Té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.

0: No a ty říkáš, že nejseš ten typ na ženění.
1: No.
0: A to je kvůli tomu, že seš bohemsky založený člověk?
1: No, já moc bohemsky založený člověk nejsem.
0: Protože já si myslím o tobě, že seš rodinný typ.
1: No já miluju klid. Klid.
0: Což s televizní hlasatelkou jde těžko. To je jako...
1: Ne, to tak. Ty to znáš, jako, ale mně se to hrozně líbí, že každá žena nebo dívka by si přála mládence, který by byl hezký, úspěšný, znáš to?
0: Ne.
1: Vzdělaný, bohatý, jenže bohužel takový mládenec většinou už nějakého mládence má.
0: Hele, Jirko, co tvoje děti? Já znám jenom Martina.
1: To Martin je bezvadný.
0: A ten vím, že je trenér tenisu nebo něco takového.
1: Ne, to je Tomáš.
0: To je Tomáš.
1: Ten je v Austrálii. Ten žije v Austrálii.
0: Ale Martin taky hrál tenis jeden čas.
1: No, ale tak jako ze srandy.
0: Jo, aha, tak to mám. Takže Tomáš je v Austrálii.
1: Ano.
0: To je syn televizní hlasatelky a tvůj.
1: Ano.
0: A živí se tenisem.
1: Tenisem, ano.
0: A pak je Martin.
1: Byl v první dvoustovce světa. Vyhrál juniorku tady.
0: Jo?
1: No a pak trénoval v Americe, v New Yorku, trénoval toho Marka Goodmana, toho tenistu, asi 9 měsíců. No a ten druhý je hotelier, Jirka, Petr je...
0: Počkej, ještě Jirka a Petr? Já jsem měl za to, že máš Tomáša a Martina.
1: Ne, celkem 4 chlapce.
0: Tak povídej, Jirka.
1: No ne, no v podstatě je to tak, že se to tak nějak rozhodilo prostě, že nejblíž mám vlastně k tomu Martinovi, i když ten Martin, toho Martina jsem vlastně vyženil. Jo. Já si myslím, že takový ty hlasy krve a tohle, na to já nedám to vůbec. To mě vůbec jako nezajímá.
0: Já si tě nedovedu představit jako dědečka. Jako dědeček Jirka Krampol, jak si hraje s noučátkama.
1: Tak to asi. Se hrozně líbilo, jak říkal Pavel Bobek, který si pořídil na starý koleno malý dítě a vodil ho do školky. A tam seděl u té školky, byl parčík a tam seděl pravidelně nějaký dědek, který vždycky, když šel ten Bobek, tak vždycky říkal, dobrý den, pane Bobek, vy jste dědeček nebo tatínek. A ten Bobek říkal, já jsem tatínek, no. Druhý den čela povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk. Poté syn, no já to zkrátím, no, když to už říkal asi po 50. ten dědek, povídá, pane Bobek, to je syn nebo vnuk. Ten Bobek povídá, ani syn, ani vnuk, to je můj brácha.
0: Hele, ještě, Mírko, prosím tě, řekni. Jeden čas, před pár lety, se bulvární noviny mimořádně jako drsně navážely do tvojí současné paní, do Haničky.
1: Ano.
0: Je to pro tebe těžký takový okamžik, anebo to bereš, že to patří k tomu, že prostě seš slavný, známý a mávneš rukou? Jak to...
1: Chodí. No ne, no tak oni tak hlavně nikdo nevěděl, že ta holka prostě tím, že zažila rodinný trauma, umřela jí maminka, měla, já nevím, zranění nějaký, prostě byla nemocná, vyloženě jedla prášky, že jo, bylo to spojené se spoustou věcí. Tak v podstatě nechtíc, jako páchala prostě jako kraviny, dělala kraviny. No snad dáli pámu se z toho dostala, tak...
0: No jak ty přijímáš to, když zaútočí bulvár?
1: Tak to naštěstí vůči tomu mám absolutně teda jsem imunní, protože to mě úplně smrtelně jedno. To mě ale opravdu úplně smrtelně jedno. A nejlepší je, jsem zjistil, dělat si z toho srandu. Víš, jako...
0: Jak třeba?
1: No ne, no tak třeba... nějaká... Furt mě otravovala nějaká ženská z jednoho známého nebo nejznámějšího bulvárního plátku, se někdy dočetla, že jsem byl na operaci srdce. A vyšel článek transplantace srdce nutná. Takže v pátek mi transplantovali srdce a v neděli jsem byl viděn na procházce se psem na Staroměstském náměstí. Tak mě volala, jak je to možné. Já jsem říkal, já mám dobrou hojivost. Jsem říkal, hezký. A už to je v pořádku a pa mne, ještě jdu na jednu operaci. To mám za 14 dní v pondělí. A můžu se zeptat, s čím? Já jsem říkal, já bych o tom nerad mluvil. To je takový ženantní, víte. Je to takový polosoukromý. Ježíš, řekněte nám to. Já povídám. No a tak. Dobře, no tak. Podívejte se, už jsem starý pán. Prodali jsme barák. Našetřil jsem si nějakou korunu. Těch radostí moc na světě člověk nemá, tak jsem se rozhodl, že si nechám příští pondělí udělat nadstandardní obřízku. No a byla baba v háji prostě. No takovýhle kraviny, jako když těm lidem řekneš, tak jsou prostě, no nebo co ještě bylo...
0: Jirko, ale já jsem viděl na internetu takovou tu etídu s tím moderátorem, nevím, jak se jmenuje, jak se ti přišel omluvit domů.
1: Jo, ten Kuzma.
0: Kuzma. To je, to, řekni pravdu, to bylo opravdu tak, že jsi tě naštval, anebo to bylo nahraný?
1: No ne, tam mě naštval, protože tam zrovna použil takový... Použil jako necitlivě některé věci, které byly blbý, jako jo. Když si ze mě někdo udělá srandu a bude to vtipný, tak se tomu opravdu se tomu srdečně zasměje. Může to být i jako, že mě to zgajluje. To mě vůbec nevadí. Ale nesmí to být blbý, prostě. No on ten kluk, jako já jsem právě, když to začal, tak jsem mu ještě pak radil, oni chtěli, aby ho zažaloval, jo. A já jsem říkal, prosím tě, já budu žalovat mladýho kluka, oni ho vyhoděj, pak řeknou, děde kvůli, ješitnej kvůli nějaký kravině, že nějaký kluk vymyslí nějakou blbost, ani se neuvědomí, co tam kecne. Tak ho připravíš o chleba, jak jsem se na to vykašlal, tak jsme to zahráli do strandy prostě. No.
0: Hostem Galerie Slávy je herec Jiří Krampol.

až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat, koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrc, sednu na břeh řeky.

se starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi. A budu starý

starým mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku, až budu starým mužem budu místo vody pít. Lahodné víno ze čbánku, koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet jako mlčí ti, kdo vědí už starým.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Tak vám řeknu, pane holče, že ty vedra tentokrát špatně snáším.
2: Fakt?
1: No.
2: Já vám řeknu, do 35 v létě mě to nějak nevadí. No na 35 už.
1: Podívejte se, jak já mluvím.
2: Mně se zdá, že jako normálně?
1: Jo. Já mám pocit, že mě to v celé palici nějak hrozně moc jako učí.
2: V palici možná jo, to nevím, ale jako tembr máte ten svůj verichovský, takový, no.
1: Verichovský, jo, vy jste hodný, no jo. A prosím vás, vůbec nevím, co dneska máme.
2: Mikyho.
1: Miky? Miky Volek?
2: Miky, ne, ale Miky jiný se zjevil. Dlouho o něm nebylo slyšet. Miky Minář, pamatujete Mickey si, Minář. Chvilkaři, nebo vlastně milionáři spíš. Oni začínali jako chvilkaři, ale skončili jako milionáři, ne?
1: Milion korun pro
2: Mikyho.
1: Pro Mikyho.
2: Ne, počkejte, nešetřete, miliony korun pro Mikyho,
1: jo, jo,
2: tím to skončilo. No a Miky se zjevil teď, jak jde Babiš své turné v obytňáku, tak Miky se zjevil někde tam na jihu Čech. Přišel za Babišem. Popovídat si. A já jsem si říkal, sakra, tak dobrý, takže chodí na Babišový mítingy, třeba konvertoval. Že to změnilo, víte? Tak mezi těma letnejma a teď kolik uplynulo? 3 roky, ne? Za 3 roky se může udát spousta věcí v životě člověka.
1: On to Babišovi moderuje, nebo co?
2: Paralelně. Jedno moderuje Babiš a druhý asi zkouší moderovat.
1: Přiznám se, že toto jsem trošku minul.
2: On tam chodí nějak zase asi dělat si reklamu. Podle mě docházejí peníze nebo něco. Tak se chce zase připomenout, třeba udělat třetí sbírku. A tentokrát už si myslím třeba jenom na jako transparentňák na své jméno.
1: A no. Minář tam protestuje proti Hlubučkovi, nebo co tam dělá?
2: Já se tam protestuje proti politice vlády současný Fialovi, kterou pomohl uplácat na Letní. Já si myslím, že tam fakt přišel protestovat, jako, že takhle už to nejde s tím Fialou.
1: No ale já nerozumím, proč jezdí s Babišem.
2: Já nevím, proč. Říkám, podle mě se zase chtěl připomenout, ale...
1: Nebo se usmířili,
2: je třeba vstoupil do ANO. Třeba bude kandidovat někde za ANO. Já nebo on je od někud z jižních Čech, tak třeba bude kandidovat, ne? Tam někdy na jihu.
1: No, ale on je to, ne? On je černoprdelník, ne?
2: Černoprdelník? Miky?
1: Není?
2: Já vím jenom, že je milionář, ale jestli je černoprdelník, to nevím.
1: No, já to nechci říkat jak škaredě, to říkáme v legraci. No. Černoprdelník, odborně se tomu říká flanďák.
2: No, já vím, ale já nevím.
1: A to on není, jo?
2: No, to byl jenom na Letní, to si pamatuju.
1: Tam... Vy mě nerozumíte, pan holče, to jsou, on je kněz přece,
2: no, ne? Tak říkám na Letní, že tam byl jako kněz, ne? V roli kněze.
1: Na tom. Já vím, ale on je i profesí kněz.
2: Ale to já nevím, a já právě nevím, jestli už je profesí kněz, opravdovej.
1: Tak to musíme zjistit.
2: On měl máme... lehce podvodný kněz, ale mě napadlo, jestli když takhle vyrazil mezi ty lidi, jestli třeba nemůže být důvodem to, že přišel vrátit ty miliony, ne? Co vybral na ten svůj podvodný projekt politické strany.
1: Lidi platili Minářovi, platili rádi. Pravda je, že já jsem slyšel od několika dárců, že byli zklamaní, že jak se vybrali prachy, že se zavřela voda.
2: Já jsem musel inspirovat spoustu lidí, nových Minářů. My bychom to mohli zkusit.
1: No,
2: to si řekneme, hele.
1: Já bych
2: ale
1: se do toho...
2: Tak já, protože já jsem Mikymu věřil to dobro v ve očích, co má. A tak jsem si říkal, že i on třeba za tu dobu, co byl v ilegalitě, tak prozřel a řekl si, já ty miliony lidem vrátím teď, když je ta drahota, chudoba, tak prostě přijdu, vyjdu znovu mezi lid a vrátím jim to.
1: Uhum. No a je teda to...
2: Zatím ani koruna jako necinkla, ale třeba to bude dneska, nebo...
1: No a oni se tam nějak srocujou na těch Babišových... Dneska jsem poslouchal Český rozhlas, hovořila tam paní Tachecí s neskrývanou radostí, tam říkala, že Babiše vypískali někde.
2: A paní Tachecí, ona je politička, ne? Už poslední dobou.
1: Paní Tachecí je moderátorka prestižní.
2: Jo, já jsem jí párkrát jsem zaslal nějaký rozhovor, říkal jsem si, že ona není moderátorka asi, ale že je političkou v tom studiu a že někde musí na kandidáce.
1: No, co? Říkala... Na konci toho rozhovoru, což mě překvapilo, protože tam měla nějakého pána, nějakého publicistu, nebo něco, vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je, to je jedno. A ani mě nějak neoslovilo, jak odpovídal, tak rozpačitě. Ale na konci se dobrali toho, že by se mohl Babiš vrátit na Slovensko. A paní Tachecí řekla větu. To je přání otce myšlenky, že?
2: Takže... Jo, ale já ještě k tomu Mikimu. A víte, jak já jsem na ty peníze, jak vždycky za vás tady tahám prachy?
1: No.
2: Tak jasně právě napadlo, že bych si tam zajel taky na ty Babišovy meetingy, kdyby tam Minář pořád chodil, že bych mu řekl třeba, já jsem poslal taky nějakou tu kačku, tak jestli mi to nechce vrátit, víte?
1: Vy to máte takhle přes ty prachy, mně by to celkem bylo, to bylo pár milionů, ne?
2: Jasně,
1: neřešme
2: pár drobný. Milionů pro jednoho mladého kluka.
1: No a tak co to je dneska, to je jako prostě, ale... Ta podstata mě vždycky přišla nehezká, tak nějak.
2: Nehezká?
1: Nehezká v tom, že naprosto bezdůvodně, podle mě, sejmuli tu paní, nebo chtěli sejmout paní, jak se jmenovala, Spravedlnosti, Benešovou.
2: No.
1: A chodili tam s transparentama Rudá, Marie a já nevím, co všechno.
2: Ale...
1: A to si... A říkali, co všechno způsobí ta Benešová. A čas ukázal, že nespůsobila nic.
2: Nespůsobila vůbec nic, ale víte, co je velká ironie, jak? Když člověk jako má nějakou už časovou zkušenost, tak já si pamatuju, že Marie Benešová, to byla kandidátka tohohle dnešního dobra kdysi, když ještě za Paroubka a to, tak i Kalousek, který dneska se přidal k tomu táboru a říkal, jako to je ta Babišova, Benešová, tak se hrozně za ní stavěli, když skončila jako nejvyšší státní zástupkyně, že to byla ta nejlepší státní zástupkyně, která se snažila bojovat proti korupci a všechno. A vidíte, pár let dopředu přetočíte čas a je z vás padouch.
1: Víte,
2: aniž
1: co?
2: Byste jenom cokoliv udělal vlastně.
1: A jednou mi vyprávěl Knížák, Knížák se jmenuje křesním, abych to...
2: Milan
1: Knížák, profesor, o nějaké knížce, která se jmenuje Dav se mílí vždycky.
2: Mm-hmm.
1: A docela jsme, jako dlouho se o tom bavili, a postupem let jsem mu dal za pravdu. Protože vezměte si, lepší ještě, když to prožijete. Je to víc než 2 roky, kdy jsem já byl zvolený do Rady České televize a vlastně nás bylo zvolený 6 v tom období. Jo. Vzpomeňte si na demonstrace, jak jdeme ničit nezávislost, jak jdeme bourat otázky Václava Moravce, jak jdeme škodit České televize.
2: A to jste nabourali, to přiznejte. Mně se zdají nabouraný nějaký.
1: Tak oni jsou nabouraný od podstaty, od samého začátku. Jo. Oni jsou, ten pořad je od začátku nemocnej.
2: To si tak hezky.
1: On se narodil trošku pokřivený a bohužel se s tím nedá nic dělat. My jako to musíme, my jsme křesťani dobří, tak my víme, že i když se něco narodí a není to v pořádku, tak k tomu máme úctu.
2: A já myslel, že byste tam takový, ale jako lékaři v té radě.
1: Ne,
2: že,
1: ani
2: že
1: lékaři, léčíte, ale ne? Podstata, stalo se něco. Zmizela Nora, zmizel Moravec, je tam zrušená nezávislost.
2: Mně se zdá, že mizíte trošku vy, ne? Že mizíte trošku vy jako radní, že snaha byste zmizeli vy místo toho, ne?
1: To snaha je, ale já mluvím o čem. Já mluvím o tom, že se vždycky demonstruje tu proti Benešové, že zničí justici, že to, a nestane se. A takhle je to s těma demonstracema totiž vždycky. Ostatně je to tak i s tím covidem, jo? To je jenom, abyste věděl.
2: Chcete... Čas,
1: ne, chodí mě SMSky z ČTK, něco, nevím. Máme to přečíst?
2: No, kupte si, ne. Noste normální hodinky a nebudou vám chodit SMSky.
1: Tak toto nosíme my lepší lidi.
2: Jo, dobře.
1: Pane,
2: dobře.
1: Tak jenom, a mě na tom vlastně ten Michprt, je zkrátka oficiální, milion chvílek, na tom Michprdu mě vadí to, že to nemá podstatu. Že to je jenom taková nátlaková věc. Že oni

0: té neziskovky pana...
1: Prostřednictvím pana premiéra, ne?
0: Pana premiéra, ale to byste koukal, na co všechno posíláme, jo? Ale já si hodně vybírám, já jsem poslal na ty, jak byly na Moravě ty hurikány, nebo co,
1: jo. To mě tornádo.
0: To mě těch lidí bylo líto individuálně kdy, ale na to to ne. A já jsem neposlal, ku podivu, zatím mě to ještě nepřišlo dobrý, já jsem neposlal ani na Ukrajinu, ani halíř.
1: Já jsem neposlal ani milionářům, minářovým, ale že jsem si, tak teď bych mohl se...
0: A nechcete ty prachy,
1: pro něco si přijít,
0: že byste u mě měl jako depozit?
1: Ne, u vás ne, u vás ne.
0: Že u byste, vás... Počkejte, vyslechněte si návrh, že byste mi dal třeba 10 tisíc a já bych vždycky, když by byla nějaká, tak bych poslal třeba 400. A vy byste nebo... měl skrku. Ne, to je charitě.
1: Jo.
0: A třeba za 5 let, co za 5 let, za rok už bych řekl, pane holče, dochází mě kredit, tak vy byste zase... Je to špatný?
1: Já myslím, že se tomu dá říct sloupeš, ne?
0: Tak je to trošku.
1: Trošku, loupeš, ale... A tak zkusit se to musel, ne?
0: Zkusit jsem to musel, nabídka zazněla a jedeme dál. Takže mináře bych nechal spát už.
1: Já taky, já jsem chtěl jenom... Je to jako... Teď mě znáte.
0: On je to... nesympatický člověk.
1: To je.
0: Pro mě.
1: To je.
0: Takový. Tam ten druhý rock'n'roll, nebo jak se jmenuje, ten druhý pán.
1: No, to bylo celý rock'n'roll, ne? Dost.
0: No ještě tam to nějaký ty, jo. Takhle nějak
1: a ten už tam taky není.
0: Tak ten, oni už... ten byl i jakoby přijatelný, když mluvil, tak měl jakýsi sympatie diváka. Rock'n'roll se jmenoval, ne?
1: Roll se jmenoval, ale ten už taky roll je pryč. Já myslím, že oba... První vzal prachy Mickey a zmizel, a druhý vzal prachy Rolla.
0: Tak zmizel.
1: Šel studovat třeba.
0: No, tak šel studovat.
1: Počkejte, a nevíte teda...
0: Do barmy, a,
1: jo, dobře, já, to dobro tam je, to já vím, ale nevíte, v kterém kostel, když tak bude Mickey to sloužit?
0: To já vůbec v tomto nemám přehled. Já jenom jsem někde četl v tisku, že on je kněz. A tím to pro mě jako informačně skončilo. Proč by nemohl být kněz, každý máme...
1: Jasně, ne, já že bych se za ním vypravil tam klidně. Tam to musí být zalitý dobrem, ne? Jestli,
0: no, bude někde... já hlavně si myslím, že byste k němu měli jít ke zpovědi.
1: No, to jsem myslel.
0: Tam říška taková a vy byste se zpovídal ze svých hříchů, on by seděl za tom říškou a pak byste v rozhodující chvíli na něho uhodil, kde jsou ty prachy.
1: Já. No. A on by mi tou mřížkou třeba podal 5 kačků, nebo co?
0: No něco by pustil, no.
1: Něco by cinklo, ne?
0: No, ale já nevím, jak je na tom, aby jsme neříkali, jestli on teprve nestuduje, nebo taky on může být kněz bůh u jaký církve. Tam...
1: Já nevím.
0: Dneska si můžete založit církev, že? Budete tam kazatel, pastor, pane holče.
1: Znovu budete kasírovat.
0: No tak to je no, ruku v ruce.
1: No. No.
0: Takže aby jsme mu neuškodili, ale taky... jako,
1: aby jsme to vyváželi, ne?
0: Musí to být vyvážený, no, jako otázky. No. Jako podvazky Václava Moravce.
1: Tak.

0: nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce, všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plnění...
1: Prohrála.
0: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
1: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy, jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
0: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
1: A co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svůj obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude obsazovat další.
0: A jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. Ale tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
1: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
0: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
1: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
0: Pane doktore,
1: vůbec k smíchu?
0: Pro mě to k smíchu je.
1: Fakt.
0: Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech. Radio Xaver.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Až budete v mém věku, tak se vám to taky bude stávat, že se probudíte a nevíte, kde jste a co, který je rok a co se děje. A trvá vám několik sekund, možná desítek sekund, než to zjistíte. A je to projev jako stáří, jo?
2: Jo.
1: 56 mě. No. A takže mě to tak zarazilo, jsem to měl tak sotva na čtyřce. Pak jsem šel do sprchy, kde mám nový sprchový gel, který jsem dostal k Vánocům. Od někoho, už nevím od koho, možná od vás.
2: Ne. Od vás. Já většinou nedávám věci, které takhle dlouho vydržejí.
1: Od vás byl ten iPhone, ne? No a paní Karol, já nevím tu značku, a to tak krásně vonělo. Já jsem to na sebe pořád mydlil. A tam mě to stouplo až na šestku.
2: Ano.
1: Pak jsem jel do práce a tady ruský vajíčko a to překročilo sedmičku.
2: Fakt jo.
1: Ještě do večera můžu být na dvojce, jo? To je jen tak, abyste věděla.
2: No, já zase čekám, že se mi to do večera vylepší.
1: Vylepší?
2: No, protože já hned tady po natáčení běžím, se běhnu z kopečka a jdu do kina na premiéru nového hororu.
1: Vy jste na horory?
2: Jo.
1: To je pro děti, ne?
2: Ne, to není pro děti, to je taková příprava, kdyby to náhodou toho čtvrtýho večer dopadlo nějak špatně, tak já už budu mít natrénováno.
1: A bude to horor Hadí v letadle?
2: Ne, bude to V zajetí démonů.
1: Ježíši Kriste. No,
2: nejhorším by to po volbách mohlo být V zajetí pětikoalice.
1: Jasně.
2: Ale já jdu trénovat s démonama.
1: Ale už ten název evokuje, že to bude volovina úplně nad ranc.
2: Ne, to je podle skutečné události.
1: Jo,
2: pozor.
1: Určitě.
2: No jasně, to je podle skutečné události. Vás nikdy neposed démon, nebo?
1: Ne.
2: Tak to byste to měla napravit.
1: No, tak nevím, třeba jsem jenom cynický.
2: A myslíte, že na cynický lidi to nechodí, jo?
1: Já nevím. Nemám žádný démon. Nebo jo?
2: To je možná tím, že máte ten vonavý sprchový gel.
1: No a říkal jsem si, že byste to měla zažít. Tak až přijdete ke mně do mansardy na návštěvu, tak já vás vyženu do sprchy a dám vám tam ten gel a schválně se budu dívat, já to mám prosklený, ten sprchový kout, jak se tím mydlíte, abych věděl, když se vám budu dívat, já se budu dívat jenom do očí, nebojte se, abyste neměla strach, že bych se vám díval někam jinam. Jestli to působí i na vás, protože budete úplně rozplynutá.
2: Jo. No, já bych se klidně u vás stavila hned o víkendu, ale jak říkám, já se budu mít kvůli těm mladým jiný plány. No a co budete mít na víkend? Vy nemáte zase v plánu nějaký mecheche vlastenecký?
1: Tak, abych to nazval přesně, abychom nechodili kolem horké kaše, paní Karol má prostě na víkend domluvený sex, což je super, to vám závidíme a vlastně jen houšť a větší kapky. Na to nelze nic jiného říct.

My name is Lolita. And I'm not supposed to play with boys.

0: Herna poskytovala obvyklý vzhled podniků toho druhu. Zelené stolky byly plně obsazeny pány i dámami a v místnosti se těžce převaloval tabákový dým. Ba nechyběli tu ani šachisté. Utrpení, které jim působil hluk, zračilo se v jejich soustředěných tvářích. Avšak nikdo jich nedbal. Pozoroval jsem, že jako všude jinde i tu byli šachisté nejméně vážení, snad proto, že jsou hosté příliš nevýnosní. Pan Lebeda mě představil panu řediteli Justicovi, jehož klidná otylost vzbuzovala důvěru a dávala tušiti rozvážného a zkušeného hráče. Sotva jsme usedli ke stolku, tu vynořil se odkudsi smoking, v němž vězel mladík s knírkem. Na tenkém krčku vyklala se mu příliš velká hlava a jeho tvář byla pomačkaná, jak to vídáme u novorozeňat. Údělem mladíkovým bylo vésti časté půtky s monoklem, jemuž se asi nelíbil pobyt v této dětské tváři. Ten jinoch zahuhněl několik slov, z nich jsem vytušil, že onen monokl s knírkem je celkem vzato doktor Znamenáček a úředníkem ministerstva zahraničí. Zahrajete si s námi, pane doktore? Otázal se jej bodře pan ředitel Justic. Spozoroval jsem, že pan Lebeda nespokojeně zavrčel. Hráti? Zahuhněl mladík, upevňuje si monokl. Co se hraje? Ambojamo. Tak licitovaný Mariáš, tuším, jak? Tak jest. Umíte hrát ambojamo? Pod smokingem rozduřil se krátký boj. Konečně knírek s jakýmsi odhodlaným úsměvem usedl. Smluvenou party bridge, pronesl jako na omluvu, čtvrtý se ještě nedostavil, politování hodná nedochvilnost. Sesa, možná zatím pohrátí ambojamo. Milý pane, přerušil distingovaný monokl pan Lebeda, Mariáš se nehraje zatím. Buď se hraje, nebo se nehraje. Pardon, omluvil se mladík a zručně zamíchal karty. Ukázalo se, že onen knírek projevuje pozoruhodné schopnosti hráčské. Avšak spoluhráče dráždil onen schovývavý úsměv, jimž mladík provázel svoji hru. Zejména panu Lebedovi nelíbily se drobné chyby, jichž se monokl dopouštěl a které dělali dojem úmyslnosti. Oh la la, omlouval chybné vynesení. Jaký si faux pas. Prosím, omluvte mě, dlouho nehrál tuto hru. Odvykl si. Pobyt v cizině zajisté. Tam ona hra neznáma. Hráli jsme se stísněnou myslí. Přítomnost mladíkova působila nám nevolnost, jako bychom polkli kostěný knoflík. Avšak brzy byli jsme zbaveni jeho společnosti. Do herny vplul těžký oblak moderního parfému a s ním kudrnaté mikádo, zbytečně hluboká dekoltáž a jasnými barvami pomalovaná líc. Milosti, vzkřikl mladík a hnal se dámě po ruce. Dobrý večer, doktore, zašveholila dekoltáž. Společnost je zde? Všecko připraveno a zmíráme touhou po vás, povykoval mladík. Obrátil se k nám. Páni prominou, zadán na bridge. S pánem Bohem, zařval pan Lebeda svým sklepním basem. Nad naším stolkem se rozhostilo ticho. Po chvíli jsem se otázal, kdo byl ten pán? Výtečný mladík, zvolal nadšeně pan Justic, jehož temperament nutil všecko posuzovat i optimisticky. Pan Lebeda temně vrčel jako pes, jemuž od ní mají kost. Bylo viděti, že se v něm převalují mračné myšlenky. Vytáhl slámku z viržinky a ukázal k oknu. Poleďte tam, velel. Pod lampou se stínítkem ze zeleného hedvábí seděli čtyři hráči. Pán s monoklem a dáma s hlubokou dekoltáží mezi nimi. Drželi karty v ruce, ale jejich tváře připomínaly kamenné masky soch, jaké jsme zvykli vídati na státních budovách. Tato partie byla pokryta jinovatkou chladného mlčení. Zdáli se provozovati velebný, davu nesrozumitelný náboženský obřad. A když někdo z hráčů vynesl kartu, tehdy činil tak s takovou váhavostí, že připomínal některé filmové scény, jichž tempo jest určeno zpomalovacím aparátem. Co činí? Tázal jsem se. Co činí? Opáčil pan Lebed a zachechtal se potupně. Hrají bridge. Bridge? Vzkřikl jsem. Jak zajímavé. Můj zvěčnělý tatíček přál si poznati tuto hru, ale nebylo mu to dopřáno. Snad by bylo dovoleno přihlížeti. Zadržte, zvolal pan Lebeda hromovým hlasem. Půjdete-li k ním, pak vás nechci znát. Mlčel jsem udiven. Ještě nikdy jsem neviděl svého patrona tak rozkaceného. Ten zadýmal z viržinky a pak pokračoval řezavým hlasem. Breč. Představte si hru, ve které se nemusí přebíjet.
1: Opravdu?
0: Ano. A dále vězte, že není dovoleno během hry platit.
1: Jakže?
0: Ano. Oni zapisují výtěžky i ztráty do sešitku. A po skončené hře se nějakým nenápadným způsobem vyrovnávají závazky. Během hry se musí zachovávat naprosté mlčení. Kárati spoluhráče, vytýkati jeho chyby, jásati nad vítězstvím, tupiti poražené je šoking.
1: A prosím vás, co pravíte?
0: Tak jest. My čeští lidé jsme živého temperamentu. Naší národní povaze hoví hry, při kterých možno uplatňovat i tradiční pořekadla a břitká úsloví, jež jsou nám drahým odkazem našich předků. Není ani na úkor hry, jestliže při ní hlasitě prospěvujeme. Při některých situacích je to dokonce nutno, jak sám víte. Když jsi za mořem byla, zapěl jsem s porozuměním, zajisté. A nyní jsme svědky tendence roubovatí bridge na náš národní organismus. Představte si, kamaráde, že po skončené hře, třeba byste byl těžce zničen, máte povstati, úctivě se spoluhráčům pokloniti a poděkovati se I thank partner. Ještěže nežádají, abyste s obnaženou hlavou zaspíval Home sweet home. Udeřil na stůl a zvolal. Zvítězili jsme ve světové válce, nebo jsme byli poraženi? Což jsme rabici záků nebo samostatný národ? Jsme svobodni po 300leté porobě nebo jsme nadále spoutáni? Dáme si rušiti naši domácí tradici a vydáme se v plen cizákům? Nikdy, zahlaholil pan ředitel Justic. Nastala chvíle mlčení, kterou přerušil pan ředitel Justic slovy. Dlužno se vším souhlasit, co řekl přítel Lebeda. Já sám se přiznávám, že jsem byl mnohdy okolnostmi nucen hrát tuto hru. Věřte mi, že nemám příjemných vzpomínek na bridge. Kdysi jsem se zapomněl a vytkl spoluhráči, že hraje jako ponocný. Byl z toho jakýsi konflikt. Kýchl do kapesníku, zatroubil na nos a rozváděl svou řeč. Náš přítel Lebeda zapomněl uvést ještě jednu okolnost, která svědčí v neprospěch bridge. Je to nekonečně dlouhé pauzírování. Během pauzírování vám narostou vousy, můžete se dát oholit, vyřídit některé záležitosti a ještě vám zbude čas kochati se pohledem na kožené tváře vašich spoluhráčů. Kdybych se neobával, že vás budu nudit, vypravoval bych vám příběh, jenž charakterizuje funebrácké tempo oné hry.
1: Vypravujte,
0: povzbudil jej pan Lebeda. Přineste mi jedno moka, obrátil se pan ředitel Justic na číšníka a pak pokračoval. Znáte příběh lorda Blackberryho?
1: Neznáme.
0: Ovšem, přihodilo se to v dobách mého mládí. Tehdy mne obchodní záležitosti nutili cestovat po světě. Přihodilo se to, tuším, v Leicesteru. Ne, nikoliv, v Londýně. V letech 90. Onen případ je v kriminálních análech londýnské policie zaznamenán podle jména Aféra Miss Rebecky Flowerové. Slyšeli jste něco o mistru Sullivanovi, členu tajné policie?
1: Nikoliv.
0: Výtečný chlapík tento mistr Sullivan. Bystrá hlava, obratný ku podivu. Teprve nedávno, jak mi sděluje můj obchodní přítel, odešel do penze. Ještě dnes ve svém vysokém stáří je proslulý jako obratný hráč golfu. K věci, pane řediteli, ba, máte pravdu, jsem poněkud rozvláčný. Tedy, v Londýně jest starobylý Good Yellow's Club. Zatraceně, kdy mi přinesou to moka?

0: Mám to říct já?
1: Můžete.
0: Rádio Xaver. Studio Rádio Xaver.
1: No. Tady ještě máme kousek místa a tady už to začíná. Mix pořád bliká, všechno, čudliky, budliky, mikrofony, sluchátka. Už za pár dnů to...
0: Jo? No. Tak když mi teď uhnete, tak já si k tomu sednu už, ne? Rovnou asi a začnu, co? A začnu,
1: to taky jednoduchý.
0: Co?
1: Ono to vypadá jednoduše, ale musíte se to naučit obsluhovat. Abyste byl DJ?
0: Já musím si jenom sednu a začnu mluvit.
1: To...
0: Ne?
1: To můžete, tím nic nepokazíte, akorát vás nikdo neuslyší. Ale už tak zkušebně to máme puštěný a já už doma večer jedu, poslouchám.
0: Pro vás návrat ke kořenům, ne? Co?
1: Myslím si, že jo. Já dokonce, když to tady dám na hlas. To je zrovna nějaký zkušební tady song Myšík. No vidíte, tam to máte napsané všechno. No už se to blíží. Návrat ke kořenům. Máte
0: pro... 2 týdny tak, ne? Přelom května, červen.
1: Typoval bych, no. Tak ještě, ono už to jede 2 dny tahem, tak teď zkoušíme to všechno. Jestli to nezdechne.
0: No to snad ne.
1: Už to máme všichni jako v mobilech, takže my už to můžeme poslouchat.
0: Jo, to si musím vzít.
1: V autě mě...
0: No to tomu taky poslouchá.
1: To je za poplatek, co? Ale.
0: Jaj.
1: No taky.
0: Tak jo.
1: A v autě už to slyším, když se tam hodím přes mobil. A funguje to skvěle, no prostě Rádio Xaver. Ne, že už bude, ale už je.
0: Už je.
1: Už je. A bude to slavnostní otevření. Někteří donátoři budou pozvaní, tak jak to je na tom xradio.cz. Takže ještě někteří mají šanci. No tak to je jedno. Jak se máte vy? Máte tak něco nového?
0: Mám se dobře.
1: Rádio nemáte zjevně.
0: Rádio nemám, ale tak... rádio budu mít tady, ne? Jsem slyšel někde.
1: Jo, tak budete tady takový trpěný. Jo,
0: co?
1: Bude to.
0: Že si můžu občas přijet sednout.
1: Jo.
0: Na vodu.
1: Na vodu a musíte přivést moudrost nějakou.
0: To já vozím furt, ale nevím, jestli něco mi tady chybí, víte? Tak jsem se rozlítal, zkontroloval jsem, udělal jsem inspekci studia. Ne, to je... No, klimatizace, ale ještě tu není ministr Síkela.
1: Jak to?
0: Ten kdyby to viděl, že tady běží klimatizace. Ani tady nevidím ty štítky, víte? Ani, štítky? Ani na záchodě jsem neviděl štítek, nesplachuj, nerozsvěcej si.
1: Zachráníš mír.
0: No, ale zachráníš mír, zastavíš Putina. Vy jste...
1: No to jsem teď viděl včera na vašem streamu, já jsem to moc nepochopil. No, ten člověk opravdu řekl, že...
0: No já jsem tam pouštěl tu ukázku z tiskovky jeho, to byla oficiální tiskovka, a on řekl, my jdeme příkladem. A na našem ministerstvu máme ve všech místnostech, včetně kuchyňky a toalety, štítky s tím, jak se máte chovat, abyste šetřili. Takže zbytečně si nesviť, neplejtvej, nepouštěj si teplou vodu, možná nesplachu, já nevím. Nebo třeba spláchnout po 10. člověku až, aby se to zbytečně... Víte, jako tak jsme ve válce, ne? To snad víte, nebo jste si toho nevšiml ještě?
1: No já nejsem ve válce.
0: Nejste? Počkejte, vy jste ještě nebyl v Kyjevě, nebo co?
1: Mě do toho nevtáhnete.
0: No, vy jste nebyl v Kyjevě?
1: Nebyl.
0: Ale už máte lístek, ne, nějaký?
1: Mám už letenku do Las Vegas na podzim.
0: Tak tam je to podobný, ne?
1: Tam je to
0: nebo
1: lepší.
0: V osvětlenější bulvár, ne?
1: To v osvětlenější je to tam. A jsme tam v uvozovkách doma, no a tak to nechci zlehčovat.
0: No, aby, jasně, ale...
1: Ale vidím, co se teď všechno děje, vidím už, jak to ty lidi některý rozčiluje. Teď pan Říp řekl, že jestli pohrozil vládě, že protože s těma uprchlíkama to nebude tak jednoduchý, což někteří odvážnější říkali již na samém začátku.
0: Já jenom, není za to ve vazbě někdo ještě? Nevíte?
1: To nevím.
0: Ono se to nesmělo říkat nějakou dobu, byla to taková... Všeobecná národní hrdost, že vlastně nesmíme říct žádný ošklivý slovo kolem toho. Mm-hmm. A ti, co tak předpovídali, hele, tohle to bude trvat chvíli a pak se dostaví efekt toho, protože nic není zadarmo. Tak teď ho vidíme, ne?
1: No, máte pravdu. Včera byl jste, vy to znáte, před Českou televizí na Kavčích horách? To parkoviště velký, jak je?
0: Vím.
1: A my jsme měli včera radu.
0: Ježiš, ne.
1: Radu.
0: Fakt?
1: A já jsem šel skoro po tom parkovišti a zaujalo mě minule, když jsem tam byl, kolik aut tam mělo ty ruský nálepky, promiňte, ruský, ty...
0: Ne, myslím se, já jsem vsadil, Ty ruský nálepky.
1: Ne, ty ukrajinský. No, ukrajinský, no.
0: Já vím, že vy v té radě jste
1: ukrajinský vlajičky, no. A včera jsem to zkoumal zase, protože mi to zaujalo. Hmm. A kolik byste typoval aut, že to má ještě? Může to být shoda náhod, samozřejmě, to je jasný.
0: No už jenom by asi ne, bych si typnul, že?
1: Já ne, já jsem to neměl.
0: Ale mě. Ne. Měl jste dva velký prapory, modro-žlutý, já jsem to viděl. To se přiznejte klidně.
1: Modrá a žlutá jsou barvy mého rodného města Tišnova.
0: Opravdu? Tak to se vysvětluje teď všechno.
1: No, tak to. Takže no, já kvůli sousedům, abych dodržel.
0: Jo. Takže fakt,
1: hodil jsem to i do okna, teda, protože jsem nevěděl, jestli někdo nebude dělat nějaký posuzování. No,
0: tak ale vy to máte vlastně už tradičně tu modrožlutou, vy jste takový unijní, ne? Hodně taky. Takže máte... Já jsem na autě i hvězdičky.
1: Já jsem velmi unijní.
0: Jo. No. Tak to.
1: Už mám jednu hvězdičku vzadu trošku na blatníku, jak jsem couval včera. Tak,
0: jo,
1: tak jsem vytvořil takovou malou unijní hvězdičku. No, já si to nepřeji. Já bych chtěl, aby byla solidarita zachovaná dál
0: nějaká. To já taky samozřejmě.
1: Kdyby byla s rozumem. Ona zatím nebyla s rozumem. Jo. A takový ti, jak to říct, jednodušší aktivisté, co se na tu dálnici tady, tak ti už zmizeli někam.
0: Ty jsou někde přilepený jinde, ne? Podle mě. Co?
1: No, oni jim prej určili nějakou silnici někde tady u Milovy, jak je.
0: Počkejte, nemají oni tak něco v Troji pro ně, nepostavili nějakou silnici?
1: Tam, jak Milovice to byly, nebo Milovy, nebo jak...
0: Jo, tam se lepějí teď, jo?
1: Vojenský.
0: Vojenská základna sovětská.
1: K té základně je jedna silnice, kterou nikdo nevyužívá, nikdo tam nejezdí. Oni jim dali k dispozici, oni tam teď protestují.
0: Víte, se zajímavý na těch Milovicích, víte to, kdo tam taky byl, jako malí kluci a jejich táta tam sloužil jako sovětský voják?
1: To nevím.
0: Kličkové, boxeři, a dneska Kličko, primátor Kyjeva, tak ty tam vyrůstali, protože jejich táta byl vlastně okupační voják.
1: Fakt,
0: no? Vážně.
1: Tak to jsem vůbec nevěděl. A není to dezinformace?
0: Trošku jsem to chtěl vypustit a otestovat si tak, co se stane. Jestli už máme trošku svobodu, nebo jestli pořád je tady Rakušanova totalita.
1: No, já přemýšlím, že to pro jistotu pošlu tomu panu Kartousovi a Cemperovi.
0: Ať se na to podívá.
1: Se to podívá a aby vás dal ještě tak na seznam.
0: Bajme Česko, mrkněte tam na to a můžete tam poslat nějaký hlášení.
1: Vím, že nerad někoho udáváš, ale...
0: Ale mě se těší tak jako udání, ne? Přátelský,
1: jak
0: co?
1: Jak koho asi?
0: Fakt?
1: Já to nemám.
0: Neznáte to?
1: No znám to dobře. Znám to dobře, jako protože ve dvou případech jsem dohonil anonymního pisatele.
0: Jo, co vás udával?
1: A tak jsem to dlouho, popisuju to v knížce dokonce, knížce Xaver. A tak, no. Takže zkušenosti s tím mám, ale zatím jsem nevyplňoval žádný informátor.
0: Vy jste napsal knížku Xaver?
1: Ne, já ne.
0: Já jsem si myslel, že Rádio Xaver, XTV, knížka Xaver. Že jste říkal, jestli náhodou
1: Marie,
0: nějaká diagnózička...
1: Vy to nevíte? Víte?
0: Co?
1: O té knížce? Marie Formáčková, jo. Spisovatelka, byla velmi vtipná a říkala, abych ti nemusela dávat nic k padesátinám, tak o tom napíšu knížku.
0: Mm-hmm. A nazval jí hezky Xaver?
1: No tak jak jinak. Knížka o mně, jak se má jmenovat Holec, nebo co?
0: Tak já si myslím, že paní Jamila, že už možná, jestli se dívá, tak...
1: Jo, tak když je to takový jméno, který moc lidí, proč to nemohlo
0: být? Který rezonuje, ne? Řekněme, který společensky. Rezonuje.
1: Já jsem teda chvilku tak nějak přemlouval Marii, aby to nazvala Zdíša. Protože ono to v té době byla aktuální kauza Zdíša.
0: Jo.
1: A ono to o mnohem svědčilo. No to je jedno prostě, pane Holče, pojďme dál, protože máme dneska důležitý věci.
0: Strašně téma. No, jak jsem zmínil, ministra Rakušana.
1: Co je na těch štítkách napsaný, jak jste zmínil ty štítky na toaletě?
0: No to, že máte šetřit třema energiema.
1: A jak mám šetřit, když se jdu vyčurat?
0: Třeba si pak moc nemejt ruce teplou vodou. Můžete si je umejt při čurání třeba, spláchnout. Tím ušetříte docela dost. A je to ekologický.
1: Já jsem dost velké prase, ale toto teda ne.
0: A tak můžete si to vyzkoušet, ne?
1: Ne?
0: A tak můžete, víte
1: já co? Já si radím připlatím.
0: Tak si zajděte na ministerstvo průmyslu a obchodu k panu Síkelovi a projděte si to celé, ať vám dají exkurzi a vyzkoušejte si to tam na místní toalece, jak se to dělá. Co?
1: No zkusím to. Pravda, včera, jak jsem byl v té české, tak jsem byl čurat asi třikrát.
0: A žádný štítky? Takže chcete říct, že na Kavčích horách nejdou příkladem ještě?
1: No neviděli, já teda, když jdu čurat, tak nehledám štítek, já mám do starostí sám se sebou.
0: To chápu, to chápu vás, ale tak nechcete tam přivést příště, až pojedete na radu nějaký štítky a oblepit to tam?
1: Ale na druhou stranu včera bylo na radě řečeno, že Česká televize je zelená, byla tam z toho velká radost.
0: Co to znamená?
1: No budou na střeše České televize ty fotovoltaické panely.
0: Tak už nebude modrožlutá? Já vždycky, když teď zapnu zprávy hlavní, tak je jenom modrožlutá.
1: No to
0: tak,
1: jo, ale na střeše.
0: Aha, víte, tak na střeše bude zelená.
1: Vy jste přeslechl.
0: A ve vysílání...
1: Na střeše budou panely, na který svítí sluníčko a když nebude moc práce, tak Nora s Moravcem budou držet zrcadlo a...
0: Hele, neměli by na těch Kavčích horách být třeba štítky, dávej si bacha na Jakuba, nebo dávej si bacha na Noru.
1: Opatrně, pane Olče.
0: To jsem neřekl, to jsem neřekl.
1: No,
0: to se pak vystřihne,
1: to
0: ne?
1: To jsou tam chránění.
0: To se vystřihne, ne? Doufám. Já bych nerad do vazby, to bych nechtěl.
1: To už vystřihnout nepůjde, ale to je jedno. Řekněme, že jste to myslel jako nadsázku. Autor použil nadsázku.
0: Ano, metaforu, licenci.
1: Byla taková metafora.
0: Autorská licence.
1: No. Takže štítky máme. Já mám pro vás velkou novinku a zajímá mě, co si o ní myslíte. Velkou novinku.
0: No.
1: Dohledal jsem na médií, na různých těch, ale nevím, taky zase nevím, musíme se zeptat někoho přes dezinformace. Rusáci si vyrobili svoji Coca-Colu. Víte o tom?
0: A trefili chuť?
1: Právě, že moc ne, ale ty flašky jsou skoro identický. Je to nějaká Cool Cola se to jmenuje. Mm-hmm. Potom mají něco jako Fantu a Sprite mají Street se to jmenuje.
0: Jo.
1: A dělá to nějaká ruská sodovkárna, která doteď dělala kvas. Víte, co je kvas?
0: No, jasně.
1: To je takový, v Rusku se pije takový kvas. Jo. Tak teď začali dělat takovou v uvozovkách Coca-Colu, aby občané nepřišli o ten kapitalistický výdobytek. Vypadá to úplně skoro stejně, ta etiketa, ta flaška téměř identicky, takže se nemůžete splést.
0: Jo.
1: Ale pozor, na novinkách nebo kde bylo napsáno, že si občané stěžují, že to je málo sladké a je tam málo bubliny.
0: A tak já nevím, že by Putin zavolal Bidenovi a zeptal se ho na ten recept. Ať to není zbytečně takhle odfláknutý, ne?
1: No, ale oni jsou poštěkaní teď.
0: Myslíte, že by mu to neřekl?
1: Neřekl. Ale jak to? Víte, když to takhle opajcnete celý, tak to se přece může jednoho dne dostat nějakému soudu, ne? Nebo...
0: No já myslím, že Rusové úplně si teď nedělají hlavu s nějakýma mezinárodníma soudama.
1: Jo, to jim jedno.
0: Ale... A tohle to dělají už dlouho, to už dělají, co byly uvalené na ně ty první sankce po anexi Krymu, tak samozřejmě se zakázal dovoz do Ruska západních třeba sýrů, francouzských a italských. A oni udělali vlastní takové zemědělství, vrhli do toho hodně peněz a vlastně jim to pomohlo, protože stvořili vlastně ekonomický sektor, který předtím neměli. Ale podobně jako s Coca-Colou ruskou, já jsem o tom čet a ono to samozřejmě

0: Nají. Já vím dokonce, jak se řekne, opekaná klobása.
1: Jak?
0: To je žárená jak kalbasa.
1: Máte dobrou slovní zásobu.
0: Ale co nebudete vědět, jak se rusky řekne ruský vajíčko, to jste úplně pap. To jste úplně...
1: No nevím, protože přes vejce jste tady vy, ne, snad.
0: To jo.
1: No.
0: Ale ruský vajíčko, nevíte.
1: Jajce.
0: Jajco.
1: Jajco.
0: Pod majonézoj.
1: Jo, a to je ruský vajíčko.
0: U nás se tomu říká ruský.
1: Jo, jo.
0: A oni tam říkají pod majonézoj.
1: Hejte, já to měl hrozně rád, ruský vajíčko.
0: Pod majonézoj?
1: Po, jo. To je taková správná čumárnička, víte?
0: Je to, no. Je to,
1: vajíčka no. Zalitá majonézou. A v tom je, tuším, ještě byl nějaký salát, jo, taky.
0: Já jsem viděl před pár lety někde, nějak, jak jsou někteří ti lidi úplně vyděšení z toho, tak měli, tam mě napsáno ruská vejce vegetariánská. Tak jsem si říkal, co tam jo. Může být? Že když je vajíčko, tak to vegetariánní vajíčka?
1: Já nevím, já nejsem.
0: No, tak mě to zaujalo, nedal jsem si to.
1: Ty snad můžu, a vegáni nesmějí, ne, vajíčka?
0: Aha, tak to je možný, že to...
1: Mě nejste?
0: Co?
1: Vegetarián nebo vegan?
0: Ne. Já zatím, mě to nepotkalo, ale myslím, že už to klepe na dveře trošku, pane Olče.
1: Směřujete tam, ne?

0: podívejte dovnitř té situace celé, řekněte, ty stále se zvyšující ceny všeho a pojďme se držet teď potravin, je ta příčina v tom, že jsou to ty drahé energie, nebo máme věřit tomu, že zatím stojí ty obchodní řetězce?
1: No, obchodní řetězce taky, ale samozřejmě i ta výroba těch potravin je někde jinde, než byla. Oni to nejsou jenom ty energie, ale jsou to dražší obaly, do kterých ty potraviny dávají. Jsou to dražší poplatky za odpady, protože to se zvýšilo několika násobně. A to všechno ty firmy, které vyrábějí ty potraviny, tak musí samozřejmě zaplatit a do něčeho zohlednit. A samozřejmě i lidská práce nějakým způsobem do toho zasahuje, protože

0: ty mzdy prostě jdou postupně nahoru, tak se to musíš do všeho nějakým způsobem promítnout. A pak je další věc těch řetězců, co oni si na tom nechají. Protože to, že říkají, že to je o českých výrobcích potravin, tak si myslím, že není úplně pravda, protože například máslo, 50% másla, který v České republice se prodá, tak se sem dováží. To znamená, že by to muselo být úplně jinak.
1: Vy jste řekl před chvílí, že před časem byly přebytky, ale to taky není dobrá zpráva pro vás zemědělce, když zůstanou přebytky. Neboli existuje nějaký mechanismus, který zajišťuje vyvážení toho trhu, aby byl vyvážený. Vyvážení ve smyslu ne vyvážení za hranice, ale vyvážený.
0: V tomto je problém to, že prostě ty zemědělci, celkově podnikatelský prostředí potřebuje mít nějakou stabilitu. Jo, my víme jako zemědělci, že je špatně, pokud jsou vysoké ceny komodit nebo nízké ceny. Prostě jednou to vyskočí a víme, že bude opět pád dolů. My potřebujeme mít nějakou stabilitu, aby jsme věděli, za nějakou cenu vyrábíme, za kolik potom z toho utržíme a kolik budeme moct investovat. To je prostě základ, který potřebujeme mít. Takže k tomuhle právě by měly fungovat i ty dotace, že některé segmenty, ne že ty dotace by měly jít všem, ale některé segmenty opravdu výroby, které se úplně třeba nedaří, ale chceme je tady zachovat, tak by měly být podporovaný více než ty, které dneska jsou. Já to vezmu i vzhledem k podnebí, něco jiného, když hospodaříte na Moravě, na Hané, a něco jiného, když hospodaříte u nás v Libereckém kraji. Jo? Myslím si, že by to mělo být i rozdělený podle těch klimatických zón, kde prostě to zemědělství má úplně jiné podmínky.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vždy s tetou v kuchyni, seděl jsem vedle kamen na uhláku a trávil nezapomenutelné a nádherné chvíle i nádherně probděné noce. Teta vyprávěla vždy tak poutavě a to živé vyprávění jejího života byl pro mne svátek, radostí a já jí hltal, hltal a hltal. Byl jsem šťastný, že prožívám to, co ona vypráví. A díky ní jsem si uvědomoval, jaký život bych chtěl žít.
1: Škoda, že jsem si to nenahrával. Tenkrát taková technika nebyla, protože si to ta moje hlava nezapamatovala. Jen něco. Tak třeba, no a teto, co ten Laurence Olivier říkal. Vždycky, když něco začala vyprávět, začínala se slovy: to není tak zajímavé, ale je to moc slušný člověk, ten Laurence Olivier. Teď mi sedí, normálně mi sedí a vůbec nechce jít domů, hrozně ho to u mě baví. A seděl by pořád, chce si vyprávět, prosí mě, abych řekla ochrance, aby šla domů. Je u mě Faťasu moc šťastný, to je příjemný, moudrý člověk, ale moc nemocný a produkce muzikálu Times, kde má hrát vypravěče, se rozhodla, že si ho nechá vysochat v nadživotní velikosti a že ten můj patent použí, aby měli jistotu, že ho můžou hrát i bez něho. Prostě až tu jednou nebude, tak přijde na řadu má socha s filmem. A já se ptám, jaký patent? To tě musím ukázat, to je taková blbost, která mě napadla. A docela, na tom vydělávám docela dobrý prachy, ale to ti teď nemůžu vypodobnit. Na druhý den jsme jeli do Aťasu se podívat. Aťas to byl skromný, veliký, prosvětlený. Tolik soch a byst jsem pohromadě ještě neviděl. Teto, tak sem chodí ten Laurence Olivier?
0: Jo, včera byl a seděl tamhle na té stoličce.
1: A teď tu Laurence Olivier není, tak si na ní můžu sednout, abych s tím velikánem měl alespoň nějaký kontakt, abych z něho nasal trošičku alespoň maličkého kumštu.
0: To asi nepůjde, ne? Ale zkus to, no. No sedni, když to potřebuješ, ale já tě sochat nebudu. Ne, že bys nebyl zajímavý, ale mě už moc života nezbývá a konečně mám dobrý zakázky a musím to všechno stihnout, než odejdu. Ještě budu sochat modního návrháře Brumela, který si otevřel první obchod na módu v Londýně. To byla tenkrát revoluce a to bylo někdy 1820 a ta moje socha byla odhalena 2002, to je velký časový odstup, veď. Tak pojď, tohle je ta blbost. Tady vidíš, že ve stejné vejšce jsou dva hřebíky, ve výšce tvýho krku a tenhle hřebík je ve zdi napevno a tenhle hřebík je posouvací. Tady si sedni na tu lavici, opře se o zeď a o ten pevný hřebík tady na krku. A tím druhým tě takhle přitlačím k tomu pevnému. Pozor, bude to bolet. No au, jau, no bolí to, viď? A teď jsi takovej uškrcenej, jak na nějakým mučícím skřipci, co? A nesmíš se vůbec hnout. V tom je ten fígl, v tom je ten finál, to je ten můj patent. A já tě touhle velkou kamerou natočím, co říkáš. Můžeš jen mrkat a hejbat pusou. To je maximálně, co můžeš. A já se všelijak kroutil, docela to bylo fakt nepříjemný, ale opravdu, ta hlava se ani nehla. A teď si představ, jak tu mučím tu světově uznávanou hvězdu, toho Laurence Oliviera. Je mi to blbý, vždyť ho tu uvězním a on říká text, ale je úžasný, trpělivý. Ale jak říká ten text, to je něco, to jsem ještě nezažila a už asi nezažiju.
1: Teto, a ta hlava a Laurence Oliviera je taková jako nedodělaná. Nemá ostřejších rysů. A proč je ta hlava potažená takovým materiálem?
0: Co je takový speciální materiál, který zároveň odráží a zároveň pohlcuje světlo. Takže se to tak neblejská a je to co nejpřirozenějšího. Tak to je přesně ono.
1: A pak jsem si všiml promítačky, která byla nasměrovaná na nějakou jinou podobnou hlavu. A kdo je tohle, teto? Teto, kdo je tohle?
0: No tady mám pro různý agenty na ukázku, jak to funguje.
1: Teta promítačku spustila, ta se rozběhla a já uviděl zázračný úkaz. Obličej ožil. Začali se tomu obličeji nazvedávat víčka, mrkal, nosní dírky se hejbaly, hejbaly se mu i rty, jak mluvil. Já jsem šel co nejblíž a díval se. On je živej, to je opravdu živej, ten úžasný vynález.
0: Jo, líbí se to, nejenom tobě, líbí se to i těm agentům, no a všichni to chtějí. Říkají agenti, že prostě se to dobře prodává. Jenže zájem je hlavně u bohatej, úplně největší. Ti si ale většinou jen namluví závěť.
1: Jaká závěť?
0: Tak se dívej, tenhle bohatej si v závěti přeje, aby si rodina, tedy pozůstalí, udělali zasedací pořádek podle toho plánku, který on nakreslil. Jak kdo má sedět? A ta moje socha sedí v čele. Když spustí promítačku, tak on říká, děkuju, že máte radost, že jsem umřel. Ale teď vám řeknu, komu jsem co odkázal. Škoda, že už neuvidím ty vaše reakce. Ale když jsem to namlouval do kamery, tak jsem si je představoval. Johne, můj synu, tobě dám jen 1 000 000 liber. Protože jsi mě nikdy neposlouchal a dělal jsi si, co chtěl. A nikdy jsi nic pořádně nedokázal. A Rozi, ty víš, že jsem tě měl vždycky rád. Tobě dám ten zbytek. To je fabrika, 20 domů a nějaký drobný miliony. A vy ostatní vám nedám nic. Asi teď mě nemáte rádi, co? Ale mně už je to jedno. No a teď mě můžete zasnout navždy. A já jsem na to koukal jak tele na nějakýho boháče, nevím. A strašně se mi to líbilo. A představoval jsem si, že bych si to taky udělal. Jenže já nic nemám. Tak jo. No a když se dozvěděl o mém vynálezu Jul Brynner ze 7 statečných, znáš ho ne? Okamžitě se rozhodl lidi varovat před kouřením. Přes můj vynález.
1: Co, on si zaplatil u tebe sochu, aby varoval lidi?
0: Jo, zaplatil to ze svýho, jo. To byla soukromá akce. Nejdřív jsem ho vysochala v životní velikosti, pololeže, a pak to bylo hrozně smutný. On do kamery namluvil sugestivní řeč, že moc kouřil, aby to lidi nedělali. Že je to blbost, že na to umřou. A pak ta moje socha toho Brynnera seděla v jedné výloze v Londýně, a pořád dokola říkala, lidi, nekořte, nebo dopadnete jako já. Umírám na rakovinu plec.
1: A umřel?
0: Jo, 10. října 85 umřel. A pak ještě dlouho ta socha z výlohy mluvila. Bylo to takový zvláštní.
1: Díky tetě jsme vyjížděli na festival do skotského Edinburghu na Fringe Festival, což je tedy okrajový festival. Vždy to byla ona, která na Prago koncert posílala oficiální pozvání s razítkem. Jak to dokázala, dodnes nevím. Zaručila se naší socialistické vládě, že jí přivezeme daně a že dostaneme peníze i pro Prago koncert, což bylo dost peněz. A bylo to taky dost riskantní. A mohlo se stát, že nic nevyděláme, což se naštěstí nikdy nestalo. Byli jsme vždy úspěšní. To by byl pěkný malér, kdybychom tenkrát nevydělali. Nevím, kde bychom ty peníze sehnali. Také proto jsme dělali vše, aby jsme ty peníze přivezli. Sastavovali jsme se v holandském Amsterdamu, cestou tam, na vysoké škole, jakési umělecko-průmyslové. Zahráli jim tam, vždy tleskali, skandovali, těšili se na nás a jásali. Dodnes cítím tu radost, když naše nové představení viděli a líbilo se. Pak jsme dostali najíst, přespali a ráno nám dali ten vysněný pytlík peněz, protože na nás vybrali. A my měli na cestu tam i zpět. A abychom měli ještě peníze, často jsme v Londýně hráli na cover gardeny, tam jsme taky dost vydělávali. Pořád jsme se utvrzovali v tom, že na tom západě bychom si dobře žili, ale nikdy jsme neemigrovali. I když vždycky, když jsme se vraceli domů, před hranicí jsme sjeli ze silnice, Michal zastavil, vypnul motor a seděli jsme nejdřív mlčky, protože nám docházelo, co zase bude. Tak soubore, A začíná znovu chvíle, kdy se musíme rozhodnout. Tady ještě můžeme se otočit, tak pojďme to zvážit. Zda jedeme domů, nebo tu zůstaneme. Už dlouho víme, že se tu s přehledem uživíme. Že tu máme spoustu přátel, kteří by nám pomohli. Co když se tamhle ta závora za námi zavře a už nás nikdy nepustí nikam? Na žádný festival, na žádné turné. A každý jsme se k tomu museli vyjádřit. A většinou to bylo tak, že vždycky dva chtěli, ale jeden z pádných důvodů nemohl. No tak škoda, no. Ale mě vždycky zajímalo, kdybych emigroval, jako se jet podívat na toho upíra emigranta a takhle spoza rohu bych sem vykouknul a díval jsem se na sebe a najednou bych zjistil, že jsem tam bezdomovec. Tak bych si řekl, je, ještě že jsem neemigroval. A nebo bych jel v nádherným sportáku, nádherným, byl bohatý jak svině. A to bych si zase řekl, ty jsi ale vůl, že jsi neemigroval. No ale to se nestalo, takže budu.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.
4: Přijde vám ten rychlý odchod, ta rychlá demise Pavla Blažka jako přirozený vývoj té situace, protože mnozí občané, a já to sleduji, a já diskutuji s občany, pane prezident. Ne, že ne. Diskutuji.
5: Vy jste občanem. Tak
4: já jsem tady taky občanem. Tak mnozí občané si myslí, že by takový v uvozovkách mazaný politik, jako je pan Blažek, nikdy nepodal demisi, kdyby to bylo, promiňte, čisté. Tak se vás ptám, jako praktika, co si o tom myslíte?
5: No ne, tak určitě to je super podivná věc a zapletení se s podivným odsouzeným podnikatelem je prostě naprosto nepřijatelná věc pro člena vlády a nemohlo to být bez souhlasu ministra financí a bez souhlasu premiéra, takže je to samozřejmě vládní debakl, fatální vládní prohřešek. Jenom můžeme diskutovat o tom, co z toho bylo naprostou naivitou a hloupostí, co z toho bylo pouhou nepozorností jiného než případného ministra, kterého by se to mělo týkat, a co z toho bylo promyšleným činem a záměrnou podivnou věcí. O tomhle, ak někdo spekuluje, já to prostě neumím. Že chodili za náma od počátku 90. let nejrůznější vykukové, většinou proživší léta na západě, mezi naší emigrací často to byly a tak dále, a přicházeli se zásadními projekty, že mají návrh, jak získají 20 miliard přes hongkongský fondy, že tohle to a tak dále. Tak já, který jsem nebyl dobrodruhem Blažkova typu, jsem tyto lidi rovnou posílal, aby mě neotravovali ani minutu, že nic takového nechci ani slyšet. Že to tahle ta vláda udělala, dopustila, nevím, nemám pro to vysvětlení, krom prostě neuvěřitelné přesvědčení o své nedotknutelnosti, o své vyvolenosti, o své oprávněnosti tohle všechno dělat a nakonec se jim to vymstilo. Ale kdo ví, kdo, my víme, kam ty bitcoinové miliony či miliardy zmizely, na účtě koho zůstali, nebo na účet koho se za nějakou dobu někam potajmu přesunou, fakt nevím.

Sedí v koutě své sednice, zamyšleně hledí na cepy a sudlice. Zas ho něco hryže, brní ho v brnění. Ten člověk sní, že klášter vyplení, že bude nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused. V sousední sednici říká si, tak to teda ne, to by tak hrál, aby ten vyplenil tolik.

Nejsilnější, nejbohatší, nejvlivnější, nejmocnější, mocnější než soused, sousední zbrojnici. Říká si, tak to teda ne, to by tak hrálo, aby tamten dobil tolik a já tak málo, než takovou závist nechat v lidech klíčit. To ať to nemá nikdo, raději to zničit. Dnes člověk tiše sedí v koutě své kanceláře, zamyšleně hledí na spisy a formuláře. Zas ho něco hryže.

Člověk tiše sedí v koutě své planety, zamyšleně hledí na fotonové rakety. Zas ho něco hryže, už je celý ohryzán. Ten člověk sní, že tu nezůstal sám a že je

Bernard si všiml, že Keter se neohlíží ani po ženách, ani po chlapcích. Pravda, ještě se nesetkali s žádnou trpaslicí. Té noci, kdy nocovali v Mošomaďárováru, vplížil se Bernard v noci do Arančina pokoje. Počkal, až všichni spali. Když se vsoukal pod přikrývku vedle ní, zašeptala mu Aranka do ucha. Dnes tě pomiluju, až omdlíš, gádžinko. Zítra už jsme v Korponě. Zkus to, usmál se Bernard a vyhrnul jí košili. Nic jiného mi neřekneš, zarazila se. Jsi báječná, řekl Bernard. Byl si vědom toho, že čekala něco jiného, co jí ale přece nemohl říci. Ameriky byly všechny příliš daleko. Bernard věděl přesně, kde jsou. Kočár nadskočil, ale jen slabě, takže se nikdo z cestujících do hlavy neudeřil. Bernard vyhlédl z okna za vůz a viděl, že díru někdo zasypal štěrkem. Něco se mění, pomyslel si. A nahlas řekl, ještě hodinu. Ano, vy už to tu znáte, přikývl Keter. Jakýsi fešák, pravil někdo za jeho zády. Máš nový kabát. Půjdeme do divadla, objal Hans Bernarda. Šándor se k němu přitiskl z druhé strany. Do divadla, úžasl Bernard. Takhle dopoledne? Ale to bylo až třetí den. Dorazili večer. Aranka kam si zmizela, nechtěla mu o tom nic prozradit, řekla pouze, že má kam jít. Dohodli se jen, že se sejdou před věznicí za dva dny, jelikož Keter prohlásil, že toho cikána pustí hned, jakmile prohlédne listiny, pokud je tedy ještě živ. Prohlížení listin mu prý nemůže trvat déle než dva dny. Měl pocit, jako kdyby se na něj Aranka hněvala, ale zakázal si ten pocit zkoumat. Na zámku se ráno v kuchyni, kam přišel na snídani, dověděl, že baron je těžce nemocen. Vypravil se k němu, ale nebyla to příliš radostná návštěva. Starý Selméči ležel v posteli, na boku, s pootevřenými ústy a mělce a slabě dýchal. Nemůže nic jíst, řekla služka, která Bernarda k baronovi přivedla. Nic v sobě neudrží, sní dvě sousta a hned je vyzvrací. Bernard se díval na propadlé tváře a ostře se rýsující nos. Pane barone, řekl a dotkl se baronovi ruky. To jsem já, guvernant Bernard. Poznáváte mě? Selméči pootevřel pomalu oči, ale zdáli se nevidoucí jako bulvy leklé ryby. Nejprve se pokusil usmát a pak promluvit, ale Bernard se musel sklonit až k jeho ústům, aby jeho slova vůbec zaslechl. Dežo, rozpoznal v tom slabém šepotu. Dežo, merci. Stiskl tenkou a křehkou ruku, skoro se bál, aby ji nezmáčkl příliš, ale starý muž už na nic nereagoval. Jeho ruka působila v Bernardově dlani jako holý, dodýchávající ptáček. Nemůže ani pít, dodala služka. Chudáček mele z posledního. Ve všech salonech, obou jídelnách i knihovně s kuličníkem byl nábytek zakryt kdysi bílými hadry. V knihovně někdo rozbil jedno okno. Možná si nějaké děti hrály v zahradě a hodili do okna kámen. A dírou potom vnikali do místnosti ptáci, na stole a na otevřené knize o fauně a flóře Uherska, kterou tam Johann nebo Adam nechali, našel Bernard jejich trus. Utřel knihu a vrátil ji do regálu. Chvilku hrál kulečník sám se sebou, ale nedokázal se soustředit, nechal toho a šel do zahrady. Obešel ji třikrát. Pozoroval zahradníka hrabajícího pod stromy spadané listí. Nelíbilo se mu to. Takže se vrátil do knihovny, vyhledal tam určitou knihu a zamířil s ní do baronova pokoje. Baron spal, ale Bernard měl dojem, že pootevřel jedno oko.
Posadil se vedle postele do křesla a začal baronovi nahlas číst z Voltaireova Candida. Modlit se nemohl, tak tedy aspoň tohle. Měl pocit, že se to k Selmečimu lépe hodí. Asi hodinu chodil po městě, bloumal špinavými vedlejšími uličkami bez cíle, dokud si neuvědomil, že vlastně hledá Aranku. Málem se touhou rozplakal a pak ho najednou prudce rozbolel žaludek. Položil si ruku na břicho a několik sekund zhluboka dýchal. Rozhodl se tu hnusnou náladu přepít a zamířil ke kostelu svaté Anny, kde, jak věděl, byl téměř nepřetržitě otevřený výčep. Tak ho objevili Hans a Šándor několik kroků před vchodem do nálevny a odvedli ho sebou, jak říkali, do divadla. Bernard nevěřil ničemu, ani svým očím. Na jinak úplně prázdném starém náměstí, kde pobíhali potulní psy a kde jen jedna baba zametala před vraty špínu, probíhaly přípravy k další popravě. Všechno to ve své všednosti však působilo až zpomaleně a nudně. O ten chlad a rutinu byl celý ten akt odpornější. Na pódiu se chystal Kat Baráň se svými pomocníky, mezi nimiž větší pílí vynikal jakýsi vytáhlý chlapec s dětským výrazem v protivně natěšeném obličeji. Dokonce si hvízdal. Měli nové světlé provazy. Z ulice od chrámu přiváděli vojáci několik sklíčených cikánů v železech. Jeden plakal, ostatní šli se sklopenými hlavami. Hans nebo Šándor položil Bernardovi ruku na rameno a ukázal na schody kolem kašny, kde už seděli nějací výrostci a dloubali se v nosech. Posaď se, signore Bernardo, za chvilku začnou, řekl Šándor nebo Hans. Můžeme se sázet, se kterým začnou. Když Bernard zabušil na dveře soudu, otevřel mu po chvíli soudní sluha, na kterého si nepamatoval. Sluha si však pamatoval jeho, ale to vyšlo najevo až později. Bernard chtěl mluvit s komisařem Keterem nebo soudcem Kertesem, ale jediný, kdo se podle sluhy v budově nacházel, byl jakýsi velmi starý soudní písař, který se představil jako Himmler. Chladně Bernardovi sdělil, že soudce i komisař odjeli k panu Pustajovi na večeři. Pracovali předtím do noci a znovu od rána do oběda a vrátí se až zítra. Co se týče rozsudku, řekl rozčílenému Bernardovi, že tyto byly jednou soudem vyneseny a tak jsou právoplatné. Bernard se rozčílil, ale starý písař, který, jak my už víme, nemohl být hned tak něčím překvapen ani dojat, mu prostě jenom zabouchl dveře před nosem. Jako kdyby se historie opakovala. Sluha si zatím za Bernardovými zády přivedl pomocníka, společně Bernarda popadli, skroutili mu ruce, vyvedli ho na schodiště, schodili ho do bláta a zrovna tak, jako kdysi za ním výsměšně volali Iš ten velená čágošůr! Bernard chvíli vztekle seděl v blátě, maje chuť plakat vzteky jako malý chlapeček, kterého starší a hloupější kluci zbyli na pískovišti. Ale vzpamatoval se, když zaslechl kostelní zvony. Spocený a špinavý doběhl k věznici na poslední chvíli. Prostranství před budovou bylo téměř prázdné, když se dveře v bráně otevřely. Andráš měl ovázanou hlavu, byl neholený, kulhal a opíral se o hůl. Dozorce, který cikána propouštěl, ho přátelsky poplácal po zádech. Máš zatracený štěstí, cigáne, pronesl. Mně se ve vašich lázních líbilo, odpověděl Andráš. Za hůl děkuju. Dozorce jen mávl rukou a zavřel bránu. Andráš zůstal stát, přejel prostranství pohledem, kývl nepatrně hlavou, když uviděl Bernarda, ale rozhlížel se dál. Pak se konečně v uličce objevila spěchající Aranka, vykřikla a rozeběhla se k němu. Andráš ji nejprve objal jedinou volnou rukou, pak ji však od sebe odstavil a prohlédl si ji, její městské šaty, zářící oči, lesknoucí se náušnice.
Andráši, řekl přicházející Bernard. Co to máš na sobě? Zavrtěl pobaveně cikán hlavou. Bernarda si nevšímal, slova platila Arance a jejím hadříkům. Aranka zvážněla. Dívala se však Andrášovi pevně do očí. Andráš se lehonce usmál a podíval se po Bernardovi. Chtěl bych ti vysvětlit, začal Bernard. Andráš kývl, utišil Bernarda jediným gestem ruky, pak vrazil Arance facku z každé strany a ta držela jako ovečka, jen sklopila oči. Načeší Andráš sundal náušnice a pozorně si je prohlédl. Nejsou špatné, řekl pak. Vrať mu je. Aranka poslušně položila Bernardovi náušnice do dlaně. Bernard viděl, že v její tváři se zračí zvláštní kombinace utrpení, lítosti a slz štěstí. Uvědomil si, že ho snad nikdy nic nebolelo víc než její divný, blažený úsměv a zase si musel položit ruku na žaludek, aby se mu neobrátil a nezaškrtil, jako se to děje někdy velkým psům. Sůl mu vstoupila do očí. Nezlob se, gádžinko, zašeptala Aranka a vrátila se k Andrášovi. Andráš se o ní opřel a objal jí kolem ramen. Podepři mě, zničili mi nohu kurvy, pojedeme do Polska. Tam se s koňmi kšeftuje lépe, slyšel jsem, řekl. Tobě děkuju, pane. To platilo Bernardovi. Bernard za nimi nešel, ale představil si jejich odjezd asi takto. Starý cikán přivede toho bílého osedlaného koně někde k vyhaslému ohništi, Andráš se na něj nechá vysadit, pak si k sobě přitáhne Aranku, usadí na koni za sebou, pobídne Šimla a odjíždějí spolu. Odjíždějí sice cvalem, ale zároveň mizí jen docela pomalu, až se ztratí na horizontu jako malá tečka v zapadajícím slunci. Avšak, jak Bernard věděl i ve svém smutku, jestliže jeli do Polska, zapadalo slunce po jejich levici, takže nemohli zmizet v jeho paprscích. Bernard přestal myslet na svou knihu na pokračování. Jeho myšlenky byly najednou přesné a jasné jako hrany broušeného křišťálu. Věděl, že Aranku miloval a že o ní přišel. Že s ním jel jet do Ameriky nebo třeba do pekla. Jenže mraky nad jeho hlavou utíkaly jako čas.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: No, víte, jak jsem mluvil o tom, o Rakušanovi, o ministrovi. Vy jste tady měl plukovníka v XTV.
2: Ano.
1: Po nový době, kde jste ho vytáhl. Já už si říkal, sakra, kde je plukovník? A najednou se tady objevil.
2: Já jsem tak nějak cítil, že plukovník dlouho ho nikde nemluvil. A s ním jako povídání, mě to baví.
1: Jo, já vím, že jo, já jsem si to pouštěl, je to dobrý. Ale líbilo se mi, jak řekl o ministru Rakušanovi, že je to ministr chaosu. A já jsem si říkal, jo. A kdyby byl jenom ministr chaosu, tak je to ještě dobrý, ale on je ministr strachu, protože on je ten, který na tom vnitru tlačí všechny ty to bonzování a tady tu, víte, ty výbory pro nečeskou činnost, jak se říká.
2: Podvratnou činnost.
1: Jo.
2: No jo, no.
1: A vy jste nebyl ještě na slyšení nějakým?
2: Já ne.
1: Ne? Ale půjdete, myslím.
2: Já myslím, že jo. Ale to ještě to má pár dnů čas. Mimochodem, já jsem někde četl na, nevím, na Facebooku, nebo někde, byl článek, někdo nasdílel něco o Robertu Šlachtovi a pod tím byla diskuze. A tam někdo z fanoušků Roberta Šlachty psal jako zajímavou věc, ale upřímnou, psal Robert Šlachta, to je nástupce Václava Havla. A teď tam vypisoval proč, že jo? Ten charakter a to, a že zažil to ustrkování všelijaký a tak. A tak mi to přišlo komický. A tak, proč ne?
1: Jasně. No. A nosíte jenom trošku jinou uniformu, ne? Vašek měl ty džíny a triko a, no to a Robert má...
2: Džíny a triko.
1: No ale doma, to byste viděl, ne?
2: Myslíte, že doma chodí v uniformě?
1: No, tak je, plukovnickou nemusí mít. Já bych to tak
2: viděl. Člověče, já jsem ho nikdy v uniformě neviděl.
1: Já jo?
2: Jo.
1: A v té čepici. A ona mu byla trošku velká.
2: No nevím, jako snaží se a ta touha tam je zjevně velká.
1: No tak
2: velká,
1: to samozřejmě.
2: Ale Václav Havel to není.
1: Nebo jo? Nevidí to tam, Baška? Co?
2: Já nějak pořád jako to tam nevidím.
1: Tak třeba to přijde. Já jsem ho tam viděl trošku, pamatujete si na tu jeho kampaň, když založil přísahu, jak běžel? Jak běžel takovou tou
2: nohavou
1: krajinou a to. Tak jsem trošku viděl takový ten dizent, co?
2: No,
1: jako už, a teď už běžel a teď už se nemůžu zastavit, že jo, a musím doběhnout za tou svojí pravdou. A když se tady ještě nedělal na vás?
2: Ne. Já musím říct, že on byl fakt jako celkem otevřený, to se mi líbí. On
1: jo,
2: všem,
1: jo.
2: Byl tak já bych to, ale Václav Havel, nevím, no. Ale vždycky, když ho vidím, tak si vždycky vzpomenu na tu fotku z té restaurace, kde sedí Šlachta, Václav Moravec.
1: A Bradáčová.
2: A Bradáčová. A o panu Moravcovi je známo, že měří všem stejně.
1: No tak samozřejmě.
2: A tak doufám, že v té restauraci měří stejně Bradáčové i Šlachtové.
1: Myslím si, že jo. Vsadil bych se na to.
2: To já bych taky řekl. Vidíte, a nic no, prostě, no.
1: Jo? Ale počkejte, já jsem tam neslyšel, a říkal vám plukovník, kam jde na dovolenou? Nebo... Tak on si teď užívá zlatý období, ne?
2: Ale
1: tak
2: pustil se tam do těch ukrajinských jako gangů a to?
1: Jo,
2: prostě
1: tak
2: se nemazal, musím říct.
1: Tak to má pravdu, tady se otevřela brána jako a nikdo nekontroloval nikoho. A teď ti vláda přiznává, teď to zpřísňujou, že jo? Ale jestli tak plukovník dostal nějakých 40 milionů za ten výsledek volební, tak si říkám, že ten musí mít zažívat zlatý časy, ne?
2: No tak to je srdcář, rozumíte, no, ten...
1: Ale podívejte si, 40 mega i srdíčku pomůže. Co?
2: No uvidíme. Já bych tipoval, že oni teď budou brutálně makat a že do té poslanecké sněmovny on to dožene.
1: No, to jsou 3,5 roku. No ale já se zdravě, jestli on tam říká v tom vašem rozhovoru, v 50 městech, že postaví kandidátky teď v podzimních volbách.
2: Možná i v Praze.
1: A možná i v Praze, to jsem zdravý, jestli s někým přijdu. Nebo že by to zvednul sám nejvyšší?
2: Ten Šlachta?
1: No.
2: Šlachta bude kandidovat v...
1: Je u sebe vlastně, že jo, doma.
2: Pohořelicích,
1: doma,
2: Pohořelice. No a tam si myslím, že se stane starostou záhy, ne? Nebo co?
1: Byla by to taková

0: se vrací.
1: No, ne? Tak to jednak, a teď bude ten trestně stíhaný Svoboda.
0: Ale počkejte, to neříkejte takhle ošklivě. To
1: není trestně stíhaný.
0: Ale to neříkejte, to už nic neznamená. Když je trestně stíhaný teď docent Svoboda, tak už to nic neznamená. Já bych dokonce řekl, že je to něco jako odznak cti.
1: No, znamená to, že to nemůžou vyčítat tomu Babišovi.
0: Ne, můžou. Tak ten je jinak trestně stíhaný. Ne?
1: Jinak, no. Jinak. Tak nějak líp.
0: No.
1: Tak
0: no,
1: nějak soudružsky.
0: A pod lepším dozorem, i mediálním.
1: To je pravda.
0: No. Já si myslím, že si to, jestli si to docent nezařídil, že se cítil trošku méně cenej, říkal si, co mi chybí, už jsem po čtvrtý lídrem. A tak aspoň nějaký to, taký ten trest nějak, ne?
1: A co myslíte, bude primátorem Svoboda?
0: Já myslím, že šanci mají v Praze, ale bojím se toho, že než jako teď, že mají šanci, ale že než k těm volbám dojdou, tak je stihne tolik průserů za tu situaci teď jako socioekonomickou v Česku, že můžou mít problém. Každopádně, všim jste si Piráti, jak na ně začali pálit?
1: No jasně, no, a tak tam je jasný, že Piráti z toho vypadnou, ne?
0: Nevím, jestli úplně vypadnou, ale budou pálit čím dál tím víc. A oni pochopili, oni nejsou hloupí, oni pochopili, kde je ta slabá stránka ODSky. ODSka 4 roky, nebo možná víc, dělá všechno pro to, aby se zapomnělo na tou starou kmotrovskou ODS, na všechny Janoušky, Hrdličky, tam byl Oulický a Novák a Rittig. A co udělá Hřib? První výstřel a hned vila u Jenny na zadaru, stará kmotrovská ODS a tak dál. Já myslím, že to bude zajímavý maso a že to ODS nebude úplně těšit. Protože kdyby neměla takovou personální nouzi, tak už přeci není lídrem po čtvrtý docent Svoboda. Který mimochodem vyšel, když on kandidoval v těch volbách 20, což byl vlastně vrchol éry kmotrovství. No tak jo. Jsem na to zvědavý, proto se na to těším jako vy. Bude to maso.
1: Jenže, pane Holče, ať to vezmete, z které chcete strany, Babiš je zase dva kroky dopředu. Všimli jste si toho?
0: To neříkejte. Nebo jestli yes. To je
1: zakázaný taky?
0: Jo. Víte, co postihlo novináře Aktuálně.cz, což je velký antibabišovec, Radek Bartoníček? On je takovej trošku maňásek vždycky kolem Babiše, když s tím... Když od něj potřebuje nějaké vyjádření, tak to kolem něj poskakuje a říká, pane Babiši, ještě s tím moravským přízvukem, on je z Moravy. No a teď jel samozřejmě s ním tu kampaň, že jo, obytňákem, když začala. A natočil tam takový video z toho normálně, dělal svoji práci. Na Twitteru se snesla katovna, co si vůbec dovoluje vlastně o Babišovi referovat. Že mu může jako pomoct.
1: Tak, na tak, tady toho reakce.
0: Tak má... Jako fakt zažíváme nezdravou dobu, tak vám jenom chci říct, dávejte si pozor na jazyk, abyste neskončil podobně.
1: No, ona, jo, tak raději to necháme jako, že Babiš není, ne?
0: Já bych tady mlčel třeba 20 minut.
1: Tak co kdybychom chvilku mlčeli a přitom mysleli na Babišovu kampaň?
0: No je, máte pravdu, že je o krok napřed, jako skoro vždycky se dá říct kampaní.
1: Tak.
0: A to vidíte, že...
1: Ukradl mě nápad s autem, to se nedá říct jinak.
0: Tak vy máte takový obytňáček taky, ne? Vlastně, jak jsem si...
1: Tak já mám takový ten autobus.
0: No.
1: Na víkend jenom.
0: A Babiš, to vidíte vždycky, nejlíp to poznáte, jestli se trefí někdo s něčím, když u té konkurence vlastně zavládne taková panika a nejvíc. O tom se ani nesmí referovat, hlavně se to všude karikuje a to. No a teď ten obytňák to sklidil všechno. Včera ve streamu jsem měl, jenom ještě zaznamenala jste ten tweet vaší oblíbenkyně Miroslavy Němcové.
1: To jsem zrovna neviděl.
0: Paní Mirka prozřela po asi 50 letech v politice, nebo 30, abych ji nekřivdil. A napsala všem těm, kdo o tom nejen na Twitteru šířej prostě a jenom zmínku a jedno, jestli si z toho dělají prdel nebo to, tak napsala takový státotvorný tweet, jakože... Ať to nedělají, že si je Marek Prchal, že jo, marketér Babišů, že si je vodí, že už je to v tom všechno zakalkulováno v té kampani, že se oni toho chytnou a nakonec napsal takový nešířit.
1: Nešířit.
0: Tak to nešířte.
1: A to je ten tweet, jak psala, že je gauner?
0: Že je gauner.
1: No to se mně nezdálo, že by to napsala taková noblesní dáma.
0: Že jo, je to takový...
1: Nevěřím tomu, že by to...
0: Skoro jako by to psal někdo jiný, chcete říct? Nebo?
1: No, že to je falešný profil.

0: A jestli nebude falešná třeba celá paní Mirka nějak, ne? Co?
1: Ježiš, no,
0: já nevím.
1: Ale to mně přišlo takový jako...
0: Mě to, helejte, já mám rád, že...
1: Co kdyby napsal, co by se stalo, kdyby Babiš napsal o Němcově, že je gaunerka?
0: No tak se hned, tak se rozpláče za prvý hned.
1: Rozpláče se,
0: pak bude podat asi trestní oznámení, ne? A řekne, že je to hulva, a já nevím, co všechno.
1: A pak to půjde někam ještě vyblinkat do... Nějaký...
0: Taky, do všech svých médií, který mají rádi. Ale já tohle nemám rád, já mám rád i tvrdý humor, černý humor, ironii, všechno, sarkazmus. Ale nemám rád, když si politici vulgárně nadávají. A zvlášť tady ta parta, která se stylizuje do toho jako morálně lepšího, ne, slušnějšího, tak si všimněte, já jsem nezaznamenal, že by o ní Babiš jako psal, že gaunerka, nebo podobný slova, že by jim prostě nadával.
1: Ale jak to zní zvláštně, že v té genderové době...
0: Gaunerka je moc hezký slovo,
1: gaunerka.
0: Co? Je to spisovný už? Je to...
1: Určitě.
0: Jo?
1: No jasně. No tak spisovný, on to bude spíš vulgární nějaký, ne? To...
0: Je tak jako hostka, ne?
1: Hostka. Daňový poplatníci, poplatnice, jak by řekli na Českém rozhlase. Ale viděl jsem vám na toto téma na Facebooku.
0: Jako na gender?
1: Ne, na Babišovu kampaň. Několik fotografií, takovou tu koláž, jak on podepisuje ty knížky. Mm. A tam vám bylo jako i dav před tím stolem. A já jsem si řekl, než jsem zavostřil, že to je Babišova kampaň, tak jsem si myslel, že tam pan premiér Fiala podepisuje kontexty. A ten zájem té široké veřejnosti...
0: Tam byly barmské ženy, ne? Kolem stolků? Co?
1: No jak já mám vidět, že to není barmská žena?
0: Vy nepoznáte barmskou ženu od české ženy, myslíte?
1: No, jaký je v tom rozdíl, že jsem tak smělej?
0: Asi barmě vypadají trošku jinak než my. Nechci říkat hůř nebo líp, ale...
1: Jako barvou pleti?
0: Já, no a...
1: Tak mají jinou módu určitě, ne?
0: Ano, no a mají jiný, přeci jako oči a to.
1: A co? Oči a co?
0: Jiný vzevření, jako tak je to Asie.
1: Vy jste znalec, pane Holče.
0: Tak trošku znám Evropa, Asie, Amerika, ne ještě?
1: Vy jste určitě studoval ty brožury na podporu žen v barmě.
0: Samozřejmě,
1: já to na vás vidím. A teď jste nachytřenej tady.
0: A víte, že tu kontexty pravidelně.
1: Tak pak se
0: něčemu divit. To přeci víte.
1: Já vím o ženách v barmě velmi málo a proto také jako se cítím v této věci jako velmi špatně.
0: Dobře.
1: Ale
0: vidíte, to je další důkaz, že tomu Babišovi přijdou lidi. A většina politiků má problém, že na ně nepřijde nikdo. Ježiš, já teď jsem čet reportáž a bylo mi ho líto úplně. A mě politiků nebejvá líto. Michal Šmardan, nový šéf ČSSD.
1: To je dobrý.
0: A udělal turné jménem Nový začátek, jako Nový začátek ČSSD.
1: Oh.
0: Jo. A vy jste tam nebyl? On jel na Jižní Moravu, tam odkud pocházíte?
1: Nebyl, ne? Nepozvali.
0: A já jsem to čet a byla z toho cítit ta bída, ne? Ale bída politická, ekonomická. A představ se si, tak on tam jede z Prahy.
1: Přineste si židličku.
0: On tam jede na tu Jižní Moravu superbem po Paroubkovi se tam drncá, protože už nemají na lepší auto. Téměř si to celý natáčí sám na mobil, protože už nemají prostě na ten štáb, který by jim to natočil. A teď ale hlavně přijedou, to bývala socanská bašta Jižní Morava, tam prostě a teď tam přijedou, a tam nikdo nepřijde skoro. Kromě socanů, kterých už taky hodně, který prořídli, takže tam máte prostě tři lidi někde.
1: A je smutný.

Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Temple, a tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Temple byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, bude mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí. Tak ho odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku, přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva, a až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho Templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana Templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana Templa zprostili. Jenže pan Templ byl odsouzen na doživotí, a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici s největším... Prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně, a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné. A měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou, tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud. Radio Xaver.

řečiště stopy smaže bláto, z mozku se tváře vypaří, potom si řeknem stálo za

0: Radio Xaver.
1: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat...
2: Když neboli se... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
1: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to je pohádka, ale řekněte.
2: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
1: No to říkal už František, ale...
2: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
1: Dobře, to se může stát.
2: Určitě.
1: Nebudeme tady
2: to
1: vytvářet žádné konspirační,
2: ano.
1: Protože jak nám říkala...
2: Ale jsme Fix TV, můžeme.
1: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli vidět jako téma, protože to, co
2: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
1: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
2: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale yes. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Pane Holče.
1: Teď jsem já měl něco z...
0: Alergie?
1: Co?
0: Alergie?
1: Ne, na ten, co odpovím, až řeknete, a je tady ten čtvrtek. A...
0: Pane Holče, je tady čtvrtek. Náš den?
1: Ksavere, to už je taková jistota, jako že náš premiér nikdy nelže. Co?
0: A já mám pro vás při čtvrtku dvě dobré zprávy.
1: Je, jen to ne. Není už jich moc poslední
0: době. Je.
1: Inflaci jsme porazili, hele. Bohatneme, na západ jdeme, Ksavere. Jste v rozvadově, víte to, s Petrem Fialou?
0: Já jsem to viděl, ten, a viděl jsem Pravda vítězí.
1: Ta hlavně zvítězila, ta zvítězila nejvíc.
0: Ale víte, s tím na západ, já bych byl opatrný, ale já nevím, tady asi platí, že výjimka potvrzuje pravidlo, ale pane Holče, já nebohatnu. Já jsem naopak jako...
1: Koukám na vás, Ksavere.
0: Jako,
1: bohatnete?
0: Jakože přibírám.
1: No to jsem nemyslel,
0: no, tak
1: ale
0: to jo,
1: jako
0: to...
1: působíte jako blahobytně.
0: Blahobytně, rozumím, ale ve skutečnosti to tak není. Protože jsem si teď koupil nový počítač, počítač zůstal úplně štajft, jak se říká, a nevím, jestli nebudu jak ti důchodci s těma rohlíkama.
1: Jestli máte nový počítač, Ksavere, dávejte si bacha, jaký narativy do něj budete ukládat.
0: No tak
1: velkýho bacha.
0: Já všechno ve prospěch strany a vlády.
1: No tak víte, kdo nastupuje teď na Dezinfo?
0: Nevím.
1: Plukovník Foltín.
0: Foltín?
1: Ksavere, a tomu neuniknete. Tomu neunikne nikdo.
0: A to je nějaký jako...
1: Bývalý šéf vojenské policie. Takže Ksavere, zlatej cenzor Klíma, vám říkám. Z Bakala Presu.
0: No, takže myslíte, že lepší ten počítač nepoužívat?
1: Já bych ho ani neaktivoval, ani nezapínal, radši.
0: Dneska říkal. Byl tady na návštěvě jeden podnikatel, který nás občas navštěvuje, a on říkal, hele, já už do firmy nekupuju nový počítače, já kupuju z kartovačky.
1: Jo, to se vyplatí.
0: No, chcete slyšet ty nový zprávy? Dobrý? Dvě?
1: Jsou opravdu dobrý?
0: Jsou opravdu dobrý.
1: OK, začněte jednou.
0: No, první je ta, že představte si, přijel jsem včera domů, jo, a měl jsem ve schránce velkou modrou obálku.
1: Povolávák.
0: Kde už byly hlasovací lístky pro ty evropské volby. A z toho já usuzuju, že ještě pořád mám volební právo.
1: Ty,
0: ještě mě to
1: Ksavere,
0: komunista...
1: Ale já měl kaslík prázdný, takže já už ho nemám. Já už ho nemám.
0: Tak pane Holče...
1: No to muselo přijít, ne? Co?
0: Tak vzhledem k tomu, že já ho mám, tak já vám ten jeden preferenční kroužek dám za vás. Koho tak chcete hodit?
1: Jo.
0: Já budu kamarádský, mám dva preferenční kroužky, jeden vám obětnu.
1: Zadarmo? Gratis fakt?
0: Gratis.
1: Tak já popřemýšlím. No já jsem to tušil, že to přijde. Už když pan premiér po volbách říkal a děkoval demokratickým voličům, jsi říkal, ty, to asi nebudu já, ježišmarja.
0: Dovedete si představit, že by něco takového řekl Havel, Zeman, Klaus?
1: Ne.
0: Já jsem myslel, že to je nějaká legrace.
1: To by neřekl ani Putin. No ale vážně.
0: Tak Putin. Tam bych si nevsadil, ten si myslím, že je schopen všeho. Ale no on by to neřekl, on by poslal na gulag rovnou ty vybraný.
1: No.
0: Tak. Ale já pořád jsem přesvědčený, že žiju v té demokracii, i když možná podle pana premiéra Fialy jsem nedemokratický volič.
1: No to jste.
0: Což mě uráží úplně do hloubi duše. Jestli já nejsem nakonec i ta spodina.
1: To jste taky, Ksavere, ale já... obraťte si to. Fiala všechno obrací na ruby, obraťte si to a proste si otázku filozofickou, jestli to není vlastně čest. Dejte dneska nedemokratický volič, protože si můžete říct, já jsem nevolil to zlo, jako tohleto.
0: Já vím.
1: Tu příšernost. A můžete si říct, já jsem ještě člověk s kritickým myšlením. Co?
0: No.
1: Jak si to musí odtáčet do
0: takže
1: dobrá?
0: Takže vlastně já jsem sice spodina, ale nevolil jsem továrnu na lež.
1: Jste spodina, nejste blbec.
0: Děkuju, pane Holče, takhle hezky mi to ještě nikdy nikdo neřekl. No ale mě to leží v hlavě, jak to může někdo říct. I rozumíte, když se v té šíři na to podíváte, jsou lidi, kteří nemůžou volit. Jsou lidi, kteří mají nespůsobilost k právním úkonům, vždycky je zatím nemoc, ne? To tak lze říct, jo. Ale přece jinak to je absolutní začátek všeho, to je první schod všeho.
1: No ale je to dáma.
0: Dáma?
1: No říká se, když řekne, že někde je spodina, tak se o ní říká, že je dáma ta.
0: Jo, ne? Jasně, ale toto měl říct pan prezident komunista Pavel.
1: To není dáma.
0: To není dáma, ale je to prezident této země a on prostě řekne, ať nám to vysvětlí, ať řekne, že to bylo v nějaký legraci.
1: Ale
0: že říkal
1: no, vlastně, legraci není.
0: Ne, ale tak ať mu to někdo poradí a řekne, prosím vás, to byla anekdota. A já budu klidnej a já řeknu, ha, mně se taky za život nepovedly všechny anekdoty, beru.
1: Ale já mu za to zase děkuju, Xavre. Já to znovu musím otočit.
0: Za to?
1: No, podívejte se, celou dobu nám ho malujou na novýho falešného Havla, ten jejich kýč. A on to žádný Havel není, prostě je to rozvědčík Pávek, bývalej komouš, agent vojenský STB s falešnou občankou, to je on. A oni ho furt přemalovávají a on vždycky se prořekne a je to v něm. A teď prostě to zase šlo ven, no tak řekl, některý lidi by neměli mít volební právo, tak si vzpomeňte na totalitu. Tehdy se to řešilo tak, že jsme volební právo měli, ale volit jenom jedinýho kandidáta. No tak je to v něm, no.
0: No já vím, ale rozumíte, on jako nečte třeba, myslíš, si přečetu ústavu, která nám zaručuje nějaké věci?
1: Já vám řeknu, co čte. Vím přesně, co čte prezident Pavel od Nového roku.
0: Z Buzuluku.
1: Novoroční projev o euru. Jo. To už asi po pátý, co nám to řekl. No takže on čte, co mu napíšou, Xavre.
0: Při vašem vzdělání, to mi vysvětlete, co on je posedlej tím eurem?
1: No tak píšou mu to tam lobbysti, no, tak on... Xavre, není to, jak to říct slušně, není to spodina, ale není, co? No tak
0: já to
1: guma, no, trošku.
0: Přece vidíme všichni, a vy to sledujete daleko víc než já, veškeré ty diskuse o tom. Vždycky se najde někdo pro, někdo proti. Není to nějak moc vydiskutované, nejsou žádný argumenty na stole a pořád se o tom žvaní. A přece takovýhle člověk, když už to řekne, tak to přece má mít to sdělení podstatu, argumentaci, směr. Když něco takového, promiňte, že se toho pořád dovolávám, ale řekne Václav Klaus, nebo Miloš Zeman, tak řekne proto.
1: Nebo a... Danuše Nerudová. Ta ne asi.
0: Ne.
1: Jak se říká, Xavre, ta má mít podnět a přísudek. No a jemu tam jedno z toho vždycky chybí, ale víte co, vy říkáte, jsou pro a proti, jasně jsou, a často jsou to lobbystický zájmy. Někomu by to vyhovovalo víc, někomu ne. Ale my tady máme nezávislý argument, vydaný letos v zimě. Je to analýza České národní banky a ministerstva financí, která se dělá pravidelně. To jsou, víte, co je ironie? Petr Pavel říkal, tohle to mají rozhodnout odborníci, což, jak jste řekl, on není. No tak tady udělali analýzu odborníci. Do toho vůbec ani nemluvil Stanjura, což úplně není odborník na to. No a ty konstatovali, že pro nás není výhodný přijmout euro, protože konvergence naší ekonomiky s eurozónou není dostatečná.
0: Tak.
1: No.
0: A já mám ten názor, já mám s dovolením názor.
1: Doufám, že ne nesprávnej, Xavere. To bych musel to tady vypnout.
0: Já nevím, jaký. Já mám názor ten, že bych, nebo názor, spíš touhu, představu, naději, že bych chtěl, aby jsme dál měli českou korunu. Ale houby tomu rozumím. A nechápu, nemám data, nemám ty souvislosti ekonomické. U mě je to jenom pocitová věc.
1: Jako teplota venku. Jak se teď udává, všim jste si, Xavre? Skutečná pocitová teplota? Co?
0: Ale na to byl na Facebooku někdo strašně vtipnej, neviděl jste to?
1: Možná, jo.
0: Chystal zaměstnancům výplaty.
1: Jo, že... a udělal pocitovou výplatu?
0: Udělal skutečnou a pocitovou.
1: Jo.
0: Ale promiňte, já to musím doříct. U mě jsou to jenom emoce. Je to jakási emoce k tomu, že to je česká koruna, že to patří k Čechám, stejně jako by mě vadilo, kdyby se Říp přejmenovával na nějaký Karlsberg nebo něco, tak bys nechtěl.
1: Něco ukrajinského.
0: Nebo něco ukrajinského, jasný. Nechtěl bych to. celý. A já si pamatuju, protože jsem starý člověk, pane Holče.
1: No to ne.
0: Ne?
1: Jste v nejlepším, v rozkvětu.
0: Jo, promiňte, já jsem, protože jsem v rozkvětu, tak si ještě pamatuju, jak byly krásný takový ty modrý stomarkovky s tím pánem v tím černém klobouku.
1: Jo.
0: Pamatuju si, jak byly hezký šilinky, jak to byly hezký peníze. A nejvošklivější byly drachmy, jo, a tak. A nějak se mi to líbí. A představa, že budu mít ty eura z umělý hmoty, tak já bych už asi do smrti si přepočítával jako s troškou nostalgie. A kolik by to bylo na koruny, kdyby jsme měli?
1: No já teď přemýšlím, Ksavere.
0: Takže
1: jestli tohle nejsou ký narrativy nevhodný.
0: No je to proruský narrativ,
1: no ne,
0: tak absolutně.
1: Já jsem, teď jak nastupuje plukovník Foltín, teda dělá strategickou komunikaci vlády a bojovat proti Rezinfu, tak on v podstatě řekl, že nikdo nebude spochybňovat pravdu. A já teď od té doby, co jsem to slyšel, tak vždycky přemýšlím, jestli je něco pravda a abych to nespochybňoval.
0: Já říkám,
1: končí sranda, Ksavere.
0: Počkejte. Já jsem řekl můj pocit, to je čistá pravda, já popisuju.
1: Je to pocit nebo pravda?
0: Je to můj pocit, který jsem tady popravdě popsal. A tak je v tom emoce, tak jsem řekl, že tomu nerozumím.
1: Tak já jsem z toho jelen, Ksavere. Teď jste řekl, že je to pocit, který jste popravdě popsal.
0: No já jsem úplnej blb.
1: No to jo, ale já se začínám bát.
0: No a vy chcete euro?
1: Nechci.
0: No tak? Tak proč nemáte taky pocit?
1: No já nemám jenom pocit, já mám i argumenty, Ksavere.
0: Ale?
1: No přečet jsem si tu analýzu, já ji čtu pravidelně. To je analýza ekonomů, který tomu rozumějí.
0: Ale pane Holče, vy pořád žijete, vy jste úplně naivní.
1: Proč?
0: Koho zajímá analýza ekonomů?
1: No, já vím.
0: Celý svět zajímá hodnotová politika a hodnotový názory politiku, jako je Petr Fiala.
1: Hodnotový signály.
0: Signály? Ježíš, nějaká analýza ekonomů, co to je?
1: Je to kravina, je to blbost, jasně.
0: Co to je za spodinu?
1: Já jsem, jak teď říká Danuše Nerudová, prostě starý svět a bojím se, že mi ho někdo rošlape.
0: No.
1: Chápete? Já jsem zaseknutý v pravěku, sorry.
0: No a já ještě k tomu mám jeden pocit.
1: Já už se bojím, Ksavere, s těma vašema pocit.
0: Já si myslím, že to ta Česká republika, na kterou jsem pyšnej, že to ustojí a že přestojí i tady bláznivou unii a pár bláznů, kteří řídí celou Evropu, že my to ustojíme a zůstane nám česká koruna a generacím, který přijdou po nás, tak ještě budou platit českou korunou. A my, pane Holče, už budeme oba dva 300 let po smrti, někdo vyhrabe někde ve vykopávkách tady v Lzonku a bude říkat, dívejte se, tam ještě ti dva se o tom bavili.
1: No, ale Ksavere, my máme přeci jednu velkou výhodu.
0: Jakou?
1: My máme svoji vlastní měnu, ne, oba?
0: Jo! Ano!
1: Tak co?
0: Ježíš, to mě vůbec necvaklo. No? Co my tady řešíme vlastně?
1: Tak my můžeme, chápete, směňovat mezi sebou. Nechcete mi poslat nějaký zlaťáky vaše?
0: No, já žádný nemám, ale viděl jsem zase, že se objevil někde, psal nám nějaký pán, jestli je na prodej ještě vaše mince i moje mince. Nějaký fanoušek. Nevím, jak to dopadlo, no. Musím se zeptat na poradě. No ale máte pravdu, to je pro nás přece vůbec není téma.
1: Nás to nezajímá.
0: Ježišmarja, my máme svoji zlatý mince, no. Ne?
1: Ha. Takže my se můžeme na gumu Pavla klidně vykašlat. Ať si platí eurem, my si budeme platit vlastní měnou, ne?
0: No mě zajímá, kde se bere ta jeho posedlost tím.
1: A to není ani jeho, Ksavere, tomu píšou. A to jsou lobistický zájmy.
0: Ne.
1: Ksavere, ten chlap nemá žádnou vlastní myšlenku, to ne, pochopte to.
0: To bych si netroufal vůbec tvrdit.
1: Ne,
0: ale
1: to je můj pocit.
0: To je můj pocit a pravdivě
1: ho
0: pojmenovávat. On sedí doma a první dáma říká, tato, řekni zítra zase o tom euru. Já už jsem plánu dovolenou v Chorvatsku,
1: jo,
0: a tam
1: pravda.
0: Se platí eurama.
1: Jo, myslíte, že on to od toho nového roku jede, jak se blíží léto a dovolený?
0: Tak.
1: Ksavere, vy jste hlava a je to venku.
0: A on nic. A ona zase druhý den se dívají třeba na hokej nebo na něco, oni určitě se taky dívají na televizi. Nebo tam bude spíš ordinace, ne, než hokej?
1: Podle mě totiž má první dáma vždycky sejde z toho hradu na Staré Město a tam jede ty kurzy v těch směnárnách, ne, eura to, a proto mu to říká.
0: Je to možný a hlavně si říká, ty budeš brát výplatu tato v eurech, takže my můžeme jet na zadar.
1: Jo.
0: Tam si pronajmeme, já se budu chodit koupat, ty budeš chodit na pivo a budeš to rovnou topit eurama.
1: Jo.
0: To může být takhle jednoduchý, pane holče.
1: Ksaver mě to nesecvaklo hned.
0: No.
1: A říkám, vy jste hlava.
0: No, než se dostaneme ještě tady k tomu, že teda já volební právo zjevně mám a vás je mi líto, no dobře. Ale já mám ještě druhou dobrou zprávu.
1: Ježíš Maria, no.
0: To vás pobaví. To, fakt jako jsem si to pročítal, ten mail asi, no mohl jsem ho vzít jedno. Psal nám pán fanoušek, který žije na Hájence. Mm-hmm. A sleduje teda XTV, pochválil i paní Karol, vás a tak všechny, pana Macínko, tak. A, ale důležitý, že na Hájence, to je důležitá okolnost. A tak říkal, že já jsem, to jsem úplně nepochopil, má, stará se o malou lišku, kterou má doma, protože nějaká zraněná nebo něco, jo. Jako liščí mládě. Aha. A víte, jak se liška jmenuje? Wilsonova 10.
1: No to je paráda.
0: Wilsonova 10 a píše, že oni mají dokonce nějakou takovou něco, nějaké z toho musí vyplnit nějaké hlášení a že zvíře má jméno Wilsonova 10 a že děcka jí říkají Wilsonko.
1: To musí poslat fotku.
0: No já mu odepíšu, no. ale neměli by my jsme poslat něco o Wilsonce, jako co žere liška?
1: No já nevím.
0: Čokoládu třeba nebo?
1: To nevím.
0: Manérky nevím. Nebo něco? Si vůbec nemůžu představit, co žere liška. No ona, liška chodí slepicím na to, ne? Na vajíčka, ne? Nebo ne?
1: To byste věděl vy, ne? Jako slepičák.
0: No tak pane holče.
1: No jste slepičák, ne? No když jste jel ve slepičkách a ve vajíčkách.
0: Jestli budete říkat takovýhle výrazy, tak vás odvoláme tady z Wilsonky.
1: Je to jaké slepičák slabnej.
0: Je. Ale počkejte, no... Liška musí něco žrát, ne?
1: No to je jasný, že něco musí žrát, ale já nevím co.
0: A to žijete taky na vsi?
1: To žiju na vsi, máte pravdu. Ne. A dokonce možná, protože jezdím třeba na kole, kolem Hájinky.
0: No mají tam lišku, že byste se tam zastavil?
1: No to jsem neviděl. Běhá tam docela dost srnek.
0: Tak srnka víme, co žere. Co?
1: Jo, co žere srnka, Ksavre?
0: Žere... No srnka se pase, ne? To snad vidíme z auta, ne? Se pasou... Srnky, tak. Patří mezi všežravce, dává přednost tomu, co snadno chytí. Převážnou část kořisti tvoří myši, no tak myši posílat nebudeme, drobní hlodavci, no a to je není. O manérkách tady vůbec nepíšou nic.
1: Aha.
0: A dále má ráda malé ptáky či králíky, nepohrdnou ani žížalou, broukem a housenkou.
1: A taky pošlete nějaký housenky, co máte doma.
0: Pozor, a troufne si však i na větší kořist, například mladé či zesláblé kusy srnčí zvěře.
1: No jo, taky Ksavere, pošlete ty housenky vaše.
0: Tady,
1: co?
0: Já už ty housenky nemám.
1: Ne?
0: Ne, já jsem je vyhnal všechny. Vidíte, to bylo?
1: Mm-hmm.
0: No ale tak co koupit králíka malýho v tom, jak se to jmenuje, ten obchod? Zoo...
1: Já myslím, že myslí ten státní, ten Jurečkův.
0: Ne, no kde se prodávají ty zvířata? Zverimex, ne?
1: To ne, tak už, no někde se dá koupit králík, no.
0: Tak tam
1: no,
0: koupíme jasný, králíka, no. Paní produkční udělá krabici s dírama, aby mohl dejchat.
1: A počkejte, vy chcete koupit jako živýho.
0: No tak nebudeme tady králičí. Protekční... Lišce, která se jmenuje Wilsonova 10, dávat mrtvýho králíka, ne?
1: Ale nemůžete, nebudem trápit králíka v krabici s dírama, Ksavre, nebuďte kruťák.
0: Co posílá přes půl země koule?
1: No, tomu já se nepřipojím.
0: No tak mi řekněte, co, tady o manérkách nepíšou nic.
1: No tak králičí maso můžem poslat, ne?
0: No to jo.
1: No, to říkám.
0: Tak to koupíme v Makru.
1: No.
0: A nebo, pane holče, tak pojďme ty lišce nakoupit pár porcí králíčích ledvinek u Polarajcha, co se nám stane?
1: Třeba, no.
0: No a že bychom, aby to byla luxusní liška, myslíte, že bychom pana Polarajcha přemluvili, že by to šel naservírovat?
1: Určitě.
0: On je pro každou blbost.
1: No jasně, jasně.
0: Je člověk se smyslem pro humor. No. Na to nebude mít čas, tak tam vyšle čimelíka nějakýho.
1: Jo.
0: a já pojedu s mikrofonem za hokejem, za liškama.
1: Jo.
0: Ah.
1: No, vidíte.
0: Pane Hoče, jsme doma. Jsme na to pyšní.
1: No, jasný.
0: No, ale teď víte, o čem já přemýšlím. Má to jednu chybu.
1: Jakou?
0: No, ještě žádný dítě, co se narodilo, se nemenuje Wilsonova 10.
1: No to přijde.
0: Jmenuje se chlapeček z Babyboxu, se jmenuje Xaver po mně.
1: Fakt?
0: No to je ten hez, co založil Babyboxy,
1: no,
0: byl u mě na Frekvenci 1.
1: Jo.
0: A já jsem mu říkal, a podle čeho se tam ty děcka, co tam najdete, tak podle čeho se... A on říkal, no většinou podle třeba sestřičky, když ho opatruje sestřička Marta, a je to holčička, jak jsme Marta, nebo co ten den zrovna je.
1: Jo.
0: A když je to kluk a toho... Ten den má svátek Rudolf, jako pan Jelínek náš, jo, Rudolf, tak je děťátko Rudolf. A já jsem mu říkal, pane, jsi, a nemůže být jedno Xaver? Dobře. Za 14 dnů SMS-ka někde v Babyboxu se dneska našel kluk, jmenuje se Xaver.
1: Tak vy máte syna z Babyboxu?
0: No.
1: Ty
0: syna, syna je
1: pozor. No, já vím. Já mluvím, teď víte, že mluvím metaforát.
0: Já jsem ale... Hesle prosil, jestli bych pro to dítě mohl něco udělat. Že bych mu třeba vzal bych, fakt jsem byl připravený vzít třeba 10 tisíc a založit mu třeba vkladní knížku na jeho jméno a ať to s ním jde životem, jo, nebo něco, a on říkal, že to nejde. No.
1: Aha. A víte co, Xavre, já jsem, teď jsem vnuknul myšlenku. Jak jste řekl, když se nějaká zdravotní sestřička se stará o to, že se to pojmenuje podle ní, co když je sestra chlap zdravotní? Jak se tomu říká, když máme dneska hosty a hostky, lordy a lordky?
0: Lordy a lordky, Český rozhlas.
1: Tak jak je to v nemocnici?
0: No zdravotní bratr to musí být, ne?
1: To bude zdravotní bratr, ne? Jako Marianu.
0: Ačkoliv sestřička, jako to není jako sestřička.
1: No, no tak je to sestra, je to stejné slovo.
0: Tak to může být sester, sestrák.
1: Sestro?
0: No to je, když
1: já
0: je binární.
1: No.
0: No?
1: Teď mi to vrtá hlavou, Xavre.
0: No mě to taky vrtá hlavou. A naší hostkou byla, ty vole, to jsou pět blázni v těch médiích. Ale takhle to je. Pane Holče, pojďme teď vsunout. Já totiž se dneska nemůžu dočkat.
1: Já to vidím.
0: Já jsem, přátelé, dneska pan Holec se uvolil, že já můžu dnes poděkovat.
1: No tak na zkoušku.
0: Na zkoušku. A když obstojím, tak jednou, každou z tou Wilsonku můžu... Zkrátka chceme poděkovat, pan Holec to bude komentovat tipně, všem, kdo podporujete tento pořad na transparentním účtu XTV na xtv.cz. Tomáš Pokorný, a to je, Tomáš je jako...
1: To je stálice.
0: Stálice. Příspěvek mistrům z Wilsonky za neutuchající boj s kravkami nebeskými, které blbost nadnáší. Díky, pánové. Zejména se mi líbí, když něco říká pan Xaver, protože je daleko vtipnější než pan Holec.
1: No,
0: ale to tak nevadí.
1: To Xavere, vy jste bídnej lhář, vy jste šestákový lhář jako premiér. Já jsem to hned poznal na tom vašem hlasu.
0: Jo,
1: zapracujte to trošku s hlasem.
0: Jo, tak to ještě. A to jsem to zkoušel včera večer.
1: Já to vidím, no.
0: Tak, Jiří Bidžovský, V10, koncesionářský poplatek.
1: Mm-hmm.
0: A Marcela.
1: No jo, to Marcela Skořepová, to je jasný.
0: Marcela Skořepová, kámoška, těším se na ní. Pane Xavere a pane Holče, jste skvělí, mluvíte pravdu, už aby šla vláda do zadních vrátek.
1: To musíme ale Marcele poděkovat. Já doufám, že nás vidí Foltín a že nám to pomůže, že uvidí, že my tady mluvíme pravdu a nespochybňujeme pravdu, tu oficiální.
0: No samozřejmě. No. Alena Davídková na Wilsonku od Azalky.
1: Jo, Azalka.
0: Azalka je geniální.
1: Je, skvělá.
0: Já mám vždycky takovou radost, když ji vidím na tom streamu.
1: No.
0: Máte taky, no. Tomáš Sova, Tomík.
1: To je taky.
0: Wilsonova 920 na přešití opony v Národním divadle Pizzo.
1: To bude co, Xavre?
0: Pravda a láska nejen vyděsí, ale i vystřelí. Tyjo, to je ostrý. To je
1: ostrý. To je magor, ne? To je matásek. Co?
0: Já bych to neudělal, prostě.
1: Ale co, že byste to neudělal? Jak někoho...
0: Mám mu něco vzkázat?
1: Radši ne, Xavre, radši ne. Někoho málem zavraždí a on napíše Pizzo, jako ještě veřejně. Chápete to? Já tu pohnutku fakt nechápu.
0: No... přijde do divadla někde nebo na natáčení a tam jsou okolo všichni ti lidi.
1: Lepší, myslíte?
0: Lepší lidi. A všichni mu řeknou, jak se mi křesním, pan Otásek? Ivan nebo jak on je?
1: David.
0: To je jedno, David asi. Řekl, Davide, ty vole, to jsem to nadal, to jsem té spodině, ty vole, vytřel.
1: To ne,
0: zrak, jsem chtěl říct. A to tak, rozumíte, to je bublina sociální. Pane Holče, představte si, že Jan Bacho nám poslal 5 000 korun.
1: To je borec, tomu děkujem.
0: A
1: ten nás taky podporuje.
0: No, měli bychom ho tady slavnostně vyhlásit za zlatýho sponzora Vilzonky, Honza Bacho.
1: Jo.
0: A píše, za úsměv a pohodu z Vilzonky, i když přibývá i hodně hořkosti z toho, co prožíváme.
1: No, já jsem třeba dneska trošku takový hořčí z toho, že teda asi už nemám to volební právo.
0: No, ještě to tady pokračuje. Ať pan Holec není smutný z toho, že není tak vtipný jako pan Xaver.
1: A zase Xaver, zase ten hlas vám selhává.
0: Už to zase poznal. Jo, tak končí to z toho, co prožíváme. Honzo, Bacho, děkujeme.
1: To je jako jasný, díky.
0: Já jsem špatný lhář, pane Holče, já už jsem na to přišel dávno.
1: Na nechcete do spolu? Xaver, tam byste zapadl, ale já to úplně vidím. Škoda, že jste minul to zahájení finále kampaně k eurovolbám, Xavere, pod tím nápisem Pravda vítězí.
0: Já jsem viděl fotku.
1: Co? Tam jste chyběl, tam je každý lídr, tam bylo 50 lidí a každý je lídr.
0: Chcete slyšet tajemství?
1: OK.
0: Jak se v pondělí rozdmíchala zcela uměle ta kauza Vašáriová? Různí lidi volali prostě a s podporou pár lidí mě vynadalo a pár nějaký pán mě psal na Messengeru, že jsem odporné, slizké, hnusné, tlusté, upocené prase a tak dále, což měl ve všem pravdu, ale no a ať vás té rady odvolají, tak rada nehraje v tom žádnou roli, jo. A zavolal jeden významný muž a řekl, berte to statečně, kdyby vás odvolali. Já jsem říkal, já asi se nebudu věšet kvůli tomu, takže nabízím vám místo na kandidátce do parlamentních voleb.
1: Fakt? Tak to byli ze spolu, ne? To je jasný.
0: Já neřeknu, odkud to byli, ale přemýšlím. Přemýšlím.
1: Jo.
0: Když mě vyhodějí dveřma.
1: Se vrátíte vratama, co, Xavere?
0: Se vrátím. No ne, taková legrace. Takže, pane Holče, no a teď ještě mám takovou vám zvláštní věc, o které přemýšlím. My jsme už začali, víte, já jsem se včera večer podíval na všechny ty kandidátky.
1: Mm-hmm.
0: Jo, díval jsem se, že kdo kandiduje za Piráty, že tam je ta paní, ona má taky taková jemná prohlášení, jak měla na tom transparentu.
1: Chceš prcát?
0: Jo. Tak tihle ti všichni svatí, co
1: tam.

0: Kdyby jsme byli na dovolené, tak bychom mohli říct.
1: A počkej, ta neposlala pozvánku, nevolala?
0: No, neposlala, ale já si to představuju, že bychom seděli třeba v Chorvatsku, já budu letos poprvé v Chorvatsku na dovolené, asi 3 dny, na té zahrádce vy, já a paní Danuše, a ona by říkala, chlapci, co vám mám přinést? Mm-hmm. Chcete kafíčko, stejčíček, zmrzlinu? A my bychom jí říkali, Danuško, skoč nám teď pro limonádu jenom.
1: Jo. A počkej, tady, že budeme se potřebovat.
0: A já bych byl v moři, tak tam bych tak polehával a ona bývala, Xavírku, nechceš cigaretu přinést, zapálenou, jo. Danuško. A zjistili bychom, že to je hodná paní.
1: Hodná teta.
0: Hodná jo. Teta. Do celého světa. No, takže to neříkejte, to nevíme, hodná může být.
1: No já myslím, že by se to nestalo, Xavre, protože není hodná teta.
0: Ale nevíte.
1: Má se nechování jako hodná teta. Někomu vyhrožuje a Ježišmarja. Co pak hodná teta bude přirovnávat Fica Hitlerovi?
0: To udělala?
1: No to udělala.
0: Ježíši Kriste. No. Fakt?
1: No opravdu.
0: A teď to je na žalobu, ne? No,
1: samozřejmě. Já si totiž myslím, že už na ní maká policie teď. Kdyby řekli, že budou ty hejty řešit. A jestli, že ona přirovná Fica Hitlerovi, tak čekám, že už teď sedí v krytu.
0: No podívejte se, co schytávám já, abych nebyl vulgární, za jeden roztržený konečník.
1: No to jste ještě, vy jste ještě vykradl lirickou pohádku.
0: Pohádku no. A to, že nás tady ohrožoval pan, že pověsil Putina v pytli na mrtvoli, já nevím, co, že to všechno prošlo.
1: No.
0: A nikde se
1: nic neděje. Vy jste spodina, Xavere.
0: Jo, no. Vlastně, ježiš, to jste mi měří za začátku, já vždycky zapomenu.
1: A teď vám to opakuju furt, teď vám to říkám furt.
0: No, těším se, až potkám paní uklízečku, pane Zvolský, tak já jí vysvětlím, že já i ona jsme spodina.
1: To jí řekněte, no.
0: A řeknu jí, vy jste tady spodina od kýblu a já jsem tady spodina od
1: nevnáče. A já myslím, že by byl svět v pořádku, Xavere, kdybyste přijel takhle domů a tam ta uklízečka byla paní Nerudová. Měla by rukavice gumový, kyblíček, smeták, hadr.
0: Tak že... já bych jí pomohl.
1: No.
0: Já bych řekl, jak se jmenuje křesním? Paní Nerudová?
1: Danuška, ne?
0: Danuško. Já bych řekl, Danuško, nechceš, abych ti šel vyměnit vodu v tom kýplu?
1: Třeba, no.
0: Třeba bych ji nějak, nebo ukáž, půjč mi ten smeták, já ti tam zajedu takhle do kouta, všechno to. Já no. Bych k ní byl laskavý.
1: Já bych řekl třeba, Danuško, tady jsi to neudělala úplně pořádně. Vezmi
0: to ještě jednou. Ale nechtěl bych, aby za mě rozhodovala, kolik budu platit daně, nebo tak, to bych nechtěl.
1: No to ona bude, ona je tě účetní. Sabré, tak to ona bude rozhodovat. Ale
0: jo, ona je vlastně ta účetní. A víte co, ona má prý nějaký černý deníček a tam si všechny důležité věci píše.
1: Tak víte, ta háčky, myslíte?
0: No tak...
1: Třeba co je hlavním městem České republiky a tak.
0: No tak to je potřeba vědět, to není žádná ostuda, to mi napsané.
1: Jo a je to, málo kdo si to pamatuje.
0: Ne, zlehčujte to, tak to je nemoc těch účetních, oni jedou na čistě, oni si všechno píšou.
1: Jo.
0: No. Ale já si dokonce myslím, že třeba má nějaké doučování z občanské nauky.
1: Mm-hmm. A když říkáte, že si píšou všechno, to by tam mohla mít i vyučtování těch turbotitulů, ne? Co?
0: No, pane Holče, já si myslím, že toto je větší problém, než si kdo myslí.
1: A nevytahujte to, Xavere, protože... Oficiální média konstatovala, že vlastně za to nemůže vůbec. Stejně jako kolem profesora Fialyho neziskovky a čerpačky jsou v pořádku, tak neotvírejte už to.
0: Tak jasně, to jsme tady říkali mockrát. Ženy v Barmě na tom profitují, takže já myslím, že není co řešit.
1: Jo.
0: My to zahajcujeme, pane Holče, jak se říká v Brně. Hmm. Ona to účetní vyučtuje.
1: Jo.
0: A je to sajku. Svět dál? No. Ale... Mě mrzí, že, a to mě fakt na vás mrzí, že říkáte, že není hodná. Já si myslím, že hodná je.
1: Tak já jsem možná trošku zlej člověk. Tam nevidím to dobro, víte.
0: Paní, moje oblíbená Kovářová.
1: No tak ta je tak, hodná teta.
0: Tak o té já
1: tak
0: jsem
1: to je hodná teta, Xavere.
0: Že to je, můžeme si myslet, že je... ze strany, kterou nemáme rádi, on nemá ráda nás a tak, ale já si umím s takovouhle paní představit dva večery,

0: tam někde na horách.
1: Sodolečery, 2 týdny na Zadaru, ne? Co?
0: Tak ona nebude opalovací typ, si myslím. Ona bude myslím podobně jako já.
1: Slunečníček.
0: No, tak jo.
1: Zkuste jí napsat.
0: Na Zadar, jestli nepojedeme.
1: Zadar.
0: Ne, že to bude ženská do partie, tak
1: zvaně. Na Harpeskej si napište o eura nějaký.
0: Já mám eura.
1: Fakt?
0: No. Já mám doma 90 eur.
1: Jednu a co jste říkal, Ksavre, že vy nebohatnete?
0: No ne, to nebohatnu.
1: Se přiznáte, že máte 90 Eček, jo, doma?
0: Mám 90 Eček, dokonce si přeci pamatuju, že mám jednu 50 Eček a 20 Ečka. Akorát nevím, kde, pane holče. A protože budu malovat teď 2 pokoje,
1: jo?
0: Malíř, no teď, někdy v průběhu 2 měsíců, tak předpokládám, že jak se bude různě přerovnávat věci, že je najdu.
1: A on třeba je najde někdo jiný, Ksavre.
0: No ne, tak já je potřebuju do toho Chorvatska.
1: No jasně. Říkám, třeba je najde někdo jiný.
0: Mimochodem, kolik třeba, když tam budu 4 dny, kolik tam potřebuji euro?
1: Já nevím.
0: Mohl v restauraci si dát řízek.
1: Já tam nezním.
0: Nevíte, nemáte po ní. Mně bude stačit těch 90 euro, ne?
1: A ten řízek? To by mělo.
0: No 4 dny, tak si chci koupit kolu, kafe, v oběd, vždycky večeři.
1: Marek Ksavre, tak si usmažte řízky, ne? Buďte správný Čech, usmažte si řízky a vezměte si své vlastní.
0: Ale to není špatný nápad. Okurčičky mám.
1: Okurčičky.
0: To mám dvě ty flašky těch takových těch maličkých.
1: Jasně, basičku Plzeň.
0: Pane holče, vy jste hlava. No basičku mě se Plzeň netýká, ale...
1: Jo.
0: Ale udělám si do 5 flašek limču sebou, ne?
1: Jo, jo, jo.
0: Se soda streamu.
1: Aha.
0: Nevím, čemu se smějete, tak přihloupte.
1: Ne, ale... bude dobrý. A to byl chytrý smích, ne?
0: A to si tam můžu vzít na pláž, jo?
1: Já tam nejezdím, Ksavre, furt vám to říkám.
0: Ale tak je dobře, jak to je to samý, co v ta vaše Itálie, to je to též, ne?
1: To není, pozor.
0: Jak to?
1: Předpisy ohledně pláží se lišej dost. V různých zemích.
0: Dobře, v Itálii si můžu vzít řízek na pláž a soda stream.
1: A někde se vůbec na pláž dostanete, protože je privátní. Tam si nevezmete vůbec nic, ani sebe.
0: No tak to pojedu na Džbán raději.
1: Zkuste Džbán.
0: Nebo na Vranovskou přehradu. Tam mě pustí všude na pláž.
1: A tam možná nebude na ten řízek stačit ani těch 90 Eček.
0: No tam mám kamaráda.
1: Teď, jak jsme porazili inflaci.
0: Na Vranovské přehradě můj kamarád prodává klobásy.
1: Jo?
0: Má tam stánek.
1: Uh-huh.
0: Už několik let, vždycky přes léto. A to by v tom byl čert, aby
1: no
0: mě dal každý
1: den. No za kolik teď jede klobásy?
0: To je jedno, no, jestli mě nedá zadarmo klobásu.
1: Počkejte, Ksavre, jedno. To není jedno. Moje známá teď byla na nějaký akci pro studenty. A víte, kolik tam stál kebab? 250 korun.
0: Kebab?
1: Jo, 10 Eček.
0: Někdo
1: 250 korun stál kebab.
0: Ježiši.
1: Takže bacha na to.
0: No tak počkejte, to mám na 9 kebabů.
1: Mhm.
0: No, tak to
1: asi tak.
0: 4 dny tam přežiju. No, ale počkejte, tam je kamoš, já vezmu kamerku, řeknu, točím deníček a jestli mi nedáš tu klobásu zadarmo, tak ti sem pošlu hygienu.
1: Jo.
0: No,
1: jo.
0: Jako správný Čech.
1: Jasně, jasně, jasně.
0: Pane holče, jsme na konci.
1: No jo.
0: No a já už vím, měl jsem to připraveno jako rezervní téma pro dnešní Vilzonku, ale už vím jedno téma na příští. A teď, jak skončíme, tak vám to řeknu, abyste o tom
1: přemýšleli. Tak to udržíte, myšlenky Ksavre, já mám to udržíte.
0: Tak já mám černý deníček, jako paní učitní. Tak jo, pane holče.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Je mi fajn a je mi skvěle, jen se nesmím ani hnout.

mísit, tak ti volám, že až příště, příště přijď mě uhasit. Zatím hodně pus, jinde víno zkus a rhythm and blues. Je mi fajn,

kus na rhythm and blues. Je mi fajn,

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jak šílený je ten
2: paralela.
1: Jak šílený je koncept toho, že v současné době vlastně někdo říká, že si někdo něco může odpracovat. Prosím vás, pěkně odpracovat si můžete to, že uděláte někde nějakou chybu, ale to, že se chcete vědomě stát špionem komunistické tajné služby, komunistické rozvědky, to není chyba, to je charakterová vada. To je prostě věc, kterou nelze v žádném případě odpracovat. Celý ten koncept toho, co já jsem tady poslouchal, celou tu prezidentskou kampaň, že si to někdo něco odpracoval, je naprostý nesmysl. Nemůžete si to odpracovat. Ten člověk prostě za mě je kariéristou, který bude v každém režimu sloužit tomu, co je zrovna in. A také jsem použil jednu větu, za kterou si stojím, že kdyby ten komunistický režim vůbec nepadl, a nebyl listopad 89 a pokračoval tady komunismus, pan Jakeš a všechny tyhle věci, tak ten Petr Pavel byl možná dneska prezidentem taky.
2: Dobře, to všechno ano. Mně na tom přijde silné to srovnání s Hermanem Göringem. Jestli to není...
1: Ale vždyť je to přece totalitní systém jako totalitní systém.
2: Já jsem neřekl to důležité, že vy jste komentoval tu jeho fotografii u místa, kde se upálil Jan Palach.
1: Jan Palach, ještě, ale to je přece Jan Palach bojoval a položil svůj život přesně za boj proti takovýmhle kariéristům, proti lidem, kteří se neštítí využít prostě svoje schopnosti k tomu, aby legitimizovali, aby pomáhali zločinnému režimu potlačovat svobody jednotlivých obyvatel v České republice. Ten Palach proti takovýmhle lidem bojoval a on se mu jde poklonit. No vždyť ten chudák Palach se musí v tu chvíli otáčet v hrobě. Nezlobte se na mě, ale to přece není možné, aby člověk, který byl komunistickým rozvědčíkem, šel uctít památku Jana Palacha, který přesně proti těmhle lidem bojoval.
2: Pane předsedo Reichle, máte obavu, že nově zvolený prezident může být pro naší zemi bezpečnostním rizikem? A teď mířím tam, že z minulosti tam mohou být, nevím, jestli jsou třeba nějaké vázací akty s ruskými tajnými službami. Co myslíte jako právník?
1: Kdyby jenom s ruskými. Prostě situace je taková, že samozřejmě tam může být složka jak v GRU někde v Moskvě, tak prostě v Langley. A já znovu říkám, podle mého názoru je velmi nešťastné, že jaksi našim voličům to nevadí a že skutečně si zvolí za prezidenta člověka, který zcela jednoznačně působil v rámci rozvědky, který působil prostě na jedné i na druhé straně.
2: Je to riziko?
1: Je to riziko. Je to
2: a ten pán, přítel po boku, ten pán, tuším, že se jmenuje Kolář, toho považujete také za riziko s tou jeho minulostí a tak?
1: To je v podstatě jaksi stejný vrch. I let my mind wander.

I let my mind wander. Can't trust it one minute.

0: Jak vedete kampaň, nebo jak ji budete vést? Protože určitě narazíte na to, co říká premiér Fiala a vůbec říká to více představitelů vládní koalice, že s vámi přijde chaos, že povedete zemi na východ, tak jako Viktor Orbán cestou nebo Roberta Fica. Dokonce tady při natáčení, během natáčení Václav Klaus zmínil, že to může koalice postavit třeba i tak Fiala nebo Putin. Hmm. Tak co budete lidem říkat? Jak jim to budete vyvracet? Pokud vám tedy někteří neřeknou, protože zaslechla jsem i to, že co je na tom špatného jít cestou, jako jde Orbán nebo Fico, tak...
1: Tak my jsme v situaci, že jedni nám předhazují, že jsme proruští, druží nám předhazují, že jsme pro ukrajinští. My jsme pro čeští, to znamená pro nás první v pořadí je Česká republika a to je to, čemu my se budeme věnovat. Čímž samozřejmě nějak jaksi nedehnestuji zahraniční politiku, která bude pragmatická, to znamená, my se umíme vymezit vůči některým zemím, ale stejně tak tam dokážeme podpořit třeba naše firmy v rámci hospodářské spolupráce, protože tak, jak se to dnes činí, to je naprostá tragédie. Máme aktivistickou zahraniční politiku, ale prioritou pro nás je Česká republika. Prioritou pro nás je to, aby jsme zde se dostali z toho hospodářského marazmu, kdy lidé chudnou zcela zjevným způsobem. Ještě před 3 lety jsme měli 700 tisíc lidí na hranici chudoby energetické, dneska je to 1,3 milionu. Podívejte se na konkurenceschopnost tuzemských firem. I díky cenám energiím, které se nezvládly, díky tomu, že se zde narušuje investiční prostředí neuvěřitelným způsobem, ať už i minoritářů ČEZu nebo obnovitelných zdrojů, stát vstupuje prostě na to tržní prostředí z mého pohledu naprosto nelogickým způsobem. No tak ve finále znamená to, že klesá výkonnost firem. Vybírá se od nich méně daní a samozřejmě máme nižší růst hrubého domácího produktu. To jsou naše klíčová témata, kdy lidé musí vědět, že sem přijde někdo hospodářsky kompetentní. Já neříkám, že jsme neudělali žádné chyby, ale my máme sebereflexe, když jsme je udělali, tak jsme to dokázali přiznat. Tato vláda říká něco o chaosu. Dovedete si představit, jak by to vypadalo, kdyby oni řídili COVID?
0: Jakou nejhorší chybu jste udělali a dokázali jste si ji přiznat?
1: Hodně chyb jsme udělali v té covidové době samozřejmě. Ono už dneska se na to trošku zapomíná, ale vemte si, že takřka obden zasedala vláda, někdy dokonce každý den. Přes den jsme zasedali, připravili jsme desítky až stovky opatření, v noci se to dávalo do nějaké textové podoby a někdy jsme to museli rychle schvalovat i jako zákony, čili bylo obrovské množství různých opatření, dokonce i nařízení a samozřejmě, že celá řada z nich nebyla v pořádku, protože jsme nevěděli, jak se to bude vyvíjet. Takže ano, třeba v té době covidové jsme udělali mnoho chyb a určitě dneska poučeni tím, co se třeba nepodařilo, tak bychom to stavěli jinak. Ale uvědomme si, že jsme byli pod obrovským, gigantickým tlakem.
2: Hraje vám Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobnosti se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuješ to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: Višně v tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: Jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No, nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.
1: Jo, ten bude asi z jiného kantonu, když mu to voní. Ne, tady to smrdilo strašně. Měl bych řadu přirovnání, ale všechna ta přirovnání jsou politicky nekorektní.
2: To si umím představit.
1: Třeba...
2: No?
1: No ne, tak náš soused Tičnově, pan Daněk, strašně hodný člověk, před lety se smul a ten používal přirovnání, když on měl takovou dílnu, vedle baráku a tam tu a tam lepil něco lepidlem. A on to fakt jako hrozně smrdělo, to lepidlo. A on říkal, pojď ke mně do dílny, mám tam zatopený, ale je tam smrad, jak v divčí škole. A já jsem tenkrát nevěděl, co to znamená. Ani do dneška to nevím. Vlastně.
2: Jo.
1: Byla jste někdy v divčí škole?
2: No, to jsem asi nebyla. Byť jsem byla jednu dobu dívče, tak v dívčí škole vysloveně jsem nebyla.
1: A proč se zrovna toto říká tak nehezky?
2: No, já nevím. Já zase to znám trochu jinak. Já zase znám, že se říká, že to tam smrdí jak v dobře zavedeném nevěstinci.
1: Jo.
2: Jestli on toto není s tou dívčí škole, jestli ono to není nějaký politicky korektnější termín pro ten nevěstinec.
1: No, teď paní Karol nedávno 2-3 dny na CS filmu opakovali ten dvoudílný český film Anděl s ďáblem v těle, kde je Korn vynikající a tak. A druhá polovina nebo druhý díl se jmenuje Anděl svádí ďábla.
2: Znám.
1: Znáte to. No a je to podle mě jako fakt dobrý. Jo, škoda, že to je tak nekvalitně natočený, to takový na tom CS filmu takový rozsypaný ten obraz, ale je tam hláška, nechápu, jak to mohlo tenkrát projít a myslím, že to tam říká pan Vinklář.
2: Ano.
1: Říká, že na intelektuálky dávají ve slušným bordelu slevu. Si představte, kdyby dneska někdo něco takového řekl, my tady v satirickém pořadu můžeme.
2: No, my můžeme.
1: Ale kdyby někdo něco takového řekl, byť v legraci napsal třeba na Facebook, umíte si představit, co by všechny Dekroa, Nerudový a všechny ty, tu paní, co psala Prcat, paní místopředsedkyně poslanecké sněmovny, jak se jmenuje ta maličká taková, ta paní hodná?
2: Richtrová. No, ale ta nepsala Prcat. To psala Gregorová.
1: Gregorová, no tak,
2: no.
1: Tak nevíte, kdo to psal tu ceduli. Já myslím, že to bylo společný dílo. Ale toto by určitě pranířovala děvčata, takovou věc. Chování.
2: Proti Vinklářovi by se svolávaly demonstrace feministek.
1: A my můžeme teď to tady citovat jako klasiku.
2: Ano.
1: A nikdo nám nemůže nic říct.
2: No?
1: Vlastně. No. Ale myslím si, že dojde paní Karol na den, kdy přijde nějaká komise, v předsedkyní té komise bude někde jako Pekarová třeba.
2: Ta by byla hezká předsedkyně komise.
1: Místo předseda bude třeba pan Zdechovský nebo někdo z těch lepších lidí. A budou tady ty věci vypípávat.
2: Jo.
1: A na konci, až poběží titulky, bude napsáno, bude takový kulatý razítko, a bude napsáno tento film, prošel schvalovací komisí parlamentu České republiky pro etiku v české kinematografii.
2: A ještě tam budou jmenovitě podepsaný. Jako když přijdete do KFC a tam visí ta cedule, kdo pro vás dneska obaluje ty kuřata.
1: To mají?
2: To mají, že Pepa s Máňou. Tak tam bude vždycky cedule. Tento film pro vás osobně prověřila Pekarová se Zdechovským.
1: No, ale to jste mě překvapila.
2: Máj.
1: Neplete si to se záchodama? Oni mají na záchodcích cedulku a tam vždycky podepisují, když to tam někdo uklidí.
2: Tak o tý zas nevím já. Tak teď se to odhalilo. Já chodím do KFC na kuřata a vy kvůli toaletám.
1: No, na dálnici se mi občas přihodí, jo, že... Takže když je Burger King nebo McDonald nebo KFC, tak možná je to jenom na pánských záchodech. Třeba výženy, intelektuálky, to tam nemáte, já nevím. A je tam vždycky taková cedulka, linky a tam jsou vždycky hodina a podpis. A já jsem pochopil, po té, co jsem začal schánit propisku, že se podepíšu, že jsem se úspěšně vymočil, tak mě tam někdo řekl, že ne, na to to není. To tam uklízející píšu.
2: Aha.
1: No. Aby bylo zřetelné, že každou půl hodinu nebo čtvrthodinu nebo hodinu, já nevím, tam někdo přiběhne s košťátkem, ty kapičky u těch pizoárů vyšuruje, vymění toaletní papír a jede se dál.
2: No proto to není na těch dámskej, protože my ženy si to po sobě většinou všechno umíme uklidit sami.
1: Ano, no. S tím bych, ač nerad, jo, souhlasil. No ale je to ta personifikace, že pro vás obaluje kuře, to nevím, jako, ale jestli je to, tak je to hezký. Nevím, jestli se vám to líbí, ale v Americe jsem mnohokrát, a když říkám mnohokrát, tak třeba desítkách kusů, jo, zažil situaci, že přijdete do restaurace a přijde číšník nebo servírka
2: ano.
1: A řekne, já se jmenuji John a budu se o vás starat.
2: Je, to je hezký.
1: A já mám v angličtině spolehlivě naučenou větu, já se jmenuji Xaver a sežeru všechno, co mi přinesete.
2: Já se jmenuji Xaver a čeká tě velká fuška.
1: No, tak víte, já na toto neúplně s radostí, jako toto není moje velký téma, protože mě se při přihodila nehezká věc pod náma. V Las Vegas v zahrádce praskla lavička.
2: No tak oni to dělají takový aušusový.
1: No, nedělají. My jsme se tam narvali asi 4 nebo 5 lidí. Hmm. Byla to taková ta podobná, jak jsou tady jako ty dřevěný, spojený s tím stolem. A najednou řach a byli jsme všichni na zemi. Hmm. A ono to prasklo. Protože to je totiž asi jenom pro 4 a ještě k tomu normální lidi. Jo, jako 2 a 2. No, my jsme se tam narvali. Načež vyběhnul pravděpodobně šéf.
2: Ano.
1: A já jsem říkal, kluci, utíkáme. Hmm. Protože ten jako... A on samozřejmě nás zastavil a ptal se, jestli máme v USA právníka, že je všechno v pořádku a že oběd je na nás, ano, na ně, ano. A že se nám omlouvá a že hned nechá přinést další lavičku, která
2: bude mít vystužené nohy.
1: No a není to příjemné, když sedíte v restauraci, která je tam plná a najednou uslyšíte ten zvuk praskající od dřeva a spolu s dalšími 4 lidmi ležíte na zádech. Hmm. Jeden drží v ruce kuře, jeden skleničko ještě u toho. Tak já toto nerad to vzpomínám, no, to nebyl hezký okamžik.
2: Zase je to pěkný, protože vemte si, kdyby se vám to stalo tady, tak za váma vyběhne proto, aby vám vynadal. Ale v Americe za váma vyběhne proto, aby se ujistil, že ho nebudete žalovat.
1: No to tak bylo. Hmm? Tak on by hlavně tady vyběhnul proto, aby řekl, ne, že vynadal. Ale řekl, že to zaplatíte, protože my jsme samozřejmě nedodrželi počet osob, hovada. Takhle jsme se tam chovali, paní Karol. No. Ale nutno ještě podotknout naši oblíbenou včera, dnes a zítra. Jestli pak víte, kdo má dneska svátek?
2: Náš pan tady nejvyšší.
1: Náš pan vedoucí. Což znamená, že od rána tady všichni stáli v pozoru. Klaněli se, květinový dary, všechno, odmlouvat se nesmí, nic.
2: Ne,
1: museli jsme přijít řádně, jako hezky oblečení všichni. A samozřejmě...
2: A proč jste se jako převlík teda na mě?
1: No, hodil jsem to zpátky do figury.
2: Jo, takzvaně. Takzvaně smart casual, no. Jak se říká.
1: A víte, co je ještě zítra za výročí? Krom toho, že máme čar narozeniny. Představte si, že zítra bude 26.
2: Ano.
1: července.
2: Tak.
1: A 26. července 1855 byla poprvé vydána bábuška. Babička, jo, já už to prostě ukrajinské naše přátelé říkám babička. Má výročí zítra.
2: Babička má výročí. To
1: a víte, kde byla napsána
2: škoda,
1: babička?
2: Škoda, že se toho nedožila. No, ta byla napsaná v Praze?
1: Žitné tady.
2: Žitné, no, v Praze, no, to říkám.
1: Tam každý den jezdím a je tam busta.
2: Je tam pamětní deska.
1: Je tam pamětní deska.
2: A je to takový žlutý dům, mám pocit.
1: Ano,
2: světle žlutý.
1: Okrovej,
2: no.
1: A je tam napsáno, v tomto domě napsala Božena Němcová babičku.
2: Je.
1: V tom domě napisala pisatelka Němcová babušku. Buďte trošku, paní Karol, moderní.
2: No ne, to už není moderní právě. Jednak to říkáte rusky a ne ukrajinsky, to za prvé. A za druhé už ani ta ukrajinština nefrčí. Tak vy byste měl vědět, že proti lídrovi svobodného demokratického světa se teď na Ukrajině stávkuje, takže to už prosím nás neplatí. Tam naopak jít s dobou znamená tvářit se, že jste tímto směrem s dobou nikdy nešel.
1: No... Tam se k něčemu schyluje, podle mě.
2: Jo.
1: Ale on teda vzal zpátečku. Pozor.
2: Myslíte Zelčo?
1: Ty protesty byly kvůli tomu, že pan Zelí. Jsem profesor Zelí a vy jste moji žáci, opakujte to po mně. Jsi pak víte, z čeho to je?
2: Ne. Nikdy jsem to neslyšela. A to jsem slyšela leda, co jsou.
1: To je Šimek Grossman, podle mě.
2: Fakt, jo. Tak to já mám teda docela nastudovaný a tohle neznám.
1: A to je návštěva zoo, si myslím já.
2: Aha, no vidíte, tak to nevím.
1: Jak Milovský říkal, že je ta úžovka přátelská, jak mě hezky obtáčí. To je krajta Milovský. Nadechni se naposled. To nevíte?
2: Ne, to neznám.
1: Tak tam je jistý vystupující doktor, je jistý profesor Zelí, je učitel. No a oni... té povídce je přesně, že přišel Zelí do třídy a říkal, jsem profesor Zelí a vy jste můj žáci, opakujte to po mně. No, a tak zelí řeklo, že prokuratura bude spadat pod něj na tu korupci. Protože ona prý na Ukrajině žádná korupce není.
2: No není, to je právě proto, je to lídr svobodného světa a jde nám všem příkladem. No. Oni se tam taky ztrácejí prachy, dokonce se tam ztrácí ta armádní technika, ale prosím vás, bez korupce. V tom je vlastně ten pokrok. Tady u nás by se to ztratilo díky korupci, tam se to ztratí, protože Ukrajina.
1: No, no a lidi šli do ulic a on hodil zpátečku ještě téhož dne, takže zůstal zase oblíbencem.
2: No. Ale je hezké, že lidi šli do ulic, jo? Že vlastně je to vidět, že následují našeho příkladu. Tady lidé taky chodili do ulic. Bylo to teda úplně k ničemu.
1: A jak dopadli?
2: No, jak dopadli.
1: Revoluce požírá...
2: Svoje děti.
1: Svoje děti. Hmm. No, paní Karol, tak ale já se pořád těším. Od začátku vy jste říkala, že máte krásné téma, že pojedeme na swingers party. Tak já už pomaličku přemýšlím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi, abych vám nedělal ostudu. Jako, chápete? Víte, že to je?
2: Jo, a co vám tam dole bude kadeřit?
1: No, nechce se mi z estetických důvodů o tom hovořit, ale stačí, musíte se spokojit s tím, že půjdu k intimnímu kadeřníkovi proto, abych vám na swingers party nedělal ostudu.
2: Ne, počkejte, na swingers party se nějak rozprchneme.
1: Ne, my naopak, no. My naopak utvoříme rojnici.
2: No tak já jsem se těšila, že aspoň na té swingers party od vás budu mít na chvíli pokoj a ani to ne.
1: Co to znamená, že se tvoří rojnice?
2: Že hledá... chodíte jeden vedle druhýho.
1: Tomu se říká rojnice.
2: No, to je rojnice. To vám potom neproklouzne ani myš.
1: No tak
2: což
1: to je
2: na
1: té
2: swingers party může vypadat docela zajímavě.
1: Tak my vytvoříme rojnici a neproklouzne nám ani myš. No ale řekněte, kdy, abych byl připravený taky.
2: No já se trošku bojím, jestli jsme to už neprošvihli, ale takhle, jo. Anglická vesnice byla v obležení swingers festivalu a je to z 24. července článek, čili ze včerejška, takže už bychom na tu swingers party jeli s vibrátorem po akci.
1: Tak bychom aspoň měli uklízet.
2: Ty to nechcete uklízet.
1: Jak to?
2: To si myslím, že to bude ještě...
1: Tam budou odhozený...
2: Ale to už by bylo lepší uklízet po Černobylu, než po swingers party.
1: Ne, tam budou odhozený ty kalhoty s těma peněženkama.
2: Myslíte?
1: No jasně, plný liber.
2: Já si myslím, že tam budou odhozený úplně jiný věci.
1: Myslíte?
2: Plný úplně jiných věcí.
1: A použitý. Tak, ale podívejte se, paní Karol, nám nic lidského není cizí. Co si budeme říkat?
2: Ano.
1: Takže my bychom za stranu a za lidi a za ty soudruhy anglické, co bychom neudělali?
2: No ale ono sice ty soudruhy, kteří se účastnili té akce, tak těm se to asi líbilo. Ale nelíbilo se to místním. A víte proč?
1: No tak já, než to řeknete,
2: no.
1: Tak já tu teorii znám. Já vím, co... je největší nebezpečí hromadného sexu. Že vás vynechají. To já vím. Jestli míříte do tohoto punktu, tak to bych chápal. To by naštvalo každýho.
2: No není nic horšího, než zůstat plonkovej na swingers party, to je pravda.
1: No představte si, že tam bydlíte.
2: No.
1: Tam se sjedou lidi za pohlavním stykem z celého světa. No. A vy sedíte na zahrádce. Tam
2: voda, pijete čaj o páté
1: a říkáte, kdy už někdo zazvoní, abych tam šel. A on nikdo nezvoní. No. Ale co je teda naštvalo?
2: No, naštvalo je něco úplně jiného, než co vy tady popisujete, byť to samozřejmě může být jenom záminka. Naštvalo je hlasité sténání. Tam se prostě z toho místa, kde to probíhalo, tam se ozývaly tak hlasité zvuky, že to místní rušilo.
1: To je jako u nás baráku.
2: No právě. A teď si vemte, když vy sedíte na té zahradě, je vám 80, teď to posloucháte, to nikdo nechce, aby mu tady zněly v uších vzpomínky na mládí z nedalekého pole.
1: No proč tam nešli? Nebo to bylo jenom pro vybraný?
2: No, já když jsem viděla několik fotek z té akce, tak ono to vyžadovalo nějaký zvláštní make-up a kostým, že tam nikdo nevypadal úplně normálně, řekněme.
1: To já mám. Já mám ještě to peří od minule.
2: S peřím byste tam byl za hvězdu. Nějaký make-up bychom taky udělali. A líbil se mi článek na Primě, CNN Prima News, kde napsali, zatímco místní jsou pohoršeni, účastníci festivalu naopak hovoří o bezpečném a inkluzivním prostoru, kde se slaví sexuální svoboda a diverzita.
1: Určitě, to je na mě moc složitý.
2: Ne, to je krásný.
1: Bezpečném, inkluzivním prostoru.
2: Inkluzivní prostor.
1: Právě, že
2: jsem to pochopila tak, že kdyby ten anglický gentleman se zvedl od čaje o páté a šel by mezi ně, tak by ho nikdo nevyhazoval.
1: Inkluze. I kdyby třeba, řekněme, nevypadal.
2: I kdyby neměl ten kostým.
1: Kostým, než tam jsem nemířil. I kdyby třeba neměl...
2: Čím přispět,
1: kdyby třeba už neměl erekci.
2: Jo.
1: Tak to se může stát taky.
2: No, ale tak to se taky může změnit na té swingers party.
1: Jo.
2: Tam můžete vidět věci, že vám půjde hlava kolem.
1: No a já musím mít make-up a kostým, tak jediný, co já vidím východisko, že byste mě udělala tu drag Mary, nebo jak se to jmenuje?
2: Drag Queen. Jo, že bychom se poradili s brzboháčem, jak na to?
1: Třeba, nebo s někým, kdo to ovládá, vy byste mě nalíčila.
2: Ano.
1: A já bych to vzal jedním vrzem. Jel bych na tu akci a potom, protože vím, že vaše dcerka má narozeniny, tak bych tam v tom kostýmu přijel a četl bych tam pohádky. Aby už od malička věděla, že správný chlap má namalované řasy, rtěnku, že má make-up, trojky kozy. Víš, teď jsem vulgární. Že má vycpaná jaksi poprsí, že má šaty až na zem,
2: ano.
1: Krásný, a že má boty na podpatku.
2: Jo.
1: Aby už od malička věděla,
2: jak vypadá správný muž.
1: Protože jak tak znám vašeho partnera, v džínách, v tričku a letních botech musí působit v dnešní době absolutně jako nepřijatelně. Co to je jako?
2: No a Magdalenka by vám mohla pomoct, protože včera na oslavě ve školce dostala dětské umělé nalepovací nehty. No
1: dětské?
2: A s těma vy byste se tam na tom swingers festivalu úplně
1: musíte
2: výjímal.
1: Musíte pomalu. Dětské umělé nalepovací prsty?
2: Ne, nechty.
1: Nechty.
2: No taková ta plastová hrůza, co nosí některé ženy na rukou v domnění, že je to sexy, tak oni to začali vyrábět už i pro děti. A nějakou maminku dítěte ze školky, doufám, že nás teď nikdo takový neposlouchá, nenapadlo nic lepšího, než to Magdalence koupit a dát jí to jako dárek.
1: Trošku blbá, ne?
2: Ne, tak já si myslím, že to je jako vlastně hezký dárek.
1: Jo, hezký?
2: Je to hezký dárek, já ji to samozřejmě schovám a dám jí to, až jí bude 18.
1: Jo, aby to svým dětem případně kdyby uvážila.
2: Aby to schovala svým dětem a že jim to dá s tím, až jim bude 18.
1: A neříkejte, že nemají provedení pro chlapce. To v dnešní době vůbec není možný.
2: Já si myslím, že když je chlapec takto orientován, rád si nalepí ty dívčí.
1: Chlapecké, dětské, nalepovací nehty.
2: No.
1: Musí to být všechno, paní Karlo, vy byste hned misgendrovala.
2: No ale Xavier, vy jste tady teď úplně misgendrovala. Vy jste tady teď naprosto pozoruhodným způsobem vyhmátnul mezeru na trhu. Protože je opravdu možné, že chlapecké nalepovací nehty umělé dosud se neprodávají.
1: Tak to je chyba.
2: Že maminky dětí, které, nebo chlapců, kteří zjistili ve svých 3 letech, že jsou vlastně dívkami, teď zoufale obíhají drogérie a obchodní centra a zjišťují, že nalepovací nehty pro chlapce prostě nejsou.
1: Představte si, co takové situaci musí vyvádět předsedkyně jihočeských kojících matek a biomatek, kdy zjistí, že něco takového, taková nespravedlnost, pro jejich dítě existuje. A musí být úplně v prdeli.
2: No jasně.
1: Musí říkat, to je, musíme napsat okamžitě ministru pro lidská práva a jestli to nevyřeší, poženeme to vejš.
2: No.
1: No, tak paní Karol, já bych to ukončil tím, že příště nám musí dát vědět s tou party swingující dřív. A to znamená, že tam hraje swingová kapela taky, ne?
2: Vy si pletete swing a swingers.
1: To je něco
2: jiného. No ale já jak si to tak představuju, nebo jak mám informace o tom, jak tyhle věci probíhají, tak ono byste křičel tak nahlas, že byste tu kapelu stejně neslyšel.
1: Prosím vás, já si pořád nedou představit, že to je takováhle akce. Dobře, tak třeba se to někomu líbí, bude to mít prostě upřímně říkám, že tady žertu, jakože bych tam v životě ne. A takže když jedu na akci, ono je to třeba přes víkend. Nebo jak to je dlouho?
2: No určitě je to na pár dní, abyste se tam vůbec stihnul rozkoukat
1: a co
2: pořádně.
1: Já, řekněte mi, co já bych zbytek času se svýma 8 minutama tam dělal. Já bych si musel vzít pletení nebo něco. Něco. A protože já myslím, že pro většinu lidí to musí pak strašná nuda už, ne?
2: Ne, já si to úplně představuju příští rok, jak přejedete, budete v ruce držet takový uháčkovaný cosi a řeknete, paní Karol, tady jsem vám na swingers party ve volném čase uháčkoval klobouček.
1: No, tak tam já budu mít, jestli je to na den, tak já budu mít přesně 23 hodin a 52 minut na háčkování.
2: To budete mít celý víkend.
1: Celý víkend,
2: no,
1: to je?
2: No.
1: No a tam je i občerstvení jako a tak?
2: No určitě, to víte, že jo. Tam je full service.
1: Takže
2: tam byly i stany
1: intimní.
2: Takže
1: se tam prodává třeba smažený sýr a všechno.
2: Jo, tak v Anglii tak spíš smažená ryba.
1: Smažená ryba.
2: No.
1: Fish and chips.
2: No.
1: No to já nevím. Já tam nepojdu, paní Karol. Fakt asi.
2: No tak ale on tam nemusíte jezdit, to je i tady.
1: Je to tady?
2: To je i dokonce tady, bych řekla, jako v politice.
1: Jakože kámen cihlu?
2: No, tak když se podíváte na takovou koalici Spolu, tak tam je to taky všichni se všema.
1: A víte, že jo?
2: No.
1: Že to má ty znaky?
2: No, jasně. No, to je vlastně tyhle ty předvolební koalice, to je jenom taková politická swingers party.
1: A je tam i ta inkluze obsažená?
2: Ano.
1: Protože oni tam sedějí, ti pantáti z toho Spolu říkají, i toho Jurečku musíme vzít mezi sebe. Takže musí se chovat inkluzivně.
2: Jo.
1: No a co tam máte dál? Co vás ještě potkalo?
2: No počkejte, tak ještě je zajímavá věc, že první česká transgender žena se probojovala na prestižní soutěž krásy do Thajska.
1: No to je super.
2: Takže já to začínám, přátelé a Xavere, vidět tak, že my budeme mít to příští léto obsazený.
1: Počkejte, transgender žena je, že byla žena a je muž? Nebo
2: jsem se vás právě chtěla zeptat, jestli v tom nemáte nějaký jasno. Já v tom taky tápu.
1: No když je transgender žena, tak je vytransgenderovaná na chlapa, ne?
2: Já myslím, že transgender žena je muž, který se převléká za ženu.
1: No, ono se
2: že
1: říká,
2: to je žena, že která má dole jaksi jiný typ příslušenství.
1: No jak oni ještě můžou být v tom přechodu, nebo jak se to říká, ne? To jste v tranzici, nebo jak? To ještě nějakou dobu
2: vám... Nepočkejte, přechod a tranzice, to...
1: To vám nějakou dobu píchají ty?
2: Hormony.
1: Hormony a všechno a no. Pak teprve začnete. Mě těch lidí líto, no já to beru.
2: Nepočkejte, protože by vám jich mělo být líto? Jedou na soutěž do Thajska?
1: Nešťastní.
2: Tak i to vás může potěšit.
1: Představte si, že žijete

0: píchají a potom už budete jako já. No co je? To tak chodí?
1: No.
0: No a ona se teda probojovala, nebo on se probojoval, nebo kdo se probojoval?
1: No, ten člověk se probojoval.
0: Ono se to probojovalo?
1: Ono se to probojovalo do Thajska a tam to bude soutěžilo za Česko v soutěži.
0: A jak to skončilo?
1: No to zatím nevíme. To se to teprve probojovalo a ještě se to nerozhodlo.
0: Jo, to teprve to bylo. A kdy to je, to ještě stihneme do Thajska.
1: No já nevím, já bych tyhle akce nechala všechny na příští rok.
0: No na druhou stranu, není vám podezřelý, že to je zrovna v Thajsku?
1: Já si myslím, že zrovna do Thajska to patří teda.
0: Protože tam je to prý tak, že nikdy nevíte.
1: No právě, no.
0: Do poslední chvíle.
1: No, a ale...
0: Já jsem tam nikdy nebyl, nikdy bych tam nejel. Pro mě tento směr, jako všechno, co je od Pezinku dál, už je pro mě nepřijatelný.
1: Čiže na benzínku?
0: O Pezinok.
1: Jo, jo,
0: Pezinok. A já mám rád Ameriku, tak tam ještě jako, no už to taky...
1: No tam už,
0: ale
1: tam už to jede.
0: Představa, že jste v Thajsku a teď tam ti východní Němci jezdí za tím sexem a je jim jedno, co to kde má, hlavně, že prostě tam můžou dělat ty prasárny. Tak já se tomu nedivím, že to je v Thajsku.
1: Ne, říkám, že si myslím, že tam to patří.
0: Proč to není v Petrohradě?
1: Protože Putin není dostatečně inkluzivní.
0: V Ermitáži.
1: No. Volodě ten není inkluzivní, to už byste měl vědět. Ale já jsem si vzpomněla, zrovna nedávno jsem slyšela v autě písničku, když jsem někam jela, která mě provázela část mojí puberty. Já nevím, jestli si ji vybavíte.
0: To jsou holky z naší
1: školky. Tam byl... Ne, prosím vás, to byla puberta někoho úplně jinýho.
0: Jak to?
1: To jsem ještě ani nebyla na světě, když se tohle zpívalo, prosím vás, holky z naší
0: Když mě bylo tak 13, 12, tak no, to byl největší šláger.
1: No, to jsem ještě nebyla na světě.
0: Jste nebyla na světě? Kde
1: ne.
0: jste byla?
1: No, tak ještě jsem chodila po houbách.
0: Fakt?
1: No, ale slyšela jsem právě písničku svojí puberty. Já nevím, jestli si to vybavíte, jak se tam zpívá Zlato, pojď na to, ať to stojí za to.
0: To nevím.
1: A tam je přesně ten děj, že někdo jde, chlap jde na diskotéku, zbalí tam krásné děvče, že jo, a teď jdou k němu domů a výsledek je, že když teda to děvče se obnaží, tak jaksi to není děvče, ale je to chlap, který si klek a říkal Zlato, pojď na to, a kdo, ať to stojí za to.
0: A kdo to zpěl? Zagorová s Reskem nebo to? Já to vůbec nebudu.
1: Dokonce ani Karel Gott, nikdo takovej. Já nevím, vlastně ani si nevybavím jméno toho zpěváka, ale jenom je to vlastně vtipný, jak se to v čase mění, že v té době, kdy to frčelo a hrálo se to na diskotékách, tak se tomu jako všichni smáli, protože to mělo takový vtipný text. Můžete si to najít na YouTube. A říkali jsme si, to přece jako není možný, hej, to není možný. A vidíte to, hele, stačilo dospět a možný to je?
0: A to mě překvapuje, paní Karol, protože já žiju v tom, že vy jste z takové lepší rodiny a říkal jsem si určitě, paní Karol, od balíčka říkali, toto je Má vlast, Bedřich Smetana a Dalibor a já nevím, jak se jmenují ty jednotlivé věty, nebo co to je.
1: No.
0: Ne? A vy jste poslouchal takovýhle prasárničky?
1: No jasně, no tak to jsme poslouchali jako děti všichni.
0: No není u
1: vás... Tak Mou vlast posloucháte, když přijdete domů a když jedete ze školy, než tam dojdete, tak si poslechnete Zlato, pojď na to. A
0: víte,
1: další
0: že...
1: takový šláger ještě byl, to možná taky znáte. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlínou, jezdit s trakařem. Koupat hroby byl můj ideál.
0: Ano, to byla taková písnička.
1: No a to bylo tak jako plus minus podobný období.
0: Jo. Ale pořád mě to teda nezbavuje toho nepříjemného dojmu, že nezlobte se, já to musím říct, že u vás je zanedbaná výchova.
1: No. No tak to je taky základní předpoklad k tomu, abych v této společnosti mohla vůbec fungovat.
0: A přitom jste vyrostla v celkem jako solidní ženu a hezkýho věku jste se dožila. A všechno jako...
1: A ještě možná dožiju, já nemám v plánu to dneska úplně zabalit.
0: Ještě dožijete?
1: No.
0: Já myslím, jako vypadáte skvěle.
1: O, děkuji.
0: Vypadáte skvěle a dlouhohrající desku už bych si nekupoval. Ne, tak to je. Já myslím, že tady šef ještě budete tak 20 let. Říkal ne, ten
1: jo,
0: chlapec.
1: Jo, ne, vy ještě vydrží, vy jste dobré, vy ještě vydržíte tak 20 let.
0: To říkal tomu Polarejkovi, ten
1: Polarejkovi,
0: chlapec.
1: No.
0: A přitom, že?

0: bylo ale krásný. Tam je, když se na to zaměříte, pustíte si tu scénu znovu, tak dokonce i ten štáb jako už to neudržel a vyprsknul tam smíchy. To mě na tom hrozně baví. Jo? To, že Paul Reich nevydržel, to je jasný, ale i ten kameraman tam tak jako cuknul kamerou a...
1: No, tak dobře. No.
0: No a přitom stačilo dát řetízek do jiného hrníčku a jenom.
1: Kde takovýmu chlapečkovi je konec? Chápete, že ten to bude mít celý život na talíři?
0: Tak když si změní image.
1: No, tak ten tam bydlí někde na Větrné Hůrce, tam to všichni znají, může měnit, co chce, budu ho připomínat jednodenně.
0: No, ale tak já si myslím, že to může mít dobrý.
1: Jo?
0: Jo, tak přijdete do cukrárny a řekne, je, já vás vám z televize, tady máte větrník.
1: Myslíte, že to je tak, že se s ním lidi chtějí fotit a podepisuje se na počkání?
0: Je to možný.
1: Že jo?
0: Je to možný. Já bych na jeho místě, abych to dělala. Takže když to s tím řetízkem takhle nevyšlo, tak ty prachy musíte dostat nějak jinak.
1: Já jsem si totiž říkal, kde třeba je konec takové Aničce Dajdou.
0: I drank too much last night, I missed the booze.
1: No ne, to...
0: No ta teď dělá podle mě jazykovou poradkyni Petru Fialovi. Protože on, když mluvil s Bidenem na té návštěvě, já jsem tam tu Aničku jako slyšela.
1: Jo, jo. Já teda jsem ten poslední, kdo by to mohl kritizovat, protože nemluvím anglicky, ale mě nejvíc baví, když anglicky mluvil Sobotka Bohuš.
0: Sobotka? Jo, vy myslíte Dear Friends.
1: Jo, ten...
0: No more social dumping.
1: Ale víte... To je zlý, že se tomu smějeme. Víte, že to je zlý?
0: Ne, to je úplně v pořádku.
1: Ne, to bychom neměli, bychom mít...
0: Ne, on by neměl jako tehdejší, myslím, že to pronášel ještě, když byl premiér, on by jako tehdejší premiér neměl mít takovouhle úroveň angličtiny. Takže my se tomu smějeme i naprosto v pořádku.
1: Není,
0: tomu se máme smát.
1: My jsme zlí lidé.
0: Ne, on měl zlou jazykovou vybavenost.
1: Dobře,
0: proto se tomu smějeme.
1: My bychom měli v sobě, měli pochopení. A prostě se tomu to nesmá.
0: No.
1: Tečka.
0: Tak to já proto pochopení nemám.
1: Nemám to vůbec.
0: Já když slyším někoho, jak vypráví Dear Friends, no more social dumping, no more slave drivers, tak...
1: Jsme na konci, paní Karol. Těším se na příště.
0: No já se taky těším a hlavně doufám, že na konci budou někteří, o kterých jsme se tady bavili, na konci.
1: Mějte se hezky a naschledanou.
0: Vy taky, naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Život je šatnav,

0: Tak, máte vlaječku, tak plaťte. Tohle se Zelenskému líbit nebude. Trump mladší se rozjel. Po tatínkovi.
1: A tam ale chybí, čím on popudil toho Zelenského. Neřekl by se to, já to
0: jenom
1: tuším.
0: On popudil, jenom tohle se Zelenskému líbit nebude, kdyby to vyslechnul.
1: No on tam totiž, jestli si to pamatuju dobře, jo, on tam říká, že všechny ty sbírky mají posílat ty s těma vlaječkama. Víte, jak máte vlaječku, tak budou na ulicích komise, rovnou navalte 10 000. Jo, to tam potřebujeme, Zelenský potřebuje prachy, každá vlaječka na klopě při každém setkání se stolečkem 10 000. Třeba, jo, to, on to tak úplně neříká, jo, ale říká, mají to zaplatit ty s těma vlaječkama.
0: No, jak tu mám jiný dotaz? Myslíte, že mladší Trump už jede na politickou vlnu tady definitivně? Je to budoucí prezident?
1: No tak on tím říká svým voličům v Americe, my to platit nebudem. Že jo? To je tam mezi řádky. Jo? Ať si to zaplatí ty, který se... Jeden člověk vymyslel krásný pojem. Mají to zaplatit všichni války chtiví. Jo, nejsou to váleční štváči, to praje moc, tohle slovo, ale války chtiví by to měli zaplatit. Všichni, kdo, já teda rovnou řeknu, že se taky války bojím, ale hned rovnou k tomu řeknu, ruský tanky k nám jako v 68. už nepřijedou. Já tomu věřím.
0: No tomu já taky věřím. Jedeme dál. Gazprom zvýšil zisk na rekordních 2,09 bilionů rublů. Díky růstu cen ropy a plynu. No se jim daří.
1: No, teď to tady říkám, že jde o prachy. Jde o velký prachy. A milí občané, jestli čekáte, že se o nás postarají naši imperiální sousedé, tak se strašně pletete. Oni se postarají sami o sebe. Putin prostě chce udělat blaho ruským občanům. Brusel chce udělat blaho západním občanům.
0: No to jsme i západní občané.
1: No, my jsme ty noví, my jsme ty, o naše blaho tolik nejde. My jsme ty Egypťani, jo, abych se vrátil. No a strýček sám tomu samozřejmě leží na srdci blaho Ameriky. Jo, tak vážení občané, o naše blaho se tady budeme muset postarat sami, jestli budeme věřit tomu, že cizák na českém trůnu nám to tady obhospodaří, nám ku prospěchu. Ne, sobě ku prospěchu. Jeden, druhý nebo třetí, abych nebyl potom interpretován jako fanda jednoho, druhého. Ne, já jsem opatrný vůči všem třem.
0: A k tomu, pane Tlustý, vy jste ekonom, že vysvětlete mi, jak je možný, když jsou sankce, tak ostrý sankce vůči tomu Rusku, jak je možný, že rubl posiluje?
1: No tak ono se o tom tady u nás moc nemluví, ale to, že někteří už platí v rublech, no to je, jak jsem to řekl, to je... Vlezte nám na záda s těma sankcema. Jo, my potřebujeme topit. My nebudeme rozdávat ovčí houni. Nebo my nebudeme vyrábět, jak si to představuje český ministr zemědělství, plyn z Kravského Lejna. Teda budeme, ale nebude ho to stačit. Jo? Takže my, co jsme normální a víme, že jiný nemáme, plyn z Ruska, no tak trošku mávneme rukou nad těma sankcema, nad tou jednotou Evropy, no my jim tam ty ruble pošlem, no vy ostatní si dál... dělejte vášně z celé té situace. No, a protože my kupujeme plyn v Německu, my jsme v pohodě, akorát platíme 4x tolik.
0: Ne? Tak koho ty sankce vlastně zasáhly?
1: Tupce. Zasáhly a zasáhnou. Já tady tak celou tu dobu naznačuji, kde je máte hledat.
0: Jo. Na ten návrh se ani nepodíval. Roztrhal ho. Zeman opět nejmenuje Kůdelku Kera. To je tak hezká telenovela tohleto.
1: A můžu dovést celý ten svůj dnešní výstup do absurda? Jo, můžu. Já se tady snažím vysvětlit, že se máme starat sami o sebe. Jo? To je nadpis pro to mý povídání. Jo? Starejme se o Egypt a jeho blaho. Zapomeňme na blaho v Římě. Jo? Tak já tady zavtipkuju a řeknu, pane Koudelka, podívejte. Já nejsem Koudelka. Mně je to úplně jedno. Jo, hele, jestli ho jmenuje nebo nejmenuje, Koudelka, řešte si to, jo, mě s tím neotravujte a hlavně lidi na tom nerozvášňujte, vám to lidi zlatý chleba nezlevní.
0: No jasně. Nicméně, že to je už osobní mezi Zemanem a Koudelkou?
1: No to 100%.
0: Tam je něco mezi nimi.
1: Ať si to tam vyřeší. Ať třeba vyhlásí, že si to rozdají v ringu. Jo, kdo koho knockoutuje, tak ten bude prezident třeba. Jo?
0: Takže nám je vlastně jedno, jestli bude...
1: Pojďte sobeckýmu tlustýmu, který má mnoho jiných vad, tak tuhle už unese. Koudelka je bylo stejný.
0: Tak, ale pozor, příště koupím Coca-Colu. Vrátím do ní kokain, vtipkuje miliardář Musk na Twitteru. To se mi líbí tenhle ten střelec, ten je dobrý.
1: Koupil. A tak on udělal zázrak s elektromobily, to je třeba uznat, smeknout. Jo. To on rozpoutal tu, to světové šílenství, mimochodem taky draze zaplacené tady u nás. Jo. No, každý šílenství je drahý. Jakmile se lidi pro něco natchnou, tak pak už solej, jo? To už je v rámci toho nadšení potom zaplacený. No, tak bejvával kokain v Coca-Cole, jo? Nikdy jsme to nezažili. Já bych si takovou lahvičku koupil.
0: No těm vojákům do Vietnamu, když vozili Coca-Colu, tak to byla ta doba, kdy tam byl ještě.
1: A jestli to tam dá, Coca-Cola vyhraje souboj se všema ostatníma. Jo, najednou všichni mohli ochutnat pravou Coca-Colu, jako to bývalo.
0: Tak toto je žert samozřejmě. Jo.
1: To, jo. On takhle žertuje.
0: No, tak...
1: no ale když jde o prachy, tak i takovýhle věci jsou možný.
0: No, 44 miliard dolarů. Není to drahý, pane Tlustý, za ten Twitter?
1: No tak vzhledem k tomu, kolik miliard lidí tančí tak, jak oni tam pískají, to je levný, jo?
0: Levný, jo.
1: Kolik miliard lidí bude skákat tak, jak oni, jo, tak ještě jednou to vidělme, jo? Vypadá to, že by mohli ovlivnit kolik, 4 miliardy lidí?
0: To neodhadnu vůbec, no. Kolik je.
1: Tak 44, říkal jste 44 miliard dolarů, děleno 4, no, to je za 11 dolarů jeden tančící. A jedna tančící teda, jo? No to jsou levní lidi. Za 11 dolarů.
0: Já jsem čekal, že ten Twitter koupí Agrofert. A ono furt nic.
1: Jo, tak na to už nemá.
0: Na to už nemá.
1: To těch postrácený 2 biliony jsou na to málo korun. Jo, tady 4, no to je.
0: To ne, to nejde. No a my to kupovat nebudeme, ne? Co bychom s tím dělali?
1: A vy snad chcete řídit 4 miliardy tančících? Máte tu... Co? Vy jste chtěli, jo? No, já jenom některý z nich teda, no.
0: To bych chtěl. No, to je všechno pro dnešek.
1: Děkuji za pozvání.
0: Těším se na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Podtrženo, sečteno a Vlastimil Tlustý.
2: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
3: Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Arnošt Drost je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Arnošt Drost je místopředsedou představenstva Sdružení českých taxikářů.
2: Ano.
1: A také muž, který taxikaří 35 let.
2: Ano.
1: Praze, takže tu branži dobře zná. Pane místopředsedo, co myslíte, mají taxikáři, speciálně pražští taxikáři, dobrou pověst?
2: No tak řekněme, že trošku se pověst napravila, no ale média neinformují tak, jak by asi měla.
1: Tak. Teď můžete informovat veřejnost, tak jak by se mělo, tak povídejte, čím
2: chápu,
1: to bylo?
2: Bylo to tím, že tady bylo 200 zhruba asi takových vykuků, kteří si založili nějakou společnost, jmenovala se Torges, my jsme tomu říkali Čorges, ze cikánského slova čorovat, jako krást. No, pak se to přejmenovalo na Virtus komanditní společnost, velel tomu Ivan Hříbal, který je teda už po smrti. No a vlastně tato skupinka ovládala celý centrum a nejlukrativnější místa v Praze. Jo? A svým způsobem magistrát je pěstoval, jo? Protože vlastně, když se o něčem mělo psát, přišla nějaká kauza ve státní správě na magistrátu, no tak se vytahli taxikáři, že jo? Taxikáři kradou. Jo? Takže se vytahli. No a
1: zatímco byli čistí jako okvětí bílé lilie, je to tak?
2: No, dá se říct.
1: Dá se říct, jo. Tak já mám vlastní zkušenost, já jsem stroje jel taxíkem jednou na letiště za 1800 a jenom protože jsem spěchal, tak jsem to, takže moje zkušenost je jiná. Ale
2: a vy jste si bral taxíka na ulici, nebo jste si ho volal?
1: Toho jsem si volal.
2: Nechápu, protože já jsem jezdil 25 let u Profesional Taxi. A
1: to bylo to Profi Taxi?
2: Profi Taxi, no to, ono to bylo oficiálně Profesional Taxi, SRO, ale zkráceně Profi Taxi, obchodní značka. Takže Profi Taxi, já si myslím, že mělo vcelku slušný renomé. Tam korporátní zákazníci měli největší slevy, ale i běžný retail z ulice jezdil, když byla cena 27, tak jezdil za nějaký 24,80.
1: Zkusím to ještě jinak. Čím si myslíte, že se přihodilo, že v některých bedekrech bylo napsáno, jedete-li do Prahy, dávejte si pozor, okrade vás taxikář? Což je prokazatelně, to tak v jisté době bylo.
2: No, tak na to měly podíly cestovní kanceláře, který to psali, že jo. A samozřejmě pak se na tom podepsal i pan Kvasnička, protože pan Kvasnička starší, jo. Ten vlastně dával ty svoje reklamní letáky, už to měli cestující připravený v takových těch kapsičkách, letadlech, aby jezdili jenom ze společností 3A.
1: Jinými slovy, u taxikářů problém nebyl, mohli za to ti, co dávali letáky.
2: No, svým způsobem ano. Svým způsobem ano, a vemte si to tak, bylo to 200 lidí na počet zhruba 3800, jo, není to zanedbatelný procento, je to zhruba nějakých 6-7%, ale v jiných branžích, ať je to v hospodách, barech, úřezníka nebo uzelináře, tak tam vás okradou taky. Jo, takže já to beru spíš tak sportovně.
1: Dobře, ale tady sedíte vy, tady nesedí žádný zelinář. Ale pojďme teď k tomu, co vám nejvíc vadí teď, vám taxikářům. A pane místopředsedo, pokud vím, tak vy teď nejvíce válčíte s těmi alternativními dopravci, což je Uber a což je v našich podmínkách Bolt, je to tak?
2: Jasně.
1: Co vám na tom tak vadí?
2: No tak na jednu stranu mě vadí to, že jezdí za dumpingové ceny a Úřad pro hospodářskou soutěž v tom nedělá vůbec nic. Jo, podali jsme několik stížností a oni se tváří, jako kdyby ten problém neexistoval.
1: Nabídka, poptávka?
2: No, pokud podnikáte, tak musíte podnikat za účelem zisku. A jestliže vám z toho kilometru, za tu cenu, za kterou oni jezdějí, zbyde 60 halířů, tak asi to není normální.
1: Za jakým účelem tedy podnikají oni?
2: No to já nevím, za jakým účelem podnikají oni. Já to doopravdy nevím, já to nechápu. Jo, já když si spočítám, ať zleva nebo zprava, tak on ujede 350 km denně, strží 4 000 korun. Z těch 4 000 korun odevzdá 25% firmě, která mu to zprostředkuje, to znamená Uber, Bolt nebo Liftago. K tomu musí zaplatit z té tisícovky za tyhle ty dvě firmy, nebo vlastně za tyhle dvě firmy musí zaplatit DPH, tak to už jsme na 12 stovkách. K tomu musí zaplatit denní pronájem vozidla, to začíná někde na 8 stovkách, tak už jste na 2000. K tomu zaplatíte 1000 korun za pohonné hmoty a jste na 3000 korunách. Takže vám zbyde 1000 korun. Z té tisícovky vy musíte odevzdat zdravotní, sociální a daň z příjmu. Takže co vám zbyde?
1: Co tím naznačujete, pane místopředsedo?
2: No tím naznačuju to, že je něco schnilého ve státě dánském, protože o tohle to by se měl zajímat Úřad pro hospodářskou soutěž. Jo? Tady, každý tady z nás podniká za účelem zisku, a ne, aby teda tady byla nějaká firma, která záměrně ničí celý trh, aby ho potom převzala.
1: Aha, už tomu rozumím. Takže vy vlastně si myslíte, že to teď někdo dotuje, proto aby zničil vás taxikáře.
2: Klasickou taxislužbu, ano.
1: A jim to potom zůstalo, ten trh, a zvýšili ceny. Tak to mám rozumět.
2: Tak to zhruba asi tak bude. Protože dneska nás rozdělili na vlastně dotovanou, nebo respektive regulovanou a neregulovanou taxislužbu, pan ministr financí. A neregulovaná taxislužba, ta si může účtovat, co chce. Jo, já jsem schopný doložit, že za půl kilometru si účtuju 360 korun, za jízdu z Olomouce do Prahy, vzdálenost zhruba 300 kilometrů, 23 tisíc korun.
1: Mluvíme teď o těch o tom Uberu třeba?
2: Mluvíme o Uberu a o Boltu.
1: Jo, zatímco regulovaný taxikář?
2: Regulovaný taxikář si sice na jízdu mimo Prahu může říct, co chce teoreticky, protože ta cena je regulovaná pouze v Praze. Nicméně normálně uvažující člověk, a já předpokládám, že mezi tím zbytkem je nás 1800 dneska, takže mezi tím zbytkem, co tady zůstal, tak si nikdo za 300 kilometrů neřekne 30 tisíc. Jo? Pokud by se jednalo, řekněme, o přepravu více místným autem, tak ta cena by tam mohla být někde na 12 tisících.
1: Kam spadá v tom, co popisujete, ta služba, která se jmenuje Liftago, protože tu já třeba využívám s velkou spokojeností a mám pocit, že to má jakousi úroveň. I čistota vozu, i ceny jsou dobré a tak. Nevím, jestli to tedy spadá do té takzvaně dotované, jak vy říkáte, aby ovládli trh, ale Liftago je ještě něco jiného než Uber a Bolt, ne? Nebo se mýlí?
2: Ne, to je, Liftago je takový hybrid mezi, jo? Liftago vlastně dává, a to víte sám, vlastně vám dává cenovou nabídku a vy si vybíráte.
1: Chci, nechci. Jo?
2: Chcete, nechcete, jo? Ale vybíráte si, já nevím, asi mezi čtyřma řidičema nebo čtyřma cenovými nabídkama.
1: Jak jo?
2: Kdežto u Boltu nebo u Uberu, tam vám ta cena přijde a buď ji chcete, nebo ji nechcete. Jo? Ta cena přijde i tomu řidičovi a ten řidič s tou cenou nemůže nic dělat. Klasická taxislužba je regulovaná nějakým stropem. A když ke mně přijde zákazník a ptá se, tak a jede třeba někam dál, no tak já mu řeknu, dobře, můžeme se dohodnout, cena nebude 4 000 korun, já vám udělám slevu, bude třeba 3 500 korun. Jo? Protože já z toho neodevzdávám žádnou provizi. Ty řidiči od Boltu, od Uberu i od Liftaga odevzdávají minimálně 25% provizi. Platí za ty dvě firmy, první Uber a Bolt, za ně platí DPH. Tyhle dvě firmy, které tady jsou u nás na trhu, u nás neodvedou jedinou korunu na daních, jedinou korunu na DPH, všechno za ně musí zaplatit řidiči, a ty dvě firmy, každá jedna z nich odsud vyvádí 1,5 miliardy měsíčně.
1: Jo, a to je nějaký oficiální údaj, jo? To...
2: To se dá lehce dopočítat a jsou to vlastně údaje, které si vytáhnete ze statistického úřadu. Jo, a tak dále, a tak dále.
1: Pane místopředsedo Drozde, řekněte, vy jste slibovali před pár týdny, zablokujeme Prahu, že se nestačíte divit. Už toho máme dost. Co chcete získat tím, že zablokujete Prahu?
2: No, my chceme hlavně získat, nebo my chceme dosáhnout toho, aby vlastně ty úřady začaly jednat podle práva. Jo? Máme tady spoustu řidičů z východu. Jo, já nebudu říkat jenom Ukrajinců, i když jich je zhruba 92%.
1: No, jo? Abychom byli úplně, vy jste pro parlamentní listy řekl dobytci z východu.
2: Jo, to jsem ale řekl v souvislosti s tím, jak se chovají na ulici, jak jezdí, jo, jaký mají respekt a jak se chovají vůči ostatním řidičům. Jo, nechovaj se slušně, proto jsem použil to slovo dobytci.
1: Dobře, ale pojďme ještě k té blokádě. Takže chcete dosáhnout čeho?
2: No, chceme dosáhnout toho, aby státní správa, policie, městská policie, kontrolní odbor, aby začali doopravdy jednat podle zákona. Protože já, když si přijdu požádat o kartu řidiče na taxíka, tak já musím doložit výpis trestního rejstříku, výpis karty řidiče, zdravotní potvrzení. A na základě toho, pokud jsem čistý, tak dostanu kartu řidiče taxi.
1: Ano.
2: Lidi z východu sem přijdou, mají svého takzvaného klienta nebo jejich zástupce, ten udělá hromadnou žádost, prostě 20-30 lidí, s tím přijde na ten odbor toho dopravního úřadu a tam ty žádosti podá. Jo? A nedokládají vůbec nic, doloží to čestným prohlášením.
1: Vy tedy oslovujete zákonodárce jakýmsi dopisem, v kterém mimo jiné zaznívá, že to spojení s válkou na Ukrajině tam je, ne, že není. Jak jste říkala před chvílí, že část ze působících řidičů mohou být bývalými vězni propuštěnými Zelenským.
2: To je pravda. To je pravda. Tam nikdo neskoumal, jestli mají čistý trestní rejstřík, jestli nebyli trestaný za drogy, znásilnění, loupeže. Na to se nikdo neptal. Tam stačí, když doložíte čestné prohlášení, no a papír snese všechno, že jo?
1: Já vím, ale proto máme nějakou, nechci říkat důkaz, ale třeba nějakou zprávu nebo nějakou informaci, že to jsou bývalí propuštění vězni prezidentem Zelenským.
2: Kam by ty pánové z té války utekli?
1: Do války. Teď mu jich uteklo
2: přes 80 tisíc.
1: Dobře,
2: dezertovalo.
1: Dobře, jo, a předpokládáte, že část z nich jsou teď...
2: Část z nich utekla do Polska, část z nich utekla přes Slovensko sem.
1: Já vím, ale část z nich jsou teď taxikáři v Praze.
2: Klidně můžou být.
1: Mimochodem, taková ta nešťastná věc, kdy, případně mě opravte, kdy ukrajinský taxikář srazil tu paní tak nešťastně, která skončila na vozíku, je to tedy pár let.
2: To je 10 let zpátky, no.
1: No, to je jedno, jak je to dlouho, ale ptám se, jestli už se to nějak vyřešilo.
2: Ne,
1: jestli...
2: to se nevyřešilo a nevyřeší se to nikdy.
1: Nechte mi říct tu otázku. Jo. Jestli se třeba zkoumalo, na základě jaké licence ten ukrajinský řidič jezdil, jestli byl dohledán, jestli byl třeba nějak popohnán ke spravedlnosti, nebo jestli se někde ukryl na šedé Rusy.
2: Ne. Tak ten řidič z toho vozidla zmizel okamžitě.
1: Zmizel.
2: Tu paní našel řidič, který jel okolo, viděl dopravní nehodu, tak se tam šel podívat a našel tam tu paní těžce zraněnou. Zavolal teda záchranku, paní převezli do nemocnice. Řidiče nikdy nedohledali. Ví se akorát z výpovědi té paní, že si objednala firmu Uber. To bylo všechno. Firma Uber od toho dala ruce pryč, že to byl, jak oni to říkají, jejich spolupracující řidič, že to není žádný jejich zaměstnanec a že on musí být pojištěný. Jo? a v té době neměli vlastně povinnost pojišťovat vozidla jako vozidla taxi, kde ta pojistka je o 100% vyšší.
1: Ti bývalí řidiči taxislužby nebo současně řidiči taxislužby z bývalých zemí Sovětského svazu, ať jsou odkudkoliv, tak vy tvrdíte, že jsou špatnými řidiči.
2: Jsou.
1: A jak si to mám představit, jak mi to můžete vysvětlit?
2: No tak podívejte se na nehodovost v Praze, jak narostla. Zeptejte se lidí, kteří mají, to jsou takový ty dispečeři, kteří jezdí těma hlídkovýma autama u dopravního podniku, to takový ty zásahový vozidla a podobně, tak já tam mám dva známý a on mi říká, hele, 4 až 6 dopravních nehod v noci, kolize tramvaj Bolt, autobus Bolt nebo autobus Uber, autobus tramvaj Uber, jo. To jsou prostě dopravní nehody, které nikde nikdo, vlastně oni neřeknou, že to byli řidiči z východu, jo, aby to nerozmazávali, tak noviny píšou taxikář.
1: Dobře, ale vy říkáte, že chcete změnu těch předpisů, že chcete stejné... Chcete.
2: Nechceme, my
1: ale
2: chceme...
1: Ale chcete, píšete zákonodárcům, chcete zpřísnění podmínek pro všechny.
2: No, zpřísnění. My chceme, aby se vrátili zpátky zkoušky.
1: Ano, to je ten místopis a tyhle ty
2: ano,
1: věci.
2: Ano.
1: Jazykové schopnosti.
2: Jazyková schopnost, místopis, znalost právních předpisů.
1: A to i pro ty služby?
2: Ne, kompletně pro všechny.
1: No ne, počkejte, tak Uber a Bolt nemůžeme považovat za taxi. Je to nějaká přeprava nebo něco takového? Ne?
2: My jsme v roce 2019, kdy se chystala novela zákona 111, tak jsme předkládali svoji novelu, která se všem moc líbila.
1: Co to je svoji novelu?
2: No, novelu toho zákona.
1: Dobře, a vy nemáte právo navrhovat zákony.
2: My ho sice nemáme, ale může to předložit poslanec. Že?
1: A dobře, klidně. A co v ní bylo teda?
2: No, jednoduše řečeno, bylo ty podmínky byly udělané tak, aby to bylo pro všechny úplně stejný.
1: To znamená i pro ty alternativy.
2: Ano, to znamená, že všichni by měli stejné podmínky. Všichni, jako v Maďarsku, by měli taxametry, měli by střešní svítilnu a měli by firmu a cenu veřejně na dveřích. Mm-hmm. Jo? Takhle to funguje v Maďarsku a problém s tím žádný není. Jo, všechny auta jsou žlutý, všechny auta mají cenu, všechny auta mají nahoře transparent. Na tom transparentu je buď zeleně Bolt, černě Uber, anebo je to žlutý transparent a je tam klasický taxi. A funguje to.
1: Na druhou stranu připustíte, že to je jakási výhoda, když mám aplikaci například Uber a přijedu kamkoliv na světě, vylezu z letiště a jenom kliknu adresu. Takže to je možná lepší, než když byly klasické taxíky jenom k dispozici. Říkám to teď uživatelsky. Určitě také sám cestujete a občas někam přijedete.
2: Tak používám klasického taxíka.
1: Jo, i třeba, já nevím, kdekoliv na světě. Jo,
2: v Istanbulu, nevím, v Seville. V Paříži jsem používal klasického taxíka, v Itálii jsem si najmul klasického taxíka.
1: A vy byste do Uberu teda nesednul z principu?
2: Z principu nesedám ani do Uberu, ani do Boltu. Já je nehodlám podporovat, protože říkám, tyhle společnosti vyvádějí 1,5 miliardy, 18 miliard ročně a nenechají tady z toho ani korunu, neinvestujou. U Boltu vím, proč to je, protože u Boltu, když nedělíte zisk, u té společnosti, když nedělíte zisk, tak u nich, to je tuším, že estonská společnost, lotyšská, to je jedno, tak nedaníte. To znamená, že ta společnost kumuluje zisk, nedělí ho mezi svý akcionáře, jenom dává vejplatu. Jo? Takže se to nedaní. Oni můžou investovat, oni můžou vyplácet jakoby mzdy, platy, ale pokud to není rozdělení dividend, tak se nic neděje.
1: Čím to je, že jste vy jako taxikáři neuhájili pražské letiště?
2: Úplatkem. To vám řekne každej. Na pražském letišti jde jenom o prachy.
1: Ostatně.
2: Pan Kvasnička nabízel 4 koruny za hlavu, neboli 4 koruny za každého člověka.
1: Já nevím, který je pan Kvasnička.
2: To je majitel radiotaxi AAA. Jo, bývalý nájemce. Takže oni nabízeli 4 koruny za jednoho člověka. Uber nabít 8. Jo, je to jenom o penězích, o ničem
1: jako
2: jiném to není.
1: Uplatek za...
2: No to není uplatek, to je platba.
1: No
2: to je,
1: tak vy jste začínal tu odpověď tím, že to uplatek.
2: No jasně, vy se musíte nejdřív někam dostat, pak musíte někoho podmáznout, aby vám řekl, kolik nabízí protistrana, no a pak ho přebijete, že jo.
1: Jo, takže tam došlo k tomu, že se nějak, asi někdo nějak motivoval podle vašich slov. A na druhou stranu ty vozy, které vidím je po Praze z letiště a je tam airport, Uber, tak vypadají velmi kultivovaně a sama nová auta a říkám si, jestli to není náhodou, takže o to tak trošku šlo.
2: No, nechtěl byste to jezdit. To auto stojí 42 tisíc v holým nájmu.
1: Proč bych to nechtěl jezdit?
2: No, protože na to nevyděláte. Tam ten řidič je otrok svý práce, jo. Vemte to tak, že...
1: No ten můj za těch 18 let na letiště otrokem určitě nebyl.
2: Jasně, to chápu, jako... to chápu, jo, ale vemte to tak, že ty kluci platí 42 tisíc měsíčně za pronájem toho vozu. Platí si pohonné hmoty. A zase můžeme to jednoduše spočítat. Průjezdnost Prahou je 12 až 16 km za hodinu. Kolik on těch zakázek může udělat z toho letiště? Kdyby mu trvala jedna zakázka přivízt někoho dolů, hned zpátky obsazený nepojede, takže se vrací prázdnej, tak mám to najetý, trvá to 55 až 70 minut. Tak udělá jednu za hodinu. Jo, když bude jezdit takhle, kdyby jezdil 8 hodin a doopravdy hned po tom příjezdu na to letiště stál před tou halou, hned naložil, tak udělá 8 x 720 korun, což je 5 700 korun, jo, a platí za to 42 tisíc. Takže ty kluci tam dělají, řekněme, 16 hodinový směny, jezdí jako magoři po evropský, a stejně jim ty peníze moc nevycházejí.
1: Zase
2: na to vydělá jenom firma.
1: Zase by mě nutilo se na to dívat pohledem tím spotřebitelským. Řekněte mi na závěr, pane místopředsedo, kdy máme očekávat my Pražané, že vy taxikáři město zablokujete?
2: No, víte, my se nejdřív obrátíme na soud, protože tady je jedna zásadní věc a to je to, že je povinnost výměny řidičských průkazů právě u těchto lidí. Je to ze zákona. Ze zákona, pokud jim je udělený povolení k pobytu, tak do 3 měsíců si musí vyměnit řidičský průkaz, ale zároveň s tím ruku v ruce musí udělat teoretickou část v autoškole a složit zkoušky. A nějak na tohleto, nějak ministerstvo dopravy nějak na to zapomnělo, ministerstvo vnitra na to nějak zapomnělo, takže my teď podáme 2 nebo 3 trestní oznámení a obrátíme se na soud.
1: A jinými slovy, blokáda je v nedohlednu.
2: Není. My předpokládáme, že ta blokáda by mohla být první týden v září. Při tom největším šrumce se lidi začnou vracet z těch dovolených, aby to stálo za to.
1: Takže nás občany potrestáte.
2: My nebudeme trestat vás, my budeme trestat neschopnou vládu. Že? Vy běžte se stížnostma na tu vládu, proč vlastně odpovědný úřady, proč odpovědní úředníci nevymáhají zákon tam, kde by vymáhat měli.
1: Jsem rád, že jste přišel. Držím palce.
2: Já děkuju. Mějte se pěkně.
1: Naschledanou. Naším hostem byl Arnošt Drozd.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Petr Macinka je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy už jste v několika rozhovorech vysvětloval, že se vám také nelíbí ty cyklopruhy, cyklostezky, vůbec uzavírky v Praze a způsob, jakým se vlastně renovuje ta dopravní infrastruktura. Ale řekněte nám, v případě, že se vám podaří přetavit to úsilí na pozitivní volební výsledek, tak to nebude jenom doprava, o čem budete rozhodovat, hlasovat. Zdravotnictví, školství, výstavba. Co ještě z toho vám je blízké? Protože vy velmi často vlastně primárně mluvíte o té dopravě, ale život v Praze není jenom doprava. To je také například dotace divadel soukromých. To by mě třeba zajímalo.
1: Dotace soukromých divadel?
0: No to jsou takové, to nevíte?
1: No to si zjistíme, jestli soukromá divadla jsou dotována a jestli nějak moc, tak to by se nám moc nelíbilo.
0: A to ještě zatím neřešíte tyto věci?
1: Já jenom k té původní otázce, ale dostanu se i k tomuhle. Já mám fakt radost, že se mně podařilo přesvědčit fakt kvalitní lidi k tomu, aby udělali úplně, aby si zničili život. Vůbec to nemají zapotřebí a šli a vstoupili do politiky. To znamená, a to nejsou lidi teda jenom dopravního typu. Jo? Já už, vy jste tady měli pana doktora Pikoru, což je špičkový uznávaný český makroekonom, kterého já bych rád viděl v pozici jistého ministra financí Prahy, protože žádná jiná strana nenabízí takto kvalitního erudovaného ekonoma, který je schopen uvažovat v makročíslech ve stovkách, v řádu stovek miliard korun ve výhledu na 10-15 let se započtením inflačních tlaků a se znalostí predikcí různých třeba měnových politik, různých bank nebo pohybujícího se dobře na finančních trzích a trzích dluhopisy a tak dál. Žádná jiná strana takového člověka nemá. Bohužel se dneska dostáváme fakt do krize a když je dobrý počasí, tak fajn, může ty finance řídit pirát. My můžeme zavracet oči, že to je Sodoma, Gomora, hrůza a běs, jenomže nic moc tak nepokazí. V momentě, kdy se dostáváme do vážné, obrovské, bezprecedentní krize, která může mít zásadní dopady na stovky tisíc lidí v Praze, tak potřebujete dobrého hospodáře. To znamená, po dopravě a po tom dopravním leitmotivu, který mají motoristé, další věc, kterou máme velmi silně akcentujeme, jsou městské finance. Pikora. Aby nezůstalo jenom u něj, tak další, kterého mohu vypíchnout, je člověk, kterého jsem si vypučil na hostování ze strany pana Reichla, a to je pan doktor Marek Zeman.
0: Jdete na to ze široka, teda na tu odpověď. No, ale
1: a Marek Zeman je zase uznávaný klíčový expert na zdravotnictví. Byl to přece jenom dlouholetý ředitel fakultní nemocnice Královské Vinohrady. To znamená, pakliže má někdo v Praze mít nějaký vhled do sociální péče a zdravotnictví, no určitě než jakýkoliv pirát, je to pan doktor Zeman, který řídil léta velkou nemocnici o několika tisíci zaměstnancích.
0: Vy jste na ty piráty úplně alergicky. Já to na vás vidím.
1: Tak když tady 4 roky žijeme ve městě, který napadli, tak já se chci osvobodit.
0: Já tomu rozumím. No ale zase máte opravdu pocit, že pod vedením Pirátů to město je tak v katastrofálním stavu? Objektivně?
1: Je objektivně. Prostě podívejte se, jak vypadá pražská plynárenská. Já nevím, jestli máte nějaké informace. Viděl jsem tady u vás nějaké rozhovory s panem Janečkem, bývalým předsedou představenstva. To je mimořádně kvalitní člověk, kterého Piráti zničili a vyhodili. Přitom ten člověk věděl, jak tu firmu řídit a ten člověk dosahoval 1,5 miliardy a víc zisku každý rok a byla to firma, která do městského rozpočtu odváděla nejvíc dividend.
0: Dobře, dneska, to dílčí chyba třeba, kdybychom...
1: No tak jako dílčí chyba, je to taková dílčí chybka, která znamená, že z 1,5 miliardy plus se do roka a do dne dostanete do 6 miliard minus. A pozor, největší absurdita, to podtrhuje tu absurditu to, že dneska se uvažuje, dramaticky nahoru letí ceny energií, uvažuje se o válečných daních, o sektorovém zdanění všech těch energetických firem, protože ty enormně vydělávají kvůli tomu, že ty ceny letí nahoru, s jednou výjimkou. A to je pražská plynárenská, která je 6 miliard mínusu. To znamená, na co sáhne Pirát, tak to prostě přestane fungovat. Já se hrozím toho, že Pirát tady bude řešit energetickou krizi, protože v ten moment tu energetickou krizi tady máme na pořád. Takže to je jako, to není taková dílčí chybka, no možná dílčí, ale tak bych to viděl ve všem. Podívejte se doprava, jak vypadá.
0: Pane Macinko, s kým jste vy, motoristé, sobě ochotní tvořit koalici?
1: Tak zaprvé teda...
0: Už víme, s kým nejste teda, to jsem pochopil, na co sahne zaprvé Pirát.
1: Zaprvé teda musím říct, že opravdu naší ambicí je podílet se na vedení toho města a být součástí té příští koalice. Mm-hmm. To říkáme naprosto otevřeně a jdeme do toho s tím. Není to žádný protestní pokus, je to opravdu pokus vzít ty věci zpátky do nějakých racionálních rukou. Druhá věc, která k tomu můžu říct, je, mně se podařilo ověřit, že máme skutečně široký koaliční potenciál na základě toho, že do doby, než jsme my vstoupili do hry, tak Praha byla odsouzená k tomu, že zažije úplně ty nejnudnější volby v historii. Kdy na jedné straně jsme slyšeli, že za nás bude líp, na druhé straně jedině my zlepšíme Prahu. A už to celé vypadalo, že prostě to bude o takovýchto bezobsažných, prázdných floskulích.
0: My jsme zatím do toho vstoupili. Co?
1: A vstoupili jsme do toho my a najednou díky motoristům všichni řeší, že chtějí taky tu jednotnou parkovací kartu. Najednou všichni řeší, že taky se jako může dramaticky zlevnit a přiblížit lidem MHD. Najednou všichni řeší, že ty cyklopruhy jsou na nic a že by se měly zrušit. Dokonce už i Hlaváček to někde říkal. Jo? Viděl jsem článek na nějakém velkém serveru, kde psali, že motoristé sobě děsí pražské politiky, všichni naraz slibují vyřešit cykloteror. Takže ono vidíte, že ty politici v podstatě volí program motoristů sobě a tím, kdo ho volí, tak ukazuje, naznačuje, že my jsme pro ně přijatelný partner v rámci nějaké koaliční diskuze. No,
0: nevím. Neobáváte se, pane Macinko, že je zhoubné a nebezpečné pro každého z nás říkat takové to a pak jsem přišel já a něco.
1: Jenomže ono to tak fakt je. Ono to tak fakt je. Prostě my už jsme, ale to je taky důvod, proč jsme to udělali. Já jsem čekal celou dobu, že je tady nějaká pravicová strana, která bývala kdysi nejvýznamnější politickou silou v této zemi a která ten svět snad vidí nějak racionálně, přijde a bude hrát tato klíčová důležitá témata, protože doprava je téma číslo jedna v Praze. Ať si říká Pirát, co chce, je to téma číslo jedna, které zasahuje stovky tisíc lidí. Jenomže pak vidíte, že jako vidíte titulek v dubnu, prostě pan nějaký člověk z ODS říká, zrušíme cyklopruhy. No tak Macinka tleská a říká bezvadný, víme koho volit. Jenomže o 3 týdny později, protože ODS má taky svého koaličního partnera, což je taková nazelenalá salóní elitářská stranička TOP 09, a ty nejsou úplně motoristická strana, takže zřejmě po diskuzi v rámci koalice potom vidíte, že ten stejný kandidát za ODS říká, že cyklopruhy do Prahy patří. A teď si říkáte, no tak já nevím, komu mám věřit. A v ten moment jsem řekl, dobře, kašleme na to, uděláme motoristy, protože my ten program si dáváme rovnou do názvu, my nepotřebujeme ho nikde uhejbat, my mu dostojíme, není to žádná šaškárna, na rozdíl od těch Pirátů, protože oni kdyby dostali svému programu, tak jsou vrazi a loupežníci, my jsme motoristé a my chceme řešit tady ty věci. Nemáme to za co vyměnit, takže nám v tomto lidé mohou věřit.
0: Jak jste schopni nebo ochotni vyjít s tou stranou pana Čižinského?
1: No tak pan Čižinský a ta jeho strana ty považujeme za vyloženě za hlavní strůjce toho dopravního teroru, který je tady na nás páchán. To jsou ti lidé, kteří řeknou, někdy bude obchvat, tak teď zavřeme nábřeží. Někdy budeme humanizovat magistrálu. Jako člověk, aby měl strach, že při procházce na Václavském náměstí dostane klíčovou encefalitidu. Protože tam prostě bude les a park.
0: No takhle, jo.
1: To opravdu ne. To jsou lidé, kteří dávají přechod prochodce na klíčovou páteřní komunikaci, kterou je jediná severojižní cesta Prahou, a to je magistrála. A oni tam dají přechod prochodce v místě, kde je podchod, a ten podchod chtějí zasypat.
0: Chtějí zasypat?
1: Chtějí zasypat podchod u muzea. Doufám, že to není pravda.
0: A zasypat čím?
1: No a nevím čím. Zrušit podchod. Aby lidi chodili prostě a říkají, přece nebudeme cpát lidi do podzemí. Prostě papaláš neujde 1 minutu podchodem. Ale tam nahoře jezdí stovky tisíc aut a když je zastavujete, tak je to víc emisí, víc splodin, když prostě brzdí, tak ty brzdové systémy taky něco do toho vzduší vypouštějí. Je to, špička se tím prodlužuje dopravní, omezuje to celý život, prostě blokuje to celou Prahu.
0: Pane Macinko, o vás je známo, že jste po léta blízkým spolupracovníkem Václava Klause, dokonce někde jsem četl tiskovým mluvčím a institutu Václava Klause, ale on je takový pan prezident rezervovaný k vašim motoristům sobě. Jak je to ve skutečnosti? Radíte se s ním? Podporuje vás?
1: Neradím se s ním.
0: Škoda možná, ne?
1: No, možná jo, ale opravdu toto je můj projekt, který já mám od začátku jasno v tom, jak ho chci dělat. A já jako neříkám neradím. Radím, tak samozřejmě pracuju s ním, jsem jeho blízkým dlouholetým spolupracovníkem, takže samozřejmě, že se o tom bavíme, on mi vyčítá, proč nic neděláte, proč tady jste, proč ty nerozdáváte někde letáčky a tak dále. Takže on to jako lidsky možná má třeba obavu, že nedělám dost nebo tak takže to, ale jinak já, když jsem ten projekt oznamoval, tak těsně předtím jsem mu ukázal tiskovou zprávu, kterou chci vydat, ale to bylo několik hodin třeba předtím, jo. Takže to je můj projekt a já prostě si to chci udělat opravdu po svým. Chci si to vyzkoušet, že buď to ten můj pocit z toho je správný a budu slavit za několik desítek hodin úspěch, že jsem, a potvrdí se mi to, že jsem to věděl správně, anebo ne.

0: Hraje vám.
1: All my music.
0: Radio Xaver.
2: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
3: Ne, já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že čtu americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslím si, že je blázen a budou hrozně překvapení. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky asi potom už komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu, jo, tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže ta Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, nebo vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
2: Jak kteří?
3: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskému, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě sil, to je důležitý říct. Že?
4: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Rád tě vidím, pane prezidente. Ahoj.
2: Rovněž tě rád vidím, Xavere.
1: Miloši, máme o čem mluvit. Skoro bych řekl, že celá planeta posledních pár dnů hovoří o tom zásadním setkání prezidentů Zelenského a Trumpa v Bílém domě. Co si o tom jako politik, praktik myslíš? Kolikrát si to viděl?
2: Dvakrát, ale myslím si, že tě překvapím, protože tě nabídnu jiný úhel pohledu, než je u většiny komentátorů. Já vycházím z toho, že Trump je obchodník, že chtěl uzavřít deal. Ten deal se týkal těžebních práv na ukrajinské nerostné zdroje. Zdůvodňoval to tím, že Amerika na rozdíl od Evropské unie, která Ukrajině poskytuje půjčky, Ukrajině poskytuje dary a on, že by, jak řekl, chtěl své peníze zpět. Nikoli ve finanční, ale naturální formě. Zelenský chtěl v rámci této obchodní dohody tam v celku neorganicky začlenit i bezpečnostní garance a Trump mu na to odpověděl, že dostatečnou, jak on říká, bezpečnostní pojistkou jsou právě ta těžební práva, což dává logiku, protože když Američani jsou na území Ukrajiny, tak asi těžko na Ukrajinu bude někdo útočit. Nicméně Zelenský přijel do Bílého domu a sdělil, že tu smlouvu bez bezpečnostních garancí nepodepíše, což mimochodem z toho záznamu rozhovoru vůbec ještě nevyplývá. No a díky tomu bylo jednání přerušeno, ukončeno, nekonal se ani slavnostní oběd, natož tisková konference. A všichni čekali, co bude dál. Stalo se to, že ukrajinský premiér Šmihal, tuším, že včera, prohlásil, že Ukrajina je plně připravena tuto obchodní dohodu podepsat. Zelenský se patrně do Bílého domu hned tak nevrátí, ale přijede tam nějaký ukrajinský ministr a tento s nějakým americkým ministrem podepíše a tím to skončí.
1: Budu se ptát i na formu, ale ty jsi začal od obsahu toho setkání, tak řekni, z toho obsahu, tak jak jsme to slyšeli, ono to chvíli mi vypadalo jako hádka, skoro. A máme z toho vyvozovat, že konec války se tímto posunul směrem dozadu, místo aby se posunul směrem blíž?
2: No tak rozhodně zastavení amerických zbrojních dodávek Ukrajině tuto válku může posunout, protože Ukrajina je tím objektivně oslabená. Ne natolik, aby tu válku prohrála, ale natolik, aby se zhoršila její vojenská pozice. V tomto smyslu ano.
1: No a ještě něco k té formě. Přijde ti, pane prezidente, taktické jít do Bílého domu v mikině a v teplákách?
2: No tak mě jeden režisér Sedláček, kterému jsem dal vyznamenání, toto vyznamenání také přebíral v mikině, aby zdůraznil svoji exkluzivitu. No mě to přišlo legrační a naše média se pohoršovala, budiš. Trump spíše zavtipkoval nad tím, že mu Zelenský takovou slušivou mikinu ke krku dřív ji měl rozhalenou. Ne, to si myslím, že není důležité.
1: Slyšel jsem k tomu takový komentář, že prezident Zelenský si přijel pro šek a odvezl si fakturu. Dá se s tím souhlasit?
2: Naprosto, to je velmi přesná formulace.
1: Ty říkáš, že se hned tak do Bílého domu nedostane.
2: Ale dostane se tam ten ministr.
1: Ano, dobře, ale nadevší pochybnost to vyvolalo jakousi reakci v Evropě a my jsme se už včera dozvěděli, že paní Leyenová hovoří o 800 miliardách eur na přezbrojení Evropy a na pomoc Ukrajině. Není to jednání nebo ta reakce Evropské unie trošku hysterické potom po té schůzce Trump-Zelenský?
2: Já bych opravdu počkal doslova několik dní, protože pokud se ta obchodní dohoda o těch, někdo tomu říká vzácné zeminy, a někdo tomu říká vzácné kovy, to je
1: celkem
2: jedno.
1: Oni tomu říkají minerály dokonce, jsem
2: četl. Nebo minerály. Tak pokud se dohoda o těch minerálech uzavře v dohledné době, no tak není důvod k takovému masivnímu přezbrojování Evropské unie.
1: Jakou pozici má teď prezident Putin?
2: O něco silnější, tak jeho mluvčí Peskov označil to za příspěvek míru, což je poněkud komické, myslím, přerušení těch zbrojních dodávek. Ale samozřejmě jeho vyjednavací pozice se v průběhu americko-ruských jednání ještě může měnit, protože Trump je velmi tvrdý hráč.
1: Očekáváš, Miloši, nějakou fatální změnu po schůzce Trump-Putin?
2: Já si myslím, že se pokusí dohodnout, že se dohodnou na půdorysu, o kterém se dnes už často mluví. A to znamená, když to řeknu velmi stručně, že nová hranice mezi Ruskem a Ukrajinou bude dnešní frontová linie.
1: Jenom tu a tam člověk hovoří se zkušeným prognostikem, tak teď půjdu na tenký led. Dejme tomu, že v řádu měsíců skončí válka na Ukrajině. Dejme tomu. Myslíš si, že za rok, za dva se budou prezidenti Ruska a Ukrajiny jmenovat Putin a Zelenský?
2: No, tak pokud jde o Ukrajinu, není vyloučeno, že novým prezidentem Ukrajiny bude Zalužný. To je bývalý náčelník generálního štábu toho času, velvyslanec Ukrajiny ve Velké Británii a velmi populární osoba. Protože po uzavření míru budou na Ukrajině nutně vypsány prezidentské volby. Není vyloučeno, říkám to opatrně, že Zalužný bude proti Zelenskému kandidovat. A v tom případě, říkám to velmi opatrně, není vyloučeno, že vyhraje prezidentské volby. Pokud jde o Putina, já jsem v jednom rozhovoru pro televizi Nova, což je téměř tak významná televize jako XTV.
1: Byl bych opatrný zase.
2: Ano, byl bych opatrný. Tak řekl, že po Putinovi nutně přijde nový Stolypin, protože Stolypin byl významný ruský reformátor. Rusko potřebuje reformy, Putin zpočátku vypadal jako reformista, no a bohužel se mu to nepodařilo.
1: No a pozice Evropy v této chvíli, promiň, Evropy, Evropské unie,
2: no právě.
1: V tom?
2: Víš, ono je to zvláštní. Já bych tady citoval jednoho amerického diplomata, který prohlásil, pokud za jednacím stolem sedí 23 účastníků, tak se nikdy nedojde k závěru. Hegel řekl, že samozřejmě Ukrajina bude předmětem nebo účastníkem tohoto jednání. A taky by bylo sprosté, kdyby nebyla a opravdu by to připomínalo Mnichovskou dohodu. Ale je otázka, zda nutně podotýkám nutně, musí být Evropská unie účastníkem tohoto jednání, protože kdo ji bude zastupovat? Lajenová, no ale tu někdo vážně nebere. Scholz, ten už je svým způsobem v politickém důchodu a tak bych mohl pokračovat dál a dál. Možná předseda Evropské rady, ale o něm také velmi málo víme. To je Portugalec, který je téměř neznámá osoba. Takže když to sečtu kolem a kolem a vzpomenu si na to poznámku o těch 23 účastnicích, tak bych spíše řekl, že Evropská unie se příliš tohoto jednání, alespoň v počátečních fázích, účastnit nebude.
1: Požádám tě, Miloši, o krátký komentář v tom smyslu, co tě překvapilo nebo nepřekvapilo na výsledku německých voleb. Co zatím číst?
2: No tak tam byly průzkumy, ty průzkumy většinou vyšly, jak pokud jde o křesťanskou demokracii, tak pokud jde o AfD, tam se to lišilo se o 2-1%. Trochu překvapující byl úspěch levice, ale ta měla 8%, což zase není tak moc. No, samozřejmě, že se spekulovalo o koalici křesťanských demokratů a AfD, což by byla velmi silná koalice z hlediska počtu mandátů. Nicméně vrátilo se to do starých kolejí, to znamená velká koalice se sociálními demokraty. No a tady se opakuje případ Rakouska, kdy svobodní, kteří vyhráli volby a AfD je nevyhrála, tak vypadali, že budou mít kancléře a nakonec se to také vrátilo do starých kolejí. Jinými slovy, tyto dvě strany, které se označují za pravicové a někdy se jim říká extremisté nebo radikálové, tak v obou případech nakonec jsou mimo hru. Otázka je, jak dlouho.
1: Jinými slovy, můžeme říci, že pozorujeme změnu nálady u voličů v Německu?
2: To určitě ano a je vyjádřena právě vzestupem AfD, která zhruba zdvojnásobila svůj volební zisk. Nicméně zatím, opakuji, to vypadá tak, že močálem černým kolem bílých skal se pojede dál.
1: Jedna zásadní událost, která plnila česká média v minulém týdnu, je zatýkání kolem nemocnice Motol. Pan ředitel Ludvík je vazebně stíhán, dokonce i doktor Jansta, kterého ty určitě dobře znáš. Pro řadu lidí to bylo překvapení. Na druhou stranu řada lidí odsoudila tu skutečnost, že se to odehrávalo v přímém mediálním přenosu, že novináři mnohdy měli informace z odposlechů, nevím co všechno, dřív než obvinění nebo jejich obhájci. Co si o tom myslíš?
2: Tak únik z policejních spisů je bohužel u nás běžný a policie by si v tom měla udělat pořádek. Nicméně mě to překvapilo, znal jsem Mirka Janstu, znal jsem Mílu Ludvíka jako mnoho jiných, ale člověče dokonce jsem zjistil, že jsem znal i toho pana buď Budinského nebo Bukovského, Budinského. A víš proč? Protože to byl předseda obce legionářské a ten se jako tak tento předseda účastnil nějakých těch slavností na Vítkově a nevím, kde všude ještě. No takže já jsem byl vlastně všechny tři hlavní aktéry této kauzy. A přesto mě to překvapilo.
1: Dobře, ale my jsme tady v minulosti zažili razii na úřadu vlády, kde se říkali šílené věci o spoustě desítek nebo stovek kilogramů zlata a tak dále. A nakonec z toho vznikly nebo zůstaly nějaké ušmudlané kabelky. Neboli už jsme zažili velký poprask, velkou demonstraci té policejní síly, velkou demonstraci síly státních zástupců a nakonec z toho zbyla jenom nějaká si podivná kabelka paní Naďové nebo kabelky. Může toto být i ten případ, respektive ptám se na to tvůj názor. Udělal by doktor Jansta něco takového, co mu je ty dáváno za vinu? Ty ho dobře znáš.
2: No, tak já bych předeslal, že demonstrace síly státních zastupců se projevila právě formou veta prezidenta republiky vůči zákonu o platech ústavních činitelů a soudců. Soudcovské lobby, včetně státních zastupců, tady zafungovalo s neobyčejnou silou. A teď k tvé otázce. No, je-li člověk poměrně dobře situovaný, to znamená, má poměrně vysoký plat, včetně odměn, tak touhá mít ještě víc, mít soukromý rytryskáč, mít jachtu, mít ranč někde. Oni dokonce snad měli něco v Kostarice, člověče, to jsem někde čet. Já v Kostarice, podivné. Tak pokud v nich hárál tento plamen, neukojené, ne ctižádosti, to není ctižádost, ale majetkochtivosti. Teď jsem stvořil nové slovo, majetkochtivost.
1: Mamon třeba se říká také.
2: Mamon, ano. No tak pokud v nich hrál tento plamen, tak tím hůře pro ně. Jo, protože jim se uzavřel profesní život, lze očekávat poměrně výrazné tresty. Já sám jsem vždycky jaksi podporoval zpřísnění trestů za korupci, ale osobně lidsky je mě to líto, protože z těch tří hlavních aktérů dva docela dobře znám.
1: Teď se nám blíží volby sněmovní v naší zemi, už je to kolem půl roku to bude, ne? Za půl roku budou volby a objevují se různé zajímavosti kolem toho. Teď četl jsem, že se pan Šlachta nedomluvil s paní Konečnou, paní Maláčová se nedomluvila a tak. Ty ten svrkot také sleduješ. Jaký předpokládáš vývoj tady u těch stran, kteří nějak oscilují kolem těch 5%, buď to trošku výš nebo trošku níž, nedělají chybu v této chvíli, že nedemonstrují to, čím to nakonec vyhrálo Spolu? To znamená, sjednotili jsme se, máme různé názory, ale jdeme do boje společně.
2: Podívej se, ty mě lichotíš, jak jsem geniální prognostik, ale já jsem...
1: To jsem neřekl.
2: Téměř. Já jsem očekával, že Konečná s Maláčovou se dohodnou a už to tak asi i vypadalo. No a moje prognóza nevyšla. Vycházel jsem z naprosto racionální úvahy, že když se nedohodnou, tak Maláčová v čele sociální demokracie dostane podle dnešních průzkumů kolem 3%, tedy nedostane se do parlamentu a Konečná překročí 5%, ale poměrně těsně, takže nebude mít tak významnou pozici, jako by měla, kdyby jí ty 3% ještě přidala Maláčová. To je racionální úvaha. A tam, já jsem mluvil s některými aktéry, tam prostě převážely emoce. A já teď nechci být jízlivý, to mi vůbec není vlastní, Xavere.
1: Ano, já velmi dobře vím.
2: Ale mám takový dojem, že nějaká osobní prestiž tady hrála svoji roli. No a ta osobní prestiž nebyla potlačena v zájmu racionálního kompromisu. A došlo k velké politické chybě místo sjednocení levice. Tady budeme mít opět roztříštěnou levici. Jedna levicová strana určitě nebude v parlamentě a druhá možná nebude v parlamentě.
1: No, co soudíš o tom, že pan ministr zahraničí, pan Lipavský, dnes se objevila zpráva, že nakonec bude kandidovat za Spolu, dokonce Petr Fiala ho podpořil v tom, že mají na spoustu věcí téměř stejné názory. Vlastně je to bývalý pirát, potom ho nějakým způsobem pod svá křídla vzala topka, teď ODS. Asi je to k diskusi, jestli je vynikajícím ministrem zahraničí. Jisté je, že bude kandidovat.
2: Tak já si nemyslím, že je vynikající ministr zahraničí, ba přímo si myslím pravý opak. Nicméně je věcí Petra Fialy, koho si vezme do ODS, kdo bude profilující kandidát. Uvidíme, jak pan Lipavský bude vysoko nebo nízko na kandidátce Spolu. No a také, jak dopadne preferenčními hlasy.
1: Ještě jedna taková zajímavost. Motoristé uveřejnili svůj záměr zavést povinnou vojenskou službu. Je to věc, která má šanci nabrat voliče, než kvůli vyhrát volby?
2: Řekl jsem několikrát v různých médiích, že pokud motoristé chtějí překročit 5% hranici, pak jejich kandidátku musí vést Filip Turek a někdo jiný. No, jak jsem četl nedávno, asi včera, Turkův rozhovor v Mladé frontě, tak ten zatím váhá, ale zdá se, že je spíše této variantě nakloněn. To je v pořádku. Jakési poloobnovení povinné vojenské služby, byť dejme tomu na dobu 3 měsíců, motoristům jako programový bod u voličů určitě neprospěje.
1: Miloši, jsem rád, že jsi přišel za námi. 22. března se vidíme v Top Hotelu. Už se to blíží a pár dní na to opět tady ve studiu XTV. Rád jsem tě viděl, děkuji a ahoj.
2: Doufám, že do Top Hotelu ti jako minule přijde 900 platících obdivovatelů Xavera a jeho týmu a já budu mezi nimi. Ahoj.
1: Ahoj, Miloši. Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Máte to vy jako určitý chaos, nebo všechno to mám promyšlené, ty kroky? Protože často tady o chaosu se mluví, že Donald Trump někde něco udělá, přitáhne, potom zase povolí, potom něco vyhlásí, za pár dní to je jinak, ne ještě ten den, tak jak tomu rozumíte vy?
2: Já si myslím, že stávající americká administrativa má něco dobře promyšleno. Otázka je, jak někdy některé věci jsou interpretovány a také, jak to interpretují média. Protože občas dochází k tomu, že ty média to malinko jakoby někam posunou a pak je na to tedy nějaká reakce.
1: Máte na mysli něco konkrétního, co média někam posunula a bylo to no, pak tak, trochu jinak?
2: Tak jako, když se třeba podíváte, já nevím, na mírovou iniciativu, řekněme prezidenta Trumpa, co se týká v rusko-ukrajinském konfliktu, no tak jako, když si vezmu jako třeba speciálně českou televizi, že jo, Český rozhlas a slyším a vidím ty moderátory, no tak ty jednoznačně říkají, že vlastně ten prezident Trump, že jo, jde na ruku víc tomu Putinovi a že teda za Bidena to bylo lepší, že jo, že vlastně za Bidena ty Američané dávali větší, ať už ekonomickou nebo vojenskou pomoc, kdežto, že vlastně teďka dobíhá ještě ten balík schválený Bidenovou administrativou a že vlastně Trumpova administrativa nejeví žádné náznaky toho, že by chtěla v těch ať už vojenských nebo dalších ekonomických věcech začít.
1: A není to pravda, že Trump jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než to bylo před Bidenem?
2: Já si myslím.
1: Když dokáže prohlásit třeba o Volodymyru Zelenským, že je diktátor.
2: Ale tak to už jsou takový ty občas, že Donald Trump se uchyluje k některým zjednodušením. Ale v zásadě dá se říci, že různě zjednodušují mnozí politici. To bych mu zase tak nevyčítal. Jako samozřejmě, tak jako když se budeme držet čistě ústavně právního hlediska, tak vyhlašovat prezidentské volby v době války, tak nemá moc rácio. Já jsem někde dokonce četl, že ukrajinská ústava to zakazuje.
1: Ono ani to nelze, ano.
2: Jo, takže tam bych řekl, že to nebylo úplně diplomaticky šťastné vyjádření pana prezidenta Trumpa.
1: No a když se vrátíme k tomu, že jde více na ruku Vladimíru Putinovi, než tomu bylo za Joea Bidena?
2: Ale no tak já si zase myslím, že prezident Trump je realista, jo, a všechny války vždycky končují mírem. Když si vezmeme tu nejdelší 30-letou, i ta skončila Westfálským mírem. I ta skončila tím, že někdo nějaké území ztratil, jiný ho nabil. Když si vezmete Marii Terezi, ta vlastně prohrála, že o Českém království Slezsku ve prospěch Prusů a tak dále. Takže k nějaké mírové dohodě, která potvrdí nějaký status quo, asi bezesporu dojde.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný, jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné.
0: Celý pořad Podtrženo sečteno s Vlastimilem Tlustým můžete sledovat už teď.
2: Na XTV.
0: Bez reklam a bez čekání. XTV.cz.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, máme tady nové oblíbené slovo. Pro vás jako ekonomku bych řekl přímo váš terminus technicus. Víte, jaký?
2: Hospodářský růst, nebo prosperita, nebo rozvoj.
1: No tak pozor, na to už zapomínáme v Česku. To jsou spíš zapomenutá slova, ale máme tady oblíbené slovo novotvar, bych řekl nerůst. Uh-huh. Jak by pravil klasik český politiky, který takrát dával tu předložku ne před slova, tak máme nerůst, protože Němci znovu ohlásili, že ani letos se nebude konat to nějaký ekonomický zmrtvých stání a po dvou letech recese přichází rok nerůstu, což klidně může znamenat, že Němce čeká třetí rok recese klidně, protože nerůst znamená, že se ekonomický výkon klidně blíží nule. Ono ta zpráva v českých médiích prošla, jako by se nás to netýkalo, ale ono se nás to týká velmi bytostně a citelně, protože naše ekonomika je prostě fakt pupečně svázaná s tou německou ekonomikou.
2: Je to tak a vůbec to nezní hezky. Ono vlastně ten eufemismus, nerůst, už se tady objevuje další dobu a vlastně Němci se ho snažili nějakou dobu maskovat tím, že tak, jak se to většinou dělá při plánování rozpočtu, že trošku nadhodnocovali ty odhady, takže ještě poslední slovo bylo, že německou ekonomiku letos čeká malý růst o 0,4%, což nebudeme si to nic namlouvat, to je v podstatě taky nerůst, protože to statisticky je na hraně statistické chyby. Ale teď už přišli tedy poradci německé vlády s tím, že to bude nerůst čistokrevný. Což samozřejmě na malé procento znamená, že to bude čistá nula, ale na daleko větší procento to znamená, že to bude třetí rok recese. A když bych šla teda ještě víc do hloubky, tak fakticky to ta recese prostě bude na beton. Protože stejně jako u nás, on ten nerůst nebo propad je vlastně maskován velkými veřejnými výdaji. A kdyby těch veřejných výdajů nebylo, tak bychom v tom propadu byli na beton. Takže Německo prostě je ve třetím roce recese. A tohle není žádná legrace, protože takhle dlouhou recesi Německo nezažilo od druhé světové války. A to je hodně co říct, protože víme, jak po té druhé světové válce bylo Německo rozbombardované, jak bylo zničené. Tehdy samozřejmě prošlo teda hlubokou krizí, tou poválečnou, ale následně se začalo obnovovat. Došlo tam k nastolení takového systému, který se jmenoval ordoliberalismus a který byl založený na ekonomické liberalizaci. Vlastně během té války ta ekonomika byla hodně spoutaná korporacemi, státem a oni udělali pravý opak. Oni tu ekonomiku od těch korporací, od toho státu očistili a zažili neuvěřitelný hospodářský boom, na který do dneška vzpomínají. A teď jsou tam, kde byli v podstatě po té válce v té rozbombardované ekonomice. A my jsme tam s nima. No, protože ta naše ekonomika je samozřejmě na tu německou navázaná.
1: No já si myslím, když mluvíte o tom poválečném ekonomickém boomu, jak se říká, ty tři zázračné desetiletí, 50., 60., 70. léta, kdy celá vlastně západní Evropa nebo ty velké ekonomiky fakt zažily zázračný růst a zbohatnutí, tak já bych řekl, že my si můžeme říct, že dneska asi opravdu reálně v Česku končí polistopadový český sen, protože my se k tomu dostaneme. Musíme si říct, že vlastně pro nás reálně v 90. letech my jsme byli bohatší, mohli jsme si dovolit víc věcí. Já jenom ještě k tomu Německu, aby jsme divákům a posluchačům dali obraz o tom, jak je to s tou provázaností. 1/3 našeho veškerého exportu míří do Německa a 60% všech vývozců českých jde taky do Německa nebo vyváží do Německa. Ten objem za peněz, za který tam vyváží ročně, tak poslední číslo je 1,5 bilionu korun, což je zhruba pro lidi, aby to měli jako nějakou míru a obrázek, 3/4 našeho státního rozpočtu. A vyvážíme tam hodně strojírenství, elektrochemii a tak dál. A my vidíme vlastně, že my kopírujeme Německo s mírným zpožděním A tak, jak Němcům ubývá průmysl, tak ubývá nám. Tak, jak Němci byli v recesi, i my jsme byli v recesi. Pak jsme byli taky, začali jsme říkat, v nerůstu. Teď jsme v nerůstu. No vlastně se do toho nerůstu vracíme, protože to vypadalo, že se trošku nadechneme, ale všechny poslední předpovědi našeho ekonomického vývoje jsou znovu redukce dolů. Zase se to blíží někam procentu. Jestli to bude procento, tak asi ještě budeme moc slavit. Takže tady je vidět prostě, že my na tom Německu skutečně jsme závislí kriticky. Když vlastně Němci tady začali investovat a skupovat nemalou část naší ekonomiky, tak se to bralo jako úspěch, jako privatizace a že to půjde dobře, ale dneska vidíme vlastně, jak nás to dobíhá.
2: No ono nás vlastně nedobíhá to, že by tady Němci u nás nakupovali třeba nemovitosti. To, co nás hlavně dobíhá, je to, že my jsme společně s Německem nejvíce průmyslovou oblastí, dá se říct, Evropské unie, když nepočítám nějaké jednotlivé okresy někde, tak prostě celé Německo a celá Česká republika jsou tradičně průmyslové země. Na rozdíl třeba od Polska, které je spíš zemědělská oblast. No a logicky, ten Green Deal nejvíc likviduje dvě oblasti. Za prvé energetiku a za druhé průmysl. Takže u nás likviduje hlavně ten průmysl. A teď se to začíná nabalovat jak sněhová koule. Řekla jsem, že Green Deal nejvíc likviduje energetiku a průmysl. No a Německo, to teda se rozhodlo, že do té energetiky půjde fakt po hlavě a vlastně vyplo si všechny jaderné elektrárny, vypíná si uhelné elektrárny, no, tepelné elektrárny a čím dál tím víc sází na obnovitelné zdroje, čímž pádem si úplně rozložilo svoji energetickou soustavu. A jak jsme o tom tady mluvili už posledně, tak my máme propustnou samozřejmě síť vůči Německu, takže ten rozklad té německé energetiky se přesouvá k nám. Další průšvih je, že my jsme samozřejmě s Německem provázaní skrz ten zahraniční obchod, kdy se o nás mluví jako o další spolkové zemi v ekonomickém slova smyslu. Takže my vlastně máme tady několikanásobnou smůlu a ještě taková čtvrtá smůla dohromady je, že česká vláda je opravdu hodně servilní Bruselu, ne jako třeba Slováci, Maďaři, a když už teda přijde nějaké nařízení, tak to implementujeme opravdu fest, víc než by bylo potřeba. Takže vlastně ta čtyřnásobná smůla spočívá v tom, za prvé hodně průmyslová země, proto na nás dopadá Green Deal víc, hodně provázání energeticky s Německem a Německo si svoji energetiku úplně s prominutím teda podělalo, mě nenapadá lepší výraz.
1: To je ještě slušný výraz, já bych řekl.
2: třetí průšvih je, že jsme s Německem provázáni skrze zahraniční obchod, takže když jde dolů Německo, my taky. A čtvrtý průšvih je, že naše vláda všechno bere úplně do extrému, takže ten Green Deal ještě houští, než by bylo potřeba. A to je vlastně vysvětlení toho, proč my patříme mezi, myslím se, jediná země, myslím, která ještě vůbec nedokázala dostat ani na tu covidovou úroveň v hospodářském růstu v rámci Evropy. A tohle to je jednoduché vysvětlení. Oni pořád všichni koumají, čím to je, jaké jsou naše specifika, že my na rozdíl od třeba Poláků, kteří už výrazně rostou, takže ještě pořád jsme 100 let za covidem, já jsem tady za opicema, ale vlastně to je za covidem ještě. Ale ono to vysvětlení je až takhle jednoduché.
1: No já bych se tady premiéra Petra Fialy trošku zastal, protože on slibuje a říká, že nás stáhne na západ a vede. Brusel je na západě, takže to, že on ještě skutečně s takovou jako zaslepenou ideologičností plní ty všechny nesmysly, které nás ničí ekonomicky, tak vlastně to je asi jediný slib, který on plní, na rozdíl od Maďarů a Slováků, ale ono totiž tady dochází k tomu, že tím, že máme ekonomický nerůst, tak samozřejmě, když firmy nejsou schopné růst a víc vydělávat, nemůžou se zvyšovat platy, naše příjmy a tím se snižuje naše životní úroveň. A my vidíme, že vlastně my jsme schudli teď opravdu historicky tou inflací. My jsme tady říkali už několikrát, naše platy jsou teď statisticky zaseknutý teda v roce, nebo navrácený do roku 2018, průmysl ještě o rok déle do roku 2017. A teď ku příkladu vyšla zpráva, že znovu bude zdražovat jídlo, několik prostě komodit jídla, čili čeká nás další zdražení. A já jsem si jenom, pokud jde o tu životní úroveň, jako reálnou, jak to lidi chápou, tak jsem si vzal srovnání podle sebe, co já jsem platil a vrátil jsem se do roku 1995, kdy jsem tehdy, to je 30 let, to byla taková ještě šťastná doba bezstarostnosti a naděje, optimismu, tak jsem měl tehdy pražský plat 25 000 hrubýho v novinách. A mohl jsem si tehdy dovolit v Praze pronajmout byt důstojné velikosti. Byl to nějaký 2 plus KK nebo něco takového za 6 tisíc měsíčně. Což je, já jsem si řekl, ani to je necelá čtvrtina tehdejšího mého hrubého příjmu. Dneska je v Praze, když bych vzal průměrný hrubý příjem, tak je 50 tisíc. A dneska lidi za nájem už dají klidně třetinu až polovinu toho, což znamená, že lidi vlastně dneska mladí se vracejí do doby, já bych řekl vlastně komunismu a socialismu reálního, kdy ať už nestudenti a mají normální zaměstnání, tak si nemůžou dovolit nejen vlastnické bydlení, ale ani to nájemní sami, takže bydlej už zase společně stejně jako kdysi studenti. Tak to je vlastně pro mě jeden symbol toho, že po 30 letech my se úrovní života a toho, co si můžeme za svoje platy dovolit, tak se vracíme zpátky a nejsme ani v roce 95 třeba ohledně bydlení.
2: Tak ano, to sedí, tyhle ty poměry. A teď, proč vlastně jsem mluvila o tom, když jsem mluvila o tom Německu a o tom, jakém bylo rozvratu po té druhé světové válce, tak já jsem říkala, že vlastně Německo dokázalo toho hospodářského zázraku tehdy docílit tím, že zmenšilo stát a zmenšilo tu závislost na korporacích. A dostalo se do obrovského ekonomického boomu. A teďka, proč o tom mluvíme dneska? No protože my jsme se vlastně, tak jak jste to teďka tady popisoval, tak my jsme se zase znovu vrátili, jako celá západní Evropa, včetně nás teda, jsme se vrátili do toho období toho silného státu a těch všemocných korporací, které jsou provázány s tím státem, trošku jako tím italsko-fašistickým systémem, který byl v období té druhé světové války. A my vlastně víme, jak z toho. My víme, jak zase tu prosperitu nastartovat. My to můžeme udělat úplně stejně, jako to udělali ti Němci po té druhé světové válce. My prostě jsme schopni zmenšit stát a zmenšit tu sílu těch korporací a u nás by se odstartoval úplně stejný boom, jako to bylo po té válce v tom Německu. To rozhodně není tak, že bychom neznali řešení a že by to bylo něco, co přichází jako zvenčí a my byli nějací zajatci toho systému a nemohli to ovlivnit. Ne, my si to prostě děláme sami. Nebo teda samozřejmě asi ne každý jeden z nás, možná maximálně tím, jak volí u voleb, ale dělá to vláda. Dělá to prostě vláda tím, jak se ten stát rozpíná, jak zvyšuje daně, jak my jdeme na ruku těm korporacím. Pod pojmem korporace si nepředstavujte nějakou malinkou živnost, nějaké malé SROčko, ale představte si pod tím takové ty opravdu velké korporace typu sociální sítě nebo nadnárodní společnosti, které vlastně tady mají jakýsi ten ESG kartel. A to je vlastně to, co tu naši ekonomiku likviduje. Kdyby ty banky, ty velké korporace banky, nechtěly vychovávat svoje klienty a neposkytovaly úvěry podle toho, jak jste moc uhlíkově zlobivý nebo hodní, no tak by vlastně se daleko víc chovali ekonomicky a ne ideologicky. A to je přesně to, co potřebujeme. My prostě potřebujeme omezit tu moc těch korporací, které nás chtějí vychovávat ideologicky a omezit moc toho státu, který tady praktikuje ten Green Deal. Takže znovu zdůrazňuji, my známe řešení, jenom prostě vláda to řešení udělat nechce.
1: No já myslím, že tady vidíme několik fenoménů najednou. Já jsem zmínil to, že naše životní úroveň vlastně reálně klesá, přestože rostou nominálně naše příjmy, ale to si každý dokáže spočítat, myslím, velmi dobře sám, co si za ten nominální příjem reálně může koupit. A vidíme tady, abych řekl, že se nám vládní politici vzdalují, jak se říká, od společnosti, od reality, docela už nebezpečně, protože nejen premiér Fiala, který tím známý, že lakuje věci na růžovo a obrací opravdu realitu na ruby každodenně, tak já jsem teď poslouchal první místopředsedkyni sněmovny Věru Kovářovou ze STANu, kdy ona v televizi, ona se úplně zasnila a řekla, jak do těch voleb s touhle vládou míříme, jakože rosteme ekonomicky, bohatneme, můžeme si dovolit víc a víc věcí, inflaci jsme porazili báječně. A já si říkal, jestli tohle to myslí vážně, jestli tomu věří. Ona teda způsobila tak, že tomu opravdu věří. Já tak, jak ona měla pohled, tak skutečně za mě takhle vypadá člověk po nějakým waterboardingu.
2: Zasněný budovatelský pohled.
1: Přesně takový dodáli, takový ten neurčitý. A si říkal, co je sakra s ní špatně, jestli dokonce já tuším ještě, ona je možná ekonomka vzdělání formální, což je asi ta nejstrašidelnější zpráva, ale já možná to chápu tím, že oni mají velmi nadprůměrné platy, ještě si je zvýšili, takže jestli to bere podle sebe, ona tam ve sněmovně bude mít přes 250 000 měsíčně, tak asi mluví o sobě, ale pro normální lidi to samozřejmě neplatí. Já jsem si totiž vzal ještě takový jeden důkaz toho, že reálně chudneme. A ono se to týká, tak jako bydlení je naší primární potřebou, tak pro většinu lidí je primární potřebou i auto. A Místo, aby, kdyby jsme bohatli opravdu, tak bychom viděli, že by se stáří našich aut snižovalo, protože by si víc a víc lidí mohlo kupovat buď nový auta, anebo přinejmenším méně starý auta. Jenomže i tady vidíme, že chudneme na tom, že náš vozový park už je v průměru 16,5 roku stáří auta. A to číslo se zvyšuje místo, aby se snižovalo. Takže tady máme druhý důkaz toho, že to nejde dobrým směrem, jak by řekl premiér, a o tom, že máme nejdražší energie a další věci i v Evropě, o tom už jsme se tady několikrát bavili. Takže tohle jsou další důkazy toho, že vlastně náš disponibilní příjem se snižuje, přestože nominálně se naše platy zvýšily.
2: No tak to už budeme mít za chvíli vozový park jako na Kubě. Já bych řekla, že naprosto v pořádku plníme plán, protože my víme, že takzvaná energetická chudoba a dopravní chudoba je plánem Evropské unie nebo Evropské komise. A to není žádná konspirace, to víme, že sama Ursula von der Leyenová řekla, když obhajovala Green Deal, se měl schvalovat v Evropském parlamentu, tak tam měla takovou řeč na jeho obhajobu a tam řekla, že lidé musí změnit svoje chování, že musí energie zdražit natolik, aby teda jsme změnili svoje chování, což v překladu znamená, musíme schudnout tak a energie musí zdražit tak, aby jsme si je nemohli dopřát. A v interních dokumentech Evropské komise se počítá s tím, že do roku 2030 bude přibližně 1/3 evropského obyvatelstva závislá na sociálních dávkách. A my v tom máme teda v té Evropě jedno historické prvenství. Já se hodně samozřejmě zabývám historií z důvodu ekonomiky, protože tam najdete, vlastně ono nic už dneska nevymýšlíme nového, ale všechno v té ekonomice se vlastně recykluje a dneska zažíváme to stejné třeba kažení měny, jako jsme zažívali za starého Říma a podobně, takže když tu historii prozkoumáte, tak vlastně tak nějak jste schopni dohlédnout, kam to tehdy vedlo a kam to asi povede dneska. Ale co jsem našla, že jsme vymysleli úplně nového, to jsem ještě té historii nenašla, že my jsme první zóna na světě, která si za cíl dala schudnutí obyvatelstva. Mm-hmm. A vyloženě se to prostě fakt zakotvila, protože všechny vlády světa vždycky si dávaly za cíl, že jejich obyvatelstvo zbohatne. Třeba to vedlo k opaku, protože to neuměli docílit, dělali to špatně, tak měli za cíl zbohatnutí a vedlo to ke schudnutí. Ale my jsme prostě první, kteří si za cíl dali schudnutí a vyrobení většího počtu obyvatel závislého na sociálních dávkách.
1: No pozor, já bych ale řekl, ano, to máte pravdu, to je všechno ten nerůst, fenomén nerůstu, ale musím říct, že i nemálo vašich profesních kolegů ekonomů si z fenoménu nerůstu udělali osobní fenomén růstu neboli svého bohatnutí, protože jedou přednášky o tom, jak nerůst je skvělý, jak je to, jak zachráníme planetu, jak budeme šťastnější, všechno možný. A to, jak oni na tom bohatnou, jaký částky si říkají za tyhle ty nesmysly, tak je neuvěřitelný. Ale druhá věc je, já mám samozřejmě takovou kacířskou otázku, když třetina lidí bude vlastně, dostaneme úspěšně do chudoby, tak z čeho budeme platit jejich život, protože jestli budeme pokračovat v tomhle nerůstu, tak vlastně už dojdou peníze, nebude z čeho to platit. Kdyby jsme bohatli aspoň a třetina lidí schudla, tak by ty dvě třetiny mohly vyprodukovat aspoň možná takový bohatství a výkon, že by se nějak dalo to přerozdělit té třetině, aby přežila. Ale jestliže my ten výkon neuděláme, tak nevím, z čeho to chceme platit.
2: Všechno. No tak jasně, tak to věděla už Margaret Thatcherová, že problém socialistů je v tom, že nakonec jim vždycky dojdou peníze i těch ostatních. A to je právě ten problém toho nerůstu, že ten nerůst je principiálně chybně. To je úplně nesmyslný koncept ekonomický, něco jako perpetuum mobile. Je to jenom teoretický koncept, který prostě nemůže fungovat, protože v okamžiku, kdy začneme tímto způsobem přerozdělovat, tak ta jedna třetina lidí, kteří mají dotovat ten zbytek lidí, tak najednou úplně ztratí motivaci k jakékoliv práci, když jakékoliv přebytky, které oni vyrobí a vyprodukují, tak jsou jim vlastně zabaveny. Takže ta motivace se ztrácí a v tu chvíli přestává fungovat a pracovat celé obyvatelstvo a tím pádem vlastně začnou chudnout úplně všichni, nejenom ta jedna třetina. Takže ten koncept je úplně od principu špatně, takže my tímto jsme nastoupili cestu zdárně do historie a teď už bude Evropa v podstatě jenom chudnout. A teď samozřejmě se dostáváme v tomto okamžiku do toho sporu myšlenkového, kdy já když řeknu, že budeme chudnout, tak vždycky mi ti provládní ekonomové a progresivisté mi namítnou, ale to přeci není pravda. Vždyť přeci nám rostou platy, vždyť přeci teď máme meziročně levnější energie a vždyť statistici vykazují hospodářský růst. A to je právě ten problém, protože tohleto všechno je Potěmkinova vesnice. Vy jste to tady vlastně i uvedl na těch číslech, kdy pro lidi je čím dál tím složitější dosáhnout na bydlení, protože musí větší a větší počet svých platů věnovat třeba na zaplacení nájmu. Takže to bydlení sice jako zdražuje, jejich příjmy taky rostou, ale furt to nestačí na to, aby se jim bydlelo levněji. A tyhle ty Potěmkinovy vesnice vlastně té statistice najdeme úplně kdekoliv. A najdeme to v hospodářském růstu, najdeme to v inflaci, najdeme to v nezaměstnanosti. Všechna ta čísla vypadají na první pohled poměrně dobře, ale oni maskují tu realitu, že průmysl ubývá, že my máme menší a menší ekonomický výtlak. A ona ta ekonomie to umí vysvětlit, čím to je, ale už to není tak úplně triviální to vysvětlení a v novinách, televizi vždycky slyšíte jenom to jedno číslo, že prostě hospodářsky rosteme, ale už tam zatím nikdy nemáte to vysvětlení, že to je jenom číslo, ale že ve skutečnosti ta ekonomika je menší a menší a uživí menší počet lidí. Takže samozřejmě potom ta vláda operuje s těmi pěknými čísly a úplně tak jednu, že si to vyvrátit nedá, ale lidé na vlastní kůži potom cítí, že se jejich situace zhoršuje.
1: No ono můžeme vzít nejen to, co jsme zmínili, prostě bydlení tady zdražuje klidně o 10% ročně, což víme, reálně platy ani náhodou se k tomu nikdy nepřiblížejí. Druhá věc je, že teď vlastně vyšla zpráva, že jídlo, další prostě primární životní potřeba, nás stojí pětinu z měsíčního příjmu, což taky nebylo, což je taky vyšší. Současně s tím platíme extra drahý energie, auto už jsme zmínili, to všechno jsou primární potřeby, bez kterých se nedá žít. Nebo někdo možná lesní muž s tím dokáže žít. Já jim nejsem ani bejt nechci. A tady na tom vidíme, že ač nám nominálně ty příjmy rostou, tak všechno to, co my z nich musíme primárně platit, a do toho nepočítáme teď žádný luxus, ani žádný rozmar, prostě fakt holí životní potřeby, tak neúměrně ta cena všech se zdražuje. A já se vrátím na ten počátek 90. let, protože tenhle ten český sen byl strašně důležitý, jak bych řekl, pro celou společnost jako aspirace životní, že vidíme naději, že vlastně můžeme dosáhnout toho, co si v životě přejeme, a po 40 letech prostě totalitního temna, když bychom vzali bydlení, tak prostě komunisti v podstatě zrušili jakýkoliv normální trh s bydlením, a proto okamžitě po pádu totality většina lidí toužila po vlastním bydlení a byli schopni ale si na něj sahnout, a i přes mnohdy drakonické zadlužení až téměř do konce produktivního věku, tak ale aspoň se na něj sahli, museli samozřejmě, nebo věděli, že celý život musí pracovat, nemůžou si moc dovolit být bez práce a bez příjmu, ale sahli si na to. Teď bavím se i o sobě a i asi pravděpodobně o vás, ale teď vlastně je na prahu dospělosti celá generace, který se už tenhle, když to řeknu, náš polistoporový sen týkat nebude, protože si na to nesáhne. A v podstatě na obzoru já nevidím pro ně žádnou jako naději, že by se jim to mohlo vyplnit.
2: No, já teda naději vidím, ale ne úplně v té nejbližší době. Já to ještě zkusím vysvětlit na jednom příkladu, který teda může se zdát trošku odtržený od života, ale on je velice názorný. Vlastně to, že je to taková fikce toho růstu, to, že sice tady máme pěkná čísla, ale ve skutečnosti my se cítíme špatně, tak to je krásně vlastně představitelné na tom, že Německo je teda třetí rok v recesi, to znamená, jeho ekonomika je na tom hůř a hůř, má menší a menší výtlak, vyrobí menší počet jednotlivých kusů zboží, ale zároveň německý akciový index DAX historicky bezprecedentně roste. Za posledních 12 měsíců si připsal 20%. A teďka vlastně, co to je akciový index? To by měl být nějaké ohodnocení ekonomiky, ohodnocení akciových společností. A ty akciové společnosti vlastně by měly nějak reprezentovat ten hospodářský růst. Takže za normální situace, když roste ekonomika, měly by růst akcie na burze. Když klesá ekonomika, měly by klesat akcie na burze. Ale tady se nám to rozešlo o více jak 20%. Máme 20% růst indexu, ale máme zápor, máme prostě pokles hospodářského růstu. Tak kde těch 20% hapruje? A to je právě ta statistická chyba, nebo ten pocit, to pozlátko navenek, kdy ono to vypadá, že to roste, ale ve skutečnosti to je jenom inflace, to je vlastně inflační růst, to je úplně stejné, jako když vy stejně pořád vyděláváte, ale najednou vám rohlíky v obchodě zdraží o 20%, tak úplně stejný efekt to je u těch akciových indexů, že oni inflací zdražili o 20%. A v tomto vysvětlení vlastně je a úplně analogicky si to můžete představit ke všem hospodářským ukazatelům, že vlastně oni jsou takhle jako šmrcnuté nějakým tím buď inflací nebo nějakým jiným zkreslením. A vlastně na první pohled to vypadá, jak se té ekonomice skvěle daří, ale vlastně pod pokličkou, pod povrchem se ukáže, že to je jenom fakt jako číslo a hmatatelně ti lidé musí pořád delší a delší dobu pracovat na to, aby si mohli dovolit třeba jízdu autem.
1: No, já teď mě napadla totiž ještě jedna dost příšerná věc. Já jsem si uvědomil, že za komunismu, tak je jasný, komunisti zrušili prostě normální obchodování s bytama a tak. Byly různé formy, jak se dostat k bydlení, ale tehdy fakt bylo možné postavit si nějakou své pomocí dům, aniž by se člověk úplně zrujnoval finančně, ale ani tohle už dneska nejde. To prostě není možné. Takže i v tomhletom dokonce ve srovnání s tím nešťastným komunismem jsou na tom ty lidi, kteří nemají bydlení, hůř. Prostě oni tohleto nedokážou udělat nějakou své pomoc.
2: Je to pravda a nejenom teda finanční, že by to nešlo, ale ono to nejde vlastně pořádně ani nějak právně, administrativně, protože vy musíte splnit takové nesmyslné požadavky na zateplení, na tepelné čerpadlo, já nevím, skoro na fotovoltaiku, na to, že tam teďka budou muset být nabíječky na elektromobily, o kterých víte, že na ně nikdy v životě nebudete mít na ten elektromobil, ale stejně tam tu nabíječku mít musíte. U některých bytových domů musí být koje na elektrokola a tak dál. Teďka ty budovy budou muset být bezemisní, budou muset splnit energetické štítky. A mimochodem, stavitelé potom říkají, že v takových domech, které splní všechny tyhle požadavky, se nedá bydlet. Mm-hmm. Protože ty domy jsou plné plísně a vlastně se tam nedají pořádně otevřít okna, musíte tam mít nějakou rekuperaci a další věci, ale vlastně pořádně se v tom nedá žít, protože tam začnou být zdravotní problémy v takovém domě. Takže sice to je bezemisní, ale k čemu nám to bude, když tam prostě budeme mít zdravotní problémy v tom domě a vy nedostanete pomalu už povolení na dům, který by splňoval to, co vy chcete a nesplňoval tyhle ty nesmyslné požadavky. Takže ono to není jenom stránka finanční, ona to je i vlastně problém administrativní. Takže ono začíná být administrativně v podstatě a nejdřív zakázáno stavět si domy, ale zakázáno stavět si normální levné domy.
1: V podstatě, není to zakázané, ale to nemožné.
2: Je to nemožné postavit si levný dům. Vy máte povoleno pouze postavit si nesmyslně drahý dům, který si nemůžete dovolit.
1: No, ale vy jste řekla, že naději nějakou vidíte, tak na závěr jsem s ní.
2: No tak v Německu to zvládli, že jo, po té druhé světové válce. Zvládl to Javier Milei. Takže už jsme zase u toho, že to budeme muset udělat trošku po svém a vykašlat se teda na ty předpisy té Evropské unie, které nám ničí průmysl, ničí nám energetiku, znemožňují nám stavět. My to prostě musíme se vrátit k normálnímu rozumu. Ono to tomu dříve nebo později dojde. Protože vždycky tenhle ten systém, tenhle ten takový ten polosocialistický, tenhle ten přeregulovaný systém, on se zhroutí vlastní vahou dřív nebo později sám. Vždycky. A čím je drsnější, tím rychleji se zhroutí. To je prostě dokázáno, že ten systém nakonec praskne, protože už se ekonomicky neunese. Takže ono i tohle to praskne, jenom nevím, jak to bude dlouho trvat. Ale vůbec nepochybuji o tom, že třeba do 10 let se ten systém nějakým způsobem rozsype tak, že tam vznikne třeba v nejhorším případě černý trh, v lepším případě se to i politicky změní.
1: No tak já nevím, jestli tomu říkat naděje. Já jsem vodil 20 let v komunismu a vím, co černý trh je, tak jsem si myslel, když to padlo, díky bohu, že už černý trh nebudu potřebovat, tak vidíte, vrátíme se případně do černého trhu. Já jsem se vás chtěl zeptat, kdy to praskne, protože i to se za socialismu říkalo, tak kdy už to praskne.
2: A tak já bych řekla, tak třeba 2029, dejme tomu příští kolo voleb, by to tak už mohlo vypadat nadějněji třeba.
1: Tak čtyřletka by byla dobrá zpráva.
2: To už by se dalo.
1: Komunisti mývali pětiletku, tak tohle by byla čtyřletka. Tak já to přeju budoucím generacím, protože pro ně je to ohromný průšvih a vlastně pro ně je to, řekl bych, životní deziluze, že vidějí, že si nesáhnou na životní úroveň svých rodičů mnohem.
2: Ale já hlavně tu naději vidím v tom, že my prostě víme, kudy na to. Kdyby to opravdu bylo něco, nějaký vnější systém, který, já nevím, třeba bychom byli zničeni válkou nebo něčím, za co bychom my sami nemohli a vlastně neexistoval by způsob, jak to opravit. To by teprve byla katastrofa. katastrofa. Ale když my víme, co je příčinou, a jenom víme, že stačí odstranit tu příčinu, tak jako já už v tomhletom vidím naději, že máme ten recept. Jenom prostě ho musíme zrealizovat.
1: Dobře, takže loučím se s diváky a posluchači nadějí, za 4 roky to praskne.
2: Naschledanou.
0: Radio Xaver.

aby přehled byl. Kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny, ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si indě, nechalo mě pokrk v brindě, jestli

0: Po startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebyl z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl. Dal jsem mu chleba a kus špeku a ze samého vsteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky peň se těžko hledat, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožuch dneska ponosit.
1: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Zkuste nám ještě popsat, jak to ve vašich očích obstává ta situace

0: Tak jak ji popisujete u dalších městských firem, protože je tady třeba Pražská plynárenská, o které slyšíme, že navzdory tomu, že roky vykazovala zisk, teď je v hluboké ztrátě, což se upřímně řečeno teď v této situaci energetickým firmám nestává, spíš naopak bych řekl.
1: Já to nechápu, ty děje kolem Pražské plynárenské měla původně schopné vedení, generovala obrovský zisk, který částečně získávala Praha, pokud se ten zisk rozděloval jako akcionář, a nyní je ve ztrátě, ještě jsme poskytli záruky, je to teda velmi zvláštní. Já si myslím, že to možná nebylo šťastné, ta výměna, ale na to tlačili koaliční partneři, že se má změnit to vedení městské firmy. Ale já si myslím, že Pražská plynárenská asi není takový problém v minulosti, protože to je normálně ekonomicky fungující firma. Zatímco jsou jiné městské firmy, které nefungují úplně na těch tržních principech, tam potom taky chybí ta kontrola, ty nevykazují zisk, ty vlastně jenom čerpají peníze.
0: Nemůže to být dozimetr v pořadovým číslem 2?
1: Dozimetr číslo 2, my říkáme jiné kauze, která se týká Lysolají, ano, a která se týká pozemku v Lysolajích, kde se ukázalo, že Praha nevýhodně, nebo respektive městská část Lysolaje se souhlasem zastupitelstva Prahy, ten souhlas byl dán za éry zase paní primátorky Krnáčové v lednu 2017, tak městská část prodala nevýhodně pozemky v Lysolajích developerovi, který teď na tom staví luxusní vily, s tím, že původně ty pozemky měly být určené na výstavbu domova pro seniory. Takže žádný takový dům tam není a právě došlo k tomu, že se souhlasem minulého vedení města zastupitelstva tak Praha přišla o cenné pozemky, kterých nemá moc a na kterých právě potřebuje budovat třeba to dostupné bydlení pro seniory.
0: No, vy jste řekla nevýhodně prodala. Takže to je slabé slovo.
1: Tak asi nevýhodně, protože my nevýhodně. Takhle, je to eufemismus, my už jsme si zadali znalecký posudek, nebo dva znalecké posudky a škoda je minimálně 30 až 40 milionů. A i celé to projednávání v minulém volebním období bylo velice zvláštní, protože nikdo není schopen vysvětlit, proč třeba zastupitelé ani nedostali k dispozici celý znalecký posudek, protože z toho celého znaleckého posudku, který tehdy byl k dispozici, by se poznalo, že to není cena tržní, cena obvyklá, za kterou je jedině je možné prodávat městský majetek. Takže my jsme se teď usnesli na zastupitelstvu v září, že Praha se musí přihlásit jako poškozený, musí podat trestní oznámení. Prostě musí být aktivní v tom, aby vymáhala škodu a pomohla odhalit tento dozimetr 2, jak jsme to nazvali.
0: Je to čachrování z pozemky.
1: Je to čachrování z pozemky. Mimochodem to samé se děje na stanicích metra v režii dopravního podniku. To mi vadí asi vůbec nejvíc. Nyní vydal svědectví bývalý člen dozorčí rady dopravního podniku, pan Štěpán. Zrovna dnes to bylo zveřejněno. Já už jsem to od něj obdržela v srpnu, protože on se ozval po kauze dozimetr, že byl z neznámého důvodu odvolán v roce 2021 z dozorčí rady. Já vím, že se o tom jednalo, že byl kritizován, že moc kritizoval, že s některými věcmi nesouhlasil. Potom byl odvolán a nyní teda vydal velmi zásadní svědectví, které je zveřejněno v médiích a kde on uvádí, že už v minulosti bylo rozhodnuto, že pozemky a stavby na stanicích metra, tedy například Holešovice, Kačerov, Českomoravská, Skalka a tak dále, že jsou nepotřebným majetkem a že budou privatizovány. A to v souvislosti s tím, že dopravní podnik chce uzavřít smlouvy, nebo už uzavřel smlouvy na revitalizaci stanice metra. Revitalizace stanice metra jsou určitě důležité, ale kdo to kdy viděl, aby se dopravní podnik dokonce bez souhlasu 100% akcionáře zbavoval tak cenného majetku, jako nemovitostí na stanicích metra, které jako potřebuje jednak provozování metra a jednak ty nemovitosti, když se jich nyní zbaví, tak oni mají nějakou hodnotu, ale budoucnu, až developři to zdevelopují a vzniknou tam třeba různá centra obchodní a tak dále, tak budou mít nedozírnou hodnotu a dopravní podnik bez souhlasu Prahy a za zády Prahy je prodává, respektive uzavírá smlouvy o smlouvě budoucí, o budoucím prodeji, které patrně jsou uzavírány tak, že jsou vymahatelné, takže je obrovské riziko, že Praha, dopravní podnik, o ty pozemky přijde. A to se děje teď vlastně.
0: Souvisí s tím váš výrok, tuším v televizi Prima, Marvanová se pustila do Čižinského kvůli pozemkovým čachrům a ten to nevydýchal. To jsou tyto pozemky nebo to jsou ještě jiné čachry?
1: Ne, to jsou tyto pozemky. Je
0: a
1: to
0: proč
1: tak,
0: Čižinský
1: že...
0: ale?
1: No, takhle, my jsme byli pozváni do studia, takže jsme o tom hovořili. Takže kdyby tam byl pozván třeba pan primátor, tak budu o tom hovořit
0: ano,
1: s panem primátorem.
0: Ano. A mimochodem ten pan Čižinský a to jeho Praha sobě, o tom si s postupem toho, kdy člověk nazbírá zkušenosti a informace, si myslíte co? Jak to hodnotíte?
1: Běží volební kampaň a já si denně čtu na Facebooku, na Twitteru různé útoky koaličních partnerů, kteří s námi vládli nebo byli v radě. Mně to je velmi nepříjemné, musím hodnotit to tak, že často říkají věci, které jsou buď nepravda nebo úplná lež, ale já nechci oplácet stejnou, že teď budu jako říkat. Já se snažím popisovat věci, které se mi nelíbí na hospodaření Prahy, protože boju s korupcí, padni komu padni. Čili asi takto. Počínání pana Čižinského, který prostě opravdu nepravdivě útočí třeba na nás a na koaliční partnery, já považuji za naprosto neetické, nemorální a vlastně nefér, protože každý si má zamést před svým Prahem. No a dopravní podnik měla v gesci Praha sobě, pana Čižinského. Takže to je odpovědnost Prahy sobě, v jakém stavu je dopravní podnik.
0: No a třeba taková ta jeho slavná, nebo takové ty jeho slavné stezky pro cyklisty, které v mnoha případech vedou odnikud nikam, a promiňte, spíš cyklopruhy než stezky, abych byl úplně přesný. Například tady kousek od studia na Štvanici, a tak to je záměr, nebo to je neznalost, nebo to považujete za dobré?
1: Já jsem bydlela na Praze 7, už tam teda nebydlím, takže tam to začalo. Problém cyklistické dopravy ve městě je ten, že pokud se to řeší těmi cyklopruhy, tak to může vést k nebezpečným situacím, kolizím mezi těmi cyklisty a automobilem, nebo těmi, co jedou autem. Takže v tomto smyslu, já jako člověk, který teda bych nezvládala jezdit výhradně po městě na kole, tak to jako člověk, který jede v autě, hodnotím jako riskantní situaci pro oba aktéry toho provozu. Čili já určitě podporuji, aby byly cyklostezky, aby byly oddělené části, kdy může cyklista naprosto volně projíždět, takže a podporují všechny druhy dopravy. Město má být takto vstřícné. Ale ty cyklopruhy na některých místech jsou opravdu riskantní, zejména tam, kde jde o rychlostní silnice. Já jsem třeba jela na Zbraslavi, tam jsou taková ta esíčka a tak dále, a tam normálně jede taky cyklista a je to velmi obtížné, nejde ho moc předjet, když tam musíte dodržet tu vzdálenost do toho rychle jedoucí další auta. Čili z hlediska bezpečnosti to není úplně ideální.
0: Volební obvod číslo 19, tam kandidujete teď za koalici Spolu do Senátu a před chvílí jste řekla, že bojujete s korupcí padni komu padni. Jak to míníte promítnout do toho Senátu? Třeba, jestli si řeknete nějaká norma, nějaký zákon je nedostatečný,
1: ano,
0: měl by se změnit, tak s čím tam jdete? Zkuste jednu konkrétní věc.
1: Ano, úplně konkrétní, která se právě týká kontroly hospodaření obcí a krajů. Kde chybí kontrola, tak tam je prostor pro korupci. To je asi jako známé. A nad městy a kraji, nad obcemi a nad jejich firmami je velmi slabá kontrola i z hlediska zákona. Městské firmy jsou totiž zřizovány podle zákona o obchodních korporacích, to znamená, řídí se normálně vlastně obchodním právem, jenomže lidé ve vedení těch firm i ve vedení obcí a krajů tak hospodaří s cizím majetkem a jasné, že musí zákon upravovat mnoho mnohem větší možnosti kontroly. Takže chybí dvě formy kontroly, které bych chtěla zavést nebo podpořit. O jedné se mluví dlouho a to je kontrola ze strany NKÚ, tedy Nejvyššího kontrolního úřadu. Dneska se pořád spoléhá na to, že to zkontroluje opozice, že stačí transparentnost, že podle 106 si může občan vyžádat informace, ale občan nemá takovou kapacitu, aby prokazoval, že se, co se vlastně s hospodařením děje. To musí dělat profesionálové. To znamená, občan, kdyby byla zavedena kontrola ze strany NKÚ, dá podnět a potom NKÚ se tím bude zabývat. Další orgán, který by se tím měl zabývat, a v minulosti tady taková forma kontroly byla, to je netrestní dozor státního zastupitelství. Někdy v polovině 90. let, jestli se nepletu, byl zrušen. Přitom tehdy bylo možné, aby státní zástupce řešil i nějaký podnět na nevýhodný prodej, na nevýhodně uzavřenou smlouvu a mohl zasáhnout a mohl vlastně zneplatnit tu smlouvu. Dnes je to nesmírně obtížné, protože i zastupitel nebo opozice nebo občan má třeba nějaké podezření, že se dějí machinace s městským majetkem, ale nemá operativní prostředky jako policie, to je přesně, co jsme neměli my, abychom obstarali takové důkazy, aby pak jsme to donesli policii a policie opravdu už mohla zahájit stíhání. Čili já se domnívám, že tu kontrolu musí provádět profesionálové na základě podnětu občanů. Takže tady chybí prostě kontrola nakládání s veřejným majetkem na úrovni obcí, krajů, jsou miliardové částky. Takže tady by se pro boj s korupcí dalo udělat hodně. A druhá věc třeba, kterou zmíním, korupčníci či velké podvody se musí dostat před soud prostě do půl roku, do roka, jako je to třeba ve Spojených státech amerických. U nás je nějaké podezření a běží to mnoho let v to neveřejné trestní řízení. A ono to poškozuje všechny. Poškozuje to zájem na spravedlnosti, pokud někdo je teda stíhán právem, aby lidé viděli, že rychle je ten korupčník odsouzen. Ale poškozuje to i ty, kteří jsou obviněni nevinně, a dlouho se s nimi vleče ten sejch, že jsou obviněni. A je to zastaralým trestním řádem, který máme, myslím, z roku 61. Je to absurdní, prostě musíme zmodernizovat trestní řád, aby se co nejvíce zkrátila ta fáze neveřejného řízení u policie a rychle se ta věc přenesla před soud. Čapí hnízdo teď je teprve u soudu, je to po 7 letech, to je prostě neúnosně dlouho. Takže to jsou dvě konkrétní věci, změnou zákona by se dalo dosáhnout nápravy.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásný koloběh jako života a minimálně je dobře to vědět, nejde tomu asi úplně zabránit, teda byť se to teď asi hodně zkrouhne pod vedením amerického prezidenta, díky bohu.
0: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, čtvrtek náš den a dnes je 18. září. Pozor.
2: Ksavere, už se nám to krátí. Neslí, nebo no, 2 týdny dovole.
1: Je to za dveřma, už to ťuká.
2: Počkejte, to neťuká, to bouchá, to řeže, ne? Jako.
1: A představte si, že mě už se o tom zdá.
2: A ne.
1: Já jsem
2: ne,
1: měl dneska
2: se. Ne.
1: Že jsem s Rakušanem na Slovensku na té demonstraci. A víte, jak to probíhalo v tom snu? On mě tykal.
2: To snad ne, to by si nedovolil.
1: A držel transparent a řekl mě, podrž mi to.
2: To snad ne.
1: Já jsem byl podržtěžka.
2: A držel jste?
1: No, držel jsem ten transparent. A potom jsem ho hledal někde mezi lidma, nemohl jsem ho najít. A já jsem říkal, kde je ten ministr vnitra, teď mě má svést do Prahy.
2: Počkejte, jaký ministr vnitra? On tam nebyl jako ministr vnitra, ani jako první vicepremiér. On tam byl jako soukromá osoba, to nevíte?
1: No,
2: pozor na jazyk, Ksavere.
1: Jak to?
2: To řekl. Já jsem tam nebyl jako politik český. Já jsem tam byl jako soukromá osoba. Ale je to moc dobrý, ale on se ještě nechal natočit a dal si to, jak on je opravdu už úplně šílený. Tak mu to nedochází tyhle věci. Takže on se tam nechal natočit, jak vlastně s lidma mluví jako český politik, s těma Slovákama tam. A pak si to dal na X-ko a řekl, já jsem tam byl jako soukromá osoba.
1: Pane holče, řekněte mi, k čemu je toto dobrý?
2: No tak on je zoufalý, že jo? Teď si vemte, nejsou preference volební, smrdí to průšvihem. Dozík, co se dozvídáme z Dozimetru, Ksavere.
1: Dozík, vy tomu říkáte dozík.
2: No dozík, helejte, mě to baví, mě to dozík. Baví. On se pořád nesoudí, on se má začít soudit až těsně před volbama, ale mě baví, co se dozvídáme z té obžaloby. Minulej týden, že Míša Redl, toho jistě znáte, platil kampaně Stanu z uloupených peněz. Teď jsme se dozvěděli, že to byli takový borci, jeden vypovídal tam, to je taky z té obžaloby ze spisu, že vozili třeba 3 miliony v batohu. Říkali, dal jsem si cash, dal jsem to do batohu a jel jsem.
1: Trojku?
2: Trojku, no tak trojčičku.
1: A já vím, že to není moc, ale to už je pěkná dovolená, trojka.
2: Jo, dobrá, trojčička.
1: Zas to je normálně, to je jak z filmu, pane holče.
2: No, podle mě to je na Kmotra 4, ne? Co?
1: Ne, to je přece jasný, že ten Redl je ten, a on bude ten dobrosrdečný. Saďte se, že ten...
2: Počkejte, kdo bude dobrosrdečný?
1: Redl. Redl bude i jako starý, jak se jmenuje, Cornuto, nebo jak se jmenoval, Corleone.
2: Corleone, vidíte srdíčko na dlani?
1: Vidím srdíčko na dlani a říkám vám, že Redl do půl roku dává šek církvi. Nějaké.
2: To se může stát, ale založí Rakušané, ne?
1: To je možný. A Redl říká, tady je 500 miliardy, aby se vašim ovečkám dařilo.
2: Jo, jo. No tak víte, je čím dál tím lepší. A teď se vemte, tohle se na vás valí. Volby nevypadají, že dopadnou extra dobře. Tak se šílíte, no.
1: Jenže, pane holče, teď tam to přece byla protivládní demonstrace. A náš ministr vnitra stokrát mi říkal, že tam byl jako osobní, jako soukromá osoba.
2: Počkej, tak jsem si dovolil citovat Vítka.
1: A to víme, že je blbost.
2: No to víme všichni, samozřejmě. No. Teď je to lhář, který mu nikdo nemůže věřit.
1: Tak ne? A on jde do naší sousedské země proti vládě. Já jsem si říkal, že ten Fico ho taky tam mohl chytit za ucho a do Dolního Hrozenkova ho táhnout.
2: Sever, já bych to tak rád viděl, jako Fico, který je namakaný, chytne za to ucho fakt a odtáhne ho někam a zahodí ho. Ale vemte si fakt, padnul další milník, ne? Jak s touhletou vládou fakt se... Už jsme přijali, co jsme si říkali, že se nikdy už nestane. A teď máme za sebou i to, že první vicepremiér české vlády fakt jede na Slovensko účastnit se demonstrace proti vládě, s kterou ještě si vemte, teď on s těma lidma donedávna intenzivně jednal třeba o těch hraničních kontrolách.
1: Jasně.
2: Jak asi s nima může jednat? Ten člověk samozřejmě kvůli, jak je moci chtivej a šílený, tak poškozuje Česko v zahraničí, to je jednoznačný. Ale já jsem si dal takovou prácičku, Ksavere, a říkal jsem si, Jak jsem z médií, tak jak určitě ty, že tohle už nemůže zapadnout, ne? Tak jsem si dal prásičku rešerše toho, ty budou ty komenty, co si to dovolí, ne? A je tam negativní koment o motoristech na Seznamu a na Novinkách je taky něco úplně mimo, nic.
1: O motoristech? Mm-hmm. To jsou naši.
2: Jejich ale ne. Takže takhle to tady chodí a vidíte?
1: No počkejte, já tomu nerozumím. Negativní koment o motoristu, tady o motoristech v souvislosti s Rakušanem.
2: Ne, ale Rakušana vymlčeli úplně.
1: Vymlčeli, jo? No, to se tady dělá.
2: To se zakraje motoristama, Babišem, SPD a tak dál. No.
1: Já nevím, jestli vám mám něco prozradit.
2: No nebuďte slušný.
1: No ne, musel byste říct, že jsem tady jako soukromá osoba.
2: To jistě jste. Jako, no nejste politik přeci, nemáte jako, funkcičku žádnou.
1: Nejsem člen Rady České televize tady, ne v tom pořadu.
2: Tady určitě ne, dokonce nejste ani členem dozorčí rady klubu Sviní, tak můžete mluvit.
1: Takže já jsem tady jako soukromá osoba.
2: Vy jste tady jako Xaver.
1: No já, jestli chcete, tak vám jako soukromá osoba, když to takhle deklarujete, řeknu něco, co vás pobaví.
2: No tak jsem s tím.
1: My jsme včera na radě, my jsme měli radu.
2: Tý Český televize,
1: myslím. No, dostali jakýsi předvolební plán, jak to bude vypadat, jako by jsme si mohli něco dělat.
2: Jo, vysílání jako.
1: Vysílání. A už tam byly některé odvysílané pořady, pane Holče, a u nich byly výsledky sledovanosti. Mm-hmm. XTV prostě vítězí, já nemůžu říct konkrétní věci, ale XTV vítězí nad všema těma předvolebníma pořadama, například beseda Macinka Šlachta, nebo beseda Duel a tak, tak váš stream mm-hmm. je porážit takhle, jo?
2: Já...
1: Asi desetinásobně.
2: Já to
1: a
2: vím.
1: Počkejte, a na online vysílání na internetu České mm-hmm. televize, protože to je tak nějak moderní a tak nějak ta doba nastupuje, tak váš stream je tam poráží třeba 200násobně. Mm-hmm. A já si říkám, že tak se mě to celou dobu šlo hlavou. Jsem si říkal, ten holec tady ve čtvrtek sedí. Ve středu.
2: Ve středu.
1: Ne ve čtvrtek.
2: Ve středu, ve čtvrtek s váma.
1: Jo, ve čtvrtek je náš den, náš den. On tam ve čtvrtek, ve středu večer sedí. Má tam 10, 11, 12 tisíc, mnohem víc, než mi ostatní klobouk dolů. A teď, když se na to dívám, že vy tady sedíte sám a tam s váma sedí technik. A když si představím, kolik ten mizivý výsledek té České televize sledovanosti. Kolik je tam dramaturgů, editorů, kameramanů, osvětlovačů, zvukařů, techniků a všeho možného. Pane Holče, něco je špatně. Ale já nevím, co.
2: Něco je špatně. Mě napadly dvě věci, Xavere, logicky. Jedna je, jestli bych si tady nemohl začít rozepisovat, že jsem tady několikrát. Že jsem za prvý tady jako streamer, za druhý pak jsem třeba dramaturg, asistent dramaturga, asistent režie, že bych si prostě vypisoval třeba 4 faktury za ten stream, že bych se takhle, tak Česká televize je etalon, ne? Snad, no, to snad potvrdíte.
1: No to jo.
2: No a že bych to, já se inspiroval takhle taky, víte, to je jedna věc a pak mě napadla ještě jedna.
1: No.
2: Jestli není čas požádat o odklonění jisté části daně za Českou televizi do XTV.
1: Daňová asignace se tomu říká.
2: Přesně tak.
1: A já myslím, že s těma víc fakturama byste to mohl zkusit říct panu řediteli našemu a nevím, jestli byste se nezastavil až na Kavčích horách.
2: Já myslím, že pro ně je taky Česká televize etalonem, ne? Vzorem, ne?
1: Pro mě už ne. Pro mě už ne. A je velká novinka na radě, pane Holče, to vás povaví. Chcete? Já to nejpodstatnější řeknu až v pátek na streamu, ale to zásadní taky řeknu. My teď můžeme jako radní si přinést na radu ukázku, vystříženou, video, anebo zvuk.
2: Cože? A čeho? Jako?
1: Čehokoliv. Už se to tam poprvé praktikovalo, takže...
2: Jako, ale jenom z České televize vysílá?
1: Z čehokoliv. Aha. Takže já teď na další radu mám cukaturu, mm-hmm. že vezmu ty výsledky jejich, řeknu, prosím vás, tady máte tu kolonku internet, živý vysílání, tak já bych vám teď pustil ukázku ze streamu pana Holce, jak se to dělá, když má 100násobný publikum. A za náklady, které se vůbec nedají porovnat. Prosím vás, takže pouštím ukázku a nechal bych tam tu hodinu a půl ten váš stream. A oni, protože oni mě musí dát slovo.
2: No. Máte moji podporu.
1: Špatný, ne?
2: Ne, udělejte to, máte moji podporu, Xaver.
1: Oni mě sežerou ti ostatní. Ale...
2: To se netroufnou, ne?
1: No, Vlasy jsou ostří. A teď je tam, máme novýho místopředsedu od včerejška.
2: Kdo to je?
1: Pan Ježek.
2: A bývalý šéf rozhlasu? Jo?
1: Hlava pomazaná.
2: No to asi bude.
1: To vám je tak chytrý, tak chytrý člověk.
2: A on tak jde jenom z funkcičky veřejný do druhý, ne?
1: Co? Ale tak férovej. To vám je tak férovej chlap. No co řekne, to platí.
2: A jemu se nechce do privátu jít makat, ne?
1: To já nevím. To já ho tak dobře neznám. Jako říkáme si ahoj, ale nebavíme se moc. Ani u kafe. A... No, tak to jenom mám poslední dvě cigarety. Tak jsem vám chtěl říct, tohle to vás přece musí těšit, ne?
2: No, teď říkám, máte moji plnou podporu. Já klidně bych tam přišel s váma na radu.
1: To můžete, pozor. To můžete jako veřejnost.
2: Ale mě viděli naživo.
1: No. A já bych řekl, zavolejte management celý. Běžte se zeptat tady toho pána, jak se to dělá.
2: A na to už bych vybíral asi kasičku.
1: Kašlete na vybírání. To je morální přece. Jako vítězství, jako prase. A já jsem si včera poprvé vám dal za pravdu, že si říkám, jestli je důležitý to platit. Protože jsou tady ty streamovací služby, Netflixy, já nevím, co všechno, spousta youtuberů a logicky už ta česká televize.
2: Ksevere, jestli chcete něco, ale nedoporučuji vám to, ale jestli chcete vidět pravdu o české televize, pusťte si rozhovor s kardinálem Dukou.
1: Já jsem to viděl. Předevčírem. Úplně bez komentáře. No a tak počkejte, jak se vám líbí ten nápad?
2: No dobře, říkám, máte moji podporu.
1: Tak ve středu udělejte ten stream hodně dlouhý. A já budu říkat, dostal jsem slovo, pane předsedo, pro mě je toto důležitý. Mm-hmm. Tak mě zvolili, jsem tady členem, není jednacím řádem omezený moje vystoupení a toto je součást mého vystoupení.
2: Jak ve sněmovně, ne?
1: No. A hlavně vy tam musíte v tom streamu něco o té české televizi říct.
2: Tak já mluvím o české televizi vždycky mile, to víte.
1: Mile. Konstruktivně. Vy to řeknete mile. A vy řeknete mile. No, kolik pak lidí se dívá na takový pořad na ČT24, když ho obhospodařuje z našich peněz 40 lidí?
2: Ale já zase...
1: Mile to řeknete jo. Soudružsky, jako tak nějak kamarádsky.
2: Konstruktivně.
1: To vy umíte, já
2: konstruktivně,
1: vím.
2: Konstruktivně,
1: Ksavere. To vy umíte konstruktivně, já takže někteří lidi se tomu vyhýbají.
2: Ale Ksavere, zase musím uznat, jako úloha české televize v české společnosti a demokracii je nezastupitelná, protože co ráno, nevím, jestli to víte, ale 8.30 usedá do svého křesla, podobného, jako máte vy, akorát je takový kaky hezky, Volodymyr Zelenský a mluví k národu, ovšem českýmu, prostřednictvím české televize. To je fakt každý ráno téměř. Jo? A večer se třeba ve zprávách dozvíme, že benzín a nafta zlevnili o 10 haléřů, takže to jde dobrým směrem.
1: To je šílenství. No jo, pane Holče, takže aby jsme ukončili kauzu Rakušan, je to, že byl na tom Slovensku, je to akt čirého šílenství a zoufalosti.
2: Totálně, ale tohleto, víte co, že si dá pivo nenávisti s Fialou a pak řekne, ale já chci být premiérem, protože Fiala to dělá špatně, to ničí jenom jedva. Že si jde dělat demonstraci, ministr vnitra pořádá demonstraci na svoje znovu zvolení, to je služba veřejnosti a demokracii, protože všichni vidějí, jaké je hnusný totalitář.
1: Počkejte, bude to ta demonstrace? Jo,
2: ale jenom, že o tom už přemýšlí a řekne to veřejně, to oznámí, tak je vidět, jak přemýšlí. To říkám, Saša Lukašenko, ten se diví a učí se, Putin asi taky. Že pozve voliče Pirátů zoufalství na svůj vlastní meeting, to je taky bizár, který nám může být jedno. Ale že fakt jako vicepremiér a první a šéf druhý nejsilnější vládní strany jde na protivládní slovenskou demonstraci, tak to už je poškozování Česka, to už je něco, to je jiná liga.
1: Jasně, ale teď mě začala trápit jedna věc, pane Holče. Jestli bude ta demonstrace...
2: Já tam jdu.
1: Jak já tam jdu? Co to já tam jdu? Tam snad promluvíme, ne?
2: No.
1: No a kde se můžu přihlásit?
2: Určitě bude něco, nějaký Vítek je zručnej na sockách, takže nebojte se, že to... Že...
1: A nemohl byste tam zavolat, nebo něco?
2: To radši ne, on rád poslouchá.
1: No ne zavolat, že pan Ksaver tam chce promluvit.
2: To ne, to se můžete registrovat, to já zase nechci přehánět.
1: Já bych o něm promluvil velmi hezky, smířlivě.
2: Já vím, ale pak to bude na mě, budu to mít na triku já.
1: No, tak vám pošle za to nějaký kačky redl?
2: Ten mi ještě nic neposlal.
1: No, ještě.
2: Vám myslíte, neposlal? Že přijel s batohem? S trojčičkou?
1: Vám neposlal?
2: Ne, nic. A toto kontroluju fakt jako konto každý den. Nic. Nula.
1: To je divný.
2: Vůbec nic.
1: No ne, na konto on to neposílá.
2: No, on jezdí s tím batohem.
1: Jezdí s batohem.
2: No, tak já čekám, kdy přijdeš.
1: Pane Hoče, normální čistokrevná mafie.
2: No je?
1: Je to nejhorší, co tady bylo vůbec. Jako všichni, o kterých jsme si říkali, říkám Zlatý Janoušek.
2: Kolibřík. Tak ten ještě přitom něco dělal.
1: To byl Kolibřík, ne?
2: Já nevím, který z nich byl Kolibřík a druhý byl Mazánek, ne?
1: Mazánek.
2: Nevím, a to je jedno.
1: Zlatý Kolibřík a já nevím, kdo všechno. To je normálně už propracovaná struktura, ale nedá se nic dělat, to je jedno. A teď jako si říkám, jak ti lidi uvažují před těma volbama.
2: Já doufám, že většina, jak by řekl plukovník Foltý, jistá část společnosti už padla na dno a už je nezachráníme. Ti to asi Rakušanovi hodí, ale já věřím, že většina lidí ne, drtivá.
1: A vy už víte, komu to hodíte, že jsme tak indiskrétní?
2: Ještě přemýšlím. No, já teď jsme plný předvolebního dění, tak...
1: Já už nechci přemýšlet, já to hodím motoristům.
2: Jo.
1: A řeknu si, ať mají tu šanci. Mhm. Je to poctivý?
2: Tak jak o tom přemýšlíte, to je na vás, já nevím.
1: No ne, tak já to chci mít od vás schválený, abyste pak mě řekl po volbách, že jsem špatně volil.
2: No tak to se vám může stát, to se může stát každému, no tak to je risk voleb, ne?
1: Jo. Takže a já vám to vyfotím a pošlu vám to, abyste věděli, jak jsem čestný.
2: Není to trestný, smí se to? Jako myslíte volební lístek?
1: No. Já nemyslím, že se to smí.
2: No to bude tajná, ne?
1: No, je tajná, ale nikde nemám zakázaný říct, jak jsem volil.
2: No, já se jenom ptám.
1: No,
2: víte, vy jste asi neudělal nějaký průsek.
1: Vzpomeňte si, jak říkal Miloš Zeman, kdybych měl dva hlasy, jeden bych dal ANO a jeden bych dal sociální demokracii. Vzpomínáte si při nějakých
2: volbách? Jo, ani ne.
1: Tak já kdybyste měl tři hlasy třeba? To
2: tak,
1: je
2: asi, tak asi Vítek, ne?
1: Ježišmarja, a já tady s váma sedím, protože si myslím, že jste slušný člověk. Vítek ne.
2: To je největší zlo, Xaver. To je největší zlo, ten člověk. Víte co, Fiala je chorobnej lhář, ale v rámci mantinelů nějakých. Ten člověk není... Fiala by tohle nikdy neudělal, že byl na protivládní demonstraci na Slovensko.
1: Já jsem si ještě před časem říkal, že bych chtěl raději za premiéra, kdyby bylo nejhůř, Rakušan než Fialu a...
2: No to snad ne.
1: Vrátil jsem se k Fialovi. Pokorně.
2: Xaver, já jsem vám říkal, jestli by hrozilo to, že se z těchto dvou má stát premiérem Rakušan, já jdu pořádat demonstraci za zvolení Fialy.
1: Fialy?
2: Jo.
1: Že jo?
2: To je lhář jenom, no jen v úvozovkách.
1: To já bych i Fialovi do té jeho kampeličky poslal 1000 korun.
2: To už není, to už si rozebrali.
1: Jak to?
2: To už si rozvezli v batozích.
1: Jo, to už
2: to už neexistuje.
1: Oh.
2: Tak jak se říká, byla nechaná zbankrotovaná Českou národní bankou, protože se tam prali prašulky velký.
1: Tak pane Holče, na druhou stranu někde se to vyprat musí.
2: To je pravda, ale tam to s těma batohama trošku přehnali. To bylo řádově víc, než rozváží Redl a Rakušan.
1: Opravdu?
2: No tak.
1: Really?
2: To byla jiná liga, to byla premiérská liga. Rakušan je vicepremiérská liga, Xaver, zatím.
1: Takže o to poschodičko, o to je to nebezpečnější, ale opravdu tam prali prachy.
2: Hmm? A to konstatovala Česká národní banka, jenom upozorním.
1: Já si myslel, že se teď pere přes Bitcoin, jo?
2: To, no to potom, co skončila kampelička. Někudy to museli vyčistit, ne?
1: Jasný. No? Ale já bych to vůbec nezatracoval, ty Bitcoiny. Prostě někdo to musí udělat.
2: Někdo to musí udělat a jenom bych vám připomenul, že bitcoinová kauza skončila oficiálně.
1: Neskončila. Skončila. Pro mě neskončila,
2: Xavere,
1: pane Holče.
2: Evička Tričko řekla, že bitcoinová kauza skončila, že všechno bylo řečeno a vysvětleno.
1: No ale vy jste poslušná ovce. Já jsem rebel a říkám, že pro mě neskončila.
2: Já jsem redl.
1: vy jste redl. A neskončila, je to prasárna jako zvon. A je to potřeba, abychom to do voleb ještě 10krát připomněli.
2: A vidíte, jak je ticho? Evička vyhlásí konec bitcoinové kauzy a nikdo už se neptá. Dokonce už ani ten Vítek.
1: Pochopil jsem, proč ji tam dali až teď.
2: Já to věděl od začátku.
1: Vy jste to věděl od začátku. Oni tam potřebovali prostě slabou i lidsky, i politicky osobu, aby řekli, my ti budeme pomáhat. Jo. To se tak říká. My ti budeme pomáhat, neboj se. Pomáhat. A oni pomáhají tak, že ji tahají na provázkách. Ale já už neznám jediného spoluobčana, pane Holče, v mém okolí, už vůbec ale u nás v baráku třeba. U nás v baráku je rodina, prostě bavil jsem se s něma s skorou okolností dneska dopoledne tam u našich schránek a říkali, my jsme volili, já jsem s tím otcem té rodiny, já, manželka i dcera jsme volili spolu a budeme volit Babiše. A mě vypadly noviny málem na zem.
2: No vidíte.
1: Tak vy budete volit Babiše, vy takový jako tady lidi odkojení Vltavou, narození v Praze, jo, a budou volit Babiše. A já jsem jim říkal, zvažte ještě motoristy.
2: No, já jsem ty noviny vylovil ze schránky dneska, Xavre, před vysíláním.
1: Noviny?
2: Spolu, s Péťou, s Nuteliérem.
1: Mě urazily ty noviny, pane Holče, mě urazily, víte jak? U nás v baráku ty jejich noviny byly hozený takovejhle paklík pod schránkama na zemi. A já jsem říkal, no, já se mám ohýbat kvůli Fialovi a Brácího noviny. A tak jak to tam už druhý den tam leží. Kdybyste chtěl, tak vám jich tak 10-20 můžu.
2: Nechci včera. Já je dostal taky, v tom jsou velkorysí.
1: No ne, takže... tak můžete to u vás tam na vsi roznášet.
2: Ne, to nechci.
1: Nechcete? Mm-mm. Nebo aby vaše paní měla svoje separátní sousedi? Ne, ne, ne. A pro pejska taky. Máte pejska,
2: no,
1: že?
2: No, máme pejska.
1: Vy prý máte zlýho pejska, jsem slyšel, ale čertovem.
2: No, on je hodnej, on by nevolil Fialu, ani Rakušana.
1: Pane Holče, no. Představte si, než jsme šli dneska sem do studia, tak přišla SMSka, že ve dvou krajích České republiky má Babiš nad 40%. To je, začíná být jako brutální.
2: No jasně, ale počkejte, já se vrátím. Vemte si, že teď vyšel průzkum na rozhlasu. To si nechal udělat Český rozhlas.
1: To není možné.
2: Vládní Český rozhlas od Medianu. A tam vyšlo za první, že většina Čechů chce za premiéra znovu Babiše, ať se vrátí po 4 letech Fialy Babiš. A většina Čechů si přeje vládu buď ANO, anebo ANO s SPD. Po 4 letech Petra Fialy takovýhle výsledek. A teď to vidíte na těch preferencích v těch krajích. Ale vemte si, v Jihomoravském kraji, v domovském kraji premiéra Fialy, Vlastimila Válka, ministra zdravotnictví, a Petra Hladíka, lidovce, ministra životního prostředí, ANO má 30% preference a oni 20%.
1: Rozumím. My jsme satirický pořad.
2: Tak.
1: Kde se můžou říct i satirické věci?
2: Můžete metafory, hyperboly, jak chcete.
1: Tak já to využiju teď a řeknu, když ten průzkum byl na rozhlasu, že chceme premiéra Babiše, já vám řeknu, jaká je moje hypotéza. Ale je to jenom hypotéza, jinak je to lež jako věž a nemám proto žádný důkaz. Ale já tak trošku znám pana generálního ředitele Český rozhlasu. Vítr fouká od Babiše.
2: Já
1: mám hypotéku, já potřebuji být dál ředitelem
2: taky
1: Českého rozhlasu. A to vám garantuju, že ten už byl za poslední 2 měsíce 3x Průhonicích.
2: No, já ho znám taky. No.
1: A vždycky říkám, my jsme tady náhodou byli v parku, tady tak jsme zaťukali.
2: Cukrárně, ne?
1: Cukrárně. Ale to je správný, mně se to nakonec líbí. Jako já nemám proti němu nic. A on bude ředitelem Českého rozhlasu za každého režimu,
2: jasně,
1: za každý vlády.
2: A zase berme to tak, platěj si to Češi, je to jejich Český rozhlas. Už tam dokonce nevisí ani ukrajinská vlajka.
1: Tak to už mám pochybnost.
2: Tak on jde s hlasem lidu, ne?
1: On pochopil, že je ten okamžik, kdy se pomaličku ta ukrajinská vlajka, já bych, to je takový člověk, já bych za to moc nedal, že řekl sekretariátu, kupte ukrajinskou vlajku v různých velikostech a budeme ji tam dávat každý týden o centimetr menší.
2: Ne, Xavere, to se stalo náhle.
1: Náhle,
2: a já bych rád viděl, jak se to stalo, protože já tam jezdím často, když jezdím vlastně sem, tak jezdím po Vinohradský. A vždycky jsem se díval, jestli tam ještě je ta vlajka. Protože musím říct, že, a teď budu slušnej a nebudu jmenovat, že jsem slyšel i z útrop a z nejvyšších patr Českého rozhlasu, že je tam ta vlajka strašně sere, ale že se bojí sundat, aby nenaštvali tenhle režim. No a teď najednou zmizela a mě by zajímalo, kdy a jak se to stalo a jak to odůvodnili. Protože kolem toho neuvěřitelný ticho.
1: Já vám to odůvodním, jo. Má to jednu hlavu nějakou.
2: Já chápu tohle.
1: A naslinil vítr a chytil. Jo, říkal si, ajajaj, ty brusku měli rychle.
2: Počkejte, ale nějak se to muselo stát, někdo tam musel prostě to stáhnout. A je mi jasný, že Zaoral to musel vysvětlit svým podřízeným, který z nich nemálo jsou pošuci prostě ohledně Ukrajiny. Takže to prošlo tak v tichosti, to mě na tom baví.
1: Jeho podřízení nejbližší jsou naprosto jeho lidi.
2: Já myslím, ty redaktory a tak, nemyslím úplně.
1: Redaktora
2: víte, co tam
1: myslím
2: dokážou.
1: Myslím si, že nejedná a těm nejbližším těm převodním článkům řekl, hele, chcete tady být ještě roky a platit hypotéku?
2: On s nima nejedná, ale vzpomeňte si, co se stalo, když chtěl tam zaměstnat Jitku Obzinovou, tak se mu tam zbouřil, jak se říká, newsroom, ne? Takže to on je opatrný taky ohledně tohohle.
1: Já bych byl taky opatrný, kdybych chtěl být ředitelem Českého rozhlasu.
2: Tak vy tady si necháváte vždycky ukrajinskou vlajku viset pořád, to se o vás ví.
1: No, pro jistotu.
2: A mně se líbí, že jste konzervativní a neměníte názory.
1: Pane Holče, já jsem se vám včera díval na YouTube, jak přiletěl ten Trump za královskou rodinou. Mně vám tekly slzy, to bylo tak dojemný. Mm-hmm. Krom toho teda, že Melča vystoupila z letadla parádní a myslím, že dobře sekundovala té od Williama, té paní.
2: Jo, ta, Gany, která, to je Megan, ne?
1: Ne. Megan je od Harryho, aha, to je ta herečka.
2: Jo,
1: ale tato se jmenuje jinak, to jsme Kate.
2: Aha.
1: To jsme Kate. Jo. Tak musím říct, že obě dvě byly luxusní. Že opravdu,
2: jo?
1: Že obě dvě. Melča už, tam už jsou ty roky vidět.
2: A nebuďte zlej, Xavere.
1: Ne, počkejte, protože oni šli od vrtulníku za Kamilou a za Charlesem. Ale Melča neudělala pukrle. To bylo první, co mě zarazilo, jo. Měla udělat pukrle. Aha. Samozřejmě Trump, když podával ruku Williamovi, tak takový, tak on si přitáhne ty lidi, jestli jste to...
2: Jo, jo.
1: Přesně tak. William, vyšperkovaný, toto, hlava naleštěná, všechno byl absolutně... A oni vám je dali do toho kočáru a udělali s nima obíčku tam po parku, byla spousta koní a všeho. A já jsem si říkal, že kdyby tam pozvali nás dva a my bychom letěli za Charlesem a za Kamilou, do toho kočáru bychom nelezli.
2: Proč?
1: No oni to je na takových, já jsem to vypozoroval, na takových pérách a kdyby jsme tam my dva sedli, tak ten kočár udělá toto. Musel byste přibrat tak 100 kilo,
2: jo?
1: Aby se to srovnalo a pak by museli možná dát o 4 koně víc ještě. Ale je to, bylo vidět, jak se tam krčí a teď, jak ta Kamila už blbě vystupuje, to paní v letech, všechno, ale přesto to bylo dojemný a můj dojem zásadní a pointa je, že pane Holče, až nás pozvou, Charles s Kamilou, přijeďte, Wilsonova 10, sledujeme celá rodina, i Kate a všechno. Tak my tam pojedeme a řekneme jako podmínku, tam zavolá naše paní produkční, že kočáru nepojedeme.
2: Ne, my si dáme jako podmínku, že každý budeme mít svůj kočár, ne?
1: No kolik, oni za stolik nemají.
2: Ale víte, co mi se líbilo, ten banket byl úžasný a co měli.
1: Všechno.
2: Ale líbilo se mi, když přednášel projev Karel, tak on to zakončil tak jako fialovsky v Ukrajině. A Trump tam seděl, nevím, jestli jste to viděl, a pamatujete si, když takhle seděl někde Václav Klaus kdysi a nesouhlasil s tím, co slyší kolem sebe nebo nad sebou, tak dělal takový... A Trump seděl a ten ani nehnul brvou a kamenej výraz a pak přednes svůj projev, jediný slovo nebylo v Ukrajině.
1: No jo, a jestli jste si taky, nevím, jak jste to vnímal, ale to byla taková facka těm evropským lídrům, že on jede do země, která vystoupila z Evropské unie, všechno, s veškerou parádou. Víte, co dělala v chvíli ta Lajen? Ta seděla u televize, nepříčetná, měla 3 ibalginy, jako rvá tam na rodinu, no, co tam, proč já? Není tady?
2: Já vím, co dělala. Ona byla nervózní, Xaver, klepala se a říkala si, tak co, zavoláme zase Trump a řekne přijeď, soudružko, a něco podepíšem. Vzpomeňte si, když byl minule Británie ve Skotsku na svém golfu, tak zavolal Uršula a řekl přijeď, počkrábnem to. Já ti řeknu, kolik budou ty cla. Ty řekneš, jo, jo, takhle to bude.
1: On teď ukázal úctu k Británii.
2: A tak má rád Británii.
1: Jasně, a k té Evropě, tady k těm, jak to říct, k těm momentálním elitám, co nejsou bez elity, tak k těm se chová opravdu jako k dobytku. To je fakt drsný. Hmm? A mně se to nelíbí, já jsem Evropa, jste taky Evropa, ne?
2: Já myslím, elita, že jste.
1: Elita ne.
2: A vy jste elita.
1: Ne, no, já jsem Evropan a myslel jsem, že vy taky.
2: Já jsem Evropan, já miluji Evropu. Za mě je to nejlepší místo k životu. Ale ne, já nesnáším, když někdo spojuje Evropu a Evropskou unii, když to už je horší.
1: Tak ta Evropská unie už pomaličku ne?
2: No já doufám.
1: Bych jako řekl, pane Holče, víte co? Naši tady fanoušci, co nás podporují na transparentním účtu, zaslouží, abyste jim poděkoval.
2: To jistě.
1: A oni všichni říkají, pan Holec bude děkovat
2: a pan Xaver bude psát.
1: Uklidní rodinu, dají si na hlas zvuk jako, a čekají na ten váš přednes. A já zatím připravím knihu Říchu. Hmm? Jak se řekne slovenský kniha Říchu, nevíte?
2: To já nevím, Xaver. Hmm?
1: Že bychom toho, tam napíšeme Rakušana dneska.
2: No tak, ta otázka je zbytečná.
1: A je na tabuli cti, protože je to vrchní rozvraceč vztahu mezi zeměmi.
2: A škůdce Česka.
1: Ale to fotku má pěknou tady, musím říct.
2: To jsme k němu byli asi zbytečně velkorysí, Xaver.
1: Ale proč? Je to hezký člověk, mladý.
2: Já myslím, že tak s takovýmhle kukučem a očima nastupoval, ne? Ale teď už je to horší. Strašidelnější.
1: Ale podívejte se na ty ušiska, tam úplně cítím, jak přijímá ten signál. Rozumíte, to je...
2: Myslí z těch šifr telefonů? Ne, ty mají děti vlastně, ty mají děti.
1: A mimochodem, včera se tak lehce i na radě České televize. Víte, jak ten pan Mrze, naše zpravodajství, posílal ty SMSky těm radním, koho mají volit?
2: Jo,
1: tak?
2: Jo.
1: Tak on tam včera moudře promlouval, jo.
2: Fakt?
1: Tam je vše odpuštěno a pan Mrzena se tam normálně považuje za šefa zpravodajství.
2: Jo.
1: A za profesionála.
2: Ale tak
1: člověk, který si trhnul takovouhle ostudu.

0: normálně. Jen tak. Takže pane Holči, jeďte.
1: Xavere, Marcela Skořepová nám posílá podporu.
0: Marcelu, já mám rád, jo, tak nějak, lidsky. Taky. Máte ji rád lidsky?
1: Jasně, stále vám fandím i z Říma, vidíte, ona je v Římě. Tak ta se má.
0: Cože?
1: Je v Římě.
0: Co dělá v Římě?
1: A jí tam má příbuzenstvo přeci, ne?
0: Já Řím nenávidím.
1: Proč? Pro boha, nejhorší, větší město, super město.
0: Nejhorší město na světě.
1: Proč? Proč?
0: To už je lepší Novgorod.
1: Tak vy jste přes to Rusko, no to se...
0: To je Ukrajina, ne Novgorod.
1: Pro ruskej.
0: To je na Ukrajině, ne?
1: Novgorod. Nižný Novgorod je v Rusku, ne?
0: Jižný Novgorod.
1: Ksavere.
0: No to je jedno. Řím prostě nebrat, no.
1: Pověřte si, kde je Novgorod.
0: Nevím, to
1: je teď dneska velký rozdíl, jestli je v Rusku nebo na Ukrajině, Ksavere.
0: A Bůh, jestli existuje, to mě napadlo.
1: Děláte to skvěle, díky panu Holcovi, Marcela a i díky panu Ksaverovi taky.
0: To tam píše.
1: No. Daniel Klement, na Vilzonku přístav pravdy mistru Ksavera Holce.
0: To je dobrý.
1: Alena Ravítková, jako vždycky, na Vilzonku od Azalky.
0: Azalka, to je kamuška. Azalka,
1: jo. Tomáš Sova, Vilzonova 920, na dvě sochy MPA. Vidíte, jednu ve svetru pro lepší lidi na Staromák a druhou v šatičkách pro Holotu Dochanová. To je hezký, to je vtipný.
0: A víte, si to umím představit, že ona by měla sochu, kdyby na sobě měla dva svetry.
1: Ale měla by
0: jeden by vylízal
1: a ten... Měla by jí mít.
0: No, my,
1: pro, jak se říká, nezapomnění, ne? Co?
0: No jasně.
1: Nebudem si nějak angažovat v tom hodnotově?
0: Nemáme na prachy.
1: Co? Vy?
0: No já určitě.
1: Naplňte batoh. Naplňte batoh.
0: Ale Klub Svíní by na to mohl dát. To by nebylo hezký, kdyby Klub Svíní dělal sochu paní.
1: No, aby se mohla to. Já jsem spíš myslel, kdybyste vy s batuškem nechtěl přijet.
0: No já nemám ani batušek, no. Ale já, to se dá koupit, ne?
1: Jo. A oni vám ho možná, když půjdete do stanu, tak vám ho dají plnej.
0: Tam jich budou mít.
1: To víte, že jo. A pěkně plný.
0: Ještě bude v některým bude zapomenutý.
1: Jo. Míla Třinecká, Vilozonova 10, Míla Třinecká. Tak děkujeme všem.
0: Knize Hříchu je Vít Rakušan za účast na demonstraci na Slovensku.
1: Já myslím, že Vítek se tady stává lídrem, ne? Pekla, co?
0: Jo.
1: A on teda jede, Ksavere. Ten se utrh ze řetězu zle.
0: Vám přestala, vidíte?
1: To jste udělal schválně.
0: Nepozor, to bude nějaký, nedávaj.
1: Vyšší moc, já tam nedávám. To bude vyšší moc. Vítkova, ne? Co?
0: Jo, já už jsem přišel na to, proč mě to tak sere s tou tuškou.
1: No.
0: Protože jsem se díval na seriál nějaký, tam to takhle podepsal, dal tam tu tušku a šoupnul to sekretářce. A já ten nejsem žádná sekretářka.
1: A já jsem vás tak bral, že jste...
0: Jo, no. já jsem tady jako soukromá osoba.
1: No já jsem vám chtěl říct o kafíčko.
0: Já vám udělám kafičko.
1: Jo, to byste bylo hodně.
0: Máme nový kafičko.
1: Fakt? Hm?
0: Lepší? Máme, no lepší. Lepší v tom, že je takhle kafe a takhle pěný a mě to chutná.
1: Aha. Není to podvod nějak?
0: Nejenom kapku jaru dáte.
1: Tak to jo.
0: A
1: zapěrní... Vy jste byl vždycky fančmekr.
0: Pane Holče, příští týden bude kolikátý už?
1: Dneska je kolik?
0: 25.
1: Tak 25.
0: Příští týden už bude tak do tujího. Že já z toho mám úplně nervy.
1: Jo?
0: Hm. Přemýšlím, jestli příští týden nepozvem nějakého hosta do Vilzonky.
1: Hredla?
0: Ne, ty sousedy moje. Ne, tak Hredl by nepřišel. No, tak možná by přišel.
1: Tak když jsem řekl, ať přiveze batůžek?
0: Co myslíte? Myslíte, že by přišel, ten pan, jak se jmenuje? Rakušan.
1: Vítek?
0: Že by tady s náma seděl?
1: Jo, tak víte, že ten má rád kritický hlasy. Vzpomněte si na jeho turné bez cenzury.
0: Jako musím říct, že to je chyba, že to nikdy neděláme, protože s tím Reichlem to byla prdel tady. Mm-hmm. A strašně moc lidí mi to říkalo, že to bavilo.
1: No já to chápu.
0: Že i Jindřich, ale on už nepřijde, protože vy jste do něho hrozně šel.
1: Kde?
0: Ale no tady. Do Reichla, jak tady s náma seděl Reichl, ne?
1: Co lžete?
0: No vy jste byl na něho hrozně, vy jste ne. Si z něho dělal prdel.
1: Ne.
0: Ne?
1: Ne.
0: Já jo?
1: A jestli tak hodnotovou, vy?
0: No. Dobrý, příště domluvíme něco takového. Před volbami byste mohli mít hosta. Hm? Nepřišel by bába?
1: Jasně.
0: On na to by mít čas.
1: Ale... Už skončí kam? Páň, ale čtvrtek před, počkejte, den před volbama. To začínají v pátek.
0: Kdyby přišel, já mu zkusím napsat.
1: No. budeme tady mít premiéra.

0: A když ne Babiš, tak aspoň Katka Konečná.
1: Jasně.
0: Pane Holče, to je všechno. Těším se na příště. Naschledanou.
1: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Radio Xaver.

daň, kde houfec dravců pěl. Tu skřehotavou, ale jistou mši, bez chrámový kostela, tam se rozletí.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. A vy jste mě opustil na 14 dnů.
2: Na 14 dnů, Ksevere, ale uteklo to jak voda, ne?
1: Ne. Bylo to trápení. Každou minutu jsem se díval a říkal jsem, kdy už přijede pan Holec z dovolené. Prostě připadal jsem si, jako kdybyste mě jako dítě dal do dětského domova.
2: Fakt?
1: Jo.
2: A teď jsem tady, Ksevere.
1: No teď jste
2: vidíte?
1: Tady, ale jako, už to podezření zůstalo.
2: No jo, ale Ksevere, já jsem si říkal, já jsem na vás myslel taky.
1: Ano, to vidíte.
2: No a říkal jsem si, něco tomu Ksaverovi přivezu z té Itálie, ne?
1: No tak to se tak sluší, ne. No.
2: No, tak aspoň blackout.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Lukáš Farský je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pan Lukáš Farský je vlastně youtuber, člověk, který natáčí videa. Jste také vlastní profesí technolog, ale to dneska není vůbec důležité. A ta vaše videa jsou velmi poučná, protože natáčíte videa s lidmi, kteří jsou závislí na alkoholu, na drogách, na gamblingu a na kdečem. Musím říct na úvod, že by si to měli všichni najít, i ti, kterých se to netýká, protože je tam mnohdy i vylíčeno, jak rychle do toho člověk spadne. A je potřeba jako říct na úvod, proto jsem vás pozval, že obdivuju ten respekt, který je z toho cítit, kdy jdete k těm lidem, nebo možná empatie. Může to být také tím, že vy jste si prošel období závislosti. Těžko říct, co se vám přihodilo, ale já to řeknu, proč jste začal pít?
2: Proč jsem začal pít? Začal jsem pít vlastně už v naší společnosti, to je norma. Takže já jsem vlastně v těch 16, 17, 18 normálně začal pít, jako všichni ostatní, chodil jsem na diskotéky.
1: Teď je vám 38.
2: Teď mě 38, ano. Ještě bych se vrátil na ten začátek. YouTube Jas Abstinenti Jablonec, se dají dohledat videa.
1: Jas
2: Abstinenti Jablonec.
1: A zalajkovat, jak se říká...
2: Jasně, hlavně dát ten odběr, že?
1: Hlavně dát odběr, ano.
2: A začal jsem točit videa, abych přiblížil tu závislost veřejnosti, protože já v době své aktivní závislosti jsem vlastně se snažil přestat pít, nešlo mi to. A je to furt jako tabu, bylo to tabu. Moc se o tom nemluví a když jsem zjišťoval informace, tak jsem jich moc nezjistil. Je to stigmatizovaný prostě. Závislý člověk, nebo když si řeknete alkoholik, tak vidíte toho bezdomovce. Jo, to je ta aktivní závislost, to je taková ta jako konečná, nebo konečná ne, ale ta nějaká fáze. Ale většina alkoholiků normálně chodí do práce a odpoledne pije víc, než je zdravý a jsou v tom kolotoči toho pití a té práce a té závislosti.
1: Jste z toho venku?
2: Dneska jsem 7. rokem abstinentem. Nejsem z toho venku. Jsem abstinující alkoholik.
1: Ne, to mně přijde hrozně krutý, že jo. Se u tohoto říká abstinující alkoholik. Mm-hmm. Tak já vás nechci vidět jako alkoholika, ani nikoho jiného z těch vyléčených. Proč to tak říkáte?
2: Já jsem abstinující alkoholik, já to tak říkám, tak se to říká, ale já zase s oblibou říkám, že alkohol už není jako, není to pro mě téma v tom mém životě. Nepotřebuju ho k tomu, abych fungoval, což jsem dřív potřeboval.
1: Dobře, a jak dlouho jste v tom byl?
2: Od těch 18 let, kdy jako byly nějaký ty první příznaky té závislosti, do 26, kdy jsem se začal léčit ambulantně. A ambulantně jsem se léčil 5 let, do 31. A ta ambulantní léčba nebyla úspěšná. Nebyla tam ta abstinence. Ale spoustu mi ta ambulantní léčba jako dala. Měl jsem tam spoustu recidiv, měl jsem přesmyky závislosti z alkoholu na marihuanu, z marihuany na návykové léky. To byl poslední rok mý ambulantní léčby, kdy jsem dennodenně užíval ať už nějaký benzodiazepíny, nebo...
1: To je Stilnox? Benzák? Nebo Xanax?
2: Stilnox je hypnotikum, myslím. Ten jsem taky užíval, hypnogen, ale ty benzodiazepíny to jsou spíš lexauriny.
1: Lexaurin.
2: Tak, a ty jsem užíval poslední rok a poslední rok to byl totální jako... psychický dno.
1: To znamená, že si ji vezmete kolik za den, když už se to léčí?
2: To, co jsem měl, tak jsem snět. Já jsem ráno si nedokázal představit den, že bych vstal a nedal si aspoň jeden ten prášek. Bez toho jsem nevstával. To jsem jako alkoholik, když jsem pil a měl jsem nějaký ten týdenní tah třeba, tak jsem si ráno musel dát panáka. A tady jsem si musel loupnout aspoň jeden prášek na spaní po ránu, aby fungoval. Ano. Bez toho jsem prostě nevstal.
1: Prášek na spaní po ránu?
2: Ano. Do toho nějaký ten Lexaurin aspoň, aby...
1: No, řekněte, popravdě, pane Farsky, máte na to někdy chuť?
2: Určitě, jo, ty chutě občas přijdou. Ale čím díl abstinuju, tak ty chutě slábnou. Jo, bývalo to... já jsem to nedořekl, ale v 31 jsem nastoupil ústavní léčbu v Kosmonosech na oddělení léčby závislosti a tam jsem byl vlastně 4 měsíce a týden. A ty abstinenční příznaky jako jsou z začátku nejsilnější. Říká se, že na těch lékách to je jako, že bývají jako nejsilnější ty abstinenční příznaky. Dostával jsem i v té abstinenci ty první rok, dva jako silnější absťáky, suchý recidívy a tak. Mm-hmm. Bolesti hlavy, klepání rukou a tak dále.
1: Yes. Takže při trošně nadsázky lze říct, že vy jste toho vypil tolik, co já jsem ani nepřeplaval. Jak si říká vtipně?
2: Určitě. Kolega říká často, že už si svůj rybníček jako vypil, když mu někdo nabízí alkohol a že to byl velký rybník. No.
1: K tomu, jak točíte ta videa, protože to je nejdůležitější. Hmm. S tím vědomím a s tou zkušeností a s tím zážitkem našel jste už někoho nebo nějaký příběh nebo třeba jednu větu nebo jeden čin, pro který nemáte pochopení, že jste říkal, tak toto opravdu nechápu.
2: Jako v té závislosti?
1: No u těch lidí.
2: Těch lidí.
1: Protože vy s nimi mluvíte velmi jako lidsky a mám pocit, že někteří z nich, pozor, abychom zase to nezveličovali, někteří z nich vám toho hodně řeknou.
2: Určitě, určitě, ale to je všechno daný tím, že já jsem si tím prošel a já fakt jako vím, co o nimi povede. Já s nima jako chodíme na různý terapie, jo, a alkoholik alkoholikovi prostě rozumí, jo. Alkoholika normální nezávislý člověk pořádně nechápe. Jo? Není to jednoduchý pochopit tu závislost. A já tím, že jsem si tím prošel, tak si rozumíme. Fakt tam jakoby to pochopení je jiný, si myslím. A já jsem těch příběhů slyšel už tolik. Jednak v té léčebně. To jsou ne desítka, to jsou stovky.
1: Vy jste byl v Kosmonosech.
2: V Kosmonosech.
1: To tam mnohokrát zmiňujete v těch videích.
2: Jo, byl jsem v Kosmonosech a v rámci té léčby těch příběhů, to fakt jsou stovky příběhů, co už jsem slyšel a myslím si, že už mě jen tak něco nepřekvapí. Fakt jsem slyšel věci, u kterých fakt jsem chtěl brečet, běhal mi mráz po zádech a není to nic hezkýho občas.
1: Neviděl jsem asi úplně všechna ta vaše videa, ale řekl bych, že třeba 90%. Včetně toho, že minulý týden zesnul jeden z těch alkoholiků, jestli to tak lze říct, tak vy jste tam tak symbolicky svíčku zapálil, bylo to dojemné. Z toho všeho, co děláte, já mám pocit, že jedním z těch cílů vašich je odstigmatizovat ty lidi. Protože ať jsme, jací jsme, tak je pro nás na světě místo, tak to stojí prý někde v Biblii. Ale problém je, že je-li někdo závislý na kouření, jako třeba já, a to tak, že asi velmi už, nebo na něčem, třeba na ty prášky na spaní, co říkáte, tak v ty lidi není potřeba ztrácet důvěru. Protože ten kuřák většinou tu svoji závislost tak je někde naštvaný, si nemůže zapálit, nebo si zapálí někde, kde všechny naštve. Tak. Ale nemusí si vymýšlet ty příběhy, nemusí vlastně lhát. Buď to doma hulí, nebo nehulí, buď to v autě hulí, nebo nehulí. A stojí před hospodou, nebo nestojí. Ten problém vy říkáte toxici, že? Těm, co mají drogy. U alkoholiků a toxiků je ten problém, že se jim nedá věřit. Je to tak, nebo to je jenom můj dojem?
2: Je to tak. závislí lidé jsou nejlepší lháři na světě. Ty pro tu drogu udělají cokoliv. Jo? Vemte si, že se večer probudíte, máte absťák, potřebujete se napít, tak vstanete a jdete na benzínku, pěšky klidně, 2 kilometry, zavoláte si taxíka, uděláte cokoliv prostě pro tu drogu.
1: Dokud na to mám?
2: I když na to nemáte, pak začnete krást to, jako uděláte cokoliv právě. A jako standard je, že prostě dokážete vymyslet jakýkoliv příběh jenom proto, abyste si obhájili to závislostní chování, jo, který je strašně silný. To, když si budete chtít zakouřit, tak přesně jste to řekl, že jo, prostě uděláte jako cokoliv, abyste si zakouřil. Mimochodem 3 roky nakouřím.
1: Tak. Nevím, cokoliv, jestli cokoliv. Někdy trpím. Hm? V letadle trpíte třeba.
2: No, záleží, jak
1: máte
2: dlouho.
1: Máte na to chuť.
2: Záleží, jak dlouho.
1: Ale kdybych byl závislý na alkoholu, tak v letadle jsem v pohodě.
2: Můžete se napít.
1: Na prášky, v letadle jsem v pohodě. Hm? Nebo kdekoliv jinde. No, jinými slovy, vy se asi dennodenně, nebo velmi často, vy netočíte dennodenně, ale točíte často, setkáváte s tou lží. A jak to člověk je schopen přijímat?
2: Já tím, že jsem to dělal to samý, já jsem taky lhal.
1: Máte pochopení?
2: Mám. Já jim rozumím, těm klukům, těm holkám, vím, proč to dělají. Vím, proč to dělají v tuhle chvíli a doufám v to, že se to nějak otočí časem. Jo, ve chvíli, kdy oni přestanou živit to závislostní chování a vlastně začnou třeba abstinovat, tak je důležité tam otočit tady to myšlení a já v to doufám, že to jako jednou do toho bodu dojdou.
1: No. Řekněte mi jeden detail.
2: Ještě si můžu. A já to třeba v těch videích nekomentuju jenom proto, aby ta veřejnost viděla, jak to je doopravdy, že jo?
1: No, vy to ani nekomentujete, ale ano. Nedáte ani žádným způsobem najevo, že teď lže. Vy s pochopením hltáte v uvozovkách, co říká,
2: ano, ano.
1: Ale neuděláte jen takový to, což bych asi udělal já v tu chvíli.
2: Nechci soudit a vím, že to ukáže čas. Dneska
1: dobře.
2: My jsme ještě jako nemluvili třeba o tom, jakoby, jak to začalo s tím Danielem, s tím Danem. To byly první videa před rokem a čtvrt.
1: A to byl ten, co, promiňte, já abych se zorientoval, to byl ten, co jste ho chtěl dostat na detox.
2: A dostal.
1: Dokonce jste mu dal ten telefon. Vy jste je chvíli.
2: Jo, několikrát.
1: Několikrát dokonce.
2: Několik telefonů.
1: A to je jeden detail a tím pádem z toho příběhu. Mám tomu rozumět tak, že vy jste šel, koupil jste telefon, byť nějaký jako jednoduchý kartu a vy jste mu řekl, tady máš telefon a když bude problém, zavolej mě. A on přišel potom druhý den nebo za 2 dny už i bez telefonu.
2: No, to bývá.
1: To tak bývá, jo. Hmm. Kolik jste už nakoupil mobilních telefonů?
2: Hodně. Hodně těch telefonů i lidi poslali. To nespočítám, fakt nevím. Těch telefonů pár
1: je to důležitá věc, být s nimi ve spojení, i když víte, že oni ho možná propíjí ten telefon.
2: Je. A hlavně je to pro ně, oni ve chvíli, kdy jako to myslejí vážně, tak je to jako jediný prostředek, jak oni se spojí s těma institucema, který jim můžou pomoct. Že jo? Takže ale samozřejmě tam můžou dojít, jo? Slouží to i k naší jako komunikaci mezi mnou a jimi.
1: Takže vám pomůže, když má někdo doma třeba starší telefon, který nepoužívá, když koupí kartu nabitou a s nabíječkou vám to pošle, jo?
2: Jasně, jo.
1: A vy víte, co s tím? To je inspirace pro diváky.
2: To se děje standardně.
1: Z vaší zkušenosti, jo, promiňte, my jsme chtěli ještě k tomuto konkrétnímu chlapci. Vy jste usiloval o to, aby šel na detox, on měl v jisté chvíli výmluvy, dokonce neměl doklad, jestli si dobře vzpomínám. Ano. Potom babička, protože on nějak vegetoval s babičkou. Vy jste řekl, dobře, tak půjdeš v pondělí v 10 si pro doklady, tady máš telefon, domluv si to tam. A on se to v jisté chvíli začalo rozpadat, protože z toho, co já vidím ve videích, tak ono to nešlo ho tam dostat na začátku.
2: nešlo.
1: Já bych to asi vzdál. Mm-hmm. Vy tady vytušíte, že se to povede?
2: Tady to jsou, co popisujete, to jsou ty začátky před tím rokem a kousek, kdy několikrát jsme dělali občanku, to nebylo jednou, to bylo víckrát. Ta občanka se musela zaplatit.
1: Jsme dělali, znamená co? Že vy ho nakonec tam vedete za ruku.
2: V podstatě jo, zkoušeli jsme vyříznit nějaký nějakou tu sociální podporu a tady ty věci. To se nikdy nepodařilo, jo? Třeba ta hmotná nouze, to se nám nikdy nepodařilo. Ale občanky jsme vyřídili asi 2 nebo 3. Do toho ty telefony, zkoušeli se zařizovat ty detoxy. On za tu dobu nastoupil na detox 2x, dokonce 1 i do léčby, ale podepsal reverse. A tady jsme u toho, že jakoby, jak to s nima nevzdávám, že, jo? Že jim jako věřím nebo nevěřím, tak dneska on po tom roce a kousek nastupuje na ten detox, který si zařídil sám a má na to úplně jiný náhled.
1: Kde je teď?
2: Připravuje se na detox, za 2 dny nastupuje.
1: Takže teď je pravděpodobně někde skalený.
2: Ne, je střízlivý.
1: Střízlivý.
2: Já jsem s ním mluvil, než jsem jel sem, tak jsme si volali. Tam už to točení není tak intenzivní, ale je vidět, že za ten rok a kousek ho celý tady to snažení někam posunulo. A já si myslím, že každý ten pokus měl smysl. Mm-hmm. Jo, u toho alkoholika to tak je. Vemte si, já jsem v té ambulantní léčbě to zkoušel 5 let. 5 let a neabstinoval jsem. Sice jsem teda nebyl na ulici, ale ubližoval jsem těm blízkým rodině, přítelkyni a všem.
1: Kolikrát jste teda vy sám zklamal?
2: To se nedá spočítat. Nesčetněkrát.
1: No ne, zklamal ve smyslu, že jste se šel léčit a vzdal to.
2: Ani jednou. Já jsem byl ve stavu, kdy v té ambulantní léčbě jsem to furt sliboval, zkoušel to a furt jsem zklamával. Jo? Tam jsem to nemyslel jako vážně, tam jsem to furt dělal z nějakého donucení, dělal jsem to pro tu rodinu a nikdy jsem to nedělal pro sebe. A až pak po těch 5 letech toho marného zkoušení jsem na tom byl tak psychicky špatně, že jsem si řekl, že jdu udělat něco pro sebe. A teprve tam se jako to točilo, přehodnotil jsem ty hodnoty. V té době strašně mi vadilo, jak na mě budou nahlížet ty lidi. Co si o mě budou myslet. To je ten alkoholik, co byl v blázinci. Dneska jsem tady a mluvím o tom a nevadí mi to, protože spousta těch alkoholiků jsou samozřejmě ty kluci na ulici, ale spousta těch alkoholiků je funkčních, chodí do práce, jak už jsem říkal, a jsou to vzdělaný lidé. Různých profesí, jo, skrz společnost.
1: Řekněme, pane Farský, že ať to připomínáme, že ten váš YouTube kanál, abychom řekli přesně ten název, je to
2: Jas, abstinenti, jablonec.
1: Jas, abstinenti, jablonec. A tam jsou ty příběhy, o kterých tady mluvíme, jen tak rychle k dohledání. Která z těch závislostí, to znamená, řekněme, gambling, drogy, alkohol, je nejhorší podle vás? Dělá největší paseku?
2: Závislost všeobecně. Že závislost jako taková je jenom jedna. A je celkem asi jedno na čem. A nejhorší za mě je ten alkohol, protože je tolerovaný společností.
1: Jo.
2: Je všudy přítomný. Jsou na to reklamy a ty dopady na tu společnost jsou prostě obrovský.
1: No a když se to spojí, protože jsem teď sledoval u vás jistého pana Ondřeje, tuším.
2: Ondru, ano.
1: Který měl alkohol, potom začal do toho ještě hrát a hrát ve velkém.
2: Ano.
1: I když nevím, jak tam u vás vypráví, najednou jsem vyhrál 700 tisíc, nevím, jestli je to vůbec možné a tak. Mm-hmm. Drogy, alkohol, gambling a ještě v posledním díle závislost na pornografii. Mm-hmm. Tak předpokládám, že od něj se ještě něco dozvíme v dalších dílech, ale je to, když se to spojí, je to o to horší?
2: Určitě. Ten kolotoční závislosti je pak jako neuvěřitelný. To fakt, že je to jenom tou závislostí. Ale není to nic jako výjimečného, jako jo, tohleto, co tady to spojení. Prostě tam to jde v ruku v ruce, ty drogy, gambling a ten sex, to porno, to tak bývá prostě.
1: Tak závislost na pornu ještě nemusí být tak hrozná, ne?
2: No, jako... ve chvíli, kdy to je kombinovaný těma drogama, tak jo, protože jak on říkal, tak se vydržel sebe ukájet prostě hodiny, dny, že jo.
1: No a já teda nevím, já už jsem starý člověk, já už to asi nevyzkouším, ale vy jste mlád ještě, myslíte, že to jde, co on tam popisuje, že se sebe ukájel 48 hodin? Jako myslím, že jedna z těch věcí by musela upadnout.
2: Já jsem slyšel...
1: Nevím, jestli ta spodní nebo ta horní.
2: Takhle, já jsem slyšel shodou okolností, to video zrovna vyšlo, když já jsem byl na opakovací léčbě v Kosmonosech, kdy vlastně se na týden zapojuju do té komunity a přidávám ty zkušenosti a říkám tam ten svůj příběh. Ale poznal jsem tam kluka, který to měl úplně stejně. A vůbec jakoby neviděl to video předtím, jo? A on mi popisoval úplně stejné věci.
1: Takže, co znamená?
2: Takže já si troufám říct, že ano.
1: Opakovací léčba.
2: Opakovací léčba je, jak jsem říkal, začlenění na týden do té komunity.
1: A proč?
2: Je to posílení té abstinence, jednak pro mě, a jednak předání nějakých zkušeností těm začínajícím lidem, kteří jsou v té komunitě.
1: Posílení abstinence, to mě překvapuje. Já mám za to, že vy jste pevně vyléčený.
2: Ne, ne, ne. To je právě ono, že jak jsme se bavili na začátku. Je to nevyléčitelná nemoc.
1: Existuje něco v úplně normálním běžném životě, co se dá srovnat s tím pocitem té opilosti v té hezké fázi? Je něco, čím se to dá nahradit?
2: No to je ono právě, že vlastně v té abstinenci musíte najít něco, co vám ten dopamin bude dávat. Že?
1: A co jste našel vy?
2: Spoustu věcí. Ono jako ten den střízlivý je sám o sobě jako hezký, jo? Ale pak různý sporty, různý jako koníčky, který vlastně nahradí to trávení toho času s tou flaškou. No.
1: Když vás tak poslouchám...
2: Začal jsem se otužovat třeba.
1: Aha, no tak to ne.
2: To je velká dávka.
1: Já vím, no. To je teď taková moda.
2: Ano.
1: Jak vás tak poslouchám, vy si nejste úplně jistý, že už se nikdy ničeho nenapijete.
2: Nejsem. Já, když jsem vyšel z léčebny, tak jsem si byl 100% jistý, že se nikdy nenapiju. Nikdy. Postupem času, jak do toho vklouzávám víc a víc do toho tématu, tak já nedokážu říct, že se nikdy nenapiju, ale já dělám všechno pro to, abych se už nikdy nenapil.
1: Stává se vám někdy, že se na základě toho, co děláte, na vás obrátí někdo, kdo je takový ten, nevím, jestli je to dobré slovo, ten latentní alkoholik, ten fungující alkoholik, který chodí do práce, je třeba úspěšný, řídí u toho, promiňte, řídí, je ve funkční rodině, stará se o děti a tak, ale přesto je alkoholikem a říká si, poraďte mě, pane Farský, říká vám, jak z toho ven?
2: Jo, chodí mi spousta mailů, píšou mi lidi na Instagram, můžete mi sledovat i na Instagramu, kde vlastně sdílím ten svůj střízlivý život. A já vždycky říkám, já nejsem odborník, jo. Já jsem kluk, který se tím prošel, chlap, prošel jsem si závislostí a tou abstinencí a já vždycky odkazuju na odborníky. Já jsem ve chvíli, kdy jsem nevěděl, jak dál, tak jsem taky vyhledal odborníka. Takže dneska jako v každém městě už je nějaká adiktologická poradna pro závislosti a ty možnosti jsou. Takže odkazuju buď to tam, anebo na anonymní alkoholiky, který fungují v každém větším městě.
1: Anonymní alkoholiky?
2: Aha.
1: Co to je?
2: To je organizace s velkou historií. To nejsou odborníci, je to uskupení lidí, kteří si pomáhají navzájem, mají nějaký 12-krokový program. Já jsem nikdy na anonymních alkoholikách nebyl, ale znám spousty lidí, které jim pomohli ze závislosti. Pomůžu, je to jedna z možností.
1: Pomůžu alkoholikovi, když s ním budu mluvit a on bude říkat, já s tím jako bojuju a teď jsem v koncích a nemám peníze, nemám nějaký zázemí, když mu dáte peníze, pomůžete mu? Nebo je to kus od kusu?
2: Je to asi kus od kusu a vy mu pomůžete tím, že mu řeknete, že tam pro něj budete, že mu nabídnete nějakou podporu, že ho třeba dovedete do nějaký té ambulance nebo něco takového, dávat mu peníze. Je to takový, stejně jako většinou to končí pak na té ulici, jo, jako ty kluci, no.
1: Viděl jsem, že vy někdy zajdete v těch videích i do těch jako strašidelných podmínek, nebo strašidelné, do podmínek, které si nedovedeme představit, že v tom žijeme. Nějaká taková ta půda tam byla, teď jsem viděl v jednom z posledních videí v tom stanu. No. Jenže já vidím na těch vašich záběrech, když ti lidé s váma mluví, já nevidím v těch očích jako neštěstí. Tady u toho, co jste mu dával telefon, třeba ano, ten, to bylo vidět, že je na pokraji zhroucení, ale ti dva pánové v tom stanu teď, tak oni mě přišli šťastní, jako by ten stan stál na břehu Jadranského moře.
2: V tu chvíli jo, protože oni jsou pod vlivem.
1: Oni jsou
2: v tu chvíli mají 2-3 promile třeba. Jsou v pohodě, ale ve chvíli, kdy přijde ten napsňák, kdy klesne ta hladinka a nemají ty peníze a nemají to víno, tak se to změní prostě.
1: Víno?
2: To je prostě psychologický úplně dno, prostě psychický vyčerpání. Fakt jako, že ty lidi nevědějí, co dál. Tam máte, jako jediná vidina toho se napít prostě.
1: Máte státu, pomlčka nebo lomeno společnosti, něco za zlé v tomto směru?
2: V pohledu jako na tu závislost?
1: No, tak říkám si, jak se strašně stigmatizuje vlastně ten, kdo bere drogy, když se to provalí, on totiž drogy bere kde kdo, ale není to vidět. Ale když už se to provalí, ale to, že se někdo opije jako na mol, tak vlastně dokonce to říkal někdo v Poslanecké sněmovně, jeden z těch, já do rána vystřízlivím, ale vy zůstanete hloupí, že? Nebo tak to tam nějak bylo. Tak třeba ta dostupnost toho alkoholu je vlastně absolutní.
2: Určitě, jo, to je to, jak už jsem o tom mluvil, že právě ten alkohol je fakt jako dostupný všude, můžete si ho koupit kdykoliv a nejhorší jsou ty reklamy. Nejhorší jsou ty reklamy, prostě je to propagovaný všude, je to vždycky spojený s něčím hezkým, s nějakou hezkou chvílí, že jo, svítí sluníčko, nalou si panák a ono bude hezky a tak, ale už nikde není řečený, že tady dneska máme prostě milion a něco lidí, kteří rizikově pijou.
1: Kolik je vlastně těch lidí, o které, nechci říct, se staráte, které jejich příběhy mapujete?
2: Teď v poslední době to je třeba, dejme tomu, 5-6 lidí, který mám jako v podvědomí a nějak jako dlouhodobě to bude. A nejsou to jenom ty kluci na té ulici, jsou to i třeba jeden kluk je teď v léčebně v Bohnicích a taky na začátku velký problém, velká farma, zvířata, zemědělství a tohle. A ve finále teda to nyák zařídil, teď je v léčebně a uvidíme, jak to bude pokračovat.
1: Jas se jmenují ty stránky, je to tak.
2: Ano.
1: Vy jste chtěl ještě něco říct?
2: Ještě vlastně k tomu, jak se obracejí ty lidi na mě, jak jste se ptal, tak spousty těch lidí píše, že se díky tomu právě rozhodli jít třeba do léčby nebo vyhledat aspoň tu pomoc. Ať už na základě toho, že vidějí, jak to jako může dopadnout, že to je fakt jako, že to není sranda, anebo prostě, že se v tom poznali, v tom, jak se ty lidi chovají a ty závislí lidi mají spousty společného.
1: Ten YouTube kanál je JAS, je to tak?
2: Ano, JAS, Abstinenti Jablonec.
1: Abstinenti Jablonec a já chci na závěr říct, že si myslím, že děláte záslužnou práci a jsem rád, že jste přišel. Držím palce, nashledanou.
2: A já vám moc děkuji za pozvání a děkuji.
1: Příště se uvidíme. Naším hostem byl Lukáš Farský.
0: Hraje vám Rádio Xaver.

0: casino, vos.
1: Casino.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Tak já zase zůstanu u toho tykání, protože vysvětlím divákům, že se známe roky. A profesor Jiří Beran, uznávaný odborník, vakcinolog, ano. Dokonce teď čtu na některých místech na internetu, že světového formátu, což mě těší, Jirko.
1: To mě těší také, což jsem zatím ještě nečetl, ale...
0: Tak no já ti to přepošlu. A ještě tam napsáno epidemiolog. A to ty seš epidemiolog tak taky nebo jenom ten vakcinolog?
1: Já bych řekl, že jsem epidemiolog také, protože já jsem epidemiologii studoval a mám pro ní jakoby i takzvanou odbornou způsobilost, čili to můžu vykonávat jako profesi v České republice. A vakcinolog, tomu já se věnuju skoro 30 let, takovému tomu takzvanému klinickému vývoji nových očkovacích látek, takže nějakou zkušenost z toho mám ze světových nebo evropských projektů určitě.
0: A ještě dodám tvoji zásadní věc, a to je cestovní medicína.
1: Cestovní medicína, to je můj koníček.
0: Koníček dokonce.
1: Koníček. To...
0: Tak, Jirko, už je konec covidu?
1: Já bych řekl, že je konec covidu. V tuto chvíli my můžeme očekávat samozřejmě nějaké mírné zvýšení případů, ale vidíme všichni, že většina těch případů jsou s mírnými klinickými průběhy a maximální komplikace, která se objevuje u většiny lidí, je zánět nosních dutin.
0: Jaké je největší poučení pro člověka s tvojí odborností z těch uplynulých 2 let a něco?
1: Já bych řekl, že to pro mě to nejdůležitější poučení je v tom, že skutečně jsme se měli orientovat především na ty rizikové skupiny a měli jsme určitě zajistit to, aby tyto rizikové skupiny měly co nejblíž ke svému praktickému lékaři nebo k té takzvané předsunuté nemocniční péči, to byly ty monoklonální protilátky nebo antivirotika, aby se to k těm lidem dostalo co nejdřív. Čili to jsem viděl jako nejdůležitější. Já sám osobně jsem považoval za naprosto zbytečné a dnes se to ukazuje takové to masivní testování dětí ve škole, lidí v závodech a podobně, kde ta výtěžnost byla v setinách procenta. A samozřejmě jsem přesvědčený o tom, že to dlouhodobé nošení roušek a neponechání dětí doma mimo výuku je velmi, velmi špatné.
0: Já tedy s dovolením připomenu tvůj majstrštyk, který se odehrál v tomto studiu na začátku covidu. Ty jsi tenkrát řekl přesně, že odhaduješ, že vakcína bude na Ježíška a spletl jsi se vlastně o 2 dny, protože 27. prosince přijela první.
1: Byla tady dodána první očkovací látka, ano.
0: Na to ještě řada lidí vzpomíná, jak si to vlastně přesně trefil, ale to samotné očkování z toho plyne co? Jaká zkušenost? Tak pomohlo to?
1: Já bych řekl, že během toho prvního roku, kdy se očkovalo, myslím tím tedy rok 2021, se ukazovalo několik důležitých fenoménů v souvislosti s tím očkováním, které jsme do té doby neznali. Ten první je to, že vlastně si téměř nikdo z těch odborníků, kteří to řídili, neuvědomil to, že ta nákaza vstupuje do organismu přes sliznice, čili proto, abychom zabránili vzniku té infekce, je potřeba mít i slizniční imunitu a bylo nutné od počátku všem lidem vysvětlovat, že i když jsou očkovaní, že musí prodělat vlastně jednu mírnou infekci. To bylo vlastně poučení, které potom vedlo k tomu, že řada lidí si řekla, tak stejně já ten covid prodělám, tak proč bych se nechal očkovat. To očkování mělo význam především u skupiny vysoce rizikových obyvatel. To jsou lidé, kteří na covid zemřeli v loňském roce. Jenom připomínám, že v loňském roce zemřelo 24 tisíc osob a z toho 22 tisíc byly osoby starší 60 let, což je ve své podstatě 0,8%, necelé 1% všech osob starších 60 let a byli to lidé s vysokou nadváhou, s cukrovkou, s ischemickou chorobou srdeční. A právě u těchto těch lidí ze začátku to očkování mělo velmi jakoby pozitivní efekt v tom, že je připravilo na to, aby se mohli s tím virem setkat a aby si imunitní systém vlastně vytvořil nějakou minimální paměť. Co se týče současnosti, tak nejsem přesvědčen o tom, že by třeba lidé, kteří COVID prodělali nebo kteří už byli očkováni, že je nutné, aby se znovu a znovu přeočkovávali.
0: Takže svůj význam to tedy mělo?
1: Svůj význam to v té době mělo, řekněme, v první polovině roku 2021, kdy se ukazovalo, že tedy ten efekt tady je.
0: No a teď tu a tam čtu o tom, že firma Pfizer má nějakou novou generaci té vakcíny, která se nějak jmenuje, mám tady někde napsáno, to je jedno, a že to je přesně teda ta vakcína, kterou bychom si teď měli dát proti covidu. O tom soudíš co?
1: Tak já si především myslím, že tam je potřeba vycházet z toho, jestli skutečně je to ta poslední varianta. Oni jsou ty poslední dvě varianty dvě. To je vakcína, která obsahuje původní nebo genetickou informaci původního kmene a kmene Omikron. Ta je tady k dispozici už od minulého týdne. A další varianta, ještě novější, ta obsahuje varianty toho Omikronu, dvě novější varianty, které dnes jsou nejčastější i v České republice a po celé Evropě. Na druhou stranu, já když jsem se podíval vlastně na ukazatel toho, jak ty očkovací látky do léta fungují, na což se dá usuzovat z počtu takzvaných druhých infekcí neboli reinfekcí, čili to jsou lidé, kteří měli COVID dvakrát. V České republice COVID mělo třeba 3 miliony lidí a z toho 300 tisíc to mělo COVID dvakrát. A když se podívám na ta čísla, tak se ukazuje, že velmi významně v tom hraje roli přirozená imunita, čili lidé, kteří COVID prodělali, jsou podstatně lépe chráněni než lidé, kteří byli očkováni. A to souviselo s tím, že ta očkovací látka až do toho léta, nebo řekněme do 1. září, byla pořád ten původní virus, který vytvářel protilátky proti původnímu viru, ačkoliv tady byla 5. a 6. antigenní varianta, která byla úplně jiná, čili ta vakcína nemohla tolik chránit.
0: Ta poslední varianta, kterou jsi zmínil, že od minulého týdne, ta je vhodná vlastně pro koho? Platí tam totéž plus 60 a všechny ty, já se zdráhám to slovo říct, komorbidity, což je teda
1: chronická onemocnění,
0: což je hrozný slovo.
1: Já si jako velmi těžko se to v tuhletu chvíli odhaduje efekt této očkovací látky, protože vlastně to onemocnění těmi subvariantami toho Omikronu je opět velmi mírnou infekcí, čili pokud se ti lidé vlastně nechají očkovat a pokud by to tedy chtěl někdo doporučit, pak samozřejmě pro tu skupinu lidí, kteří jsou starší 60 let, mají vysokou obezitu, mají ischemickou chorobu srdeční a cukrovku a u těchto lidí je potřeba, aby oni sami si zvážili to a neměli by prodělat COVID do té doby, tak by si měli zvážit především to, jestli je lepší si prodělat COVID v mírné podobě a nebo jestli se nechat očkovat.
0: Pozoruji celou tu dobu, kdy začalo očkování, názory některých lidí, a pravda je nutno říci, že spíš amatérů v této věci, a nejrůznější spiklenecké teorie ohledně očkování. Je, Jirko, teoreticky možné, že by v těch vakcínách, ať je to od kterékoliv té společnosti, bylo něco, o čem netušíme, něco, co může být nebezpečné. Dokonce nějaká paní ukazovala fotografii na sociálních sítích, že si nechala do ramene naočkovat už nevím kterou tu vakcínu a že jí teď lžička tam zůstane, jakože tam je něco. Je to možné?
1: Možné to není. Já si myslím, že je daleko důležitější než vnímat takovéto věci, skutečně sledovat ty, řekněme, postvakcinační reakce a srovnávat je s tím, co se objevuje u běžné populace. Toto se od počátku třeba dělalo ve Velké Británii, to znamená, že jako nejdůležitější ukazatel se ukazuje počet lidí, kteří zemřou po aplikaci vakcín za 30, 60, 180 a 360 dnů, čili tam se pozoruje, kolik lidí bez ohledu na to, na co zemřeli, a zemřeli ve skupině očkované, a to se porovnává se skupinou neočkovaných lidí. A ve chvíli, kdy se ukáže, že vlastně ti lidé umírají o trošku víc než běžná populace, tak je potřeba tam provést analýzu. A to si myslím, že je škoda, že se u nás neudělalo, mělo se to udělat, protože pokud ta vakcína je dobrá a nedělá žádný takovýhle závažný nežádoucí účinek, tak je možné ukázat, že tedy ta úmrtí po u očkovaných a neočkovaných jsou třeba podstatně u těch očkovaných podstatně menší, nebo je to rovnocenné a tak podobně. Takže já, abych tomu předešel, tak si myslím, že je lepší, kdyby jsme měli daleko víc dat, které by nám to ministerstvo ukazovalo, jakoby jak u očkovaných, tak neočkovaných, aby to ty lidi přesvědčilo. Určitě je nepřesvědčí to, když jim budeme ukazovat lidi z Márnice, tak jak se to dělalo. Ukazovat reálná data, to bych považoval za strašně důležité.
2: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
3: Zdraví vás, Petr Olec, tohle je pořád na Férovku a se mnou ve studiu, jako pokaždé, politolog Jan Kubáček. Honzo, musím dneska začít kontrolní otázkou, jestli jsi si smazal veškerou historii prohlížení mobilu a na notebooku nebo v počítači doma kvůli na internetu, protože málem tady nás zachvátila šmírácká vyhláška.
4: Petře, ať přijdou, mě zachvátilo jaro, já jsem chovatel, pěstitel, jak to kdo pojímá, masožravých rostlin, takže tam by úplně zjistili jenom teďka, kdy zastřihovat, jak pečovat, kdy je dát ven. Možná ještě někde třeba 7 let zpátky FLVK. Já jim to přeju, ať přijdou, hle, ať se podívají.
3: No, tahle férovka je o tom, že tady zažíváme velkou politiku švindlu ze strany vlády Petra Fialy, protože nejde jen o šmíráckou vyhlášku, kdy nejvíc zděsila ty, kteří ji připravovali, a sice ministra vnitra Rakušana a ministra průmyslu Vlčka, oba ze STANu.
4: Skoro okolnosti předseda a první místopředseda, místo takže předseda, nejlepší z nejlepších.
3: Do toho tady vidíme průhlednou léčku premiéra Fialy s opozicí kvůli zbrojení, takže teď si Petr Fiala a Andrej Babiš vyměňují otevřené dopisy a tahle ta politika švindlu bude s blížícími se volbami jenom horší. Pořád na Férovku můžete poslouchat na platformě Gazety.com a taky Apple Podcastech a Spotify.
4: My vám za to děkujeme a popíšeme, jak teďka i opozici dělá negativní kampaň vrásky. A co na to Petr Pavel?
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Manner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane prezidente, díl 66. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den, dobrý den.
1: 66. díl, to je jako ta dálnice v Americe.
2: No, to byla pro naši bítnicko-kerouakovskou generaci, která i za komunismu toužila, tohle si pašovala z ciziny, tuhle knížku, a tak chtěla být on the road, chtěla být prostě na cestě a putovat tam po nějaký ty 66, prostě, no, to vaše generace taky vnímá a zná.
1: Sal i Dean a já nevím, jak se jmenovali ještě ti další, nebo ten třetí, jak to on the road, pan Kerouak.
2: No, Kerouak, ano, to je jasný. Nicméně pro mě, já jsem se nedostal do Ameriky v tom, řekněme, roce 66, ale já jsem se tehdy dostal do Ameriky v roce 69 a tak jsem strašně prostě toužil vidět svět Kerouakovců, neboli svět toho hitchhiking, svět toho autostopu, a pro mě v tomto smyslu ta Amerika byla velkým zklamáním, protože prostě v Americe, ve světě, kde univerzitním, kam jsem se dostal, prostě autostop, neexistující věc. My jsme tady byli plni v těch 60. letech tohohle toho. A tam jsem prostě pochopil, že to jako student univerzitní jet s autostopem, to jsou pobudové a tak dále, to jako nepadalo v úvahu. Tam já jsem objevil, že na univerzitě v hlavní budově byla obrovská deska, obrovský kastlíky takový, a jedna půlka byla, on tam měl kdekdo to auto, tak tam byla půlka right wanted, right given. Potřeboval bych cestu, nabízím cestu. A ty studenti takhle si tam šahali a takhle propojili se a jeli za... A teď jako, oni tam ještě psali, zaplatím půlku benzínu nebo a tak dále. Pro mě to bylo naprostý zjevení, tadyhle ten fenomén. Obrovská, to bylo jak půlka téhle místnosti. Takže, ale autostop mě zklamalo, že není.
1: Tak název pořadu bychom měli okomentovat. Teď jdeme k té základní agendě. Já začnu smutnou věcí. Před pár dny odešel z tohoto světa pan Jiří Bartoška, bezesporu velký český herec. A nevím, jestli to víte, ale na i dnes v Mladé frontě se pan Bartoška vyjádřil v tom smyslu, že vás, Václava Klause, považoval za největšího polistopadového politika. Řekněte, pane prezidente, jaký vy jste měli vztah s panem Bartoškou?
2: Ne, tak v té době my jsme měli vztah mimořádně pěkný. Kolem toho listopadu 89 jsme byli opravdu v úzkém těsném kontaktu a on se následně v těch prvních chvílích přeci rozhádal na zábradlí a najednou byl chviličku bez angažmá, tak Jirka ke mně chodil každou chvíli na ministerstvo financí a o všem možným jsme tam prostě spolu vedli hovory a v tom listopadu 89 on byl ten, který mě dotáhl do tohohle, jak herci mluvili nebo zvali si lidi na jeviště divadel, tak on mě dotáhl asi do 3 pražských divadel, abych já tam něco říkal. Takže my jsme byli v tu dobu opravdu velmi, velmi často spolu i za dobře.
1: To je ta osobní vzpomínka. Já musím říct, že pana Bartošku považuji za jednoho z nejlepších českých herců. Vím, že vy jste v těchto věcech, co se týče umění, velmi přísný, když to řeknu velmi jemně, když jsme se tak jenom trošku bavili o hudbě a tak. Tak jako herce jste ho vnímal jako mimořádnou osobnost?
2: Tak on byl mimořádná osobnost. Já myslím, že on přerostl to herecký a on byl veřejnou osobností téhle země par excellence prostě. Proto také každý k němu má nějaký vztah. Já myslím, že on byl mimořádně dobrý, kvalitní herec. A jestli se to dá ocenit v takových těch posledních poloreklamních filmech Líbáš jako Bůh, nebo jak se to všechno jmenovalo, to si nejsem jist, ale zejména v jeho divadelních rolích, já myslím, že on předváděl, že hercem s velkým H byl.
1: Mně to ještě nedá nezeptat se na to, co to znamenalo, že on byl prezidentem toho Karlovarského festivalu. Protože já slyším různé hlasy popravdě. Někdo říká, to je vrchol všeho. A jiné hlasy zase říkají, že to je z hlediska toho celého světa zcela nevýznamný festival, že to je takové hraní si na českém rybníčku. Slyším oba názory, nikdy jsem tam nebyl. Jsem tam nebyl a vůbec této branži nerozumím. Tak se ptám.
2: Já myslím, že ta kvalita toho filmového festivalu hodně, aspoň v mých očích, nejsem ten, který by tam chtěl jako mladí studenti spát někde pod čirákem, aby se mohli kouknout na ten či onen film. Tak mně skutečně šlo ten typ vybíraných filmů. A já myslím, že pokud tam byla paní Eva Záralová za Jirkou Bartoškou, tak ona něco vybírala pro mě docela zajímavého a přijatelného. Já už jsem ji vnímal jako mladý, když ona byla klíčovou filmovou kritičkou tehdejšího strašně pěkného časopisu Film a doba. A to ona prostě do toho světa filmu viděla a vybírala. Já myslím, že s tím, jak ubírala sil, já myslím, že zemřela asi před 3 nebo kolika lety, tak už to bylo trošku ten výběr filmu jiný, ale já myslím, že ten festival hodně závisí na tom. Jirka Bartoška dokázal tam nalákat i sponzory, i docela různé světové celebrity. Já myslím, že to bylo v pořádku.
1: Svět má nového papeže, novým papežem se stal Američan a vzal si jméno Lev XIV. Řekněte, co vlastně církev a vlastně svět má očekávat od nového papeže?
2: Ježíš, to bych věděl. To jsou zatím velmi rozporné pohledy. Já jsem dostal několik textů, kde mě řada lidí píše, že má za sáhodlouhé názory na to. Teď jsou přeci mezi námi lidé, kteří prožívali intenzivně volbu a sledovali, Xavere, u vás vy jste neměli přímou reportáž z volby v Sixtinské kapli, ale Česká televize měla. A pokud tomu rozumím, tak tam komentoval tu volbu Páter Halík, jestli jsem dobře informován. A jako někteří diváci poslouchali jeho nadšená slova a najednou jeho totální zmizení úsměvu z tváře, když byl zvolený tenhle papež. Tak kdybych používal strivializované hodnoty nebo hodnocení, tak musím říct, že pak to musí být skvělý papež. Mm-hmm. Jestli s ním totálně nesouhlasí Halík, tak to je pro mě záruka velké naděje. Nevím, další kroky nechci posuzovat, nejsem znalec církve. Já bych si přál, aby ten papež byl trošku jako tak víc církevně vypadající. Mně se zdá, že ten nový papež ty zlatý brýličky vypadá tak profesorsky trošku a tak dále, nebo až úřednicky.
1: No, já bych že by byl skoro z Brna?
2: No, že by byl z Brna, to je, ježiš, to mě nenapadlo do této chvíle, ale takže já bych tak nějak dětinsky říkal, že bych si přál, aby to byl trošku typově jiný člověk, ale nechci. Já myslím, že nebude dělat takové extrémy, jako v mých očích extrémy, jako prováděl předcházející papež. V jednom hodnocení jsem si přečetl zajímavou větu. Ten člověk mi psal, myslím si, že nový papež bude schopen, ochoten požehnat miminkám nebo malým dětem, ale určitě, a tím to chtěl říct jako diametrální rozdíl proti tomu, nebude brát děti do náruče. Mě tahle ta myšlenka docela zaujala. Neboli, rozumím to, že si ten autor tohoto textu tím chtěl říci, že nebude hrát vnější kartu, nebude hrát takovou pozlátkovou, populistickou kartu, jako hrál latinsko-americky trochu ten předcházející papež. To by byla druhá věc pro mě pozitivní. Mm-hmm.
1: Možná stojí za zmínku, že velkou radost z toho, jak volba papeže dopadla, projevil Donald Trump. Dokonce jsem měl pocit, že to nebylo zdvořilostní, že to nebylo povinné prostě. A nabízí se otázka, pakliže platí, že Donald Trump a jeho zvolení způsobuje to, že se svět otáčí, vyvíjí někam, vrací se možná z nějaké slepé uličky. Nabízí se otázka, jestli volba amerického papeže je volným pokračováním tohoto příběhu.
2: Tak já jsem pronášel při volbě Donalda Trumpa, že se mu podařil obrovský kousek prostě drcnout do světa. To jsem asi říkal i tady u vás. Pohnout se světem, posunout, přetrhnout některé setrvačnostní vazby a návyky a tak dále. Ale to zase já myslím, že by se 2000 let trvající katolická církev asi zlobila, kdyby se dalo říci, že Trump drcnul i do ní a že by se tím nechala ovlivnit. To bych si netroufal tvrdit.
1: Tak tolik k volbě papeže. Pojďme teď k neméně důležité novince. A to je vaše kniha. Jsem rád, že jste ji přinesl, pane prezidente. Kniha, která nese název Od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války. Jenom ukážu, že tak to vypadá. Naprosto brutálně a s velkou radostí tady té knize udělám reklamu, protože si myslím, že by ji měl každý číst z mnoha důvodů. Dá se koupit na vašem webu, na institutu.
2: Tahle knižka nevyšla v našem institutu. Tahle knižka vyšla
1: v Olympii.
2: Na nakladatelství Olympia, takže na našem webu něco se k tomu najde, ale jinak my ji netiskli třeba. A tudíž zásadně ji nedistribuujeme. My teda distribuje ji Olympia.
1: No a já jsem ji dostal do ruky dnes. Já jsem ji otevřel těsně předtím, než jsme šli do studia. A vy tady píšete na straně 87. Mezi nepříjemné negativní efekty patří zejména poškození demokracie v Evropě. V kapitole, která nese název Válka na Ukrajině a touto válkou způsobené těžko odstranitelné poškození demokracie v Evropě. Chcete říct, že ta demokracie, v které žijeme, je tak křehká?
2: No to teda mám strach, že je hodně křehká. Ale jak se vede, tím jste uvedl, že ta knížka není o druhé světové válce, aby někdo neočekával popisy tankových bitev u Kurska nebo toho či onoho, nebo ofenzivy v Ardenách. Ne. Ta knížka je v podstatě A proto možná ten název, ten nadnázev, já jsem to původně psal ve verzi, že se to bude jmenovat 80 let od konce druhé světové války, a to se nakladatelům zdálo jako takové trošku tuctové, a proto vznikl tenhle ten alternativní název. A prostě protože je to o období před tou druhou světovou válkou, neboli co k tomu vedlo, tak je to de facto o těch 20 letech před tou válkou. Samozřejmě je to i o té době války, ale pak je to o 80 letech do dneška, takže je to kniha o tom století, jehož já už jsem do jisté míry byl aktivně prožívajícím člověkem, ne celé, ale nemalou část tohohle. Takže na rozdíl od jiných, když o tom bude psát někdo jiný, tak to budou do značné míry vyčtená moudra. U těch těch věcech už je mnoho věcí, které já píšu jako aktuální a s očima otevřenýma sledující účastník toho, co se odehrálo. No a samozřejmě, že poslední kapitola nemohla nekončit Ukrajinou, protože ta ukrajinská válka má nemalou souvislost s tou druhou světovou válkou, protože předposlední kapitola se týká i té éry po spádu komunismu, předposlední. No a tam já jsem říkal, hlavní událostí bylo znovu sjednocení Německa. A všimněme si, že to sjednocení Německa neprobíhalo, že se dva státy, východní a západní Německo, sešly. Kdo to prožíval, tak ví, že tenkrát musel nastat proces 2+4. Prostě ty dva německé státy a čtyři vítězné mocnosti druhé světové války, protože nepovolilo se to sjednocení Německa rozděleného po té druhé světové válce. No a já tam říkám, no a tam přeci vznikly ty debaty velké o tom, jestli při tom, aby ta čtyřka s tím souhlasila, s tím sjednocením, jestli se dali nebo nedali nějaké zásadní záruky Rusku, že na to nebude pokračovat až k hranicím Ruska a tak dále. Takže já myslím, že tím ta spojnice toho všeho s tím, co se dneska děje na Ukrajině, protože o tom je velký spor, jestli takovéhle nějaké záruky dány byly nebo nebyly. Proto myslím, že stojí za to o tom mluvit v souvislosti toho celého století.
1: Rozumím. Když se na to dívám ještě tak náhodně, já jsem ji nečetl, ale vy tady třeba zmiňujete válku v bývalé Jugoslávii, a tak, aby bylo jasno, kudy to jde. Ale ta moje otázka zněla, jestli vlastně ta demokracie je tak křehká, protože my, občané, a když se budeme ptát na ulici 100%, to řekla 99%, žijeme v demokratickém státě a nemůže se nic změnit. Proto já se ptám na tu křehkost, proto já se ptám na tu obavu, a proto se ptám i na to, jestli vlastně to, co se teď děje na Ukrajině a všude okolo, to je asi důležité dodat, jestli to může s tou demokracií zatočit.
2: Tak za A tím se ptáte bezvadně, abych mohl každému doporučit, aby si tu knížku přečet, protože o tom tam jako
1: ale pozorně tady pozorně se může všechno, pane prezidente, já to řeknu, já to udělám za vás, vy se možná stydíte. Tak to, přátelé, vypadá v Olympii, to mají určitě na webu, od Beneše po Ukrajinu, 80 let od konce druhé světové války.
2: Ano, a já prostě myslím, že ta druhá, že ta ukrajinská válka, která se rozpoutala v současnosti nebo před pár lety, nerozpoutala se 24. února 22. Na to bylo zaděláváno minimálně od roku 2014 a tak dále, ale to už by byla debata o téhle věci. Tak já myslím, že Evropu strašlivě poškodila, nás poškodila. Některé věci prostě se staly tabu, začalo o nich vůbec nemožné diskutovat. bojovat. Přeci v těchto letech opět jsou první disidenti, kteří jsou různým způsobem trestáni. Od toho, že nemyslím, že jich je moc, kteří jsou zavíráni do vězení, ale prostě jsou ztrácí práci, ztrácí zaměstnání. Ve školách je problém, najednou zase rodiče říkají dětem, prosím tě, ale tohle nesmíš říkat ve škole. No ten fenomén toho postrácení něčeho významného, co byla síla té Evropy, co dělala Evropu Evropou, tak to tady prostě je. A já musím říct, že jsem v článku asi 3 neděle po zahájení té války jsem předvídal, že to prostě my jsme díky té válce prohráli v našem úsilí udělat z Evropské unie něco jiného. Teď už je to zabetonováno, teď už prostě paní von der Leyenová to má jistý na doživotí a my s ní taky.
1: Pane prezidente, ty oslavy 80. výročí konce války proběhly před pár dny. Tu a tam jsme viděli, že mnozí lidé polemizují s tím, jak to skutečně bylo. Dokonce od některých oficiálních činitelů jsme slyšeli, že Českou republiku osvobodili Američané. Já, pokud vím z minulých rozhovorů, vy jste doslova alergický na to, když se někdo snaží překrucovat dějiny. Řekněte, jak jste byl tedy nakonec s tím, jak to znělo v té společnosti, jak jste byl spokojen?
2: Nevím, já myslím, že ta sploštělost toho interpretování a jednosměrný posun té interpretace té druhé světové války, příčin, průběhu, následků, je něco strašně smutného. A já jsem byl včera na velkém pěkném setkání v Brně, kde mimo jiné teda bylo to také prezentování autogramiáda této knížky prostě. A jako uvědomil jsem si a dostával jsem otázku, co se s tím dá udělat. Taková mladá dáma, zastupitelka Jihomoravského kraje, mi říkala, no a jakou máte šanci, jak to změnit? No a nakonec se to teda zvrtlo o debatu, co se má udělat s naším školstvím, protože je všechno to začíná v té škole, všechno začíná, jak sploštěle se to těm dětem vyučuje. A tak to by bylo debata o těch věcech.
1: No, mimochodem, zaregistroval jste některá výrazná vyjádření, která vás v této věci, to znamená výročí války, rozčílila, nebo s kterými jste nesouhlasila, nebo to proběhlo vlastně v pořádku?
2: Ne, tak já myslím, že my jsme se rozhodli tuto knížku a paralelně vznikla v institutu druhá knížka kolegů Vajda a Strýčka. Já vám ji přinesu příště k závěru. V podstatě na stejné téma a já bych ji přidal tadyhle k té mé knížce, tak my jsme se tím opravdu intenzivně zabývali a my jsme se fakt sešli první pracovní den letošního roku a řekli jsme, čím bychom se teď měli zabývat, nejen tak každodenností, co nás zrovna provokuje. A kolega Strýček řekl, tohle výročí, to bude zásadní pokus o přepisování historie, to se zkusme věnovat. Proto jsme se na začátku roku letošního pustili do téhleté knížky a já se do ní pustil. Tak, samozřejmě v tu chvíli, když jsme si tohle řekli, tak jsme netučili onen památný výrok paní rektorky
1: Nerudové,
2: to bylo, já myslím, že bylo 13. února, jestli se nemýlím, takže my jsme už jsem to měl půlku napsanýho, ale jako prostě, že ona to v tu chvíli otevřela tím svým výrokem při jedné nedělní polední polední televizní debatě, tak já myslím, že už žádný výrok tento její výrok nepřekonal. To teď pak už jenom další mluvili případně v podobném stylu, ale mě už to teď žádné super jméno, ale nebudu analyzovat.
1: K čemu by to bylo dobré, komu by to sloužilo, kdyby se dařilo do budoucna ty dějiny tak, jak byly a tak, jak ještě si je mnozí pamatují, čím dál míň, ale ještě jsou tací. Kdyby se povedlo je nějakým způsobem v úvozovkách upravit?
2: No já myslím, že už jsou upravovány prostě nesmírně. Já žiju v zemi, kde se upravují výroky s každým výraznějším politickým zvratem, ale na té včerejší debatě, kde byl mimo jiné se mnou kolega Weigl, tak on říkal, to, co se teď děje u nás, přepisování historie a zejména historie konce druhé světové války, to tady bylo, řekněme, vždycky a bylo to tady po roce 89. Ale, a on upozornil na jeden velmi zajímavý k přemýšlení vedoucí rozdíl, na začátku, potom 89, ty tlaky na ten přepis byly zvnějšku. Prostě tehdy v Německu najednou se nadechlo, aha, tady vzniká svoboda, tady můžeme znova začít diskutovat o tom a teď bude Česko v Evropské unii, to už se ty hranice vůbec nebudou a tak dále a tak dále. Weigl říká správný popis, že to přicházelo primárně zvenčí, ale že teď je historická novinka, že ty tlaky na přepisování přicházejí zevnitř. A to je, já myslím, zaprvé soud k vážné debatě. On to včera prohlásil v Brně na té velmi pěkně navštívené akci. A to znamená, že to je náš vnitřní souboj, vnitřní politický souboj, v němž se hraje s dějinami. Prostě ty jednotliví aktéři si troufají zneužívat dějiny k soudobému politickému boji, aby v letošních podzimních volbách získali o procento nebo o 10% hlasů více. A ten přesun, to já považuji za zajímavou tézi, pro mě úplně novou a zamyšlení stojí. Mm-hmm.
1: Ještě než otevřu poslední otázku tady k tomuto tématu, tedy k 80. výročí, mám pro vás také knihu. Já teda mám pro vás větší knihu, než pro mě. Knihu, která se jmenuje Někomu život a někomu smrt. Mm-hmm. Já jsem jich několik nakoupil, diváci mých streamů to vědí, od historika Jaroslava Čvančary. Doporučuji prolistovat a myslím, že to je skvěle odvedená práce historika.
2: Ano.
1: A už protože Jaroslavu Čvančarovi se dá věřit a také této knize rád dělám reklamu, tak to jenom, abyste si také odsud něco někdy odnesl.
2: Tady je napsáno druhý díl unikátní trilogie Jaroslava Čvančary.
1: Chcete, že ty první díly nakoupím? Ano, pochopil
2: tím
1: jsem to.
2: Tím mě naskakuje, že jsem já od pana Čvančary dostal ten díl první, takže to je velmi...
1: Pochopil jsem
2: velmi,
1: to, pane prezidente.
2: To jste nemohl vědět, ale to je velmi pěkné. Ano.
1: Tak to si můžete dnes vzít domů a prolistovat. A já mám poslední ještě věc, k tomuto tématu. Vy teď nedáváte pozor.
2: Dávám pozor. Ježíš, dávám.
1: Ptám se, jak hodnotíte návštěvu těch oslav v Moskvě Robertem Ficem, který se teda sedl do letadla, vydal se do Moskvy. Ostatně i europoslanec pan Dostál, pokud se nemýlím, navštívil Moskvu. Vypadá to navenek, že ta politická cena pro Roberta Fica je vysoká. Považujete to za dobrý krok svým způsobem, nechci říkat za hrdinství, ale asi v této době, anebo za politickou chybu?
2: No ne, tak zaprvé nemám důvod Ficovi radit a nemám důvod ho odsuzovat nebo co. Já myslím, že je to zodpovědný, rozumný, moudrý, dospělý politik, který věděl, co dělá a který nějak si na váhu dal ty efekty a disefekty, ty náklady a výnosy a dospěl, dobře nebo špatně, dospěl k názoru, že mu jde v této rovnici o tohleto řešení, které on zvolil. Jestli to, a teď z jakého hlediska, jestli mu to pomůže doma v politickém boji, nebo jestli mu to pomůže v očích, já nevím, soudruhů v Bruselu, nebo jestli mu to pomůže někde jinde v koalici Spolu. To jsou všechno jiné úvahy, to nechci prostě hodnotit. Já bych to respektoval, to rozhodnutí, a já myslím, že to úplně, úplně fanatické odmítání této možnosti mnozí z dnešních politiků při některém z výročí toho stejného dne Moskvě byli, a i já jsem tam byl s drtivou většinou evropských lídrů před 15 lety, když to nebylo 80., ale 65. výročí konce druhé světové války, tak jsem tam jednou také byl. Tenkrát to nebylo za Putina, ale jestli se nemýlím, tak za Medvěděva, který tehdy byl prezidentem. Ale byla tam se mnou desítky hlav států a hlav a předsedů vlád, takže mnoho i našich politiků tam bylo také někdy. Teď se to najednou stalo něčím úplně nepřijatelným.
1: Teď ještě k jedné věci, která s tím byť velmi vzdáleně souvisí. Pochopil jsem na sociálních sítích v posledních hodinách od spousty lidí, že existuje jakési rozladění, jakási rozlada z toho, jak dopadla nakonec ta schůzka v Istanbulu. Protože spousta lidí čekalo, že se sejdou na nejvyšší úrovni pánové, až válka skončí. Lakonicky řečeno. A možná zkušení političtí matadoři tušili, že to takto jednoduché nebude. Jste také rozladěný z toho, na jaké úrovni se ta schůzka nakonec konala?
2: Ježíš, to diskutovat, na jaké úrovni se ta schůzka konala a být rozladěný z toho, to opravdu mohou jenom političtí naivkové. Ne. Podívejte, zaprvé v téhleté mé knížce největší kapitola je o válce na Ukrajině, protože to je z těch kapitol, který jsem popisoval, těch 100 let, které se točí kolem té druhé světové války, to je ta poslední. Takže o tom tam také velmi, velmi prostě diskutuji. A nevím, zaprvé tam trvám na tom, že ta válka neměla nikdy vzniknout. Že ty negociace, jednání v Istanbulech či v Tramtárích měly být před 24. únorem 2022, kdy Putin vtrhnul na Ukrajinu. Před, ne potom. Tehdy byla šance tomu zabránit a zvolit nějaké rozumné řešení, nějaké řešení kompromisní, protože zastávám tvrdý a nemilosrdný názor, že i za cenu kompromisní řešení je mír lepší než jakákoliv válka, což naši válečníci nechtějí nikdy slyšet a nikdy vyslovit. Takže to byla první věc, kterou věc. Druhá věc, v Istanbulu se o tom jednou jednalo už. Bylo to asi 2-3 týdny po spuštění této války na začátku března 2002, ano.
1: 2002 určitě ne.
2: Ano, 2002, ano.
1: 22.
2: 22, samozřejmě. To beru. Já věděl, že je v tom něco špatně, ale nebyla to ta dvojka, ale jedna dvojka tam chyběla. Takže prosím vás, jestli tomu všichni rozumíme, a dosvědčují o tom spousty svědectví. Tak tehdy v tom Istanbulu na pozvání prezidenta Erdogana se ukrajinská a ruská delegace dohodly dokonce něco už tak nějak předběžně podepsali a že s tím jedou do světa.

0: paradoxně emisar Evropské unie v momentu, když už v Evropské unii nebyl, a to byl britský premiér Boris Johnson, a ten tam vysvětlil Zelenskému, že Západ si to nepřeje a že on to v žádném případě nesmí podepsat. A Zelenský změnil názor a tím tu dohodu nepodepsal. Tím byla znemožněna dohoda, ne před, ale těsně po. Od té doby se žádné jednání vážné nevedlo. Teď je uplynuly 3 roky obřích ztrát lidských, po zničení nemalé části Ukrajiny a tak dále. Takže by mohlo dojít zaprvé k Trumpem slibovanému řešení za 24 hodin, co bude v úřadu, tak všichni jsme věděli, že to není realistické, ale úžasný od Trumpa byl aspoň ten impuls, aby se znova začalo jednat. Takže že musí se sejít před velcí předpolitici nebo vyjednávači první, kteří nejdříve dohodnou rámec jednání, dohodnou, o co půjde, dohodnou, jak to jednání bude probíhat a tak dále a tak dále. Já rozumím tomu, že takové to první předjednání bylo dnešní den, jestli tomu rozumíme dobře, v Istanbulu a že by mohlo přinést nějaký rozhodující závěr, byl opravdu dědinský názor. Takže díky za toto jednání a my nevíme, co si tam hrajeme bez znalosti, co si tam řekli a s čím jedou ty delegace domů, a aby byla nějaká šance něco udělat lepšího dál. Teď zas má šanci do toho Trump vstoupit. Já myslím, že ano. A doufejme, že to nastane.
1: Co se teda ale změnilo od té doby, kdy do toho vstoupil Boris Johnson, do dnešních dnů? Protože jestliže, jak vy říkáte, něco se předjedná a cítím z toho, co říkáte, jako byste dodával zaplať pánbu za to,
0: určitě.
1: A jasně. A potom nastane, vstoupí Donald Trump, nastane další jednání třeba na nejvyšší úrovni. No a kdo udrží v té chvíli Borise Johnsona doma?
0: Ale Boris Johnson už naštěstí je pouze úsměvná historka.
1: Jiný Boris Johnson, dosaďte si koho chcete
0: jiného.
1: Ale
0: ne, já myslím, že jste to řekl dobře. Jako to, ten Boris Johnson už tam naštěstí není, ale já v té knížce někde říkám, od toho jednotlivce nejde, když ten už nebude, tak vstanou noví bojovníci. No a já myslím, že noví bojovníci bohužel vstali a to je nový britský premiér Starmer, kterému já vůbec nerozumím, kdy najednou se tak načechral a stáh začíná být významným mluvčím Evropy. Ježíš, tak to ta Anglie neměla prchat do té EU, jestli teď se být velkým mluvčím Evropy. Zrovna tak vidím velké načechrávání se německého nového kancléře Merce a některé jeho výroky jsou pro mě jako občana této země, sousedícího po staletí, tisíciletí s Německem, jsou velmi znepokojující.
1: Přemýšlím, co jste mi vlastně odpověděl. Co tedy se změnilo, že do toho nějaká, říká se to deus ex machina, že do toho nějaká ruka sahne a tu dohodu nedovolí?
0: No, to
1: je to Donald Trump?
0: Optimista.
1: Nebyl tady Donald Trump, tak z něj odpověď?
0: Ne, já myslím, že Trumpovi, ten má tisíc jiných starostí, aby potřeboval, aby to dopadlo, tohleto. A myslím, že on taky do toho nainvestoval něco svého politického kapitálu a myslím, že by to nechtěl ztratit. Takže paralelně, jestli to sleduji přesně a nevím, co přišlo o hodinu dřív a o hodinu později, ale paralelně přeci padla zpráva, že Trump se hodlá potkat s Putinem, aby to nějak postrčil dopředu. Moc bych si přál, aby to postrčeno dopředu bylo.
1: Tak teď vás poprosím o stručnou odpověď, protože ještě mám jedno téma, ale už je čas. V naší zemi teď ty jednotlivé politické strany startují své kampaně slyšíme to obden, že někdo už spustil kampaň

0: volební a tak, předvolební, promiňte, řekněte, už je tam pro vás nějaké překvapení, například v některém stanovisku, v některé osobnosti, nebo v těch průzkumech třeba?
1: Nepředbíhejme, ty strany teď začínají se konečně probouzet k nějakému politickému životu a myslím, že i těmi, koho jmenujou, těmi lídry těch jednotlivých, protože tyhle ty volby nejsou, jako byly volby do Evropského parlamentu, kde je jedna kandidátka za celou Českou republiku a stačilo mávat s jedním, dvěma lídry té kandidátky, tak teď jsme v situaci, kdy už musí všechny ty strany mávat se 14 lídry krajů nebo 13, protože v Praze...
0: 14, myslím. Ne?
1: Nebo bude. Budou teda taky samozřejmě takové volby, vlastně ano, i když je Praha jiný kraj. Tak prostě teď už chceme vidět těch 14 lídrů a ty nám něco napoví o těch jednotlivých stranách. Jo?
0: Je tam už něco, co by stálo za řeč? Za komentář?
1: Tak já jsem o mnoha stranách vůbec neslyšel, že by někoho jmenovali, nebo teda nesleduju to úplně detailně, ale nevím, to mě zkoušíte dopředu, já opravdu nevím. Já vím, že včera mělo, ale já jsem byl v Brně a teď jsem přijel z Brna rovnou k vám sem, takže ani jsem nepostřehl, co vyhlásili motoristé třeba, takže...
0: Představili lídry například.
1: Představili, opravdu, no. Já nevím. Já jsem četl jenom nějakou letmou zprávu, tam jsem žádný... Tohle to jsem tam výslovně...
0: Dnes SPD, tak i jinou.
1: SPD jsem si všiml, tam několik jmen bylo pro mě překvapivých a jestli Okamura vsadil na to, že mu další nějaké lidé z dalších politických stran budou dlouhodobě přetvářet tu jeho nemastnou, neslanou politickou stranu nějakým směrem, tak to je třeba zajímavé.
0: Která politická strana je slaná a mastná, pane prezidente? Když jste použil ten příměr, promiňte.
1: No tak to teď jste mě dostal teda, protože teď ode mě chcete slyšet, že žádná není ani slaná, ani mastná, prostě, že všechny vypadají zatím jako nějaké a bez chuti, barvy, zápachu, takže no tak hledat jako mastnotu nebo něco na koalici Spolu, to si vůbec nedovedu představit. No fakt nevím.
0: Mastnota, neboli tuk, je nositel chuti. To oba dva víme určitě. No. No dobře, tak si to necháme.
1: To ještě nám začne. Já předpokládám, že se ty strany vybarví a že nějak začnou vonět, aby jsme to ucítili a všimli si toho. To bude docela pěkné na příští debaty.
0: Já se na to velmi těším. To bude 67. díl. Ještě jednou řeknu, že máte novou knížku. Gratuluju k tomu. To je vždycky hezká věc a jestli jste mi opravdu věnoval, tak vás požádám potom o podpis. A těším se na příště, pane prezidente. Díky za to, že jste přišel.
1: Já se taky těším. Ano, moc.
0: Naschledanou. Pane prezidente, díl 66. a naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
2: Radio Xaver najdete na play.cz.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítám tě, Petře.
2: Děkuji za pozvání.
1: Dějí se věci.
2: No, velký. Čím dál tím větší.
1: Konečně známe termín voleb. Strany spouští své kampaně, kampaně všeho druhu.
2: Víš, co se mi líbilo, a to není náhoda, že prezident vyhlásí termín voleb v den, kdy startuje kampaň premiérské koalice.
1: Ty si jako tam máš nějakou souvislost?
2: Ne, nechci jsi naznačovat, nerozvažuju se.
1: Takový podezření. No, z Istanbulu my natáčíme skoro v 12:30, před polednem se mělo začít jednat o míru, o tom, o čem se jednat dříve nesmělo, mezi Ukrajinou a Ruskem. No a také vybíhají různé průzkumy a některé, možná někteří chtějí, aby vůbec nebyly zveřejněny, už se stalo. Echo 24 napsalo průzkum, stát se bojí dezinformací z Ruska, Češi ale věří, že volby zmanipuluje spíš Fialova vláda. Petře, řekni mi. Čemu si nechalo ministerstvo vnitra udělat takový průzkum?
2: Já
1: jak to chápeš?
2: Myslím, že tušej průšvih a že tušej už tu náladu společenskou. Já to tomuhle říkám triumf vůle Petra Fialy skutečně, protože tohle je neuvěřitelné, co se stalo. Za prvý je posun v tom, že ten průzkum už dělal STEM, protože před jakovýma 2 lety si podobný průzkum chtěl udělat Společnost pro svobodu projevu. A žádná z velkých agentur to nechtěla udělat, báli se toho, jak čert kříže, protože tušili, že to dopadne v neprospěch vlády, která nás přesvědčuje o tom, že my jsme dezinformátoři, Putin je dezinformátor, a pak to udělala agentura SANEP a vyšlo samozřejmě, že veřejnost má za největší dezinformátory vládní politiky. A teď vidíme takový repete, že permanentně nás Fiala a vládní strany straší tím, že Putin tady zmanipuluje volby. A teď si vem, že agentura STEM zjistí, že většina Čechů se bojí víc premiéra Fialy než Putina. Ale tohle to je permanentní práce a to není jen Fiala a vládní politici. To je jeho cenzor Foltín, to je šéf BISky Koudelka, to je šéf ústavního soudu Baxa, který nedávno jen tak jako mimo děk, což je neuvěřitelný, řekne, no, kdyby se tady někdo pokusil zmanipulovat volby, tak ústavní soud neodvrátí tvář. Tak teď asi možná se dozvídáme, že mluvil o Fialovi, že neodvrátí tvář, že i oni počítají možná s tím, že to bude Fiala. Je to tragédie, protože jestli něco v Česku drželo, tak to bylo to důvěra lidí ve volby. Všichni jsme mohli nesouhlasit s tím, nebo být otrávení, možná zklamaní z toho, jak dopadli, ale nikdo je nespochybňoval férovost. A teď vidíš, že tohleto už se i tohle už se vládě Petra Fialy podařilo.
1: No tak a nejsi vlastně spokojen s tím, co ten průzkum ukázal, že lidé se nechají zastrašit?
2: To je samozřejmě jako pozitivní, to bychom na to mohli vidět pozitivní, ale samozřejmě negativní je to, že lidi ztratili důvěru ve volby a teď už i s korespondenční volbou, tak ti, co prohrají, tak prostě budou moc říkat, ty volby byly zmanipulované, oni nás připravili o naše vítězství. Teď si vím, že být opozicí a prohraju nějak těsně, tak okamžitě jdu k ústavnímu soudu, napadnu ty volby kvůli tomu, že řeknu, tak a Petr Fiala a jeho vládní pětka je zmanipulovala. Je to tragédie, je to špatně, ale znovu říkám, je to opravdu triumf vůle Petra Fialy.
1: Ano, z toho průzkumu také vyšlo, že 60% lidí nedůvěřuje korespondenční volbě a že se bojí podvodů. Mm-hmm. Takže to všechno může v očích veřejnosti tedy ty volby zpochybnit. A pak ještě jsem si tady udělal poznámku, že 56% lidí má pocit, že se do jejich života vrací cenzura a omezování svobod.
2: To je taky hezký potvrzení toho, co vidíme už přes 3 roky. To dělá Fialova vláda, vlastně vrací cenzuru a omezování projevu, ale ne tím, že by měnila legislativu, ona to nedělá jako bývalá totalita, ani vládní cenzor Foltín taky není tradiční cenzor, ona to jde jinak. Vlastně tady vláda vytvořila takovou atmosféru strachu, že tady zavládla i autocenzura. Viděli jsme i, že se lidi vyhazují z práce, ku příkladu politolog a bývalý diplomat Petr Drulák, vys nebo učitelka ze základní školy tady v Praze. A vidíme to na odsuzování různých dezinformátorů, kteří dostávají větší flastry do vězení než Dominik Ferry, který má na krku 2 znásilnění a ten dostane kratší trest než nějaký údajný dezinformátor. Takže tohle to všechno samozřejmě v lidech zažehne pocit, že se začnou se bát svobodě projevovat. To tak bohužel je. A i to je dílo vlády Petra Fialy. Bohužel.
1: O kom se mluví nedaleko bývá, ty jsi zmínil Otakara Foltýna, ten poskytl rozhovor i rozhlasu. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. Já u toho nebudu, říká Foltýn po roce jako šéf Stratkomu. To vyhrožuje, že u toho nebude.
2: Promiň, že se směju, já, když se na ně podíváme, tak rozhodně to není k smíchu. A já myslím, že jeho tvář mluví i za jeho dílo.
1: Myslíš, že se umí usmát?
2: Ne, ale já, jak se říká v umění, to nejde o srdíčka a i z hlavy, bohužel. A jak se říká v umění, tohle to je unikátní splynutí umělce s dílem. Ale my jsme se teď o tom bavili. Budoucí vláda snad pochopí, co jsme vybudovali. I Otakar Foltýn vybudoval to, o čem jsme mluvili předtím, a o tom strachu lidí a nedůvěře jejich k volbám, a že se bojí vlastního premiéra, že zmanipuluje. Mně se líbí, že Otakar Foltýn oslavil roční narozeniny ve funkci, která měla trvat půl roku. Ano. To je taky hezký.
1: Ale on vysvětluje, proč zůstal déle.
2: Ano, a já jsem četl rozhovor a vem si, že hlavní komunikátor vlády není schopný dát dohromady souvětí jedno, v kterém by si dvě věty holí neodporovaly.
1: Tak... Ano, na názoru politiků mi nezáleží. Záleží mi na názoru lidí, kteří aktuálně reprezentují stát.
2: To je co? To je bomba, ten člověk.
1: To jsem si tady musela napsat. Protože mi to úplně, prostě mi to zaujalo.
2: My už chápem jeho dílo a to, co vybudoval. Bohužel je to obludný monstrum, kvazicenzurní. A to tady po něm zůstane. Já doufám, že to, i když on už dávno skončí v té funkci, budoucí vláda, jestli se vymění, tak jak ANO, tak SPD, tak říkají, okamžitě tohle to rozprášíme, protože je to opravdu obludný, totalitní monstrum, který Fialovci stvořili. Ale já bych to bral jako, ať to tady zůstane jako memento, co se nám tady přihodilo za téhle vlády.
1: Hmm. No ale nebudeš mít karty komunikační, co budeš dělat?
2: Já si je vydávám sám.
1: No každopádně, ale pokud se vláda nevymění, tak tento pán bude vysvětlovat možná, proč stále zůstává na tom postu, na kterém říká, že už že bude půl roku.
2: Pokud se vláda nevymění, tak tento pán klidně oslaví 6. narozeniny ve funkci.
1: No,
2: a bude to potom, co už 6x odcházel.
1: A vidíš nějakou další jako jeho roli na těch XX let ještě?
2: No, viděl bych v léčebně, psychiatrický, docela vážně.
1: Co by mohlo vytvořit ještě pro nás?
2: Děsím se toho, protože jestli tato vláda zůstane se vším tím, co k ní patří, včetně Foltýna bláznivýho, tak samozřejmě ta druhá čtyřletka bude ještě tvrdší a oni budou ještě drzejší a agresivnější. To je jasný. Jenom si představ, kdyby se takováhle funkce a takovýhle člověk ocit v době, když byl prezidentem Miloš Zeman a premiérem Andrej Babiš a jejich nějaký cenzor by stál jednou nohou na Pražském hradě u Zemana, druhou nohou ve Strakovce u Babiše, co by se dělo v médiích? Ani si to nechcem představovat.
1: Byl to vládní koordinátor nebo koordinátor, no prostě vládní, ale nemluvil by za tu vládu.
2: Ale říkal by, já vlastně nejsem u vlády, protože jsem zaměstnancem Pražského hradu, končím ve funkci, tak se mě na nic ani neptejte a tak dál. Představ si to, co by se dělo.
1: No, to by se dělo. No. To bychom každý den četli, kolik nás to stojí. Mluvilo by se o utahování šroubů, o cenzuře a nevím o čem. A bylo by to každý boží den.
2: Plně vidím chvilkaře, jak pohřbívají demokracii a tak dál.
1: No, a nemluví se o tom, no. Novinky.cz. Obrana chce nakoupit obrněnce Supakat? Asi? Třikrát dráž než Britové před 2 lety. Česká republika, pojďme to předražit.
2: Já jsem se usmál teda jako cynicky, protože jde o peníze nás obou. Samozřejmě, vůbec to není k smíchu, ale já děkuju za tu informaci. A já jsem konečně pochopil, jak vlastně vláda chce dosáhnout těch 3% zbrojení HDP. Budeme nakupovat třikrát dráž než všichni ostatní a říkám ti, že to na ty 3% dotáhnou velmi lehce, protože vlastně téměř ve stejný čas, kdy jsme se dozvěděli tohle, tak vyšla další zpráva a sice, že ministryně obrany Černochová chce svěřit další docela velkou zakázku bývalému kolegovi z ODS, taky samozřejmě zbrojní. A taky ne za úplně, jak by se řeklo, férovou cenu. Takže já ti říkám, že jestli to takhle půjde dál, a co jsme říkali před chvílí, tahle vláda by náhodou pokračovala dál, tak mi to vytáhnou na 7% HDP, jenom tím, že to budou dělat takhle.
1: Teda, to hnutí ANO, to jsou diletanti, jako 2% prostě neumějí nakupovat.
2: Ale no. Jak to jde najednou snadno, viď? My jsme si furt lámali hlavu, jak to budou dělat, co budou nakupovat a prostě nakoupíš jenom dráž a seš tam.
1: No, 18 vozů, 118 milionů korun kus. Mm-hmm. A Britové to mají sotva za 40. A ještě mi řekni, jak rozumíš tomu, čemu nám bude takový vůz?
2: No já myslím, že se...
1: Kde bude parkovat?
2: Hele, já to úplně vidím, že by se mohly vrátit vojenské přehlídky na Letný. Janu Černochou tady vidím někde, jak jede, salutuje. Takže na to myslím, že by se to hodilo.
1: Máme přehlídku, já přijdu.
2: Jo?
1: Já přijdu. Alena Schillerová poskytla rozhovor Mladé frontě. Fiala je popleta, nebo i dnes. Fiala je popleta a nemá argumenty. Volby rozhodne peněženka, říká Schillerová. Tak volby asi rozhodne peněženka.
2: Měla by, já teda jenom koukám.
1: Prázdná peněženka.
2: Prázdná peněženka, jak se tváří nesměřitelně, viď? Jako hodně sveřepě, což je správný. Volby by měla rozhodnout peněženka a já doufám, že je rozhodne, protože jak si naznačila, je dost prázdná. Samozřejmě vláda Fialova se snaží ty volby překrýt Ukrajinou, tím ukrajinským fetišem a celý to cinknout tak, aby lidi na tu prázdnou peněženku zapomněli a cítili se ohrožený, že nás zítra napadne Putin a proto musíme předraženě zbrojit a tak dál. Ale vem si jenom, jak je nenormální situace u nás teď, když se řeknu mediálně politická, že v předešlém týdnu třeba vyšly zprávy jako platy naše zamrzlí v roce 2018, rekordní počet lidí bere příspěvek na bydlení, čili lidi, kteří mají zaměstnání, nejsou schopní zaplatit bydlení, neboli nemají na to. Znovu jsme dostali potvrzeno od Eurostatu, že máme nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A vem si, viděla si, že by se to řešilo někde v médiích. Média honí Filipa Turka, jestli někde skončil ve formuli třetí nebo čtvrtý, a nebo to, jestli někdo někde na nějaký akci mával ruskou vlaječkou. Ale tohle to jsou zásadní témata Česka.
1: Prostě... Ještě jsem víš, tu bychom mohli pokračovat. No, jsme nejhorší v dostupnosti třeba toho
2: jasně,
1: bydlení.
2: Jasně, jako vůbec. Čili tady vidíme důvod, proč Fiala se snaží, proč na billboardech má celý to strašení. Teď je čas stát na správné straně, teď jde o všechno, no Fialovi, jo, to chápu, ale oni prostě snaží se, aby lidi zapomněli skutečně na peněženku.
1: No, ale doufejme, že válka se chýlí ke konci, že skutečně ta jednání teď, která započala v Istanbulu, že přinesou nějaký konec zabíjení.
2: No,
1: a utichnou zbraně. A co potom?
2: My jsme dva normální lidi, takže v to určitě doufáme, ale já ti říkám, že Petr Fiala a jeho vláda v to nedoufá, protože ta válka pro ně je to poslední, co mají. Ty to potřebují piplat aspoň do toho 3. a 4. října, aby to vydrželo.
1: Protože co, když Putin skončí?
2: No, jasně.
1: Jako, myslím, skončí no. s tou válkou, skončí válka.
2: Kdo nás napadne?
1: Tak kdo nás bude ohrožovat? No pořád Rusko asi ne.
2: To budou držet, jasně, ale kdyby ta válka skončila, tak lidi samozřejmě to pochopí, že to ohrožení prostě odpadlo. Oni budou lhát dál a budou strašit, ale přece jenom, když válka skončí, tak už tam není ta matérie, ta realita.
1: Co jsi říkal vůbec na Volodymyra Zelenského, který zamířil do Turecka s tím, že tam bude čekat na Vladimíra Putina?
2: Já nepřeju Ukrajině tak. špatného, ale... Když sleduju Volodymyra Zelenského poslední dobou, tak mám dojem, že on se začal v té funkci prezidenta vracet do funkce nebo do role televizního komika a herce. A že nejvíc komu škodí je jeho vlastní zem Ukrajina, protože chystá se na takový možná zásadní jednání o tom, aby skončila válka v jeho zemi. A on začne prostě druhou stranu, která je silnější navíc, kterou musí jednat, i když chápu, že Putina nemiluje, když napad jeho zemi, nebo jeho země, který již je prezidentem, tak on začne vykřikovat, je to zbabělé, posílá sem noční vrátný a tak dál. On fakt dělá všechno proto, aby ta válka pokračovala taky, ale Ukrajina není devastovaná jenom válečně, ale lidsky, ekonomicky, sociálně, energeticky a tak dál. Ta země prostě tu fakt nečeká dobrá budoucnost.
1: No, já si myslím, že diplomaté na obou stranách se musí chytat za hlavu, když tohoto vidí. To je diplomacie opravdu par excellence.
2: No, já v tomhle tom jsem vděčnej za návrat Donalda Trumpa do Bílého domu, protože on, až to může působit někdy brutálně, a to, že nemá Zelenský osobně rád, což asi nemá, ale aspoň on ho začal krotit a říkat mu, hele, ty tady nemůžeš takhle vyskakovat a chovat se, závisíš na nás, na naší pomoci. Když bychom ti neposlali peníze, tak tvoje země skolabuje do 3 měsíců, tak se nemůžeš chovat takhle. A ty naši evropský, já to řeknu, sraby, ty Zelenskýmu pořád lžou, že ho zachráníme, že mu něco dodáme, co vědí, že mu nedodáme. a v podstatě se s ním jenom fotěj a udržují ho v nějaký falešní naději, že tu válku vyřeší, že porazí Rusko, ale neporazí.
1: No. A slyšel jsi prohlášení pana Farského o té diplomacii evropské, která jako vlastně stojí za tím, že se bude jednat o míru? Nebo že zaznamenal jsi, co jsi říkal? Pan... A že přijeli do Kyjeva Starmer, Macron a Merz, kancléř, tam se domluvili s Volodymyrem Zelenským, pak zavolali do Spojených států amerických Donaldu Trumpovi, tím ho vtáhli do hry. A smíš, tím ho vtáhli do hry.
2: Jo.
1: A vytvořili jako tlak na toho Putina.
2: No, já jsem zaznamenal spoustu vyjádření Jana Farského, to si buď jistá, protože Jan Farský je plný vyjádření a myšlenek, ale zaznamenal jsem, pobavila mě nejvíc jedna. A sice, že když Robert Fico teda jel na ty oslavy konce války do Moskvy, tak mu vzkázal, že si tam měl připnout aspoň na klopu saka ukrajinskou vlajčku. Tak Jan Farský je vidět, že ta stáž v Americe nese plody, že ho vypláchli teda opravdu důkladně.
1: Tak. Parlamentní listy. Drzost. Pavel Janeček nemůže uvěřit, co všechno je s tendrem na Dukovany špatně. Tak vsadil by ses na to, že ta smlouva na dostavbu Dukovan s Korejci nakonec bude uzavřena?
2: To bych si teda vsázel velmi nerad. Pavel Janeček samozřejmě tomu má do toho dobrý vhled a je to skandální, ale vem si, tohle to je mega zakázka prostě naší země. Vem si, jak nám ji Fialova vláda prodávala jako svoje mega vítězství. Dokonce nám, jak jejich zvykem lhali, že nám to sníží ceny elektřiny, když se to dostaví, což se nestane, pokud bude naše energetická politika pokračovat stejným směrem. Ale teď se tohle to stane a to je ohromný debakl vlády. A znovu se vrací, viděla by si, že by byly v médiích analýzy, komentáře toho, jak se tohle to mohlo stát. A mě tak jako s jistou takovou vlastně lítostí pobavil pan profesor Škoda, který je z Technické univerzity v Liberci. On se zabývá samozřejmě energetikou. A byl s ním rozhovor a on se podivil, jak to, že se přesně tohleto nejede non-stop v médiích, že to je opravdu neuvěřitelná věc, že tohleto ta vláda takhle spackala. A já jsem se jenom uvědomil, pan profesor prostě žije v jiný době. On nepochopil, jaká je situace mediálně politická v Česku, že se prostě v médiích řeší něco úplně jiného. Ale my jsme se dozvěděli ještě něco jiného o těch Dukovanech. A sice, že nám vláda slibovala 60% účast českých firm na tom. No. A to ještě s co nejvyšší přenanou hodnotou, aby jsme na tom jako vydělali. A teď se ukázalo, že to je 20%.
1: A možná ani to ne.
2: A možná ani to ne. A ještě, že to budou zakázky s nejnižší přenanou hodnotou, což znamená, že třeba česká firma tam postaví kantýnu. Ale techniku a technologie budou dodávat Korejci.
1: Tak. A víš, jak pořád mistrujeme to Slovensko a snažíme se ho vychovávat, tak staví oni si své Dukovany v vozovkách?
2: No jasně, ale to je i Maďarsko. Vem si, jaký investory velký, jak z Evropy, tak z Číny, dokázal dostat do Maďarska Viktor Orbán, který ho hejtují úplně stejně jako Fica. Kdyby Petr Fiala dokázal ekonomicky a biznisově pro Česko jenom zlomek toho, co Orbán pro Maďarsko, tak já ho snad začnu mít i rád.
1: No a média to opět jako nezaznamenala, třeba o tom vůbec nevěděla, že je tady nějaká korejská delegace, že je tady státní korejská televize, která všechno chtěla jako mít prostě podložené a zaznamenané a přišlo rozhodnutí soudu. To musela být ostuda, já si to nemůžu představit. No. Jako kdo s námi bude chtít ještě něco uzavírat tady, jaký dohody,
2: když... Jasně. A já si pamatuju ještě takovou jako pro tečku ironickou, když to vlastně už jako vláda oznámila ten tender a řekla, to je vlastně jenom naše dílo. Teď jsem ještě, kdyby byli trošku prozíraví politicky, tak by si celý ty Dukovany nepřivlastnili tu dostavbu. Dali by trošku kredit předchozí vládě, která to připravovala. Teď by mohli říct, no co to může Babiš. Ale když si celý něco přivlastníš kompletně, tak pak jde za tebou i takovýhle debakl. Ale tehdy se oslavovalo to, že spolupracujeme s Francouzi. A že do toho dáváme francouzskou energetickou firmu. Pojď se, jak to tady dopadlo s Francouzem a naše spojenectví.
1: Hodila nám nějak do toho vidle.
2: Hodila nám nějak do toho atomovku trošku.
1: Přímo atomovku, tak. Von der Leyenová má problém. První zprávy napsali, von der Leyenová v kauze Pfizergate pochybila. Hamplová říká, co dál. A Hamplová, paní senátorka Zvětek Hamplová, říká, že bychom měli chtít kompletní změny těch smluv. Je to na to, aby to skončila, paní Lajenová?
2: No,
1: tak
2: jsem
1: ono
2: chtěl,
1: je asi více věcí, že?
2: To jsem chtěl říct, že vlastně já bych šel dál. Ursula von der Leyenová by měla skončit. Ale ona měla skončit už tehdy, když se tohle řešilo, protože už tehdy to byl to, že ona, ta Pfizergate vypukla potom, co vlastně ale ona jako šéfka komise se zjistilo, že Eurokomise nebyla schopná ty vakcíny pro Evropu zajistit, protože tehdy probíhal společný nákup, kde se přetahoval celý svět o vakcíny, které nebyly. A Eurokomise si to jako vlastně státy to svěřili Eurokomisi, aby měla větší sílu. A ono to tehdy padlo na přelom srpna, září a to je celá Eurokomise na dovolený. Oni se prostě nevrátili z dovolený v Bruselu, nikdo nebyl v tu chvíli, když Amerika, Izraelci a tak a Britové nakupovali prostě vakcíny pro svoje země, tak tehdy se i proti ní už zvedla vlna nevole a v médiích už se objevily články, že buď by měla skončit hned, anebo že by už neměla pokračovat v další pětiletce. Teď si vem.
1: To jsou ještě 4 roky.
2: Teď jsou ještě 4 roky, ale ona tu druhou pětiletku začala s ještě silnějším mandátem od Europarlamentu, než tu první za tohle všechno, co způsobila. Takže je to, tohle to je evropská tragédie a tahle paní je skutečně evropskou tragédkou. Ta nás pohřbí.
1: Aha. No, každopádně má před sebou ještě tedy další 4 roky a pak se uvidí, ne?
2: No já se obávám toho, co uvidíme po 4 letech.
1: Jsme na konci. Já moc děkuju, Petře, že jsi přišel a budu se těšit zase příště.
2: Díky za pozvání.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
3: Česká a americká country na rádiu Xaver.

0: Hana Kordová Marvanová, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní doktorka Marvanová je právnička, politička, disidentka, kandidátka do Senátu za Spolu na Praze, volební obvod 19, což je Praha 11.
1: 11, 15, 22 a přilehlé malé městské části.
0: Já jsem musel ten největší, jasně. A paní doktorko, vy jste před časem seděla na této židli v tomto studiu, přesně 27.9. roku 2018 a pravila jste přesně toto. Praha je prolezlá korupcí, uzavírají se totálně předražené zakázky. Musí to jít ilegálně. Co myslíte, ta kauza Dozimetr tato vaše slova potvrdila, a nebo už svítá na lepší časy?
1: Já myslím, že kauza Dozimetr ta slova potvrdila. Co je nepříjemné, že se to nepodařilo posunout. Já jsem součástí koalice, byla jsem v rámci ní, ale musím říct, že řada věcí, které jsem otvírala, tak nebyl zájem je řešit vůbec. A to nejhorší jsem identifikovala,

0: A že tedy vlastně pak dopravní podnik a Praha přichází o velké peníze. Že to zkrátka by mohlo být levnější. A potom ty peníze mohou končit v kapsách někoho. Je samozřejmě věcí policie, aby důkladně vyšetřovala a zároveň auditu, který jsme zadali, požádala Praha o zpracování nezávislého auditu. Původně byl návrh, že ten audit si nechá zadat dopravní podnik, ale já nevěřím, že by takový audit byl skutečně objektivní, kdyby to zadávala ta firma, které se ta podezření týkají.
1: Podle médií, vy jste toto vaše tušení nebo ty informace kuse už měla nějakou dobu před vypuknutím kauzy Dozimetr. Řekněte, nešlo s tím něco dělat dřív? Chci se vlastně ptát na to, jak je možné, že to tak dlouho vydrželo.
0: Kolem dopravního podniku je několik zásadních problémů. Tak zaprvé je to teda městská firma s rozpočtem téměř 20 miliard. A dozor nad tím vlastně vykonává jenom dozorčí rada. Ale ta de facto prostřednictvím představenstva, které volí v rámci německého modelu, tak ten dopravní podnik řídí. V dozorčí radě nesedí vesměs odborníci, kteří by opravdu do toho viděli. Zároveň, co já jsem kritizovala po celou dobu, kdy jsme od roku 2018 byli ve vedení radnice, že v dopravním podniku zůstali lidé ještě z éry paní Krnáčové. Tedy někteří lidé, kteří z mého pohledu nebyli důvěryhodní, například vedoucí právního oddělení. Ten tam vlastně zůstal z éry paní Krnáčové, někdy v průběhu toho jejího volebního období tam byl dosazen a vedoucí právní oddělení, to je velmi důležitá role, protože ten může zadávat zakázky na právní služby, posudky a jakmile právníci řeknou, že zakázka je v pořádku, tak se podle toho jede, ale jde o to, jestli ty posudky jsou v pořádku, jestli jsou zadávány objektivně. Znalecké posudky na ocení nemovitostí nebo vymáhání exekucí. A teď se v rámci kauzy Dozimetr ukázalo, že právě tento vedoucí právního oddělení je jeden z těch obviněných v kauze Dozimetr. Já jsem požadovala odchod těchto lidí už vlastně na konci roku 2018, protože jsem se domnívala, že jsme teda byli zvoleni s tím, že musí dojít k zásadním personálním změnám. Nejdříve bohužel bez výběrového řízení byl dosazen ředitel dopravního podniku, pan Vitovský, tak to byl první zádrhel, ale já jsem věřila, přišel zvenku, nebyl zevnitř, že teda tam provede personální změny, ale to se prostě nestalo. A kauza Dozimetr ukazuje, že i ti lidé, kteří byli obviněni v kauze Dozimetr, jsou z té éry minulé a měli odejít a měli být vyměněni, protože právě právní posudky, které jsou zadávány, tak mají garantovat, že třeba uzavírané smlouvy jsou v pořádku. Podle mého názoru prostě ty personální změny v dopravním podniku zavedeny nebyly. Druhá rovina je, že nebyla posílena kontrola dopravního podniku. Praha je akcionář 100%, ale my máme mizivé možnosti dopravní podnik kontrolovat. Dokonce až do nedávna, než vypukla kauza Dozimetr, tak se mi nedařilo několik let dosáhnout změny stanov dopravního podniku. Podle minulých stanov Praha nemusela, nebo dopravní podnik nemusel Praze a radě města předkládat zakázky až do 6 miliard. korun. A mně se prostě nedařilo dosáhnout to, aby se to vůbec zařadilo na program rady. Až teď po vypuknutí kauzy Dozimetr se zásadně snížila ta hranice. Většina zakázek, transakcí, prodejů majetku či plánovaných prodejů majetku se děje, aniž by o tom věděla rada města. Takže potom vlastně my, kteří jsme byli zvoleni do vedení města, tak nemáme ani informace, abychom mohli řádně kontrolovat, že se tam třeba nestrácí zbytečně peníze.
1: Paní doktorko Marvanová, řekněte, o čem svědčí ten samotný fakt, kdybychom se podívali jenom na tu jednu důležitou okolnost, že v tom byl nakonec velmi zásadně smočený náměstek primátora. Protože to je to, nad čím my občané kroutíme hlavou. A vlastně, co se stalo? Mám to přičíst tomu, že tady je ta slabá možnost kontroly, jak jste doteď vysvětlovala. A nebo se jednalo opravdu o promyšlenou, organizovanou, nechci říct mafii, ale skupinu?
0: Mm-hmm. No, to slovo mafie mě teda napadalo několik let zpátky, ale neměla jsem důkazy, jaksi takové důkazy, které by obstály v trestním řízení. Odhalovat takové věci je složité. Teprve asi, když policie, jak v rámci kauzy Dozimetr vidíme, když nasadila odposlechy, což jsou operativní prostředky,

0: prostředky, které jinak nikdo z nás samozřejmě nemůže využívat, tak se objevily alarmující skutečnosti. A o čem to svědčí? Tak zaprvé mizivá kontrola. Jestliže rozhodnutí o miliardové majetku a zakázkách se dějí, aniž by to věděla rada města dokonce, která plní roli valné hromady, to znamená akcionář, tak něco není v pořádku. Představme si soukromou firmu, že by prostě představenstvo či dozorčí rada si dělala, co chce a 100% akcionář by neměl ani právo na informace. Tak logicky pokušení dělá zlotěj, jak se říká. Takže když my jsme do toho neviděli, tak bylo velmi snadné tam vytvořit nějakou organizovanou skupinu. A co chci říct, není to dodnes nastaveno. Je tady prostě jako obrovský problém. Tady vlastně dozorčí rada je tím jediným výstupním prvkem, složená vesměs lajků, a potom tam byl pan náměstek Hlubuček například, ale i další náměstci, a vlastně ti to všechno měli kontrolovat a většina věcí se na radu města nikdy nedostala. Já jsem měla problém i získat informace, co se tam vlastně děje, protože členové dozorčí rady mají mlčenlivost, to znamená, nemohou nás jakoby průběžně informovat. A já jsem i požadovala některé věci, aby byly předloženy na radu města, například založení společného podniku na metro Holešovice, a to pan primátor odmítl. Takže já vlastně jako jednotlivý radní, když máme kolektivní vedení města, tak nemůže nic jiného, než navrhovat třeba, aby věc se projednala. Ale pokud většina nechce projednávat tu věc, tak se to tam prostě nedostane. A na zastupitelstvu to požadovala opozice a tam vlastně většinově koalice nikdy nezařadila ten bod na program.
1: Využiji toho, že tady sedím se zasvěcenou osobou a navíc právničkou, advokátkou. Řekněte mi, celá ta věc, nešťastná, ten dozimetr, my tam slyšíme, že jistý pan Scheinherr byl a je pravděpodobně informátorem policejním. Takže o tom snad věděl, údajně podával nějaká trestní oznámení. A mně to přijde tak podivné, ta role toho pana Scheinherra. Můžete nám to nějak vysvětlit, v jaké pozici on vlastně je?
0: Já jsem z jeho vyjádření pochopila, že někdy v roce 2020, snad v dubnu nebo v květnu, podával trestní oznámení do protokolu na policii. A samozřejmě neinformoval o tom nikoho, na tom by nebylo nic zvláštního, to většinou taková osoba, oznamovatel, má mlčenlivost. Ale co se dělo dál? Dál ty věci pokračovaly v dopravním podniku. A trestní oznámení mělo směřovat na pana Augustína, kterého teda, je pravda, protlačil pan Hlubuček do představenstva. Nicméně potom dále Adam Scheinherr pomohl protlačit pana Augustína do vedení dopravního, teda do společného podniku na metro Holešovice, což je miliardový biznis. To jde proti sobě, takže já nevím, tam muselo dojít k nějaké dohodě, že to už jaksi nevadilo, přestože je podáno trestní oznámení, přestože je nějaké podezření, a dále ty věci probíhaly naprosto netransparentně. A pokud je o ten společný podnik, tak já jsem upozorňovala, že byl založen v rozporu se stanovami, protože založení společného podniku musí odsouhlasit rada města, a to se nestalo. Požadovala jsem to, nebylo to předloženo. Prostě v rámci většinové demokracie může zvolený zastupitel jenom navrhovat, ale myslím si, že pokud by se dříve kontroloval dopravní podnik, zavedly se ty kontrolní mechanismy, tak se mohlo předejít kauze dozimetru.

na večírky, protože každý z nich pak skončil fiackem, když jsem začal mít pátý drink pod opaskem. Řeknu vám, že to vzalo velice moc času, než jsem našel v pivu

skrýnky a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní, na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždy

sody, každou, co neskočí na strom nebo do vody. Po lahvi šimpaňskýho stejko i solty vyvolám zcela zaručeně bitvu z dor.

0: Rádio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: A já opravdu nevidím důvod, proč máme zatěžovat zaměstnavatele tím, že budou za každého zaměstnance ještě platit jakoby poplatek České televizi Českému rozhlasu. Když už teď musí platit třeba OSE a dalším věcem, což je další problém obrovský. Já jsem si to taky zažila, když jsem pracovala v soukromé sféře. Ale hlavně vůbec ta komunikace kolem této povinnosti je velmi smutná, protože vím, že když si volají do České televize nebo do Českého rozhlasu, tak dostávají rozporuplné informace, ten zákon není vysvětlený. A je to tak v tichosti, proto já jsem ten facebookový příspěvek dala, aby ty lidi prostě se nedostali do problému.
2: Dobře, ale ten princip,
1: no je to
2: že zase někomu o sobě něco musím hlásit.
1: Ne, je to prostě velký bratr na každé straně. Jako já, za prvé, já mám problém s tím, aby se takhle tímhle způsobem financovala Česká televize a Český rozhlas. Prostě s tím mám problém. Vadí mi to, že někdo vymáhá, existuje tam oddělení, které vymáhá ty poplatky a pak ty pokuty jsou obrovské. Stačí, když se neodhlásíte z trvalého bydliště, že jste se prodal byt, to mám zkušenost, prodal jste byt, prodal jste to někomu jinému, máte trvalý bydliště nikde, ale stejně vás budou stíhat, že tam neplatíte poplatky, což je úplně neuvěřitelný. A teď jsme to zavedli povinně, plošně, úplně všem. Takže ten, kdo má mobil, ten, kdo má notebook, nemusíte na tu Českou televizi koukat, nemusíte jí poslouchat Český rozhlas, ale platit to prostě musíte. A ještě za svoje zaměstnance.
2: Předpokládám, že jste naladěná spíš tak, že by ta média veřejné služby měla být vlastně státní. Je to tak?
1: Měla by být financována jiným způsobem, ze státního rozpočtu.
2: Ze státního rozpočtu.
1: A to neznamená, že jsou státní.
2: Já vím, no a tak oni už teď jsou státní. Abychom
1: no to my víme, upřímní. To my víme, ale my tady jde víme, ale o to nastavení financování ze státního rozpočtu. Já to vidím jako efektivní, nejsme sami, má to spoustu jiných zemí, není to žádné ohrožení demokracie, jak se tady hlásí. Je to jenom o tom, jak se to připraví, aby jsme věděli, jak je to financováno, aby Český rozhlas i Česká televize mohly plánovat. Ale rozhodně to není o tom, že budeme tu zátěž přenášet na občany.
2: Co je teď aktuálně nejzásadnější věc, za kterou bojí patrioti?
1: V parlamentu?
2: Parlamentu. Evropské.
1: Určitě to je Green Deal. Je to boj proti
2: pořád.
1: Green Dealu. Pořád. Protože to je ta největší překážka k tomu, aby Evropská unie nebo státy Evropské unie byly konkurenceschopné. A samozřejmě máme i problém s tím posílat bezhlavě peníze na Ukrajinu. Bez hlavy, aniž by tam byly nějaké kontroly a tak dále. Mm-hmm.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: My jsme pochopili, a to říkal na začátku 90. let, že svoboda je to, že já řeknu svůj názor. A to je ta demokracie. A to je jenom první krok, druhý krok, aby to byla demokracie. Že ty můžeš říct svůj názor, i když je jiný než ten můj.
2: A nebudeš za něj nějakým způsobem popotahovat.
1: A nebudeš se ho bát vyjádřit a nebudeš za něj samozřejmě trestaná. Jo. A jestli teď se stává takový trend, že se lidi bojí říkat svůj názor a že vlastně ty instituce, které rozhodují o té demokracii, které jsou držitelé, pilíře vlastně jako té demokracie v těch zemích, jako ti to moc neumožňují, nebo jako se jich bojíš, že, když řekneš něco jiného, že to tak ano, demokracie prostě přestává fungovat. No.
3: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání.

0: noci.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
3: Dobrý den, Xavere.
2: 81. díl? To možný?
3: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
2: No jo, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikátce to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
3: A myslíte výšku?
2: Výšku.
3: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
2: To se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
3: Ne.
2: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
3: Mám to zkusit, jo.
2: Tak to funguje lidský tělo.
3: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo, nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
2: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno. A nic takového tam není. Ale můžu vám na úvod, čekejte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
3: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě, není nikdy dost.
2: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
3: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
2: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se scvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
3: Ne.
2: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm, ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134,
3: ano.
2: Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
3: ano.
2: Kopanec, víte, co je?
3: Jo.
2: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200
3: kostí. 3200
2: kostí. Jeden kopanec.
3: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
2: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala kvůli něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
3: No, to už bych byla mrtvá.
2: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
3: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
2: No. Takže jenom...
3: No až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
2: No,
3: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
2: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
3: To je pravda.
2: Jste věděla?
3: To jsem věděla, no.
2: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
3: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
2: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
3: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
2: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
3: Tak to já jsem, a o zelených očích tam není nic?
2: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná: člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
3: Ježíš, a nemohlo by to aspoň schodit najednou, že by to bylo nějak poznat
2: jde,
3: trochu?
2: Tak pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
3: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
2: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
3: To je hodně.
2: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
3: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
2: No, mně by stačil za každou vločku halíř.
3: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
2: Já bych to zdanil.
3: To jsou furt pěkný peníze.
2: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
3: No počkejte, to brzo taky přijde.
2: No, to myslím.
3: No, to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
2: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
3: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
2: To byla druhá, vlastně, promiňte.
3: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
2: Musí, to je zákon.
3: No, já si myslím.
2: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
3: A to funguje na všechny lidi i na děti?
2: Na všechny lidi.
3: Tak já to zkusím na Magdalence.
2: Na Magdalence, no. Tak tam nebudu 8 třeba, a potom 4.
3: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
2: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
3: Já jsem teď přemýšlela, jakou.
2: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
3: Já se to umím představit.
2: 160 porodů.
3: No ale to je blbost samozřejmě.
2: No není to blbost.
3: No ne, to je blbost. Jako jak, tak nemůžete...
2: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
3: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ale nikdo nezná obě.
2: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
3: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
2: Jo.
3: No, to jsou takový jenom pohádky.
2: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
3: Protože tam žádný neměl.
2: Pak se zjistilo právě, no.
3: Že tam neměl.
2: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
3: No každopádně jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
2: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
3: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
2: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
3: na
2: sám.
3: Nádraží.
2: No kdekoliv.
3: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
2: No, to je pravda.
3: No.
2: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
3: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
2: Ale?
3: Takže ono je spíš možné,
2: to
3: že...
2: To dělali u mě tu statistiku.
3: Asi, a ono je spíš možný,
2: že... statistická nula.
3: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
2: No v dnešní době ano.
3: Jo.
2: A ještě by možná za to dostala metál někde.
3: Kde?
2: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
3: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
2: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
3: To je pravda.
2: No, teď je o tom dokument.
3: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
2: To je úděl lidí, kteří nespí. Mm-hmm. Že najednou se vám rozšířují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Mm. No. Tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
3: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
2: Jo, takhle nízko. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
3: Co to způsobilo?
2: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Hmm.
3: Tak to já u sebe vím teda.
2: Jo?
3: Hmm.
2: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
3: Vy už nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
2: Mám taky. Ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
3: Hmm.
2: Tak.
3: Ale to není od vás příliš kamarádské, že?
2: Pravé kůže, neekologické.
3: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
2: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
3: Nepoložila telefon, to byste se měla
2: zeptat. A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
3: To je moc hezké.
2: Od pána,
3: no.
2: Co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
3: No, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
2: Přijďte.
3: No.
2: Přijďte. Vaše dopisy v koši nekončí. Ale víte, že mě to už napadlo?
3: Jakože bych měla.
2: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení.
3: Mm.
2: A aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
3: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
2: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
3: Kultura.
2: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
3: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
2: Jo?
3: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
2: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
3: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
2: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
3: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
2: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
3: Aha.
2: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co, za co dostávám do držky. A to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
3: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
2: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Bohužel.
3: A něco tutlá.
2: Tak, žádný. A určitě, no poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
3: ČT Senior.
2: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří
3: pravda.
2: Se na to dívají.
3: Já taky.
2: A já jsem na to koukal, nebo já už jsem senior?
3: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
2: No ne, tak nechoďte kolem horké.
3: Ne, v žádném případě.
2: Kdy se senior stává seniorem?
3: No u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
2: U mužů?
3: No, ne, u vás.
2: U vás?
3: U vás osobně.
2: Jako na 5 u nás? Nebo já tomu nerozumím.
3: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
2: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
3: Tak.
2: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karol. No. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete, ale... Neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
3: Já si to teď nevybavuju.
2: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
3: Aha.
2: Ale jsou tam takový jako fakt průsery někdy. Já jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
3: Jo, ale to je klasika.
2: A nebo Kdo přijde na večeři.
3: Taky mi to něco říká, ano.
2: 5. přes 9. No. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
3: No, tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
2: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
3: Ne?
2: Četnický.
3: Jo, četnický humoresky, tak ty byly velice hezký.
2: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali manéž třeba, no, tak manéž dobrý, ne? Manéž.
3: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
2: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
3: Já nevím, tak to...
2: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
3: Ne, já vím, ale tak
2: musíte to někde splatit.
3: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
2: To se bohužel stalo.
3: To už je prodaný.
2: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
3: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
2: No, no, no.
3: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
2: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
3: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
2: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
3: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem tak jako chodíte?
2: Tak já mám ještě do dalších 130 vyžehlených.
3: Tak to už to rovnou vyhazujte.
2: A mám dneska ponožky, bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový jak normálně klasický
3: ano.
2: ponožky. No ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
3: No to nevypadá úplně.
2: A to se v devadesátkách nosilo?
3: V devadesátkách se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
2: No.
3: Ještě tak... na roláku jste měl ty 3 sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
2: No, tak já je to budu vrátit a řeknu tě vyměnit za černý.
3: Tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
2: Ponožek
3: takhle,
2: mám
3: takhle
2: ještě
3: se
2: víc.
3: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
2: Proč bych to?
3: No, že to cirkuluje.
2: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
3: Já mám...
2: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
3: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
2: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedných šatech.
3: No, to je pravda.
2: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale... Tomu se říká plizovaný šaty.
3: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
2: Halenka.
3: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
2: 8 milimetrů, no.
3: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
2: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuzetenka. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
3: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
2: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
3: Ježíš, to bylo krásné.
2: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
3: Z čeho?
2: Víte, že byl... pan Donald Trump v Riádu.
3: Jo, a ženy jim tak mávali vlasama, já jsem to viděla.
2: No.
3: A on dělal takový to gesto a šel dál.
2: Takhle to dělal.
3: Jo.
2: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
3: Takhle, no tak až budu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
2: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
3: Fakt? To jsem vždycky
2: to
3: chtěla mít doma na zahradě.
2: To je geniální.
3: Je.
2: A víte, proč to je?
3: Mm-mm.
2: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump.
3: Mm.
2: Chápete to?
3: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
2: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
3: Všemi krypty mazaný.
2: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
3: Statementy, no on má i dobrý nápady.
2: Jo.
3: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
2: Ale.
3: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
2: Co to dneska je?
3: No, tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
2: Tak počkejte, oproti...
3: To je baráček.
2: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
3: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
2: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
3: Ale jo. Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. A no soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
2: Soud? To bylo u soudu?
3: No.
2: Ta kauza?
3: No.
2: Takže on to zapřel původně.
3: No to já nevím.
2: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl, pan
3: tak
2: Horák.
3: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
2: Promiňte, já si jo.
3: Jo.
2: Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no, tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
3: Jo, po koruně.
2: No ne tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
3: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
2: Práce na zahradě.
3: No.
2: Staral bych se vám o vířivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
3: Magdalenky.
2: To Magdalenky, Karolínky.
3: Já jsem to pochopila.
2: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby Magdalenka se zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
3: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
2: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
3: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
2: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
3: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
2: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
3: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma, nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
2: Ne, lžete.
3: Ne, fakt.
2: Honzo, Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to po všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
3: Pane zahradníče.
2: Pane no. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl. Nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
3: A to je český?
2: No to je film pro pamětníky.
3: No ale český?
2: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
3: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
2: Jakože by to bylo Dulské?
3: Třeba.
2: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
3: Odpustky.
2: Posluhovačku a matka představená ji tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam hrozně hezká scéna, jak je to film pro maměníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
3: ano.
2: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si jí přijde stěžovat.
3: Že je těhotná.
2: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě... správně česky by to začínalo vo.
3: Jo.
2: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo... No, ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
3: Nevhodně se choval.
2: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No
3: a jak se
2: dívám tak rozdychtěně na vás.
3: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. Já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
2: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
3: Ne, já chci spoiler.
2: Spoiler je ten, že vy jste paní Dulská.
3: A kdo hrál paní Dulskou?
2: Nevím.
3: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
2: Já si myslím, že to ani nebyla příliš... Nenajdete to rychle?
3: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte.
2: Režim letadlo?
3: Režim letadlo, no aby nás...
2: A to je co?
3: No, tak kdyby nám někdo volal.
2: Letíte
3: třeba,
2: někam?
3: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Xaverem, tak ho pozdravuj.
2: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
3: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
2: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
3: Morálka paní Dulské. Hele, to je film z roku 1958.
2: No, tak to je nic extra.
3: A to vypadá, že ta omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
2: Ano.
3: To sedí.
2: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
3: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Ježiši, tak to je Zdeňka Baldová.
2: Zdeňka Baldová,
3: Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
2: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
3: Ten mačkač.
2: Mm-hmm. No jo,
3: tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
2: No.
3: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
2: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnově u nás.
3: A to užívala orálně, nebo se
2: její
3: v tom koupala?
2: Maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako snědej hezky. A ona přijela a zjistilo se, že v tom. 17, 18, taky nějak byla starší mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle.
3: No.
2: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje.
3: Neptun.
2: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
3: jo,
2: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký...
3: Jako, to byl nějaký nevěřící Tomáš.
2: No to byl nějaký... No. No, ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy.
3: Mm-hmm.
2: No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
3: Do té slané vody?
2: No, na tu pláž.
3: A našli?
2: No, nenašli právě. Mm-hmm. Nenašli.
3: Taky ho vzala vlna.
2: Asi ho vzala vlna. Ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby, ne, a byl takový jako... italský typ, no. Z Bulharska, ale.
3: Jo, jo. Ale tak zase to je hezký.
2: No, tak...
3: To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
2: Jo?
3: Mm.
2: A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neseber, nebo...
3: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
2: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
3: To já se chystám k moři, ale naštěstí ne do Bulharska.
2: No, tak
3: dávejte... My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde klidné moře.
2: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
3: Otěžek.
2: Nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
3: No a jak to dopadlo s tou paní Důlskou teda? Tak byla spokojená babička? A...
2: No nebyla, ona odešla, ta, ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to.
3: No,
2: ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Důlský, aby si to nechal vzít.
3: Ježiš.
2: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne. Jako to je jistě nějak ta jiná, že v té nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
3: No jo, ale toho měla přes... s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Důlskýho.
2: Důlskýho. No. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
3: Možná pořádá ty pochody.
2: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
3: Z roku 58.
2: No, tak je na to 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti, no, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
3: To je známý.
2: Kde je výborný Marvan a Smolík se jmenuje ten herec.
3: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
2: Jo? To vůbec nevím, že chlastal.
3: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
2: Říkal pan Donutil, promiňte, taky ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
3: Mě hrozně.
2: Fakt,
3: jo? No jo.
2: Vy jste faninka?
3: No, vy jste klasika.
2: Jo.
3: To je klasika, to je něco jako morálka paní Důlské.
2: No dovolte, no paní Karol, teda v žádném případě, neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
3: Ne, to je taky umění.
2: Taky?
3: No jasně.
2: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
3: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
2: Filantropové?
3: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
2: Ty, co rozdávají prachy?
3: Jo. No počkejte, netvařte se, jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
2: Stranám?
3: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
2: To je divný, že?
3: Tak různí lidé, bohatí, mají různé maníry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
2: Potřebujeme peníze na něco?
3: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
2: Jo?
3: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel,
2: jsem dlouho nic neutratil,
3: navíc, teď... vy jste neslyšel, že

0: Nová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
1: No počkejte, to není vůbec rozumnej nápad, protože tím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
0: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
1: Kam?
0: No nevím.
1: Kdybyste potřeboval, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
0: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
1: Říkám, to tak je. Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
0: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
1: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
0: Paní Karol, jsme na konci.
1: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
0: Jo. A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
1: No já už teď taky.
0: Naschledanou.
1: Nashledanou.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Českým soudem zněly Dárií a paštunština.
1: Krásně jste to přečet.
0: Uprchlíci žalují určování věku.
1: Vy jste tu paštunštinu přečetl tak plynule, jak kdybyste paštunsky uměl. Krása. Dneska vám to strašně jde, Xaver, musím vás pochválit.
0: Ale nebudu to řeknu popravdě, že nevím, co to je. Paštunština.
1: Paštunština.
0: Paštunština.
1: No, tohle je krásný příklad toho, jak neziskovky sice berou peníze od státu a od nás všech, ale v zásadě za ty naše peníze potom pracují proti nám a pracují proti tomu státu. Protože organizace na pomoc uprchlíkům podala žalobu proti postupu policie v kauze těch domněle nezletilých migrantů, u kterých zkoumání kostí, což je celkem exaktní metoda, určila, že jim není 15 nebo 17, jak oni tvrdili, ale že jim nejméně o 10 let více.
0: Cože?
1: Přičemž organizace na pomoc uprchlíkům tento postup napadla. Tento exaktní postup, který je prostě exaktní, měřitelný. A ještě bychom mohli uvést pro diváky, pro dokreslení, že podle odborníků tenhle ten postup má odchylku plus minus 2 roky. Jo, můžete se v tom určování
0: je
1: věku,
0: že jo?
1: Tak je určitě je exaktní plus minus 2 roky, to je jako s Cimrmanem. Zkoumal jsem bláto na jeho botách pomocí metody rozpadu radioaktivního uhlíku a díky tomu jsem zjistil, že Cimrman přišel do Liptákova roku 1901 s přesností plus minus 350 let.
0: No,
1: ale tohle je jako metoda velmi přesná, liší se o 2 roky, to znamená, nemůže se lišit o těch 10 let.
0: No a který z nich je tam to dítě?
1: Ten prostřední chlapec je přece to děcko. Ten prostřední chlapec je to děcko. Podle zkoumání, ke kterému došli odborníci, mu tedy není 17, ale 27. A organizace na pomoc uprchlíkům mimo jiné rozporovala i to, že s ním bylo při zatýkání nakládáno jako se zletilým člověkem a že byl dán také do zařízení pro zletilé uprchlíky na místo, aby byl dán do zařízení, které je určeno dětem, to znamená nezletilým. Takže vy byste 27-letého chlapce poslal mezi děti. Tohle je podle neziskovky.
0: No,
1: dobře, tak to vám dávám jako příklad.
0: Já paštunštinu bych neřešil vůbec. No ale no. Tak dáme minutu ticha za uprchlíky, nebo co?
1: Já myslím, ještě že ještě nedáme minutu ticha za uprchlíky, protože uprchlická...
0: Neprosadíte.
1: Já si myslím, že dneska ne.
0: No je to hrůza. Neziskovky...
1: Je to klasická ukázka toho, jak ty neziskovky pracují proti státu a jak ještě zastávají postoje, které jsou nelogické, protože, jak říkám, dávat dospělého 27-letého člověka nebo člověka, kterému je prokazatelně mezi 20 a 30, to znamená, není to dítě, dávat ho do zařízení pro děti je vlastně nebezpečné pro ty děti, ale o to lidem z neziskovek očividně nejde.
0: A na něco, ale zase na druhou stranu, abych taky to bylo v rovnováze, musí dělat neziskovky. Nemůžu jenom sedět v kanclu.
1: Musí dělat nějaký zisk, ty neziskovky. Musí
0: ne,
1: z něčeho
0: nějakou
1: žít.
0: Činnost, tak potřebuji vyplnit papír, že byli u soudu tady s nějakým pánem. No. Ne, nebo něco.
1: Já bych asi takhle tolerantní, jako by v tomhle případě nebyla.
0: Já jsem velmi tolerantní.
1: To je pravda. Tady se neshodneme.
0: A toto je taky pro vás, pro ekonomii, že ženy pořád berou mnohem méně, vadí jourové. Komise připraví zákon, aby firmy zveřejňovaly mzdy mužů a žen. A já jsem pro. A paní Jourová pravdu.
2: Je do toho potřeba.
0: Jo, je potřeba střelit, mají mít stejný práva ty ženy. Já jsem teď čtu ten blok těch feministek, tak já jsem teď mírně indoktrinovaný.
2: To vymyslela asi dobrý téma.
0: Já myslím,
2: že ta paní komisařka...
0: Toto už nikoho nezajímá.
2: Nezajímá, jo.
0: 3 ženy.
2: No tak ale...
0: Celé Praze.
2: Já teď nejsem schopen si vybavit ty nápady, které zatím měla, jo. Ale nelíbily se mi žádný. A o všech jsem si myslel blbost, jo. Jakože zatočíme s Maďarskem a s Polskem třeba, jo. Tak to zrovna mi připadá jako dost... Hloupej nápad. Tady si myslím, že doufá, že jí to přinese slávu. No, že ženských je hodně a že takhle se jich zastat. No, se teda nezmění nic, jo? Řekněme si rovnou. Nezmění se nic,
0: to
2: ale kampaně to dobrá.
0: Jo, myslíte.
2: Kampaně
0: no, akorát, že ty firmy, kdyby to museli uveřejňovat, tak by možná těm ženám, dámám, dívkám přidali, aby nevypadaly blbě. Ne?
2: Jo, takže by to třeba přineslo trošku.
0: Nevím, ptám se.
2: No možná jo.
0: Vy jste ekonom.
2: Já jsem si jistý, kampaně to dobrá. Asi to pomůže.
0: Marketing.
2: Jak to pomůže jiným?
0: Ve skutečnosti nefunkční. Tak to mám rozumět.
2: Marketing je to dobrý, jí to určitě pomůže, některým dalším možná taky, ale zásadní obrat bych nečekal.
0: Navíc si říkám, že ona je také žena.
2: Jo.
0: Je, to jo. Bez zesporu. A ona nemá...
2: A smíme to říkat?
0: Smíme to říkat, ale určitě nemá špatnou mzdu.
2: Ona už si pomohla výborně. Nevím, ale určitě je to výborný.
0: Něco kolem půl milionu.
2: No krásně, měsíčně, že jo?
0: Měsíčně.
2: No krásně.
0: A to krásný. Myslím, že ostatním ženám českým jako velmi zvyšuje to.
2: No.
0: A toto je taky dobrý.
3: Cítí se dobře?
0: Je vidět, že to je šťastný muž. Ale kdo by nebyl?
3: 50 milionů rozdělených.
0: Manažeři ČT rozporcovali si 50 milionů na odměnách. Tak toto psali v médiích. Jedná se o 16 manažerů, kteří si rozdělili na odměnách, podotýkám, 50 milionů. Jestli platíte poplatek?
3: Já musím, když mám televizi, tak musím. No,
0: jasně, ale tak, že se tak skládáte...
3: Já jsem celá. Já jsem teď mám radost, že jak jsem mu to poslal taky, takže že je takový spokojený člověk.
0: Jinak,
3: ale to paráda. Za prvý mě zarazilo, že oni jsou v podstatě veřejnoprávní instituce, podobně hrazená z veřejných peněz, nebo soukromých peněz našich, ale je to naše povinnost zákona, takže když to nebudete platit, tak skončíte v exekuci. A oni odmítají sdělit vlastně, kdo ty odměny dostal.
0: No ano.
3: A oni pořád honí politiky za transparentnost. Vy jste nám neřekli tohleto a vy jste nám neřekli támhleto. A když po nich kdokoliv chce jedinou informaci týkající se peněz, tak najednou na to zapomenou, na tu svoji službu veřejnoprávní. A pak mají ještě radu, která rozhodne o tom, že by to bylo nabourání do soukromí. To se mi líbí nejvíc. Mm. A já jsem rád, teď se volí Rada České televize.
0: Vím o tom.
3: Vím. Tak bych poprosil poslance, aby zvolili ty kandidáty, kteří prostě mají kritický pohled na to, protože tahle ta instituce potřebuje provětrat. A mimochodem, já bych byl rád, kdyby nějaký kandidát na toho radního řekl, nebo jim vysvětlil třeba potom, hele, víte, co to je odměna? To není automatická součást platu, to je něco za extra práci. A podívali jste se někdy na svůj televizi?
0: To oni dostali za ten pořad o fake news.
3: Jo, aha, ten, co zrušili už.
0: No, a za Kopta show.
3: Ta Kopta, ten je dobrý.
0: A to už taky zrušili, ale Koptaš.
3: Taky. tak mají smůlu, no. Tak možná jim zbyly peníze na ty show, tak si to rozdělili sami sobě, ne?
0: Mně se líbí skoro, je to taková ta slepičí radost, hnusná, potěuchlá, jak se tady ten muž těm lidem všem vysmívá.
3: No tak když ho platíme všichni, tak se mu nedivím.
0: Jak kdyby mezi řádky říkal, posílejte měsíčně, posílejte, příští rok zase budu potřebovat 50 milionů pro sebe a pro pár mých kámošů. Tak ať je to tady.
3: Ale já vám řeknu, posílejte mi 5 milionů ročně a máte mě tady denně a budu se na vás smát klidně těch 15 minut denně tady.
0: Fakt? Jo. 15 minut? Aha. Kolik jste říkal?
3: Já jsem řekl 5, ale jestli jste řekl 15, tak i za těch 15.
0: No ne, to já vyzvu veřejnost.
3: Sbírku uděláme a crowdfunding na něco potřebného, tak...
0: Jestli je na něco potřeba udělat crowdfunding, jak říkáte, tak na to, aby ti lidi dostali už rozum. A to někdo zastavil.
3: Nevíte, ještě krátce jenom k tomu. On celou tu misi svoji teď přesvědčovací, jako jak potřebujeme Českou televizi, oni se vůbec sami sebe nezeptali, jako proč všichni, nebo téměř všichni mladí utíkají k Netflixu a HBO, proč se nechtí koukat na ty béčkové detektivky. Ale on to pojal jako hlavně mi, prosím vás, dejte těch 7 miliard zase, jasně, aby jsme si mohli rozdělit ty odměny a platy.
0: Jediný, co... Ale bohužel. No tak, když si vezmete tu minulou radu, tak jednohlasně ho zvolila ředitel, že?
3: Já vlastně nevím, za co tam ty radní berou peníze, upřímně řečeno.
0: Já jsem v konfliktu zájmu, ale jak rád bych to...
3: Ale možná to
0: už příště, zjistíte, ale... už příště vám to řeknu.
3: Dobře.
0: A nebo to záhy zjistím. Ale já už to vím. Německá televize velebí virus. Vymítí staré. Planeta zezelená. Víte co, to mě, tento titulek mi nahání hrůzu, teda musím říct.
4: Mě taky, a to je ještě ke všemu snad veřejnoprávní německá televize. To je k neuvěření, to je pokračování té písničky, vzpomínáte moje babičke stará ekologická svině, jo, že to je ta grétovská záležitost. A teď to jde pokračování, už to nasadili na koronavirus, že to je vlastně to nejlepší, že to tady ty starý zkrátka zlikviduje. Je to mimořádně odporný, když si člověk pustí ten videoklip, který k tomu je. To je prostě odporný. A to potom člověku jako v hlavě naskakují ty stereotypy, že jo, když se říká o tom, že Němci jsou takový a makový, tak tohle je přesně nahrávka na tenhle ten smeč. Je to obludný a hnusný a člověk až napadne, jako kde se tady ten virus vlastně vzal, když se to těm lidem tak líbí.
0: No mně na tom přijde nejděsivější právě ta souvislost, že to je v Německu. Promiňte, nechci nikomu křivdit.
4: No jistě, to je ono. Říkalo se, že za to můžou Číňani, že za to můžou Američani a já nevím kdo. A teď si říkám, jestli se to nakonec nehodí těm Němcům, teda těmhletěm určitým vybraným Němcům.
0: Může si toto dovolit veřejnoprávní televize?
4: No určitě ne, já nechápu, jak je to vůbec možný. Nerozumím tomu. Já myslím, že tohle by se u nás nestalo, Ksavere.
0: No a až to opadne celé, tak nepůjdeme tam demonstrovat?
4: Ne, určitě ne. Budeme mít spoustu jiných starostí a proti těmhle lidem nic nezmůžete, to je tam zažraný.
0: A co kdybychom aspoň napsali výhružný dopis?
4: Výhružný ne, ale tak jako můžeme napsat petici. Jo, petici, šrajb... Petice, protest, Schreiben, petice.
0: Dobře. No je to hnus, je to odporný. Tak to dovolte takovou jako tečku.
4: Ano, tady se shodneme.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente, ahoj.
2: Ahoj, Xavier.
1: Na úvod, Miloši, dnešního pořadu musím říct, co říct, poděkovat, že jsi přišel na akci 8 let s vámi, která proběhla před pár dny v pražském Top Hotelu. Pravda, prvně pochválit a potom skritizovat, říká staré pravidlo, tak díky za to, že jsi přišel, ale to, že jsi měl obří potlesk větší než já, to se mě trošku dotklo. To je potřeba si říct. Takže děkujeme za to, za celou XTV a doufám, že se při podobné akci potkáme znovu.
2: Severe, já už jsem tě říkal před tímto dotáčením, že jsem zažil dvě nejlepší, nejskvělejší organizace nějakých akcí. Ta první byly moje nedávné 80. narozeniny a ta druhá byla to tvoje.
1: Děkuju za to. Myslím, že tým XTV v tomto si opravdu zaslouží velkou poklonu v čele s naší paní produkční, paní Černou, kterou ty vidíš před sebou. Protože tato vlastně měla všechno na hrbu. My jsme jenom seděli, kouřili a kritizovali.
2: A pili.
1: A to jsem nechtěl říct. Pili jsme nealkoholické nápoje.
2: No, to víno lze označit za nealkoholický nápoj. Záleží na tom, z jakých vinic je.
1: Dobře, tímto tě zvu na další akci a pojďme prosím k těm zcela vážným věcem. Mm-hmm. Protože v Top Hotelu to bylo vážně i nevážně a to se mi, tedy to ještě řeknu, na tobě i na prezidentu Klausovi, ostatně i na panu Mečiarovi velmi líbilo a publikum to velmi ocenilo. Ty jsi to potom pocítil tím obřím potleskem, že mají rádi kombinaci toho vážného i s tvým humorem. Až do té nejvážnější situace, kdy si paní moderátorku, nevím, jestli to víš, přivedl k slzám.
2: Vím to samozřejmě.
1: A to bylo promyšleno.
2: A mimochodem, když mluvíme o kombinaci vážného s humorem, tak když se mě ptali, co soudím o Václavu Klausovi, tak já jsem říkal, že je skoro stejně tak dobrý jako já. Ale protože Václav Klaus netrpí přehnaným smyslem pro humor, tak jenom takhle sklonil hlavu a mlčel.
1: Opravdu si, Miloši, myslíš, že Václav Klaus nemá smysl pro humor? Já si myslím, že má obří smysl pro humor.
2: No pro takovej ten britský suchý humor, to ano, to máš pravdu, ale pozor, nesmí se týkat jeho.
1: Ani tuto zkušenost nemám.
2: A byl jsi někdy svědkem toho, že se z Klause dělala legrace? Já ti řeknu jednu anekdotu. Víš, proč má Klaus poradce?
1: Nevím.
2: Aby měl komu radit.
1: Tak já ti můžu říct, že jsem mu i o něm vyprávěl anekdotu před natáčením, tady je to možná půl roku, a měl jsem trošku trému, ale velmi se smál. A byla to anekdota o něm, kterou tady říct nemohu.
2: Proč?
1: Z estetických důvodů. Uh-huh. Protože je tam jedno expresivní slovo a to tady říkat nechci. Miloši, já teď skočím na velmi vážnou věc. Uh-huh. Sleduji cvrkot, mluvím s mnoha občany, ostatně na akci 8 let s vámi bylo asi 1200 lidí a ty jsi taky mluvil se spoustou lidí při autogramiádě. Lidé mají strach, jak dopadnou věci okolo voleb. Opravdu obavu, strach, vidí-li jakousi rumunskou cestu a teď ještě v posledních dnech jsme se dozvěděli, nemusím dlouze vysvětlovat, každý ví, když řeknu Marie Le Pen.
2: Ano.
1: Řekni mi, sdílíš tuto obavu také?
2: No, přál bych si, aby Baxův ústavní soud nezrušil, respektive nezneplatnil, což je to též, blížící se parlamentní volby pod záminkou, který mu dodá Koudelkova BIS, to znamená zasahování zahraniční moci. Přál bych si, aby k tomu nedošlo. Ale pokud jde o rumunský scénář, kdy ten ústavní soud nejenom jaksi ruší kandidaturu, ruší výsledky řádných voleb, ale dokonce následně tomu stejnému kandidátovi zakazuje kandidovat, čili upírá mu to základní občanské právo, tak dobře, tak Rumunsko je tak trochu Balkán, že ano, geograficky úplně, politicky tak trochu. A Francie je matka demokracie vedle Anglie. A tohle se tam stalo. Takže položme si dvě otázky. Za prvé, komu to slouží, a za druhé, kdo to vykonává. Pokud jde o to, komu to slouží, no tak bohužel to slouží Macronovi, respektive lidem, kteří se bojí, že by Le Penova vyhrála příští prezidentské volby. No, a kdo to vykonává? U nás je pojem soudcokracie. Ten už byl zaveden dlouho a mám dokonce dojem, že jeho autorem je právě Václav Klaus. Ksavere, já jsem za těch 10 let prezidentování jmenoval ne desítky, ale stovky soudců. A vždycky jsem se na ně díval a říkal jsem, tohle je mládežnická úderka, to nejsou vyzrálí, dospělí lidé. Kluci a holky, když to trochu přeženu. Jak tihle můžou soudit složité případy, které vyžadují praxi, zkušenost, nasání spousty informací a tak dále. A teď si představ, že těmhle těm mládežníkům, ono to může být i mentální nedospělost, ale to je druhá věc, dáš do ruky nástroj, kdy sice nebudou rozhodovat o životě a smrti, ale budou rozhodovat mezi svobodou a vězením. A nebo třeba svobodou a náramkem, jo? Abych to zase trošku zpestřil. No a těmto lidem může ta sláva a ta moc stoupnout do hlavy a zejména mohou se nechat velmi snadno zkorumpovat. Byla jedna americká anekdota, je možné zkorumpovat i vrchního státního zástupce, jenom kdyby bylo tolik peněz. A protože v tomto případě nejde o vrchní, ale o normální státní zástupce nebo o normální soudce, tak těch peněz zase nemusí být tak příliš mnoho. Čili bojím se toho, bojím se, že jak na straně současných držitelů moci, kteří o to moc nechtějí přijít, tak i na straně vykonavatelů soudní moci, případně těch státních zástupců, bude pokušení, aby k něčemu takovému došlo. Konec konců, a tím bych skončil, já jsem Pavlovi Rychetskému stáhnul svůj návrh na státní vyznamenání právě když ústavní soud svého času také zasáhnul do volebního procesu.
1: Jestli tě, Miloši, zajímá, co si o této situaci myslí řada občanů, alespoň mým nečistým průzkumem, jak se říká, neboli tím, že o tom s někým mluvím, oni nejčastěji říkají, že to není tak jednoduché, že doufají, že to není tak jednoduché.
2: No tak podívej, jak se vede. V teorii brainstormingu je takzvaná subteorie kill phrases, neboli zabíječských frází. A jednou z nejčastějších zabíječských frází je věta, to není tak jednoduché. Tím totiž neříkáš vůbec nic.
1: No jo, ale já rozumím, co ti lidé tím myslí. Hmm. Že to není jenom tak, že nějaký jeden člověk řekne, já ty volby zruším. Protože znají z toho obyčejného života, sledují v médiích, že existují jakési opravné prostředky, například Ale ty říkáš, že to vlastně jednoduché je.
2: No, pokud existuje rozsáhlá množina lidí, kteří by v důsledku pravděpodobného výsledku voleb přišli o lukrativní pozice, tak se dá očekávat při nedostatku právní kultury a při některých mezerách, kterými můžeš proniknout, očekávat od těchto lidí někdy až zoufalý odpor, aby o ty koryta nepřišli.
1: A co se dá očekávat od veřejnosti? Představ si situaci, že Andrej Babiš, Stačilo, motoristé, SPD a jiní získají počet hlasů od několika milionů lidí. Myslíš si, že to ty lidi nechá v klidu, když to někdo škrtne?
2: No tak vezměme si dva příklady. Za prvé Rumunsko, tak dobře demonstruje se tam. Demonstruje se tam už dost dlouho, není to příliš silné, je to u něco slabší než třeba demonstrace v Istanbulu. Mimochodem tam jde ze strany Erdogana o velmi podobný případ. Pokud jde o Bardelu, což je současný vůdce Národní fronty, nebo teď se to jmenuje Národní sdružení, tak ten také oznámil demonstrace. No a veřejnost by měla v těchto situacích zaplnit ulice. Naše historie ukazuje, že když veřejnost zaplnila ulice a například i Letenskou pláň, tak že to účel a smysl mělo. Je otázka, jestli česká veřejnost už nebude tak unavená a znechucená, že přijme vysvětlení, že teda zahraniční moc se pokusila ovlivnit volby a proto se ty volby zrušily. No ale očekávám, že určité demonstrace budou. Mimochodem, teď jsem si vzpomněl, Xavere, když byly prezidentské volby v Americe, tak také Trump byl obviňován z toho, že Rusové zasahují do amerických prezidentských voleb. Čili nic nového pod sluncem.
1: Pojďme k těm volbám ještě z jiné stránky. Před pár dny Stačilo představilo svoji kandidátku. Pro mě povětšinou neznámí lidé, až na paní Konečnou, paní Bobošíkovou a jistého předsedu ČSNS, doufám, že mu nespletu jméno, pana Klusáčka. Jakou předpokládáš, nebo jakou naději oni mají, zejména z toho důvodu, že ta paní Konečná, jestli se nemýlím, bude kandidovat v Moravskoslezském kraji, kde je ovšem ještě Andrej Babiš, kde se dá předpokládat, že bude kandidovat i Tomio Okamura, což nevíme, ale tak nějak zatraceně dobře tušíme.
2: A bude tam taky Stanjura, pokud vím.
1: Dobře, ale já mluvím o té části
2: opozice.
1: Opozice. A jedna z důležitých tváří motoristů, ten Matěj Gregor. Nehrozí nějaké rozplyznutí, nebo je to taktické od třeba paní Konečné jít proti Andreji Babišovi?
2: Tak zaprvé, Moravskoslezský kraj je velice početný, za druhé patří k takzvaným znevýhodněným regionům, to znamená, je tam o něco nižší životní úroveň, problém samozřejmě s nezaměstnaností a tak dál a tak dál. No nicméně to si myslím, že není podstatné, protože každý šéf opoziční strany zcela přirozeně půjde do kraje, kde je více opoziční nálada a tedy větší šance získat volební úspěch.
1: Máš pravdu, ale ještě je tady další velmi vlivný obsáhlý kraj, a to je Jihomoravský. A stejně podobná nálada je například v Ústeckém kraji. Proto si říkám, proč se všichni slétli na ten severomoravský a aby z toho náhodou, aby to nedopadlo, takže z toho nic nezbyde.
2: Já si myslím, že ne. Pokud jde o Ústecký kraj, tak předpokládám, že tam bude také silná kandidátka opozice. A Jižní Morava samozřejmě nepatří k těm znevýhodněným krajům. Je to kraj bohatý, je to kraj vinic, je to kraj úsměvný, takže Alena Schillerová bude muset hodně pracovat, aby tam za hnutí ANO uspěla.
1: Určitě ano, ale dáš mi za pravdu, že to je jeden z krajů, kde se rozhodují volby?
2: No, jeden z pěti krajů, kde se rozhodují volby.
1: Ano, a celkem jich máme 14, abychom ano. Si to řekli přesně. Milošic, myslíš, že udělala paní Konečná chybu v okamžiku, když nepřijala na svoji kandidátku například sociální demokraty nebo se nespojila s nikým silným? Máš pocit, že tu kandidátku mohou utáhnout ta dvě silná jména, neboli Bobošíková a paní Bobošíková, promiň, a paní Konečná?
2: No, já už jsem tohle odpovídal v pořadu Partie Terezie Topolánkové, takže se budu tak trochu opakovat. Pokládám za naprosto nešťastné, že v koalici stačilo není jak Paroubková sociální demokracie, protože to vetoval ten jakýsi Klusáček, o kterém nikdo nic neví. Předseda ty, jak se to jmenuje?
1: Česká strana národně sociální.
2: Jasně.
1: Jedna mimochodem z nejstarších.
2: Ano, ale nyní naprosto bezvýznamná. A není tam ani sociální demokracie Jany Maláčové. Já už jsem to říkal v soukromých rozhovorech dosti drsně. V té Partii jsem to říkal jemně. Takže nebudu mluvit o domovnicích na Pavlači, které se pohádali, ale budu mluvit o dvou výrazných političkách. Jejich superego je tak výrazné, že nesnese konkurenci někoho druhého.
1: Věříš v úspěch Jany Bobošíkové?
2: Já znám Janu velmi, velmi dlouho. Občas se objevím v tom jejím pořadu Nestačilo, jak se to jmenuje?
1: Aby bylo jasno.
2: Aby bylo jasno. To vidíš, takže logicky patří do Stačilo, když si pletu název jejího pořadu. A myslím si, že je to člověk, který má politický talent a že by měl být v českém parlamentě. Byla už jednou v Europarlamentu, což byl také velký úspěch, ale teď je daleko důležitější být v českém parlamentu.
1: To, jak se vyvíjí ta předvolební situace, protože už je to pár měsíců, tak je tady ještě možnost, že se to celé nějakým způsobem otočí. Počítejme ještě 2 měsíce, které musíme nějakým způsobem vyřadit ze hry, protože to jsou prázdniny, Chorvatsko, rybníky a hlava někde jinde, takže už to opravdu není daleko. Může se stát, že Petr Fiala bude premiérem příští vlády?
2: Ne, to rozhodně ne, ale na druhé straně já bych se ještě vrátil k tomu hnutí Stačilo, respektive k české levici. Přece jenom mám nostalgické vzpomínky na sociální demokracii a bude mě líto, když sociální demokracie, která má podle posledních průzkumů 2,6% nevstoupí do parlamentu, protože předtím nevstoupila do koalice Stačilo. Ale budu to pokládat za neschopnost těch politiků, kteří to zavinili.
1: Ty říkáš, nemůže být premiérem. Znamená to, že už je teď jasné z těch trendů, které vidíme u všech možných agent turné u jedné, že Andrej Babiš dopočítá vládu a bude mít pohodlnou většinu. Co když ne, Miloši?
2: No, tak v takovém případě se občas jedná i s dosud vládnoucími stranami, a je celkem přirozená tendence je rozštěpit. V daném případě nemá cenu štěpit jádro, to znamená ministrany, jako je TOP 09 nebo Lidovci, ale stálo by za to pokusit se o rozštěpení STANu. A opět mě naskakuje slovo stačilo, ale je to spolu, koalice spolu. No nicméně myslím si, že k tomu reálně nedojde. Ten Rakušan by možná byl ochoten o něčem podobném uvažovat, i když to veřejně popírá, ale nepovažuji to za pravděpodobné.
1: Sleduji, co se děje uvnitř ODS, že někteří významní členové, jako pan Zahradil a významný představitel například z Prahy 8, opouštějí teatrálním způsobem ODS-ku a říká se, že se to podobně sype uvnitř. Ostatně, myslím, že předevčírem byl tedy 1. března termín, kdy se museli zaplatit členské příspěvky, jinak zaniká členství a nikdo neví, kolik těch členů nezaplatilo neboli odchází v tichosti. Je ta strana definitivně zničená?
2: ODS?
1: Ano.
2: Ne. Na rozdíl od třeba jiných stran, jako je dnes TOP 09, ze které mimochodem také odcházejí lidé, nebo Piráti, Wagenknecht odchází a tak dál, tak ODS má ještě jakési kořeny, které v té zemi zůstaly a tu rostlinu vyživují. A takovým kořenem, teď to nemyslím jako nadávku nebo urážku, je například Kuba, jeho český hejtman. Ono opustit stranu, jako to dělají řada z nich, tak Zahradil alespoň přechází k motoristům. To je v pořádku, zůstává v politice, je to talentovaný člověk, byla by ho škoda. Ale když někdo úplně opustí tu stranu, no tak to znamená, že už rezignuje. Takže myslím si, že až Fiala prohraje parlamentní volby, bude demokratickým způsobem uvnitř ODS sesazen jako předseda, může taky rezignovat sám, ale to je to též. A velmi pravděpodobně ho nahradí jeho český hejtman Kuba.
1: Ještě mě zajímá tvůj upřímný názor na jakousi válku ohledně cel, kterou rozpoutává Donald Trump. Vypadá to, když si člověk přečte některá zásadní média, že zatím jde sám proti sobě. Rozumíš tomuto kroku?
2: Já jsem už před jeho volebním vítězstvím, které jsem si jinak přál, varoval před protekcionismem, ať se ho dopouští kdokoliv, tedy včetně Trumpa, protože už Ricardo, což je méně známý ekonom, tuším, že 19. století, varoval před protekcionismem jako opatřením, které nakonec škodí všem stranám. Lose-lose strategy, dá se říci, proti win-win strategy. A má pravdu. Takže je to takové pokušení bojovat obchodní války, ale nakonec, a to by bylo dlouhé dokazování, proč ta cla se promítnou do ceny, ceny se promítnou do inflace, inflace se promítne do životní úrovně a nakonec i ti američtí dělníci, o které tady jde, protože Trump mluví zejména o dělnických pracovních místech, třeba v amerických automobilkách, jako je Detroit, tak nakonec i ti dělníci na tom prodělají.
1: A do jaké míry si pochvaluješ, nebo je ti nepříjemná činnost takzvaného Elona Muska? Například uveřejňování těch peněz, které Američani posílali do nejrůznějších neziskovek, například velmi důležitá neziskovka ženy v médiích.
2: A co na tom tak špatného? Politika má být transparentní, ekonomika má být rovněž průhledná. Musk dokázal svoji schopnost tím, že je nejbohatší muž planety. Takže ti, kdo se mu dnes případně posmívají, tak de facto prozrazují svůj komplex beněcenosti, protože to posmívání je vlastně projev závisti.
1: Miloši, děkuji ti za to, že jsi přišel do XTV. Těším se na příště, protože mě ještě zůstalo hodně otázek.
2: Já myslím, že oba dva budeme za příští měsíc natolik schopni, že budeme nejenom schopni odpovídat. To není tak těžké, Xavere. Ale těžké je otázky klást a to je tvůj úkol v tomto pořadu.
1: Děkuji ti, Miloši. Měj se hezky. Ahoj.
2: Ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman. Hraje vám Radio Xaver.

0: Jiří Beran je naším hostem. Zdravím tě, Jirko, ahoj.
1: Ahoj, Luboši. Dobrý den všem.
0: Existuje s odstupem času nějaká analýza, nějaká tabulka, nějaký průzkum, která z těch vakcín byla nakonec nejúčinnější? Protože někdo říkal, já chci Modernu, někdo chtěl Pfizera, dokonce znám jednoho člověka, který měl tu ruskou vakcínu a také nezesnul. Tak existuje nějaká taková povědomost?
1: Tak je celá řada studií, které porovnávaly účinnost těchto očkovacích látek a porovnávaly je buď mezi sebou, to jsou ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině, obě dvě si zmínil, a byly porovnávány například s těmi vektorovými vakcínami. To je ta vakcína od společnosti Johnson a od společnosti AstraZeneca. Tam se ukazovalo, že ty vakcíny založené na messengerové ribonukleové kyselině od počátku mají velmi vysoký efekt v tvorbě protilátek, ale významně klesá po 60. dni od toho očkování, kdežto třeba vakcína vektorová ten efekt měla 70-80%, ale držela ho podstatně déle, třeba z 6 až 9 měsíců. Takže tohleto porovnání je velmi zajímavé, nicméně pro nás je naprosto zbytečné, protože u nás je k dispozici v podstatě jenom vakcína založená na té messengerové ribonukleové kyselině od jednoho výrobce. Myslím si, že v Česku je tak proočkováno minimálně 80% těch, kteří jsou očkováni, zbytek je od toho druhého výrobce, od Moderny.
0: Teď jsme, Jirko, v druhé polovině září. Přichází teď okamžik, kdy je potřeba se očkovat proti chřipce klasické?
1: Tak já si myslím, že zase pro ty skupiny obyvatel, které mohou prodělat jakoby těžší formu infekce, je dobré, aby se nechali očkovat, čili zase jsou to osoby starší 60 let s chronickým onemocněním, pro ně s výhodou, aby se nechali očkovat. Já jenom vždycky v té souvislosti uvádím příklad ze třídy našeho nejmladšího syna z jara letošního roku, kdy se tam objevila ve třídě chřipka, a přibližně 80% dětí muselo zůstat doma s vysokými horečkami a jedna maminka, dokonce zdravotní sestra, s tím dítětem, s tou dívenkou jela na první pomoc, na emergency, a tam

0: tedy provedli testy a řekli, podívejte se, maminko, je to jenom chřipka, není to covid, tak zůstaňte doma. U těchto dětí ta chřipka probíhala hůř než vlastní covid. Co to znamená? My jsme nebyli exponováni chřipce po dobu téměř 2 let dodržováním velmi striktních opatření, čili rozdíl v antigenním složení mezi virem, který tady byl v roce 2019-2020 a tím, který tady bude v sezóně 2022-2023, je dramatický, čili ti lidé se musí připravit na to, že ten průběh toho onemocnění bude těžší, než býval běžně. Čili pro toho, kdo má ta chronická onemocnění, vyšší věk, tak je dobré, aby se nechal očkovat. A zase znovu bych chtěl zdůraznit, co nám vyplynulo z našich výzkumů očkování proti chřipce u seniorů, je to, že to nezabrání vzniku onemocnění, ale zabrání to hospitalizacím až v 75% a úmrtím až v 90%.
1: Takže teď byl nějakou dobu covid, 2 roky. A domnívám se, že většina lidí, kteří se nechávali očkovat proti chřipce, to vypustili, protože chřipka jakoby nebyla, jestli tomu dobře
0: rozumím.
1: A teď o to víc ta chřipka může udeřit, neboli doporučujeme,
0: aby se lidé, kteří patří do rizikové skupiny, aby se nechali očkovat. Já nechci říkat, aby se očkovali všichni, protože té očkovací látky je nedostatek a měl by se dát přednost těm, kteří skutečně potřebují. To není tak, jako že by tady bylo 10 milionů dávek, každý rok tady bylo kolem 700 až 900 tisíc dávek vakcíny. Čili měla by být pro ty osoby, které to skutečně potřebují.
1: Počkej, očkovací vakcína na chřipku je nedostatek?
0: No,
1: o tom mluvíme?
0: Ano, protože ta nikdy nebyla ve větším množství. V České republice se nechávalo očkovat proti chřipce přibližně těch 700 tisíc lidí každý rok a více se neobjednávalo a to samozřejmě ty kontrakty jsou dlouhodobé. Pořád se ještě některé vakcíny vyrábějí na kuřecích embryích, čili to je potřeba, aby ten výrobce si v létě nakoupil vajíčka a na nich to nakultivoval. To není možné tu výrobu zvednout ze dne na den a dodat do České republiky místo 750 000 dávek vakcín třeba 5 milionů. To nejde.
1: Nakoupil vajíčka?
0: No, ano.
1: Že by... Tak to mě nedá, to mi musíš vysvětlit.
0: No, protože to je kuřecí, ta vajíčka mají v sobě kuřecí embrya a v těch kuřecích embryích se pomnoží ten virus chřipky, potom se odtamtud pomnožený dostane a většinou se ultrazvukem rozštípe, může se také synaktivovat, rozštípat a potom se používá do očkovacích látek. To jsou klasické postupy výroby očkovacích látek proti chřipce. To samozřejmě je jakoby v porovnání s vakcínami založenými na messengerové ribonukleové kyselině předpotopní, nicméně to vytváří velmi, velmi solidní imunitu. On se ten virus dá ještě také kultivovat na takzvané tkáňové kultuře, čili na nádorových buňkách. On se tam ten virus pomnoží a zase se sebere, zinaktivuje, rozštípe se a použije se do očkovací látky. Čili ta technologie není tak rychlá jako technologie výroby vakcín založených na messengerové ribonukleové kyselině.
1: To se děje tady u nás třeba?
0: Ne.
1: To je někde...
0: těch výrobců je strašně málo chřipkových očkovacích látek. Jsou to ty velcí hráči, kteří vlastně mají na to svoje závody a v těch závodech, jak jsem říkal, se ta vakcína vyrábí po určitou dobu. Většinou to bývá během letních měsíců a přibližně od počátku září ty vakcíny bývají k dispozici ve všech zemích na severní polokouli.
1: Ty se, Jirko, věnuješ, jak jsme říkali, cestovní medicíně. Teď přichází to období, kdy lidé začínají jezdit za teplem.
0: Ano, jezdí.
1: Do různých koutů světa. Co je nejčastější věc, kterou jim doporučuješ? Jedete-li někam, dejte si tuto vakcínu.
0: Tak já bych řekl, že u těch, kteří jsou starší 30 let, tak ti nejsou ještě očkováni ani proti žloutence A, ani proti žloutence typu B, čili to je první nejčastější vakcína. Druhá nejčastější vakcína bývá očkování proti břišnímu tyfu, třetím očkováním bývá vakcína proti vzteklině a řekněme tím posledním je očkování proti žluté zimnici, kde po určitou dobu teďkom právě z toho důvodu, že se zvedl obrovský zájem o cestování, tak chyběla vakcína proti žluté zimnici.
1: Hodně lidí jezdí do arabského světa, třeba do Egypta v tuto dobu a třeba i přes Vánoce. Často se hovoří o tom, že tam návštěvníky potkává to těžké průjmové onemocnění.
0: Ano.
1: Existuje proti tomu nějaká vakcína?
0: Ta vakcína se kdysi vyvíjela, není k dispozici. V tuto chvíli žádná očkovací látka. Je potřeba použít preparáty, které zaprvé zastaví ten průjem tím, že třeba absorbují část té tekutiny, nebo jsou to léky, které mění pohyb toho střeva, tu peristaltiku, zatímco ty první se užívají v závislosti na čase, čili například třeba třikrát denně dvě tablety, tak ty, co ovlivňují peristaltiku, se zase užívají podle toho, jak často ten člověk jde na stolici, ale existují schémata, existují dokonce i antibiotika, která působí jenom ve střevě, nevstřebávají se, nemají vedlejší účinky, která se používají v kombinaci s těmi preparáty, co ovlivňují vlastně pohyb toho střeva. To si myslím, že dokáže pomoci. A v tom Egyptě je jeden z těch preparátů, který má takový ty dezinfekční účinky, tak je Antinal. Ten je možné tam koupit a užívat a myslím si, že to není zas tak špatný preparát.
1: Ty jsi, Jirko, teď před volbami podpořil stranu pro Jindřicha Reichla. Znamená to, že můžeme očekávat v brzké budoucnosti nějaké tvoje angažmá v politice?
0: Ne, já jsem si řekl, že do politiky nechci, že se nechci angažovat. Na druhou stranu, já jsem měl možnost během těch minulých dvou let poznat celou řadu zajímavých lidí, odvážných lidí, charakterních lidí, kteří chtěli kandidovat do Senátu a já jsem považoval za svoji povinnost je podpořit, takže jsem cestoval po republice v Ústí nad Labem, v Brně, v Ostravě, v Olomouci, v Praze a chtěl jsem tyto lidi podpořit na setkáních s občany.
1: To můžeš i teď, kdyby si chtěl, jak jsi tady říkal, ty přívlastky charakterních a tak to by stálo za to, kdyby si alespoň dva tedy řekl.
0: Tak já si myslím, že bych měl spíš vyjmenovat úplně všechny. Myslím si, že určitě stojí za to podpořit paní doktorku Zelenou, která velmi dobře se stavěla k tomu, co se tady dělo během covidu. Určitě pana ředitele Vránu, který kandiduje v Olomouci, je to ředitel základní školy v Trubkách, který vzdoroval těm opatřením v té škole. Paní Rédová z Brna, zdravotní sestra, člověk, který musel v životě toho hodně zkusit, která pracuje dlouhé roky v zahraničí a je úspěšnou zdravotní sestrou v zahraničí. Určitě doktora Tomáše Nielsena je dobré, abychom podpořili. Také je dobré podpořit bývalého policistu, pana magistra Teleckého, který kandiduje v Ústí nad Labem. A tady v Praze je dobré podpořit kandidáty, kteří kandidují za pro.
1: Tady je, myslím, ten pan Vacek?
0: Ano, pan doktor Petr Vacek.
1: A pak ještě ten pan Noveský.
0: A pan Noveský, který je v Mělnice.
1: Jirko, jsem rád, že jsi přišel. Je to taková hezká tradice a těším se na příště.
0: Děkuju za pozvání, děkuju. Bylo to tady moc příjemné.
1: Pozdravuj doma.
0: Děkuju.

0: Posloucháte Radio Xaver. Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz. Posloucháte Radio Xaver.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek, breviář vzpomínek,

odložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako při

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den. Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Savre, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byli šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to, neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík, jel tam Knedlík.
1: Ježiši.
2: A měl to obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl.
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo, no tak...
1: No pozor, já jsem se vám díval na internetu, dneska v noci na mě skočila nějaká... A bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká Jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má jaký titul určitě. Ona bakalářka, jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkář?
2: Rohlíkář.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je
2: to zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo,
1: pravda.
2: Myslím, tak co? Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: O nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo? A u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis?
1: No.
2: To je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čiči tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čiči tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko, je.
2: No počkejte, a co to je? Čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale je to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je
2: my?
1: To tornádo. To je...
2: Já jsem se na hru k Savere teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježiši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišly stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řeknu tady po vzoru pana Řeháka.
2: Jo, a tak to by si tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Ne.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točíte, ale Xavre, to mělo magický účinek, ta Aljoška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou provždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jste, jo, vy byste si
1: jak
2: ho pochoval?
1: Jak se s ním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste bude... si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, a, já bych si vzal pana
2: a tohle není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když já se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan Všehomíra, jako člověk, který má ten přesah, jo?
2: Já,
1: i do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak stojí, pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevrou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bomboniéru. Ale... aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany. Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: A porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat, prej.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xavere.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku došlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi? Pořád nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta nějaký, Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? Jo. Jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak. Je to rozdrcený acylpirin, prej.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako tak obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrouhnul? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte? Nebo že no, všechny kandidáty?
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte a
2: říkali, tak ty známe, ale... Mně stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštiku.
2: Paštiku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksevere, neříkte.
1: Co jsem řekl?
2: Ksevere, nechte toho.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem,
1: no.
2: Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no, prosím, nic.
2: Skončí
1: popel.
2: Na té kapačce, Ksevere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní, pane Holče. Já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férový chlap?
2: Jo, že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavre, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom... Tam bydlí v té Opavě.
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce
2: jako
1: hovořit.
2: Jako třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje, jo.
2: Ježmarja, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, to je bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. To je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne, Ksevere? Vlastně, když člověk zná, jako díky tomu jejich otci, té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i, jak bych řekl, jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc on byl, tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národním umělcem. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavre.
1: Ne. Wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce... Nelie si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Holče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksevere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě, dovoleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel...
1: Jako Adonis a Jahoda?
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mě by stače zasloužilej. No. Já bych to... A kdyby mě to komunista na Hradě dal... Tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident? Má to odmakaný, Ksavre?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky no. Fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: No, v tom životopise.
2: Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku. Ano. A on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. No. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já myslím, že udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: To už je tak dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví, jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta. Hm? Jak Bilak, on mluví jak gumák, Xavere.
1: Gumák? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No, já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Xavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Xaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mm-hmm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak Kapek. To byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: Tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi 3 písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu. No,
1: tak to jenom,
2: abyste... Kdy byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Ne, já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
2: A
1: Luxík musel nastartovat lotě přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, tak řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik, jo? Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Ty Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik,
1: tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když se vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, víte, že to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíroval.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkovi divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, ono to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, ale... tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste dneska plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No.
2: Vy jste opravdu alternativní tam z Brna.
1: My jsme velmi To ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? No jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
2: To od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já se bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo,
1: abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní máme, konto Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: No, to vy jste takový na kačku zase, jo. No.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci? Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou, začne trochu kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už ten Inter chlap. Ksevre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo? Hm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý.
1: Ne? Co? Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, no, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne, Xavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Xavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: A by se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte,
2: je.
1: Že to je Michal Spíšel? Hm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívá na nejchytřejší pořád.
1: Já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli, a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu, a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu. Protože tehdy říkal, že se na to podívá. Že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko, Xavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on, volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
2: Já bych mu to přál, Xavere.
1: Ne.
2: To, jo,
1: já mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Jo, jo, já jsem hrubián a cynik.
1: Když je to zlatý člověk, když ten pan posl doma tak rád. Bernd,
2: jo. Dagmar Karlecová na Wilsonku od Azalky, Xavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alena Vítková na Wilsonku od Azalky a tady Dagmar Karlecová, tady chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Vítková, Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská,
2: no.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli. Paní doktorka, to...
1: Probírali, no.
2: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No, to je žrádlo, piškot je za odměnu. To oni si vymáhají, Xavere.
1: No, já si tak vymáhám už kolik let tady.
2: Vy nejste pejsek.
1: Zkuste to někdo.

0: Nakupujete jinak třeba?
1: Já nenakupuju.
0: Vy máte nějakého posluchače?
1: Tak já nemám peníze, to jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
0: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
0: To si ale může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo
0: mě. Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo,
0: jo, jo, jo.
1: Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane holče, ta inflace.
0: Protože inflace není, Ksever. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo, no, tak já vám říkám, že
0: no nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
0: Chcete říct, že zdražilo jídlo, nebo co?
1: Zdražilo všechno.
0: To snad ne.
1: I poštovní známky.
0: Já
1: i vločky na poznám.
0: Ksavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nuteliér? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě bohužel prý rozdíl několika mnoho kategorií.
0: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
0: Jste zlej dneska.
1: Tak já jsem...
0: Podívejte se na něj.
1: Na koho?
0: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
0: Ksavera si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme. Zlobili jsme, tak máme Fialu.
0: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každej si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
0: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře.
1: No,
0: dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, tak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, no seděl na tanku a střílel na Národním muzeum.
0: To snad ne, co?
1: Ne? Ne.
0: Já jsem se vrtěl kolem toho dětského rozhlasu po té Vinohradské a tam ta ukrajinská vlajka furt vlej.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
0: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
0: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
0: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
0: na českém rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
0: Fakt?
1: Hm? To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když je uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
0: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
0: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
0: No, čičinku netroufám se.
1: Čičinu netroufáme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
0: Já taky, Xaver.
2: Hraje vám Rádio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Za stranu a za lidi nový díl, že paní Karol?
2: Ano, máme ho tam.
1: No a tak jsme tam trošku zase tu paní Nerudovou rozebrali a to se mi moc nelíbí.
2: Ona se zase složí, nebojte se.
1: Jo, bude to v pohodě. Pan Fiala bude jezdit s herečkou, víme tak o tom, budeme mít konkláve.
2: A řízky od pana Nevorala.
1: A přátelé, kdyby vás to zajímalo, jakože by mělo, tak Za stranu a za lidi najdete na rádiu Xaver, na YouTubeovém kanále Xaver Live a pokud to máte raději s obrazem, chcete nás vidět, jak nám to sluší s paní Karol, pak na www.xtv.cz.
3: Vzpomínám jednou,

Posloucháte Radio Xaver. Posloucháte Radio Xaver. Xaver Radio.

0: po těžký ráně nevstanou.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Miloš Zeman je naším hostem. Zdravím tě, pane prezidente.
2: Zdravím tě k sebe.
1: Začnu věcí smutnou. 26. července odešel Jiří Krampol. My jsme Jirku Krampola oba znali, řekl bych i jaksi na přátelské bázi. Jaká je tvoje nejsilnější vzpomínka Miloši na Jiřího Krampola?
2: No podívej se, zatímco jiní budou vzpomínat dojatě a smutně. Já vycházím z toho, že Jiří Krampol rozdával úsměv. Takže i moje vzpomínka bude úsměvná. Ty si vzpomeneš, co to byl pořad Nikdo není dokonalý. Právě pořad Jiřího Krampola. A já jsem tam jednou seděl s Walterem Komárkem blahé paměti. No a když jsme se tak bavili, tak jsem se vytahoval, že jsem byl jediný člověk, kterému v Bílém domě před setkání tehdy s prezidentem Bushem povolili kouřit. Walter Komárek se zamyslel a říkal, Miloši, nebyl jsi jediný a nebyl jsi první, před tebou tam byla Monika Levinská. A Jiří Krampol se minutu smál, úplně vypadl z role. A téměř hrozilo, že pořad bude ukončen.
1: Ano, dobře. Tak ano, to je takový ten humor, který musel vyhovovat tobě i panu Komárkovi.
2: A konec konců i
1: Jirkovi. Tak a jdeme, prosím tě, na věci, které jsou také vážné, nicméně nejsou o smrti. A nebo možná, nevím. Má-li člověk ve studiu prognostika, nemůže se nezeptat, jak dopadnou volby. Takže, milí Miloši, teď, když pozoruješ cvrkot okolo voleb, už jsou odevzdané kandidátky, už víme, jaké budou přiznané koalice, jaké budou nepřiznané koalice, víme, co se všechno seběhlo, tak já prosím teď odbornou prognózu.
2: Dobře, tak já bych předeslal, že je starořímské přísloví, které zní haruspika potkajíce, oba se smějí. Výklad. Haruspikové byli starověcí prognostici. Mimochodem, věštili z ovčích jater. A když se potkali a smáli se na sebe, tak se smáli proto, že oba dva věděli, že jejich prognózy jsou falešné, cinknuté, vymyšlené, prostě ovčí játra na rozdíl od počítačových modelů nefungují. My teď vycházíme z počítačových modelů, to předesílám. Takže jak vypadnou volby, no, jak se budou přát voliči, ale tahle odpověď tě asi neuspokojí. Můj názor je, že volby vyhraje opozice, ale co je ještě důležitější, že tentokrát nepropadne zhruba milion převážně levicových hlasů, protože se dokázali zejména na levici politické strany spojit předvolebních koalicích. Poněkud horší je to na pravici, kde motoristé se nedokázali dohodnout s přísahou.
1: Takže podtrženo sečteno, volby vyhraje opozice, a to je pro mě málo.
2: Dobře.
1: Vyhraje je tak, aby mohla sestavit vládu?
2: No, tam spíš jsou dvě varianty. Buď je vyhraje tak, že bude jednobarevná vláda Andreje Babiše, nebo bude dvoučlenná koalice ANO a SPD. No a jak tomu dodám ještě třetí variantu, protože prognostika je o variantách, rozumíš? Ne o jedné jediné možné budoucnosti. Takže ta moje třetí varianta je, že bude uzavřena opoziční smlouva číslo 2. Přičemž strana, která bude tolerovat jednobarevnou, byť menšinovou vládu, za odměnu dostane významné funkce v obou komorách parlamentu. Tak přemýšlej, kdo by asi byl onou vládnoucí a onou tolerující politickou stranou.
1: Ale já vím přesně, o čem mluvíš. Ty myslíš samozřejmě STAN? Samozřejmě, že myslíš STAN.
2: Samozřejmě, že ne.
1: No samozřejmě, že ano. A já ti řeknu proč, Miloši. Já jsem totiž včera poslouchal podcast Keci a politika. No. Což je komentátor Pečínka a pan Michopulos. No. Oni tam mimo jiné říkají, že volby dopadnou tak, jak chce Zeman a Klaus. Každý má pomohl nějaké té části opozice a tak dále. Ale mimo jiné tam taky říkají, že je potřeba teď vypouštět nejrůznější balónky typu Babiš bude vládnout se STANem, Babiš bude vládnout s ODSkou. A ten jeden říká, a proč to nedělají? A ten druhý říká, no protože nejsou tak chytří jak Zeman, ten to dělat bude. A ty tady teď sedíš a shodou náhod to říkáš. Takže pak už to může být jedině ODSka.
2: Ani ODSka, ani STAN, ale bude samozřejmě velká koalice mezi ANO a TOP 09. A když jim to nebude stačit, přiberou ještě lidovce.
1: Ty si myslíš?
2: Tak prosím tě, tohle to jsem řekl jako vtip.
1: Ano, doufám.
2: Nikoli jako prognózu.
1: No, ty vylučuješ, Miloši, že by po volbách Andrej Babiš se uměl dohodnout například se STANem?
2: No, podívej se, všechno je možné. My jsme se také svého času dohodli s Klausem. Ale na druhé straně, pokud má možnost, řekněme, nabídnout Okamurovi funkci předsedy poslanecké sněmovny, a Okamura už jednou udělal místopředsedu, takže to umí, no tak proč by v tom případě nešel za tím, se kterým prakticky shodně hlasuje v poslanecké sněmovně, a proč by šel za tím, kde hlasuje zásadně opačně.
1: Rozumím, ale mám pocit, že SPD, tedy Tomio Okamura, tentokrát bude mimořádně drahá nevěsta.
2: No, řekl jsem oběma aktérům, že Tomio Okamura udělal chybu, když Babiše nepodpořil ve druhém kole prezidentských voleb. Myslím, že si to uvědomuje, že to byla chyba. Takže tato chyba poněkud sníží jeho cenu v povolební vyjednávání.
1: Teď už se začínají dít nejrůznější věci, kdy si člověk hlavu může ukroutit. Například kauza pana Otto Klempíře, což je člověk, který kandiduje za motoristy, mimo jiné je to velmi známý hudebník z kapely J.A.R. Můj žánr to není, žádnou písničku neznám, ale vím, že se pohybují na té scéně. Ti hudebníci, ta kapela pana Klempíře vyhodila právě proto, že jde kandidovat, a možná i za to, že jde kandidovat za motoristy, byť to vyloučili. Co si o tomto myslíš?
2: No tak oni prohlásili, že to není kvůli tomu, že kandiduje za motoristy. Já tu kapelu vůbec neznám, protože upřímně řečeno, toto není můj svět. To málo, co o tom vím, a sebekriticky přiznávám, že je to opravdu málo, mě spíš vede k závěru, že pan Klempíř se byť zhruba v 20 letech uvázal státní bezpečnosti, což sám přiznává, zdůvodnil to tím, že byl mladý a blbej. No, ve 20 letech už nejseš tak úplně blbej. Mladý ano, ale blbej ne. A co horšího, tak tvrdí se, já jsem to jenom čet, nic víc, že udal asi 70 lidí. No, tak s takovým člověkem bych asi karty nehrál. Šachy taky ne.
1: Mám na to jiný názor, myslím si, Miloši, že ve 20 ještě prostě blbneš. Ještě seš...
2: To můžeš blbnout i v 30, 40, 50. Blbost není takto ohraničeno.
1: Dá se toto v okamžiku, kdy se člověk omluví, nezapírá to, říká, byla to chyba, dá se toto odpustit?
2: No, kdyby nebylo těch 70 případů, tak asi ano. Ale tady je údajně, zdůrazňuji údajně, těch 70 případů.
1: Dobře, to nevím. Byla chyba, nebo bylo chybou, že se motoristé nespojili s přísahou Roberta Šlachty?
2: Byla to stejná chyba, jako byla chyba, když se Maláčová nechtěla spojit s Konečnou.
1: Nechtěla, nakonec se spojila.
2: Nakonec se spojila, měli rozum.
1: Tak tím máme prognózu za sebou, ale ptám se ještě, jestli bitcoinová kauza i v této fázi, tak jak je teď, jak, v jakých podivných kotrmelcích končí, jestli je schopná ovlivnit ty volby?
2: Ano, samozřejmě, že všichni průzkumníci veřejného mínění říkají, že už to odeznělo. Já myslím, že to zůstává hluboce v paměti voličů, a že to nakonec ty volby ovlivní. Samozřejmě v neprospěch koalice Spolu. A jeden z důvodů pro takové tvrzení je i to, že ta kauza pokračuje. Paní ministryně spravedlnosti podle mého názoru prokazuje svoje neschopnost tím, že nejdřív říká, vybrala si sama koordinátora, to podotýkám, pak se dohodla s tímto koordinátorem, že napíše závěrečnou zprávu o této kauze, pak toho koordinátora propustila a zaplatila mu polovičku honoráře a oznámila, že nakonec zpráva bude, protože STAN na to naléhal. A pak nikoli paní ministryně, ale pan koordinátor oznámil, že žádná zpráva nebude, což je viditelný rozpor. Takže mají v tom chaos a nesvědčí to o jejich kompetenci.
1: No, pokud vím, tak ty jsi v minulosti vždycky hovořil velmi uctivě a skoro bych řekl kamarádsky o Pavlu Blažkovi. Několikrát si řekl, že ti přijde jako nejchytřejší člověk z této vlády. Po Pavlu Blažkovi mám pocit, se slehla zem. Odstoupil z pozice ministra spravedlnosti. Není toto samo o sobě důkazem, že tady nějaký podvod s bitcoiny a s praním peněz proběhl?
2: Tak Pavel Blažek je v té současné šachové hře obětovaný pěšec, aby nebyla ztracena věž, která se jmenuje Stanjura, a zmizel, a až na jeden příklad neposkytuje žádná veřejná vyjádření. Ten jeden příklad opačného typu byl, že hájil svůj postup, ale budiš. No, takže z tohoto důvodu se domnívám, že ta kauza bude pokračovat s útoky opozice na blížícím se novém zvláštním zasedání poslanecké sněmovny se soustředí na ministra Stanjuru a pojede se to až do voleb, protože co může být vděčnějšího než právě tato kauza.
1: A proč si myslíš, že ministr Blažek byl pěšák a Stanjura je věž? To přece...
2: Podívej se, i velmi chytrý člověk udělá chybu. Někdy se říkalo, Německo nedělá malé chyby, dělá jenom velké chyby. No, stejně tak velký člověk dělá jenom velké chyby. A když jsem přemýšlel o jeho motivaci, ono je to prosté a lidské. Mohl se pochlubit a také se zpočátku chlubil tím, že sežene miliardu korun pro své ministerstvo, pro svoji vězeňskou službu a tak dále. A toho tak zlákalo, že si neuvědomil, že jde, nechci říct do pasti, protože to asi nebylo pro něj předem připraveno, ale prostě naběhl si. A teď tedy to končí jeho osobou a samozřejmě, jestliže ministr Stanjura tomu všemu nejenom přihlížel, ale jeho úředníci se na tom aktivně podíleli, tak je řada na Stanjurovi.
1: Pojďme dál. Miloši, blíží se konec války na Ukrajině?
2: Jo, já si myslím, že ano. A upřímně řečeno, nebudu to zdůvodňovat tím, že geniální Donald Trump jako mírotvůrce, jemuž se už podařilo urovnat konflikt mezi Kambodžou a Thajskem, Indií a Pakistánem nebo Kongem a Rwandou. Takže tento geniální Donald Trump urovná konflikt na Ukrajině. Myslím si, že důvodem ukončení tohoto konfliktu bude vyčerpání obou stran, ale především ukrajinské strany. Vojenští odborníci, a já nejsem vojenský odborník, tvrdí, že hrozí prolomení fronty u Pokrovsku, což je významný úzel, a možná i zhroucení fronty jako celku. A i kdyby tomu tak nebylo, válka trvá dosti dlouho, Ukrajina má omezené zdroje. Ty víš, že se teď už i veřejně připouští, že na ukrajinských náměstích se chytají dospělí muži a odvádějí do armády. Toto vše mě vede k závěru, že válka skončí vyčerpáním obou, zejména však ukrajinské strany.
1: Může mít alespoň sebemenší vliv ten zásadní krok Donalda Trumpa, který říká, že všichni, kdo budou od Ruska odebírat plyn, možná i ropu, na ty země uvalí 100% cla. Myslím, že hlavně to směřuje v této chvíli na Indii.
2: A Čínu.
1: A Čínu, ano. Může to mít vliv?
2: Může to mít určitě vliv. Trump nepoužívá cla primárně jako ekonomický, ale jako politický nástroj. Vezmi si třeba 50% cla na Brazílii, když přitom Brazílie má vůči Americe docela dobré saldo zahraničního obchodu. Ale tam jde o Bolsonaro, já to neumím vyslovit, Bolsonaro, o toho prezidenta, k němuž má Trump sympatie. No a podobně teda to bude politický nástroj vůči těmto dvěma zemím, přičemž u Indie bych předpokládal, že tento nástroj bude účinný.
1: V zásadě si to Trump představuje tak, že on prohlásí, milá Indie, milá Čína, budou 100% cla, a oni přestanou brát nebo nakupovat suroviny od Ruska. Víš, mně to přijde jako celé složité a za jak dlouho by se to projevilo? Myslíš, že Putin prostě tomuto podlehne a začne válčit?
2: No tak Trumpovo ultimátum bylo zpočátku asi 50 dnů, teď se to ještě trochu zkrátilo.
1: Do 8. to je tento pátek.
2: No takže do té doby vypadáme oba zdravě, asi přežijeme. A pokud přežijeme, tak si na příštím našem setkání řekneme, jak to dopadlo.
1: No, co se může stát po 8. srpnu?
2: Putin si možná najde po setkání s Vitkovem nějakou záminku, aby minimálně přistoupil na příměří. Takovou záminkou by mohla být dohoda o summitu s Trumpem s tím, že před tímto summitem a samozřejmě i během něho by bylo vyhlášeno oboustranné příměří.
1: To jednání tuším probíhá dnes zrovna. Ten Witkoff je dnes v Moskvě, říkám to dobře.
2: Ano.
1: Dokonce je domluvený nějaký telefonát mezi Zelenským a Trumpem.
2: Uh-huh.
1: Máš pocit, že oni dva se můžou dohodnout?
2: Teď mluvíš o kom?
1: No, promiň, mezi Putinem a Zelenským jsem slyšel, že jsou schopni telefonovat.
2: Podívej, jestli já o tom dost pochybuji a pokud k tomu dojde, tak mě to překvapí. Nejsem věštec, nejsem všeználek, nejsem haruspik a nemám ovčí střeva, nebo játra, ne střeva. A v každém případě by mě to překvapilo, protože politika je přece jenom o jistých osobních pocitech a mezi těmito dvěma ty osobní pocity jsou velmi, velmi vyhraněné. Ale konec konců už jsou v historii případy, kdy se i velmi odlišní lidé dokáží dohodnout.
1: Jsem rád, že jsi tady byl, Miloši. Těším se na další naše povídání a pro dnešek je to všechno. Ahoj.
2: Ahoj a protože 8. se blíží, tak se na zářijovém setkání, které možná bude po 11. září a pokud bude po 11. září, tak si u něčem popovídáme.
1: Oho.
2: No, ale nech se překvapit. Tak v každém případě si myslím, že to bude opět zajímavé setkání jako mezi náma dvěma vždy a všude.
1: Těším se, Miloši, ahoj.
2: Já také, ahoj.
1: Naším hostem byl Miloš Zeman.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Karel Mařík je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pan Karel Mařík, to každý ví, ale já to pro jistotu zopakuju, je hudební skladatel, akordeonista. Kdyby někdo neviděl, to je tahací harmonika pro nás.
1: Tahací harmonika.
0: Lajky. A zejména hudební producent. Mm-hmm. Je to tak, že jste hlavně... Co to v českých podmínkách, pane Maříku, znamená, když je někdo tím hudebním producentem?
1: No, hudební producent... Spousta lidí si pod tím představuje různé věci, ale zásadní je, že vlastně hudební producent má na starost aranžmá písní, má na starost zvuk té finální nahrávky, takže má na triku jakoby veškeré tyhle ty disciplíny kolem toho nahrávání a kolem té realizace toho alba.
0: Mě totiž nejvíc zajímá, jestli to je člověk, který má právo veta v tom studiu.
1: Svým způsobem určitě má právo veta. Musí ho mít, protože tam ten producent má vlastně důvěru i od toho, buď od toho labelu, od toho vydavatele. Uh-huh.
0: A já dnes často slyším v posledních letech od mladých interpretů, že producentem jejich skladby, nahrávky, desky je to či ono mně neznámé cizokrajné jméno, a že to je člověk, který je také dělá s Michaelem Jacksonem a s tím a s tím a se Celine Dion. To je opravdu taková marka, s jakým producentem budu pracovat jako zpěvák?
1: Tak určitě jakoby si ty interpreti nacházejí toho producenta. Stejně tak já jako se snažím dělat věci, které mě baví v té produkci a snažím se si i vybírat, kdo mě osloví, aby mě to bavilo. Mm-hmm. Mě to bavilo. Jo, dělat něco jen tak, jakože, když to řeknu úplně tak natvrdo, kvůli penězům, tak ono to uděláte, ne, se má to vrátí jako bumerang. Říkám si, ale já se vlastně nechci půl roku trápit na něčem, co by mě nebavilo. I když jsem profesionál, aby produkoval bych to.
0: Vy hodně pracujete s Helenou Vondráčkovou.
1: Teďko, jo.
0: No, poslední roky to tak sleduju.
1: Poslední asi 2-3 roky. Ne?
0: Je paní Vondráčková tak zkušená interpretka, když stojí u vás ve studiu ten člověk, kterému můžete něco zakázat? Řeknete prostě, Heleno, takhle ne. Máš to falešný.
1: Absolutně. Helena je pro mě 30-letá holka, která prostě přijede do studia, absolutní profík samozřejmě.
0: No to jo, ale...
1: A absolutně se nechá říct, ale zároveň mi řekne, no s tím jdi do háje, prostě takhle já to zpívat nebudu. Mm-hmm. Takže jako tam ta naše vazba už je jako hodně i přátelská, takže je to jak producentský, tak skladatelský zážitek jako s ní spolupracovat. Je to úžasný člověk i lidský. No.
0: To jo, je, nechci po vás teď jméno, ale je někdo, znám, nebo nám známých zpěváků, s kterým byste už si za ty kliky, jak se říká, nesednul?
1: Určitě.
0: Stalo se?

0: tak je to tam jiné? Třeba větší respekt?
1: Já si myslím, že skoro naopak, protože my jsme s Danem, znali jsme se 10 let a v podstatě tohle byl takový nějaký náš vrchol spolupráce a musím říct, že v podstatě můžeme říct paradoxně, jo, protože lidi mají tu představu, že v tom světovém měřítku je to něco jiného, ale paradoxně Dan byl úžasný člověk i lidsky a s obrovskou pokorou. Jo. Takže my jsme si sedli od prvního momentu, já říkám, že to byla jedna z největších, z nejsvobodnějších spoluprací vůbec, co jsem kdy dělal.
0: Mm-hmm. A povyprávějte nám, co vy jste přesně, aby naši diváci věděli, co vy jste pro Nazaret a pro něj dělal.
1: Tak ono to už se to netýkalo Nazaret, že to byla vlastně jakoby solový album poslední, bohužel Dana McCafferty, který udělal ty solový alba 3 v životě. Ale byla tam určitá spolupráce s Pítem Basákem z Nazaret, který naspíval vokál do jedné písničky, vlastně Sunshine, což byl taky velký hit Nazaretů, tak jsme udělali jako novou verzi, jenom klavír a zpěv. My jsme to dotočili a Dan zvedl telefon a najednou z do hodiny tam byl Pít, šel rovnou k mikrofonu, objel mě, šel rovnou k mikrofonu a zpíval vokál do Dana. Já jsem tam takhle seděl, prostě.
0: A to se odehrávalo, to natáčení v České republice?
1: Ve Skotsku.
0: Ve Skotsku. No. Takže oni si vás vyžádali, vy jste jel tam? Vlastně do cizího studia?
1: No, to bylo tak, že vlastně já mám ještě projekt Akordeon bez hranic, což je, napsal jsem symfonii pro akordeon a symfonický orchestr, což je vlastně první v tomhletom duchu symfonie, která se ve světě pro ten nástroj někdo napsal. A já jsem Dana oslovil, že jsou tam i libreta, zpívané věci, a Dana jsem oslovil na píseň. A jemu se strašně líbila a na tom základě začala naše spolupráce jakoby na tom albu.
0: Jako oslovil z Mosta do Prosta, že jste mu napsal bez nějakého předchozí?
1: Napsal jsem mu, že prostě dělám, to už jsme se znali. Že jsem napsal, že dělám tenhle ten projekt, já jsem poslal tu písničku, on shodou okolností byl v Čechách, takže přiletěl ke mně do studia, to jsem ještě byl na Jihlavišti, kde jsem měl studio. No a pustil jsem mu to, natočili jsme na to i videoklip s Danem Kratochvílem, fotografem, že jo, Nestorem naším. No a když jsme seděli na hotelu s jeho manažerem, tak byla taková až komická situace, protože Alan Kotan, jeho manažer, mi říká, hele Kajo, Dan má nějaký texty a strašně rád bych chtěl, aby se na to podíval a neskusil to zhudebnit. Já jsem měl v kapse CDčko a říkám, hele, já tady mám nějakou muziku, takže jestli by to Dan neskusil otextovat. No tak Dan přišel ze sprchy z toho hotelu, takhle mu to přeložil, Dan stál, objel mě z Grace, OK, tak se do toho pustíme. A pracovali jsme na tom asi 2 roky, než jsme šli do studia.
0: Jak je složité, když vás někdo vytáhne z vlastního studia někam do Skotska? Vy tam máte natočit...
1: Já jsem zvyklý zpracovat v různých studiích. Tam si jako načucháte to studio a už víte za ty leta, že jo? Tak já jsem dělal nějakých 80 projektů v životě, takže už jste zvyklý.
0: Já vím, ale tomu nemůžu uvěřit, protože když vidím fotografii zahrávacího studia, tak tam napočítal bych 300 čudlíků všeho druhu.
1: Neříkejte. No, ale tak ono máte k tomu takzvaný sound engineera, že jo, zvukaře, který je profík a už s ním jenom komunikujete, co si představujete a on je vám takzvaně kruce.
0: Takže vy u toho jenom sedíte v tu chvíli?
1: Já tam u toho sedím a samozřejmě, že jo, nahrávají muzikanti, takže hlídám aranže, co si tak představuju, řeknu kytaristovi, řeknu bubeníkovi. Ale já mám nejradši, což jsem realizoval třeba na tom Žáčkovi, tomu jsme se tady ještě nedostali, tak mám rád takový to starý nahrávání, že nahrávají všichni najednou, ty muzikanti.
0: Jako
1: dogro, všichni dohromady hrajou. Což vlastně tam dostanete nejvíc ty emoce a každý takovou tu, jak já říkám, tu špínu toho muzikanta, tak dostanete do té písničky, tu atmosféru. No, no, to je prostě takový to, jako tím, co ani nenahradíte něčím. No. Když vezmete sample bicích, který dneska ta technologie je jako hodně daleko, ale prostě když vám za to sedne ten bubeník, tak prostě takový to, ten jeho feeling, to jeho aranžování při tom hraní takzvaným, tak prostě to z toho chemického nedostane.

0: Poznám to já jako řadový posluchač, který to poslouchá v rádiu, v autě, na křižovatce.
1: Strašně záleží na muzice, jaká je to muzika. Třeba rocková muzika, já si nedo představit, že bych to dělal jinak. Jo, máte tady taneční muziku a tak dále, dobře, tak se používají takzvaný groovy. Což já jsem do poslední chvíle ani neřešil, co to je groove.
0: Co to je groove?
1: Groove je nějaký prostě zvuk bicích. Vy takhle zmáčknete kláves, on tam hraje, vám tam celý ten groove. Nebo vám někdo pošle nějaký groove bicích. Jako no. Tak tohle to já jako tomhle se jako snažím vyhybat. Takže ten lidský element toho muzikanta je strašně pro mě.
0: No ale přece jako takzvaně nazbírat bicí ve studiu, tak to historicky, tím tak z doslechu, že to byl vždycky největší problém, ne?
1: Jako myslíte natočit ty
0: natočit?
1: No. Ne, není.
0: Ne? Už jsou nějaké vychytávky na to?
1: Tak to je živý nahrávání, že jo? Proto říkám, ten živý element toho bubeníka musí být samozřejmě výborný, ten bubeník.
0: Proč vidím, pane Mařiku, na koncertech živých kapel bubeníka za sklem? To před pár lety nebylo a teď je to taková móda a abych řekl pravdu, mě to strašně rozčiluje.
1: Mě taky, ale ono je to většinou třeba, když jsme třeba hráli s Danem Landou, třeba koncert, většinou se to dělá, když máte třeba symfonický těleso za sebou, tak aby nebyly přeslechy, protože ty bicí většinou opravdu jsou jako, je to nářez, tak touto plexi je kvůli tomu, aby nebyly přeslechy třeba do toho symfonického orchestru při tom nabírání toho koncertu.
0: Jo, to není kvůli tomu, že se historicky říká, že bubeník je vždycky nejproblémovější.
1: On je nejproblémovější, ale to plexi kvůli tomu není. No.
0: To není kvůli
1: tomu. Je to většinou kvůli tomu.
0: A já jsem si kolikrát říkal, proč to tam je. No ještě, než se dostaneme k těm vašim dalším aktivitám, vy jste několika násobný mistr České republiky, dokonce mistr Evropy ve hře na akordeon. Mi přijde ten akordeon, tak promiňte, nesexy nástroj.
1: To byste se divil, kdybychom si tady zahrál.
0: No to bych se opravdu divil, protože...
1: Pro mě jeden z nejvíc sexy, jeden z nejtěžších nástrojů, co se týká třeba klasické muziky. Já jsem vyrostl od 3 let na klasické muzice. A když mi bylo 4,5 roku, jak jsem měl svůj první koncert, už jsem hrál nějakou áry.
0: Na akordeon. Že se tomu říká držky, to víte?
1: To vím, no.
0: Držky.
1: No. To vím a to je takový slang, že jo, tak dneska si řeknete harmonika, odborně to teda akordeon. Ne, já nemůžu říct, že bych na to byl alergický, mě to je jedno. Že? Ale ty držky, tak to bylo prostě, že jo, tak byl to hospodský nástroj, kde jste hrál to Škoda lásky a na Pangráci a tak dále. Tak. Na čemž já jsem třeba vyrost, i kromě klasické muziky, tak můj táta, já jsem s ním hrál po takových těch schůzích hasičských a svatby. Mně bylo 8 let a musel jsem mít třeba 200 lidovek. A jediná informace od táty byla, jsem se zeptal, tati, co hrajeme? On říká, D-dur. A to byla pro mě jediná informace, musel jsem se chytit. Byla to obrovská praxe pro mě.
0: No ale on má akordeon hezké podoby, třeba v některých francouzských šansonech.
1: No.
0: Se mi tak nějak líbí, tam ho beru na milost.
1: Ale divil byste se, ten akordeon třeba speciálně Francie, hodně Rusko i Polsko.
0: Rusko taky, no.
1: Tak je to
0: Rusko
1: národní.
0: Rusko má garmošku.
1: No, oni mají takzvaný nástroj baján. Já jsem dokonce v roce 82, tak jsem byl na prvním festivalu ve Francii a poznal jsem se i s majitelem ruským firmy Bayan. Ty vyrábí jedny z nejlepších nástrojů na světě do dneška.
0: Jako komplet akordeon klasický.
1: Ale oni mají vlastně, je takzvaný pianový akordeon, což hraju já, a je knoflíkovej. To je jiný systém, že máte ty knoflíky, co máte v levý ruce, tak máte i v pravý ruce. A je to jiný systém hraní.
0: No a vy máte klasické klávesy, jako by malý klavír. To znamená klávesy, bílé a černé klávesy.
1: Jo.
0: To, na co v některých písních hraje mistr Nohavica, což je akordeon, je to taky menší celý.
1: Je to v podstatě akordeon.
0: On tomu říká, tuším, teď nevím jak, ale má, heligonka ne.
1: Heligonka je trošku něco jiného. Tam máte... Vlastně, když táhnete ven tím měchem, tak máte jiný zvuk, než když táhnete dovnitř. Něco jako foukací harmonika. Když jdete dovnitř, tak vdechujete a je to jiný tón.
0: Na co všechno zahrajete tak, abyste se mohl postavit na jeviště?
1: Tak já na jeviště se stavím nejvíc jako akordeon na klavír, což je u Dana Landy třeba. Třeba Dana Landy, Ulice, písnička, Valčík, Ztracení hoši. Vlastně akordeon Dana Landy, tak to jsem od Valčíku od roku 91, tak to jsem já.
0: No ale tak na basu zahraje každý, ne? Předpokládám.
1: No, no.
0: Ten slavný vtip Počkejte si.
1: Jo, jo.
0: Jasně. A něco jako, víte, když jste ten studiový matador, tak já si totiž umím představit, že to někomu sakra nejde, nějaký nástroj, a vy řeknete, hele, já potřebuji být o půl čtvrtý někde, dej mi tu kytaru, já to tam nadrtím. Je to takto u vás?
1: Úplně ne, protože já se snažím obklopkovat těma muzikantama, jsou tady i u nás skvělí muzikanti. Že nemusím, že se nemusím bát toho, že prostě někde musím být v půl čtvrtý, že on to opravdu zahraje pár excellence jako v podstatě hned.
0: Pane Maříku, ještě mi vysvětlete, za moment se dostaneme k tomu projektu s panem Žáčkem, nebojte, ale ještě mi vysvětlete jednu věc. Já jsem nedávno viděl jakýsi televizní dokument o Nashvillu. A tam bylo řečeno, že tam existují mimo jiné muzikanti, kteří nikdy nehráli nikde na jevišti. Mm-hmm. Že to jsou, že už se narodili v uvozovkách jako studioví hráči, sedí doma a čekají, až je pozvou do některého z mnoha studií, co tam je. A oni prostě od pasu, nechci říkat to slovo nadrtí, ale řekněme umělecky stvárně, nebo nahrají kde co, ale jsou to čistě studioví hráči. Mm-hmm. Je to také u nás?
1: Určitě, to je v celém světě. Máte někdy, že se natáčí, že se produkuje, natáčí, že hrajou studioví hráči, ale na koncertě třeba to, ten daný projekt třeba hrajou jiní hráči.
0: No já vím, ale na koncertě vidíme ty vidíme ta slavná jména, když bych si vzal příklad třeba pana Pavlíčka, což je věhlasný kytarista.
1: Já jsem taky spolupracoval.
0: Nebo kdysi býval pan Hladík. Jo, to se celkem trfu tady v těch. Tak víme, známe je z jeviště, víme, že to je první liga. A říkám si, jestli někdo takový, kdo nikdy nevystupoval, ale je na této úrovni a jde jenom do toho studia.
1: No, protože ono to studio je jiná disciplína, když bych to řekl zjednodušeně, než to koncertní hraní. Jo. To studio vám takzvaně nic nedovolí. Tam opravdu jako vám začne klikat ten klik a musíte hrát do toho tempa, když se hraje na klik. Jo, takže vám tam tikají ty doby a vy musíte zahrát opravdu přesně. Je to tam prostě jako, jste tam svázanější. Že na tom koncertě je to euforie a takzvaně, když se něco stane, tak ono, buď to moc slyšet není, nebo no je to prostě opravdu jako jiná disciplína ten koncert. No.
0: Nebo se řekne, že to byl výraz.
1: No. Ale já mám rád obojí, já rád jako točím ve studiu, dělám ve studiu a mám rád koncerty. Ale ve svým podstatě jsem jako introvert. Jo.
0: Co je pravdy na tom, pane Maříku, že když někdo zpívá falešně, tak se říká, že to je takové to herecké zpívání?
1: Jo. Jak já říkám, Bob Dylan celý život zpíval falešně, ale byl v podstatě geniální, že? Takže...
0: No tak jsou vlastně zpíváci, u kterých nám to nevadí.
1: No, buď nám to nevadí, nebo se v tom studiu dá s tím něco udělat.
0: Mašinka.
1: No, mašinky.
0: Ona to srovná.
1: Dneska už to srovná velice.
0: Ale mírně změní ten hlas taky, ne?
1: Už jsou mašinky, kde to fakt nepoznáte.
0: No tak jdeme do studia, prosíme tady. Jdeme udělat nějaký hit.
1: Můžete přijít za mnou do studia, zaspíváte jeden tón a já vám z toho udělám písničku. No.
0: Bude to šláger?
1: No tak záleží, jaký tóny tam nasadíme.
0: Jo, takhle. Pojďte povyprávět krátce o těch zhudebněných básních Jiřího Žáčka, protože to já poslední dobou, pane Maříku, slyším často. Myslím, že písničkář pan Janoušek také zhudebnil, ale tam jsem pochopil, že to je pro děti. Tak jak moc se to...
1: Já jsem jakoby, jak to říct, já jsem pojal tenhle projekt Jiřího Žáčka, který ho považuji včetně mýho tchána za největšího nestora básnického tady u nás. A já jsem to pojal tak jakoby, možná je moc to slovo velkolepic, ale prostě je to opravdu jakože všechno live natočený, jsou to hodně jako emoční příběhy těch básní, je tam živý smyčcový orchestr. A pro mě největší radost byla, když jsem to panu Žáčkovi, dneska už jsme fakt jako i přátelé, a když jsem mu to poslal, tak on mi napsal mailem, že má obrovskou radost, že jsem to zrealizoval a že už to slyšel asi 20krát a že jsem 20krát krásně usíná. Mm-hmm. Tak to je pro mě větší jako radost, než kdybych tady řešil, kolik se prodá nějakých nosičů. A
0: tak to nepochybně také řešíte, ale pojďme říct, že to album se jmenuje Zpověď. A je mimo jiné zajímavé tím, že tam je celá řada dalších spolupracovníků, říkám to dobře.
1: Jako hostů.
0: Jako hostů. No a tak nechci říkat teď, koho si nejvíc vážíte, no ale podle čeho se to vybíralo? Petra Janda třeba.
1: Já jsem to vybíral ne na poslední chvíli, ale strašně spontánně. Já jsem si nejvíc myslel, že to naspívám třeba i sám s Kristýnou. Ale pak najednou postupem času jsem si říkal, sakra, to si to zaslouží opravdu, aby ten hold, tu poctu tomu panu Žáčkovi tady vzdali lidi, ke kterým mám blízko. A první vlastně byl Franta z Čechomoru, kterým jsem zavolal a jenom jsem vyslovil...
0: Myslím, že se jmenuje Černý, víte, pan jo, František
1: Černý. A jsme letitý jako přátelé a já jsem jenom vyslovil to Žáček a tam bylo ticho, on řekl, Kájo, jsem s tím, pošle mi to. To je pro mě čest se tohle zúčastnit. Takže jakoby jsem vybíral lidi, ke kterým mám blízko, u kterých jsem cítil, že se stotožní s tím tématem daným a který to opravdu vemou jako čest jako pro toho pana Žáčka. No.
0: Já řeknu ještě, kromě pana Černého a Petra Jandy, také Daniel Hulka, pan Igor Timko se to asi čte, Helena Vondráčková, Marta Jandová, Roman Zach, to je herec, ne?
1: Herec.
0: A herecké zpívání, už to tam.
1: No jasně, protože mi s Romanem, já jsem napsal ve Studiu 2 hru Moje tango, muziku, a vlastně tam hraju, to dělal Šimon Saban, já jsem pod něm měl napsat, jako, že to bude pouště z pásu, to je celý o akordeonu, napsal to irský nějaký spisovatel. No a původně změnil tak, že tam hrát nebudu, ale při zkouškách jsem dával takový jako nápady a Šimon říká, hele, tam musí s nima hrát živě. Říkám, já jsem v životě nehrál v divadle, jako já. Říká, to bude dobrý, takže tam máme dvě role, kromě toho, že hrajou na akordeon a tam vlastně Roman Zach s Jitkou Schneiderovou.
0: Teď ještě si nejsem jistý, jestli jsme říkali, jak se jmenuje to album s panem Afertym.
1: Last Testament.
0: Last Testament, tak aby to zaznělo a s Jiřím, básní Jiřího Žáčka jsou Zpověď. Mm-hmm. Jsem rád, že jste přišel, děkuji, nashledanou.
1: Děkuji.
0: Naším hostem byl Karel Mařík.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
3: Česká a americká country na Rádio Xaver.
4: Country. The absolute best. All the time.
3: Rádio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Xavere, další sváteční vlzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba.
1: Výborný. Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on je tak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Je krásně to,
2: jo?
1: Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fíderovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. on věděl, teda žádnej hlupák, jo? Věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik přijdí přední historičkou země, paní Danuší.
1: Ano, a udělal mě demarkační...
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne, v 45.
1: Tak, no, tak ona říkala Američani, ne?
2: No, už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksever?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať je to jakkoliv, prostě nás osvobodila Rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, no, tak
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, Rudá armáda, no, tak, to všichni víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to přepisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážený, tak...
1: Tak tady
2: všichni víme, že většinu Československa drtivou osvobodila Rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: opravdě. Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ironii. Ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no, to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportový, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli si svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl bost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Foltý.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože on není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Už tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No, jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já jaký? Mám připravený pád Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demakačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to jsem... Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado. Že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřík.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může prostě podlehat narativům různej, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho kádrově?
1: S lepší lidi,
2: ne? No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narrativům nějaký?
1: On podléhá narrativům.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že ty jete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, no, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No, no. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo nemyslíte kámy, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: A vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho s Ksaverským se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo.
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, Ksavere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Když se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane Holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem, já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček.
2: No, já vím, a zpíváte taky krásně, máte tembr, jak no si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel.
1: Byste pětikačku?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak po zbohatnutí s Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti klíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak na ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, čeho dosáhl, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky jako a...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikdy nezapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako... Si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti. Kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. O, i náš kámoš, jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane Holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane Holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás, realit na Vyhnálově.
2: No,
1: tak...
2: no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Je to nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo taková ta slavná píseň a ty perery.
2: Mhm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, jo, takový ty zrcátko děláte a tak. A oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterové ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak. A já žertovně státní svátek. Jako, a što vy děláte? Už jedu jako jo. A já jsem říkal, mě vás možná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: Je vůbec nevědí, že svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: a tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli. A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to podle mě taková lež, pane holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no, to je takový.
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. No. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty... plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má povídejte. Starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Xavere.
1: Tačí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, to někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom,
2: když se někoho
1: střílej. Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Ale... Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý.
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem i životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: Zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně. Já? Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, to tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petru v stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italských.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaké označení? Že nejsme systémoví?
2: Myslím, jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz. Já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: To hodnej kluk.
2: Správnej. Správná, i tím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil
2: sám? Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měl asi talent, dokázal naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete za popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7-miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9-miliardový, to je jedno.
2: No,
1: tak
2: neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: No, jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhal? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám. Jako...
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí. A Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To je smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho
2: dobačku? Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co?
1: Tak,
2: u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: České. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No oboj je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděl jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xavre je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No, ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít příště na 8 let s vámi.
2: No.
1: Jako hlavní kazatel. Uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narostky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod, už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, ještě nějaká cházka, jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro Součka, no. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A ji nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité, protože jedno právní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím, nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu vyváženost. Jasně.
1: Vyváženost? No, no nevím. Ale jedna věc je na tom, pane holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny. Mm-hmm. Tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku. No, víte co, pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: No, tak to všichni
2: víme. No, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikádách.
1: A teď starostí dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenaveze mi do toho Stonikovu nebo někoho takového, jak tam máme? By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Na malý straně, ne? Nebo?
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Je to jo. No, ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novináři.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohlo být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne? No. Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracují, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No. Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, Doxever. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, no. Naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježišmarja, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. Říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Jako... Nechcete pro nás projev? Osvobození? Byste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno. Vždycky. A mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: požehnal. No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Řík zavé, sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden přečteme všechny?
2: Jasně.
1: Všechny, ne? A koho zapisujeme? No,
2: To je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne.
2: Já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie, Sever.
1: Tak
2: se vám to sformuloval.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu

0: to má tu funkci toho bezpečného, bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
1: A neřekl jste nic nehodnotového?
0: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Danuše, ona se má příjmení taky?
1: Nerudová.
0: Nerudová, to je hezký příjmení.
1: Tak
0: to...
1: pro ní korá.
0: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale no, jistého Jana třeba, ale to vy neznáte, to je
1: literatura. To ne.
0: Za?
1: Přepisování historie. A ona dneska nějak mlčí, ne? Všim jste si?
0: Co by říkala ta chodí kanálama?
1: Ta? Xavere, tak to jí neznáte, to jí přeceňujete. To je na svoji blbost hrdá.
0: Ne, ale říkejte
1: jo?
0: To.
1: Je to tak, Xavere.
0: Ale jak může být blbá, když je profesorka vedla školu takhle důstojnou?
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle. No je... No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holčíku.
1: Že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jdu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl to Honzi. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holč. Naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podíval. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici, nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Xavere, jdeme.
0: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášho.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Tak vy máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne. To bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Nějaký, co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No, tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, ale já jenom ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, ty český televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikde na fotkách, jak žijete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační
1: linie. Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák, ten si dal dva chlebíčky na talíře, vezme příbor, on jí chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, jestli to můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky a on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu.

0: a k tomu ty malý řízečky, tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No, a teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevím, vidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem ho vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy vylobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je svůj seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Na shledanou.
1: Vy taky.

I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy.

0: loving you.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec. Vítej.
2: Děkuji za pozvání, Alex.
1: Zajímavé slovní spojení, esteticky brutální.
2: Esteticky brutální.
1: Kde jsi na to přišel?
2: No, podíval jsem se na to. Myslíš kampaň SPD?
1: No.
2: Byla esteticky brutální. Když se na to člověk podíval, tak to za první splnila účel, upoutala tvoji pozornost. Prostě musela ses na to dívat. Esteticky brutální byla taky, ale víš, co na ní bylo nejhoršího? Že byla pravdivá, protože se týkala to, co víme o velkém počtu Romů, jak tady žijí, jak dojí sociální stát, nechtějí se jim pracovat a tak dál. Děti dělají jako prostředek, jak získat další peníze. No a nelegální migrace, vidíme teď, jak sužuje celou Evropu, nebo sužuje slabý slovo, trápí, máme tady terorismus, Německo sousední, vidíme, jaký s tím mají problém. A SPD to dala do své kampaně, protože v rámci politické korektnosti se o tomhle jakoby nemá a nesmí mluvit nejradši, protože je to taková ta vošklivá pravda, která je vždycky nejhorší. Teď vidíme důsledek.
1: Teď vidíme důsledek, je to vlastně i naše první téma, ČTK. Policie navrhla obžalovat Okamuru kvůli kontroverzním plakátům. Tak teď už víme, že nejsou kontroverzní, ale že jsou esteticky brutální. Nicméně četla jsem třeba v komentářích, že lidi doporučují státnímu zástupci, než podá obžalobu, tak ať se jede do Německa podívat, co se tam děje, ty jsi to vlastně popsal. Hmm. Tak myslíš si, že státní zástupce požene Okamuru před soud?
2: Já se obávám, že jo, protože oni už v rámci toho trestního stíhání Tomio Okamury tak vlastně podávali nějaké námitky a oni to všechno odpálkovávali, takže se čeká, že žalobce, jak je teď za režimu Petra Fialy zvykem, to požene dál, neboli požene to k soudu. To, co se může stát, je celkem procesně jasný. Můžou Tomio Okamuru odsoudit, tam maximum jsou až 3 roky, může jaký dostat podmínku nebo pokutu. A současně s tím by mohli zkusit zakázat SPD, jako v rámci, ten zákon je napsaný tak, že se třeba jako trest dává zrušení firmy. Firma by v tomhle případě byla SPD, jenomže by musel soud prokázat, že SPD byla založená jenom kvůli páchání trestní činnosti. To si myslím, že i na dobu Petra Fialy je velmi putinovský, velmi ruský a brutální, další brutální věc. Takže by na to mohli jít jinak, dají Okamurovi podmínku. Pak třeba někdo takový dobrák, jako Jiří Pospíšil, který vlastně to trestní oznámení podal, tak napíše podnět na vnitro, že by bylo dobrý zrušit SPD, protože když byl její šéf jako odsouzený, byť jenom podmínečně za extremismus nebo rasismus, xenofobie a tak dál, takže by bylo dobrý se zbavit SPD. Vnitro, kdyby ho ještě vedl Vít Rakušan, což je taky dobrák, tak by rád přidal pomocnou ruku k dílu. Museli by to poslat nejvyššímu správnímu soudu a ten by rozhodl, mohl by SPD skutečně zrušit. Precedent tady je mimochodem. Na základě podobného obvinění z extremismu nebo rasismu se zrušila už dělnická strana, která tím pádem přestala existovat. Takže to jsou možnosti, co se může stát.
1: Může, ale nemusí. Řekni, že
2: ale
1: nemusí.
2: Ale nemusí, samozřejmě nemusí.
1: Nepůsobilo by to jako velice účelově, kdyby se tohleto všechno... Vlastně dá se to stihnout do voleb.
2: Do voleb si myslím, že ne. Byť vidíme, že naše soudy podobné případy začaly soudit najednou velmi nečesky rychle. Vys učitelka Bednářová a tak dál. A že viděli jsme tam úlohu žalobce opravdu jako urválkovskou, že je potřeba jí odsoudit. Jinak ty si řekla, nepůsobilo by to účelově, tak ano, máš naprostou pravdu, ale já ti jenom něco shrnu. Účelově už soudíme Andreje Babiše a podívej se na ty zvraty v trestním stíhání i v soudních verdiktech. Účelově se teď sepsal Lex Konečná nebo proti propagaci komunismu, přestože tady podle jiného zákona přes 30 let existuje KSČM, která je co už jenom svým názvem propagací komunismu. Tak a teď tady máme Okamuru. Já jsem s ironií říkal jenom bejt motoristama, tak čekám teď taky trestní oznámení nebo něco, protože ty ještě chybí do počtu, jak se jich zkusit zbavit.
1: Tak myslím, že Filip Turek už nějaký trestní oznámení má, ale já jsem poslouchala tvůj středeční stream a přiznám se, padla na mě potom taková tíha na mě, takový dojem, že se tady nějak utahují šrouby a teď to na mě padá zase. Nemáš něco, já nevím, něco...
2: Já to trošku vylepším, je to jménem demokracie, jestli ti to pomůže.
1: No,
2: to
1: říká slovo Petr demokracie Fiala. Už je teď takové, já nevím.
2: Protože, víš jak to je, jenom ti, co stojí na straně Petra Fialy, jsou demokraté a hájí demokracii a všichni, co stojí na té nesprávné straně proti Petru Fialovi, viz tady Tomio Okamura, tak jsou nedemokraté. A je potřeba s nima nějak zatočit.
1: No, vzhledem k tomu, co jsme říkali, než jsme začali natáčet o Petru Fialovi, a my ho máme samozřejmě také tady v tématech, tak si taky pěkný nedemokrat, abys věděl.
2: To jsem.
1: Tak, parlamentní listy. Nikdo to nepopřel. Vedchý Seznam Černochová, poslanec sčítá. Tak jenom lehce uvedu, týká se to toho, že údajně vojáci mají zasahovat do politické debaty na sociálních sítích.
2: Je to...
1: Vojáci, armáda, je to možné?
2: Hele, v Česku začíná
1: krok po kroku
2: být možných tolik věcí, které předtím nebyly možné, že bohužel ano. Já jenom řeknu, ty na tebe padla tíže ze stíhání a případného odsouzení Tomia Okamury. A když se podívám na tu fotku, tady máme, tady to je vyloženě optimismus, ne, z tohohle člověka Sála, z plukovníka Foltýna. A tady se podívám na herce Vedchýho, jak drží ten dron s takovým úsměvem jako zlomyslným, jako kdyby držel nějakou bombu a říkal si ha, ha, ha, a hodím ji na vás a bude. Ale zpátky k armádě.
1: Promiň, díky Otakaru Foltýnovi máš klub, jo? Takže jsi mu vděčný?
2: Jsem. To musím samozřejmě poděkovat. Já jsem ty texty armádní čet. Oni jsou dva. První se jmenuje Karel a to by mohlo být tam.
1: Ukažme si, ale nic nenaznačujeme.
2: Nic nenaznačujeme.
1: Může to být schoda.
2: Už jenom ten název je fantastický. A druhý, který z toho vychází, se jmenuje Volby 2000, co bys řekla, 25. A je to, já jsem zažil 20 let totalitu, takže já si ten jazyk totalitní velmi dobře pamatuju a teď se ho bohužel čím dál tím víc oživu. A ono se to týká toho, že armáda vlastně chce, on je to, jak oni říkají, že nás chtějí chránit před nějakými kyberhrozbami, dezinformacemi a tak dál. Ty texty jsou tak hnusně totalitní, orwellovský, že on je to jak s pirátským vězeňským autobusem. Není tam žádný jméno předepsaný ještě dopředu, ale místo je tam pro všechny dost. A tam se mluví o jakýmsi fiktivním nepříteli zevnitř, zvenku, jednotlivci, spolky, firmy. Tam stejně tak můžeš dát politickou stranu. Můžeš tam být ty klidně, můžu tam být já. My víme, že i lidi z armády prostě na sockách pod falešnými účty už vstupují do diskuzí, ovlivňují je. Samozřejmě ve prospěch koho? Moci Petra Fialy. Takže já, když jsem si to přečet, tak jsem si říkal, Ježíš Maria, kdyby byla normální situace v Česku, tak ve všech redakcích pražských je poplach. No, poplachu došlo sice na vládních Seznam zprávách, který denunciovali koho? Posla toho, který to zjistil, a sice poslance Pavla Růžičku, který se k těm materiálům dostal, protože se dlouho v poslanecké sněmovně zabývá tematikou armády a vojenství.
1: Valášek, Jelínková, to jsou ta dvě jména novinářů. Díky takovým novinářům...
2: Pozor na ty slova, prosím tě, Alex, novináři.
1: No, v uvozovkách, no, protože dnes novinář je pomalu něco jako povl a žumpa, právě díky takovým. No, pokračuj.
2: No, a... Mě to samozřejmě děsí, protože z těch materiálů vyplývá, že i armáda, a teď si vím, že už máme samozřejmě vládu, její média, ústavní soud, do toho máme BIS, ta už je dávno prostě nepřiznanou vládní stranou, a do toho nám vstupuje ještě armáda jako další silová složka, která najednou má bdít nad demokratickýma volbama. V podstatě z armády se za Petra Fialy a tady Karla Řehky stává normální politická divize vlády.
1: A to se vojáci nevzbouří, řekni mi. Přeci oni jsou vojáci, slouží úplně jinému účelu, jiným účelům, než vstupat do diskuzí a ovlivňovat debatu na sociálních sítích a trolit a já nevím co všechno.
2: I vojáci samozřejmě mají nějakou svoji hrdost, ale taky mají nějaký závazky, mají hypotéky, mají leasingy a tak dál. Vědí, že doba ekonomicky není snadná, takže já chápu, že přijít o práci v tuhle dobu, ku příkladu, a že opravdu tenhle režim se s tím nemaže, tak nikdo extra nechce. Zvlášť, že třeba v armádě dlouho, máš vyšší hodnost, máš perspektivu nějakého důchodu, výsluh a tak dál.
1: Co přijde s novou vládou, s novým ministrem obrany? Stínový je pan Metnar.
2: Ano.
1: Vymění si náčelníka generálního štábu?
2: No, já doufám.
1: To, že zruší Otakara Foltýna, to už všichni říkají tak jako jedním hlasem.
2: Já doufám, že zruší i tohleto celý, že Ondřej Vetchý se zase vrátí čistě k herectví, Karla Řehku, že někdo, že ho vymění, protože to, co on tady dělá a dovoluje si, teď on i tady v té dronové privátní v podstatě aktivitě, kdy se rozvídáme, že někdo pašuje z armády drony na Ukrajinu a tak dál, ale zase nic se jakoby neděje, nemáme se to rozvědět, tak já doufám, že se vymění vláda a že samozřejmě nová vláda prostě tohle to změní a že ty lidi, kteří jsou za tohle zodpovědní, za tu politizaci všeho, BIS, armády a dalších institucí, takže by se zase vrátí do nějakých normálnějších kolejí.
1: Tak, premiér Fiala zamířil do Německa. Echo 24 napsalo, je rozumné, že se premiéři V4 nescházejí. To musím zdůraznit, já jsem si to četla několikrát, ten titulek, nechtěla jsem věřit. Řekl Fiala v Berlíně.
2: Podívej se jenom na tu řeč těla těch obou premiérů, no premiéra našeho a kancléře německého. I ten Friedrich Merz se tak nějak usmívá docela sympaticky. Podívej se na výraz Petra Fialy, jeho řeč těla je tak nepříjemná. V tom už je vlastně, toho člověka si nemůžeš spojit už s ničím pozitivním. Nebo podívej se na to a řekni mi, to je takový spíš šklep než úsměv. A bohužel k tomu šklebu sedí to, co on tam říká. Za prvý, že se premiéři V4 nescházejí. To je fakt neuvěřitelný, že náš premiér, naše vláda se nechce scházet s našimi sousedy. A s tradičními sousedy, s kterými nás prostě pojí historicky mnohem víc, než s Německem a se Západem a vždycky jsme byli schopni jménem V4 hájit společný zájmy. A i na tu V4 nabalit případně další země. Klidně, ryze cynicky účelově, ale tak to funguje v EU. A druhá věc je, kterou Petr Fiala řekl v Berlíně, nepochopitelná, on pochválil německý hraniční kontroly na hranicích s náma, s Českem. A já si říkám, já bych vyzval veřejnost, že je nefér obviňovat Petra Fialu nebo nazývat ho ukrajinským premiérem, což nepochybně je, ale že je i německým premiérem. Tak bych všechny poprosil, aby říkali německý a ukrajinský premiér Petr Fiala, protože Petr
1: Fiala... To by Němci nechtěli, věř mi.
2: Já to chápu. Nezná na rozdíl od premiérů našich sousedů, ať už je to polský premiér, slovenský premiér, maďarský premiér, no, nebo téměř sousedů, nezná nic jako národní český zájmy. Hmm.
1: Já furt přemýšlím, co z toho pohledu jako číst a je to takový to jsem to tomu Ficovi nadal. On tak miluje tu V4 a chce, aby jsme se setkávali všichni.
2: Jo.
1: Ale zajímalo by mě, jestli spolu mluvili o Robertu Ficovi, protože kancléř německý ho pochválil nebo vlastně ho podpořil v jeho snaze zajistit plyn i poté, co bude zakázán ten ruský v roce 27, nevím.
2: No, aby taky ne, protože i z Německa...
1: Měl tu debatu.
2: Jasně, protože i z německého průmyslu se ozývá to, co od Roberta Fica, a sice, že Německo průmyslový, stejně jako my, nemůže prosperovat bez levnějšího plynu, což je ruský plyn. A i od kapitánu, jak se říká, německého průmyslu zaznívá, pro boha, vraťme se k ruskému plynu, je to celý nesmysl. A Robert Fico samozřejmě v rámci hájení národních zájmů Slovenska, který taky potřebuje i ruský plyn, tak to hájí a víš, jak to je. Vždycky oceníš někoho, kdo projeví nějakou kuráž a odvahu a pere se za své vlastní zájmy nebo za sebe, než sraba, jako je náš premiér Fiala, který se nepere za nic a je takový opravdu srab, že všude, kam přijede, tak se už předem hrbí. Přichází vohnutej, takže já myslím, že pro něj musí mít každý případně jenom opovržení, stejně jako, a my se k tomu dostaneme, prezident Ukrajiny Zelenský, který sem jezdí jako, si banky půjčou na úvěry, on si sem jezdí jako do své osobní kasičky, tady vždycky dostane ty peníze bez jakýkoliv odporu.
1: No, ne všichni, ale ta slova o V4 kritizovali. Třeba Tomáš Zdechovský pochválil premiéra Fialu a řekl, scházet se s Ficem a s Orbánem je jako čůrat do bazénu a čekat, že voda zůstane čistá.
2: No tak asi Zdechy o tom něco ví teda, že si čurá do bazénu a čeká, že voda zůstane čistá. Já bych ho skoro z toho podezříval.
1: No, pojďme dál. První zprávy CZ, diplomatický pas na dovolenou, další patálie ministra Válka. Tak tato zpráva přišla poté, co vyšlo najevo, že lítá s šéfem firmy do Dubaje na golf. Šéf té firmy, nebo firma, má desítky milionů ročně od ministerstva zdravotnictví za služby samozřejmě. A tak mně přijde, že tahle patálie je trošku menšího významu než ta dubajská. Co myslíš? Dá se to porovnat?
2: To určitě, ale já bych se skoro...
1: Tak to je drobnost proti tomu, ne?
2: Jasně. Petr Fiala má mimochodem rád slovo drobnost. Když někde chybí desítky miliard, tak říká, že jsou to drobný. A já bych se ministra Válka skoro zastal, že on fakt to nemusí vědět, protože podle mě vůbec neví, co se na tom ministerstvu děje. Takže možná lítá do Dubaje s šéfem firmy, která nonstop dostává velké zakázky na ministerstvu zdravotnictví. A vlastně Válek si u toho hraje nějakou bitvu tanků a tak a fakt neví, co se kolem něj děje, protože minister Válek, když se na něj podíváš a posloucháš ho, tak si říkáš, za prvý, jak se nám přihodilo, že někdo takový může být ministrem, a za druhý, jak to mohl přežít celou tu dobu, vlastně dožít celý funkční období, a že to nikomu nepřijde divný, protože ten člověk není schopný sformulovat jedinou věc, jedinou myšlenku.
1: A myslíš, že ví, že kandiduje na Jižní Moravě, v Jihomoravském kraji jako premiér?
2: No jasně, protože on se sám pojistil a víš jak, že se stal prvním místopředsedou TOP 09. A teď Markéta Pekarová Adamová po volbách oznámila odchod z té funkce. A kdo je druhý nejmocnější v TOPce? Vlastimil Válek.
1: Dobře, ale když ministr Válek neví, tak vědí novináři, zajímají se novináři. Umím si představit, že u jiných lidí by už se houpali někde na plotě, na bráně, případně je naháněli po ulicích, tak viděl jsi něco takového, že by mainstreamoví novináři dělali?
2: Ne, ne. Tohle to je max, co oni udělají, protože ono to vyšlo i možná na nějakých vládních novinkách nebo podobných serverech, ale vlastně praxe je dneska taková, že tohle to je maximum, co se stane, že to vyjde jako zpráva, ale pak už nenastane to, co nastává u opozice, že najednou se vyrojí sága nekonečná komentářů a vlastně tlak na to, aby na dotyčného politika, aby když tak odstoupil, aby skončil ve funkci, že jo, a tak dál. A vlastně ty reputační škody jsou případně větší. Ale tady vyjde jenom zpráva a konec. A honí se opozice převážně.
1: No, tak to je vizitka našich mainstreamových médií. Tak, byl tu Václav Klaus? Hovořil v tradičním rozhovoru s Xaverem a mimo jiné řekl, Hácha byl alespoň zlomený, ne jako Fiala, obrovská ostuda, Německo je čím dále víc militarizované, obžaloba Okamury patří do světa pozdního komunismu. Témata, o kterých jsme teď mluvili, tak co to srovnání s Háchou obstojí? Nebo už je to...
2: No já bych trošku oponoval v tom, že Petr Fiala je taky zlomený v pase dost, když někam přichází a přijíždí. Takže to srovnání docela sedí, bohužel. Hácha aspoň měl důvod být zlomený tím osudem, který byl mnohem větší než on a přesahoval hranice Československa tehdy. Fiala v žádný takový situaci není. Ten se zlomil sám ze svých deficitů charakterových a dalších osobnostních. Jinak o Okamurovi jsme mluvili, ale Německo je čím dál víc militarizované, jasně, a jako my máme historickou zkušenost s Německem a jeho militarizací, v podstatě snahou vymazat nás ze světa a z mapy, a vidíš, a nikomu to tady v Česku, nikdo o tom nemluví, Německo není jenom víc militarizovaný, Německo je i víc islamizovaný, a v podstatě tam z Německa se stává, nebo už stala úplně jiná země, než jsme byli zvyklí. To spořádané Německo, kde platí opravdu zákon a právo a lidi žijí spořádaně a patří to k jejich tradici, to je bohužel pryč a jsou to naši sousedi. Německo navíc ještě neprospívá ekonomicky, podobně jako my, což taky nikdy nepomůže ničemu dobrému. Ale vidíš, že u nás vlastně žádnou debatu o tom, co se děje v Německu, na který mimochodem jsme ještě tak životně navázaní ekonomicky, tak se nevede. Všichni v podstatě musíme denně hejtovat akorát Putina a Rusko.
1: No v Německu bude platit zákon. Zákon, který umožní rychleji vyrábět zbraně.
2: Jo, no. To určitě. No.
1: A když to byl Oskar Krejčí v pořadu Za čárou, tak zmiňoval obavu o to, pokud se dodrží těch 5%, tak skutečně Německo bude mít nejpočetnější, nejsilnější konvenční armádu. Hmm. tak možná už nešel ten premiér Fiala už to nějak jako ladit?
2: Ne, já myslím, že ne. Vem si, že z 5% HDP na zbrojení se stala vlastně chlouba nějakého volebního programu. To nikdy nebylo, prostě zbrojilo se vždycky, ale bylo to víceméně v tichosti a všem bylo jedno, jestli to bylo 1,2 nebo 1,9 nebo 2%, ale teď se najednou stala úplná modla z toho 5%, jako kdo vlastně dá víc a utratí za ty zbraně tak lepší. A my všichni víme, co se stane, když vyhlásíš 3%, 5%, že to musíš utratit. No tak prostě začneš utrácet. Když navíc to máš ještě jako hlavní bod svého programu, tak si uděláš spřízněnou skupinku zbrojařů, vyhlásíš těch 5%, všichni vědí, kolik je to peněz zhruba, a začne se velkoryse utrácet. A my už to vidíme u nás, ty zakázky jsou příšerný. Teď s těma leopardama, s tankama je poslední jako fakt ťavka, když i experti se na to podívali, řekli, to Němci ty leopardy vyhrabali od někač z kopřiv, měli je zrekonstruovat a pak nám je poslat, ale oni je vyhrabali nejspíš z kopřiv, na tu rekonstrukci zapomněli a máme jí teď tu údržbu platit my. A takhle se zbrojí, aby se to vytáhla na těch 5%.
1: Vidíš, a já jsem si myslela, že je to taková jako úlitba Donaldu Trumpovi, slibem nezarmoutíš, a tady se to vzalo velmi vážně.
2: No to jo, ale ani Amerika 5% nezbrojí, oni dávají nějaký 3,5%. No.
1: Tak, a je tu? I dnes Zelenský zradil odkaz Majdanu. Ukrajina bouří proti skandálnímu zákonu. Jinak, prosím tě, Petře, Volodymyr jsou obě tvrdá. I vy jste v tom měli ve Velzonce trošku problém.
2: Měli.
1: A vidíš, Zelenský rovněž Y. Tak...
2: Není to žádný Vysocký, viď?
1: Přesně tak. No, tak...
2: Já se úplně prosím tě lektím tou no, vizualizací.
1: Můžeš poznávat, kdo je na pravé straně asi tak.
2: No, je to samozřejmě velká ironie. Za prvý, protože Zelenský kandidoval jako ten bojovník proti korupci. Proto byl zvolený vlastně. My víme, že na Ukrajině se krade strašně obludně dál. A vlastně tím víc, když začala válka, tak tím, jak tam Západ začal posílat peníze a zbraně, tak tím o to více tam ještě začalo krást. Takže ten odkaz, pokud
1: je
2: jde
1: co?
2: O...
1: Je co?
2: Je co? Je čím dál tím víc. Pokud jde o korupci, byl zrazený dávno. Ale tohleto, ten zákon protikorupční, teda, který vyvolal tu i nevoli Západu konečně, tak to už jenom jako pokračování dlouhodobého procesu, kdy Zelenský utahuje šrouby a centralizuje moc. Ukrajina není demokracie. Ukrajina je skutečně jako už Zelenskýho poloautokracie, protože on mění lidi ve vládě, jak se mu zamané, uplácí je postama vlastně v západní Evropě nejradši nebo v Americe, aby se jich zbavil, aby je uplatil, aby už mu nepřekáželi v cestě. Svobodný média na Ukrajině neexistují. Tam je to stažený do jedné národní mediální fronty, na kterou dohlíží kdo? Tady vys Volodymyr a jeho lidi. A tohle to, co si dovolil teď, tak jenom tohle pokračování, ale kdo mu to dovolil, kdo mu to umožnil? Západní lídři, který jako předtím přivírají oči a pořád akorát říkají, přijmeme Ukrajinu do EU, kde všichni dohlížejí na demokracii v Polsku, Maďarsku, na Slovensku, mají velké obavy a najednou jim vůbec nevadí, co Zelenský dělá na Ukrajině jménem demokracie.
1: No i Friedrich Merz nedávno zmiňoval, že je to nepravděpodobné, že by Ukrajina vstoupila do Evropské unie před rokem 2034, což je ještě hodně daleko.
2: Jako vstup Ukrajiny do EU je konec EU, tak jaký známe. Ukrajina tam svojí institucionální skorumpovaností, nedemokratičností a dalšíma věcma nemá vůbec co dělat. To opravdu je konec EU, jak my ji známe a to, co EU symbolizuje i ve světě.
1: No, Robert Fico tenkrát pravil, že ano, my budeme souhlasit s tím, aby Ukrajina vstoupila do Evropské unie, ale jak začnou ty přístupové rozhovory, tak uvidí sama Ukrajina, kolik těch spojenců jí bude házet no. klacky pod nohy, protože si to spočítá, kolik to každý ten stát bude stát. Stát bude stát.
2: No, jasně.
1: Děkuji, že jsi přišel. Jsme na konci.
2: Díky za pozvání.
1: Budu se těšit na příště.
2: Já taky.
1: Podtrženo sečteno a Petr Holec.
0: Hraje.

visionary flood of alcohol from the staggering

0: se, brečet, nebo nevím, co mám dělat. Samozřejmě ironicky myšleno všechno, jo. Prostě to byla tak neskutečná symbolika, že...
1: Ještě mi řekněte, to je ještě taková speciální, teď takový speciální téma posledních dnů. To manželství pro všechny. Všichni mají pocit, že se k tomu musí vyjadřovat, že k tomu mají co říct. Je to věc, která vás zajímá? Nebo je vám to jedno vlastně?
0: Takhle, jedno mi to určitě není, zase v tom vidím určitou symboliku, protože si myslím, že manželství i po té právní stránce, tak biologii nezměníte, přírodu nezměníte a děcko může prostě splodit jenom muž a žena. A že by to i po té právní stránce mělo mít nějakou tu výhodu. Na druhou stranu, pokud by šlo, já nevím, třeba o nějaké dědictví a tyhle ty věci, tak pokud to teď není, protože já se přiznám, že to nevím, jak velký nepoměr tam je, protože vím, že je nepoměr, ale nevím, jak velký, tak o nějaké to narovnání těch právních věcí, jako to dědictví a podobně, tak tam bych určitě s tím problém neměl. Ale pro Boha, ať se to nejmenuje manželství. Já tady vidím v tom to, že někdo, jak si říká, někdo se zhora tady vymyslel takovouhle blbost, aby se lidi o tom bavili a především odvedli pozornost od toho, co se ve světě skutečně děje. Takže není to pro mě bezvýznamná věc, ale myslím si, že jsou, a teď obzvlášť, jak co, všechno, co se i u nás, i ve světě děje, že jsou ve světě důležitější věci.
1: To určitě no, ale tu agendu nám...
0: Ale pokud by měl říct manželství pro všechny, jako tak, ještě tak, jak je to formulované, tak, jak je to předváděné, tak říkám určitě ne.
1: Jste, Tomáši, to, čemu se říká odborně hrdý Evropan?
0: Já už si slyším slovo odborně, začínám se smát. Když vidím někde v novinách slovo odborník, tak si, a není tam přitom kolikrát žádné jméno zmíněno, tak si říkám, no tak kdo to asi mohl být. Jo. Ale jak říkáte, hrdý Evropan, já jsem především hrdý Čech a tu, když jsme v Ostravě, taky hrdý Ostravák. Jo.

0: Jdete na play.cz. play.cz.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Tak no. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teď já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak se to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
1: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
1: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
1: Moc
2: si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud samozřejmě je to lež, protože Xavery, to víme, jak to vzniká. Většinou buď dokončili rozhovor a ten tiskový říká, hele, dáme to na sociální sítě, tak ještě vemte ten telefon a dělejte, že se bavíte, já si fotím a pojede to ven. Takhle se to dělá, teď to známe. Já mu to nevyčítám, ale vadí mi to. Je to prostě jako zbytečně falešný. V tomhle tom světě, v kterém teď žijem, já se čím dál tím víc přimlouvám za autenticitu. Ne, že zahraju, jak se s ním bavím, byť jsem s ním zrovna položil telefon. Jo. Protože pak vás chytne takováhle pitomost a prostě vezete se s tím a je čím dál tím víc směšnej.
1: A mimochodem, dnešní preference Medianů jste viděl?
2: Ne.
1: Kdy už je ODS na třetím místě předběhli Starostové, a SPD mimo sněmovnu,
2: jo.
1: Do sněmovny s velkým náskokem, samozřejmě Babiš, SPD a tak dále, a komunisté 7% myslím mají motoristé a tak. Co o tom soudíte? Jak se nám to mele?
2: Jak se na to mele? Já doufám, že se to, jako já sleduju ty procesy, teď jsem čest zrovna, jak se paní Konečná nějak jako nedohodla, ale že natáhla paní Maláčovou neveme, dostačilo a tím pádem paní Maláčová se sociálními demokraty ztratila nějaký čas a vlastně četují, jestli vůbec do té kampaně jako vypůjde samostatně a teďka nemá partnery. No já těm pohybům nerozumím, ale sleduju to, no. Jako ty pohyby jsou a já jsem fakticky zvědavý, kdo teda bude dávat dohromady tu příští vládu, ale bojím se jedné věci, jo. Že si musíme zvyknout, že prostě jako se v té politice jako ta pravda úplně říkat nikdy nebude. Jo.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Markéto, tak jsme právě oslavili den vítězství, neboli den konce války, ale i my jako Česko jsme oslavili dvojí vítězství. Já bych spíš řekl ale Pyrrhovo, protože za prvý Eurostat oznámil a potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku mělo Česko nebo české domácnosti nejdražší elektřinu v celé Evropské unii. A to jenom dodám, že my si elektřinu vyrábíme doma a lacině. A druhé to vítězství je to, že soud zablokoval podpis smlouvy vlády s Korejci o dostavbě jaderné elektrárny Dukovany. Tak takovýhle dvě velký vítězství hned najednou.
3: No, tak se pojďme podívat, co s tím můžeme udělat a jestli u nás může být elektřina levnější.
4: Celý rozhovor sledujte na XTV. Bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
5: Posloucháte rádio Xaver.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se
2: prostě nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 000. O 7 000 korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když koukám na, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím, že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1 000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme
1: Takže
2: tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, no jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte, máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švrt systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice, jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky, tam mluvíte o 10 000 korun, což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý slib, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky, globální, za účty si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové.
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12x100 000 zhruba krát 10 000 korun, tak máte tu částku, s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový ekosystém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že už tady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit?
2: No.
1: Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok. A my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu, za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená, jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedněch velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my už jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, který by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepážkoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5 000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, a teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35 je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody, propočet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard, 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé, je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se Socdem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře Socdem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení Socdem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně, jako, asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmerda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ANO. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidátce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali, třeba o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude ta sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a nashledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Nashledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.

0: away.
1: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale mnohem, z mnohem širšího pohledu.
2: Ano.
1: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
2: Aha.
1: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
2: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
1: No, před dvěma dny to hlásilo zase rekord.
2: Ano.
1: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Mm-hmm. Za druhé si říkám, co bude dál. Mm-hmm. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
2: 3300 a něco.
1: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo?
2: Bylo, no, blížili jsme se tam.
1: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
2: Bavíme se v dolarech.
1: Dolarech, což je... teda už hezká částka.
2: No.
1: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
2: Určitě, je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850. V roce 2013 stála $1,250. Nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
1: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
2: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5,000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
1: $5,000
2: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4,000 až $6,000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
1: No,
2: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
1: Což je ta věc, promiňte,
2: ano.
1: Od které bylo odstřiženo Rusko.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
1: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
2: Přesně tak.
1: Ne
2: přesně.
1: Částečně.
2: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
1: No, to padá Rusko jako pozor.
2: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to pravda.
1: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
2: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. No, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako... oficiálně teda odstřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu. A oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, je to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená jako ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
1: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží, a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5 000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
2: Já budu smělý a opravím vás, můžu?
1: No opravujte.
2: Tohle to, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
1: To říkám, ne?
2: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
1: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
2: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla, ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
1: Určitě ano, ale já se ptám, ano. Jestli Česká národní banka v této věci, jak říká klasik, je směroplatná, víte?
2: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takovým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka...
1: Odvážná
2: myšlenka. No, v některých případech ano. Když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě

0: Web, nebo
1: takže
0: Lášku?
1: Na rovinu jedeme.
0: Ježíš Kriste.
1: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznis. Jiné vysvětlení to nemá.
0: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka v Evropě, ve světě, Bůh ví kde, nakupuje zlato.
1: Jednoznačně.
0: No jednoznačně. Máte nějaký příklad?
1: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun. Začala nakupovat. Dneska má něco...
0: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku. Tak. Řekněte teď tady...
1: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
0: Česká.
1: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. Tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
0: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět, to jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy, tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
1: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů, dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici, to znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují a takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
0: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat...
1: Neboli Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
0: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Je to pohádka, ale řekněte.
1: Nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
0: No to říkal už František, ale...
1: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
0: Dobře, to se může stát.
1: Určitě.
0: Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, protože jak nám říkala juniorní...
1: Ale jsme FIX TV, můžeme.
0: Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte, co...

0: Někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co se
1: Vatikánská
0: tam...
1: banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
0: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
1: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale no, samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
0: Takže může rozhodnout.
1: Může rozhodnout.
0: Sedí na tom.
1: Sedí na tom, sedí.
0: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
1: Ano.
0: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
1: Ano.
0: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
1: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
0: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
1: i víc.
0: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
1: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli, já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále, ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou, a z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh, vůbec ne, jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já si to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
0: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
1: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
0: Nevěřím.
1: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
0: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
1: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě? Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
0: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
1: Reklamní okénko.
0: Reklamní okénko, klidně. A my to tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spolu řídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
1: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
0: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
1: ano,
0: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
1: Ano.
0: Takový člověk má 30% slevu.
1: Na vstupní poplatcích, ano.
0: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
1: Přesně tak.
0: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
1: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
0: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
1: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
0: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
1: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba jsme si říkali.
0: No ne, říkali jsme, že to začalo v červnu.
1: No, tak blížíme se dvou letům, ale ještě tam nejsme.
0: Jo, blížíme se ke dvou letům.
1: Ano.
0: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
1: Ano, to můžu potvrdit.
0: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
1: ano,
0: to dobře.
1: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
0: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
1: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
0: No, jasně,
1: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
0: Kdo z vás to má?
1: No jistě.
0: Jak říkal Jiří Paroubek.
1: Ano, ano.
0: Těším se na další díl. Připomenu zlato@mince.cz, 30% telefonní číslo a tak.
1: Ano.
0: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
1: Na to se těším.
0: Taky se těším. Naschledanou.
1: Naschledanou.
0: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Filip Turek je naším hostem. Vítám tě, Fix TV.
2: Děkuji za pozvání. Ahoj, dobrý den.
1: Filip Turek, europoslanec, čestný prezident hnutí Motoristé sobě, za které kandiduje do poslanecké sněmovny, si jedničkou ve Středočeském kraji. Diváci si zajisté všimli, že ti tykám, protože se dlouhodobě známe, takže si tykáme, ale ani tykání nám nebrání v tom, abychom uskutečnili tento rozhovor. Filipe, co považuješ za svoji největší chybu, kterou si zatím udělal v kampani?
2: No, to je dobrá otázka, protože jich určitě bylo dost. A myslím si, že největší chyba byla, že kandiduju. Ne, to je legrace. Největší chyba byla asi, že taky poměrně dlouho jsem se rozmýšlel, jestli kandidovat nebo ne. Protože já jsem opravdu jako tu kandidaturu měl asi oznámit mnohem dříve, jenomže pak už spadly preference motoristů ve STEMu, takže to neberu vážně, já si myslím, že ta realita byla jiná. Ale prostě začali prezentovat, aby poškodili stranu motoristů 2,8%. Tak v ten týden já jsem s nějakým jako zpožděním oznámil kandidaturu a to podle mě byla velká chyba, že jsem to neudělal dřív, protože potom už se to rozjelo. A možná i naučit se neříkat věci tak upřímně a nebýt tak upřímný vůči médiím a trošičku jako používat jednodušší věty.
1: A to už jsi se naučil?
2: Ne.
1: Myslím tím nebýt upřímný k médiím, používat bohužel kratší věty, aby tě jinými slovy nemohli někde nachytat?
2: Tak já řeknu složité nějaké souvětí a oni z toho souvětí vytrhnou tu jednu větu v rámci toho souvětí a to se mi děje neustále. A jsem příliš upřímný a říkám věci na rovinu a to budí agresi v mých jako v oponentech, novinářích a tak dále. Takže to si myslím, že je moje chyba, že prostě jsem takový upřímný. No. Je to možná nějaká vada.
1: V tom si vybavuju, že byl dobrý Miroslav Kalousek, který co věta, to byl headline, že tento měl
2: vychytaný. To se mi bohužel daří, bohu dík i bohužel zároveň. Je to výhoda i nevýhoda.
1: Filipe, takže ty považuješ za svoji největší chybu to, že jsi lavíroval s oznámením toho, zda budeš či nebudeš kandidovat?
2: Tak ono to bylo složité, protože mě jako zvolili druhým nejvyšším počtem preferenčních hlasů do europarlamentu jako v historii všech českých voleb. To číslo bylo velmi vysoké a vysvětlit těm mým voličům, proč vlastně kandiduji z europarlamentu o stupeň níž do českého parlamentu, jako bylo velmi složité.
1: A myslíš, že se to podařilo vysvětlit, protože když si oznámil tu kandidaturu, tak ty preference zase tolik nerostly tak rychle, jak jste si možná představili. Nerostly skokově.
2: No, tak ještě před 14 dny jsme měli na stánku dotazy od lidí, no kdybyste tak přemluvili toho Turka ke kandidatuře. Prostě to tak není, že něco oznámíš, neznamená, že se to dostane hned mezi lidi. A samozřejmě to není odvislé jenom ode mě, jo. To samozřejmě Motoristé mají perfektní kampaň, za mě velmi rozsáhlou, kontaktní, ale problém není s myšlenkou nebo s informací, problém je s distribucí té informace mezi lidi.
1: Jak moc si myslíš, že Motoristy poškozuje to, když vaši členové se účastní různých debat a pak musí váš předseda Petr Macinka upřesňovat to, co ten daný člověk chtěl říct. Teďka mám na mysli Karla Berana, bývalého diplomata, který kandiduje za Motoristy a který zvedl ruku pro to, aby Ukrajina byla v NATO.
2: Já se přiznám, že jsem to neviděl, jak zvedl ruku, a myslím si, že mě někdo říkal, že u toho zvednutí ruky řekl s výhradou, ale stejně je to samozřejmě chyba a myslím si, že je to možná naše taková malá slabina, že jsme prostě úplně nová strana a že nemáme úplně synchronizované všechna témata, tak aby všichni ti lídři měli prostě tu pozici úplně stejnou, úplně dochytanou. Mně se to stává občas, že právě v debatách, včera v Superdebatě, že vlastně mě někdo se ptá někdo z motoristů řekl, nebo Petr Macinka řekl, povinná vojna, přitom jsme se domluvali, že nepovinná a tak dále. Prostě to je těžký.
1: Ale on řekl povinná vojna.
2: Já si myslím, že to nešťastným způsobem někde řekl, nicméně v programu je nepovinný vojenský výcvik. Důležité, co je v programu, na čem jsme se shodli. A to, že jsme možná měli chybu nebo problémy s nějakou komunikací, je možná nějaká slabina. Na druhou stranu jsme prostě nový subjekt, chováme se všichni hodně autenticky a upřímně a ta synchronizace je poměrně důležitá. Ale je potřeba si uvědomit, že máme opravdu jako všichni dostali noviny volební do schránek, asi 5 milionů lidí. Jenomže ten skutečný program není těch 5 stránek těch novin, ale je to těchto asi 40 stránek nebo 35 stránek velmi podrobného textu a většina expertů se shoduje na tom, že ta témata jsou propracována úplně nejhlouběji. A když jsem mluvil, já nevím, na zemiživitelce, ze zemědělce a z potravináři řekli, to je, jak kdyby jsme to napsali my. To mi řekli i lidi z průmyslu a to mi řeklo mnoho dalších lidí na tato témata. A my jsme ten program s Petrem Macinkou dávali dohromady poměrně dlouho a každý z nás, kdo je expert na to téma, tak poslal hromady podkladů. Nejhorší byl Pikora, ten poslal asi 140 stránek, tak z toho se potom těžko.
1: Něco si zase moc upřímný, Filipe, dávej si na to pozor.
2: To byla nadsázka, to je samozřejmě v pořádku, že Vláďa jako to vzal takhle zodpovědně. Jenom říkám, že my opravdu máme ty věci realisticky krok po kroku všechny podložené, máme na to expertní analýzy.
1: Dobře, takže to, co je obrany, v těchto 44, si říkal stránek?
2: 34 nebo 35.
1: Tak to platí. Je tam tedy nějaká výhrada ohledně vstupu Ukrajiny do NATO?
2: Ne, tohleto my nesouhlasíme s tím, aby se vůbec o tom rozhodovala nějaká politická strana. To má přísná pravidla. Jsme jako určitě jako politická síla jsme proti tomu, aby Ukrajina teď vstupovala do NATO. Ale je prostě pravda, že pokud polovina nebo třetina nebo 20% Ukrajiny zůstane pod ruskou správou, tak je jasné, že Západ bude dávat nějaké bezpečnostní záruky západní Ukrajině. To je logické. Jo? Takže to, jak to bude vypadat v následujících desítkách let, je jako otázka. To, jestli ta válka bude pokračovat ještě měsíc nebo 3 roky nebo 10 let, je taky otázka. To, jak bude Ukrajina vypadat okolik...
1: Ale nemůžeš vyloučit to, že by Ukrajina jednou vstoupila do NATO.
2: To nelze vyloučit, že Rusko mělo vstupovat do NATO dvakrát. Opravdu ta historie se nějak vyvíjí a dokonce Vladimír Putin se ptal po roce 2000, se ptal v té době šéfa NATO, kdy nás pozvete do NATO a on nám říkal, tam se posílá, tam my vás zvát nebudeme, tam musíte poslat žádost. Takže dokonce i v 50. letech vznikla Varšavská smlouva právě proto, že Sovětský svaz nebyl přizván do NATO a přesto Chruščov tuším to chtěl. Takže pokud je mírová doba, tak se samozřejmě o těchto věcech jedná a za Jelcina se otevřeně mluvilo o tom, že jednoho dne se Rusko stane součástí NATO, protože NATO se nerozpadlo po rozpadu vojsk Varšavské smlouvy. Pokud někdo se o ty mezinárodní vztahy zajímá do hloubky a já mám na expanzi a intervencionismus a na NATO a na to mám diplomovou práci. Takže já jako o tom poměrně dost dohloubky vím a myslím si, že pan Beran tím, že je celoživotní diplomat, tak o tom má tolik informací, že na to taky nechce odpovídat ano, ne. Že na tyhle věci nejde odpovědět ano, ne. Pokud se ptáme...
1: A to byl asi ten důvod zvednuté ruky, tedy?
2: Já to nevím, to se zeptej pana Berana.
1: Pojďme od pana Berana. Teďka v neděli vám...
2: Takhle, v tento moment. Ano. Ukrajina v žádném případě nepatří do NATO, v žádném případě nepatří do EU. V žádném případě.
1: Ani
2: to
1: do EU.
2: Jsou na to velmi přísná kritéria. Pokud by je splňovala Turecko, může tam být. V následujících 20-30 letech je rozhodně nemá šanci splňovat prakticky nikdo z těch dlouhodobých žadatelů.
1: Dlouhodobých žadatelů, dobře. Děkuji za upřesnění. Tak, pojďme k průzkumům, protože agentura STEM vám jako motoristům sobě v neděli dala, nebo vyšlo vám tam v průzkumech 6%, nicméně třeba včera Median už vás zasedal v volebních preferencích na 5%. Zajímá mě, jak vysvětluješ případným potenciálním voličům, že hlas motoristům není propadlý hlas. Že je jistota, že se tam dostanete do té sněmovny, protože jste stále kolem té hranice 5% nutné pro vstup do sněmovny.
2: V kontaktní kampani většinou lidem vysvětluju, že asi nebudeme mít 15-20%, čemuž oni věří, protože si pamatují evropské volby, kdy jsme měli 47%. STEM nám ukazoval 47% na celý týden a v neděli se objevilo 10,26%. To je více jak dvojnásobná částka nebo dvojnásobné číslo. A pokud bychom to přepočítávali, tak se samozřejmě dostaneme, máme interní průzkumy a ty průzkumy jsou v podstatě jenom nástroj, mechanismus na to, jak poškozovat nové malé subjekty.
1: Čili myslíte, a ne, že průzkumy, to, že teda, a ano. To jsou vlastně všechny, ať vezmeme skoro všechny agentury, dokonce i tady SANEP, který dělá exkluzivní agentury pro exkluzivní výzkumy pro XTV, tak ani ten vás určité měsíce nedával přes 5%.
2: Určitě.
1: To je... Tak myslíš si, že všechny agentury cílí na to, aby poškodili motoristy?
2: Myslím si, že ne všechny, ale my máme krom toho, že ty hlavní agentury evidentně se snažily nás poškodit už několikrát, takže ta čísla neberu vážně. Tak je tady ten faktor, že my máme neměřitelné voliče. Neměřitelnou část. I
1: má STEM, asi každá strana určitě.
2: Ale my máme nejvíc. A STEM to dokonce to potvrdili, dokonce o tom veřejně mluvili, že neumí měřit některou bublinu třeba mých fanoušků. A já mám jakoby přibližně nějakých 300 tisíc fanoušků, což samo o sobě 5% jako voličů.
1: Musí přijít kolba.
2: Jasně, ale i kdyby z nich přišla třetina, tak je to 1,5% a ne 2%, které oni těžko změří.
1: Čili vy si děláte nějaké své interní průzkumy a tam vám vychází, že se určitě do poslanecké sněmovny dostanete.
2: Ano, ano.
1: A kolik procent vám to vychází?
2: Já se tím nezabývám, ale jako většinou, teď aktuálně myslím, že je číslo kolem 6,5% realita. Jakoby co tak máme informace a máme ty informace... Oni ty informace si hlavně dělají ty velké strany, jako Spolu, ANO a tak dále, si dělají svoje vlastní průzkumy, protože ty na to mají peníze. Jo, na to je velmi drahá věc. A většinou, já mám pocit, že občas někde někdo z těchto stran pustí informaci. Ze spoluprávy jsem, myslím, nebo někde jsem zaslechl nějakých 6,5, že máme reálně. I proto ty velký subjekty nás berou jako vážně a jako nechtějí se nás úplně rozházet.
1: Takže máte i průzkumy interní z jiných velkých
2: stran. Ne, ale
1: stran.
2: Tak jako na rovinu tyhle ty informace se šíří, že jo.
1: Dobře. Filipe, vy jako motoristé sobě stojíte ve frontě de facto na koaliční spolupráci s hnutím ANO.
2: Ne, takhle bych to nenazval.
1: Nenazval bys to?
2: My určitě nestojíme ve frontě. Naopak, my chceme vládnout pravicově. A pokud nám to nějaký subjekt umožní, což bude vítězný subjekt, pravděpodobně ano.
1: No tak kdo jiný by nám to mohl umožnit,
2: tak my budeme mít
1: ano.
2: Velmi tvrdé podmínky pro to, abychom byli součástí.
1: Dobře, a ty podmínky mě zajímají. Zajímají mě, co budete chtít po hnutí ANO, aby dodrželo, aby dal do programového prohlášení. Přesto nejede vlak a pokud nebude dodrženo, tak odcházíte od jednání.
2: To je skvělá otázka, moje asi nejoblíbenější, protože já jsem nepřišel do politiky.
1: Pak ti to tady za pár měsíců připomínám.
2: No to můžeš. Já jsem nepřišel do politiky vydělávat peníze, to bych zůstal v Europarlamentu a nešel na pětkrát nižší peníze do Českého národní parlamentu. Já to jenom dělám pro tuhle republiku, žádný jiný důvod nemám. A dělám to proto, protože v Bruselu vidím ty hrůzy, co se na nás ženou. Oni nás uvolili do cordon sanitaire a ty strany, které říkali, že budou bojovat proti Green Dealu, tak hlasují pro Green Deal. Všichni ho hlasovali. Chat control, šmírování nás všech. Hlasovali proto všichni, výjima asi dvou europoslanců. Vládní strany, opozice, všichni, skoro všichni pro to hlasovali. Já prostě trvám na tom, že EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, chat control a ještě důležitá věc, migrační pakt, kterou nám ratifikoval pan minister Rakušan, STAN a podporovalo ji samozřejmě, podporovalo to Spolu, podporovali to Piráti a všichni, tak tohle to my chceme odmítnout. Prostě migrační pakt zajišťuje relokaci ze západní Evropy jejich migrantů k nám, případně bychom se finančně podělili na tom, pokud je budeme odmítat. Že to EU ETS 2, emisní povolenky pro domácnosti, které by měly zdražit život všem domácnostem, které prostě normálně topí plynem, koksem, jezdí na benzín, na naftu, nemají úplně ten správný energetický štítek ve své nemovitosti. Ty nemovitosti se v roce 2033 budou muset všechny zateplit. Jedná se o statisíce domácností v České republice, které jsou ohroženy a tak dále. To všechno souvisí s těmi plány Green Dealu. Takže EU ETS 2, migrační pakt a máme tam i inkluzi ve školství. Já nejsem expert na školství, ale kolegové z motoristů trvají na tom a prostě trváme na tom, že to je prostě špatně a že to nefunguje a že to je i zbytečný výdaj.
1: Bývalý ministr školství kolega zřejmě i budoucí říkal, že zrušit inkluzi nelze. Znova se zeptám, co musí být splněno, abyste se účastnili vlády? Nebo abyste podpořili vládu Andreje Babiše?
2: Tak, já si myslím, že je brzy na to opravdu vyjednávat o tom, jak to je po volbách. Ale na rovinu Za mě osobně je to otevřený spor s Evropskou unií kvůli Green Dealu, kvůli EU ETS 2, což jsou emisní povolenky pro domácnosti, to je první bod. Migrační pakt, odmítnutí migračního paktu, to znamená relokace a placení pokud za to, že nechceme z Německa, z Francie migranty. A třetí bod je ta inkluze. Motoristé v podstatě budou se snažit tvrdě vyjednat, že prostě inkluze se musí zrušit, pokud máme podpořit příští vládu.
1: Když jsi zmiňoval ETS 2, Lukáš Kovanda, ekonom...
2: Omlouvám se, ještě ten chat control bych já považuji za něco, co se musí odmítnout, ale to pravděpodobně odmítnuto bude, protože o tom se jedná na radě 14. října a Německo samo už po nátlaku, který budujeme v Europarlamentu, tak trošičku změnil názor, takže já si myslím, že ten chat control, ta druhá verze, úplně nepronikne mezi lidi, ale jenom bych chtěl upozornit naše diváky a možná i tebe. Chat control 1.0 platí od roku 2021 a odhlasovali ho všichni. Opozice, naše současná vláda, a v podstatě chat control 1.0 znamená, že už dneska každá diskuze pod Microsoftem, Metou, Googlem může být šmírována. Jo, ta verze 2.0 jenom by znamenala, že to budou muset dělat úplně všechny komunikátory pro všechny. Tak to doufám neprojde.
1: To znamená WhatsApp a tak dále. Ano. Ale ty jsi říkal, že už se o tom hlasovalo a že většina našich europoslanců hlasovala pro. Ano. Kromě asi dvou.
2: Kromě Pirátů a kromě paní Konečné, tak hlasovali v podstatě tak... všichni. No to bylo v roce, to jsem ještě nebyl v Europarlamentu, teď když se hlasovalo znovu, tak už najednou všichni začínají brát zpátečku, ale když se to odhlasovalo v roce 21 a 23 nebo 24, když se hlasovalo prodloužení, tak v podstatě většina zvedla ruku, protože jak funguje Europarlament jako automat na prohlasování, že v podstatě ti všichni řeknou, no tak vy nechcete bránit šíření pedofilního nějakého materiálu a tak dále, takže oni v podstatě začnou doslova kvičet a začnou terorizovat ty lidi, kteří by hlasovali proti. Nehledě na to, že absolutní většina europoslanců a našich jako zástupců v Evropské unii neumí ani číst ty materiály, které tam dostává, vlastně neví, o čem hlasuje.
1: Mm-hmm. Hlavně ten boj s tou pedofilií by toto opatření neřešilo.
2: Ne, vůbec.
1: Byly by další cesty a možnosti. Ty jsi zmiňoval ETS 2, otevřený spor s Evropskou unií, soudy a tak dále, což by něco stálo. Mm-hmm. Přišli bychom o výnosy z emisních povolenek. Říkáš, stálo by to za to?
2: Stálo by to za to, protože nevím, jestli běžná domácnost má kolem 80, možná i 100 tisíc korun ročně, aby se jí zdražil život, když
1: tak pro mě, jak ti přeruším, protože tohle třeba, jak ty říkáš, píší desítky tisíc, je odhad i ekonoma Lukáše Kovandy, kterého jsme tady měli. Ten vzal, on to tady popisoval, kdo chce, tak se podívá na ten rozhovor s Lukášem Kovandou. Včera jsme tady měli ale Mikuláše Peksu, představ si, což je bývalý místopředseda Pirátské strany, teď kandiduje za Volt Česko, a ten řekl, že Kovanda lže.
2: Tak pan Peksa je demagog, jako je dost chytrý. Počkej, na to, aby...
1: Hřib řekl o tobě, ne? Že jsi demagog.
2: Hřib o mě řekl úplně všechno už, jako, že je horší věci možná. To je úplně jedno, co říká pan Peksa. Pan Peksa všechny tyto věci schvaloval, když byl europoslanec a hlasoval pro všechny tyhle ty nesmysly, takže on to samozřejmě musí hájit. A teď mají Piráti plán, že lidem teda jako ukradnou dalších asi 90 nebo 100 tisíc korun ročně a laskavě těm nejchudším 9 tisíc ročně vrátí. A ještě takže tvrdí, že to je jejich plán. Není to jejich plán, je to mechanismus v rámci EU ETS 2, který navrhla Evropská komise v roce 2021 a 2022 ho schválila tato naše vláda. A ten Evropský sociální fond obsahuje 86,7 miliardy eur. Z nich 60% je z 50 tisíc emitovaných emisních povolenek tradičního typu, které fungují od roku 2005, a 20% je částka, na kterou se skládají národní státy. To je mechanismus, který je Evropský sociální fond, klimatický sociální fond, a není to nápad Pirátů. Oni tvrdí, že to je jejich plán. Není. Je to normální mechanismus, který má část těch peněz, které vlastně jako vezme lidem, vrátit těm nejchudším, protože jsou jasné propočty na to, že bude až 10 až 15% obyvatel i v České republice a i v jiných zemích na hranici energetické chudoby.
1: Hmm. A ty jsi tedy přesvědčený o tom, že má pravdu v tomto případě ekonom Lukáš Komenda a že to zatížení domácností ročně budou vyšší desítky tisíc.
2: Já si dokonce myslím, že pan Kovanda to nespočítal úplně komplexně, protože nelze odhadnout, jaké škody budou ještě do budoucna za těch pár let na průmyslu úplně přesně. A nedá se do toho tedy započítat jako ty externí jevy.
1: Takže ty dopady můžou být ještě dalekosáhlejší.
2: Určitě, určitě. I díky špatné situaci, jako co se týče migrace, i díky tomu, jak se bude vyvíjet nebo nevyvíjet válka na Ukrajině, jestli potom budou se za rodinami s dětmi sem vracet. Má milion faktorů na to má vliv, jaká tady bude za pár let situace ekonomická, a ta ekonomická situace potom bude zhoršovat celkový ten stav, jak to na ty lidi dopadne, protože my jsme zažili inflaci za Fialovy vlády dohromady skoro 35% nebo kolem 35%. To znamená, že 1000 korun, který má každý z nás někde schované v šuplíku poslední 4 roky, má najednou hodnotu pod 700 korun. Já nevím, jestli si to lidé uvědomují, ale pokud do toho spočítáme všechny tyhle ty faktory a co všechno to ještě bude znamenat pro Českou republiku. A především možná, že, a já teda absolutně uznávám to, jak to spočítal pan Kovanda, ale já se bojím, že to bude ještě horší, protože já bohužel za ten rok v Europarlamentu jsem všechny ty cíle, které se tam připravují, zaznamenal, všechny jsem je studoval a v roce 2022 česká vláda nejenom, že schválila EU ETS 2, tyhle ty emisní povolenky pro domácnosti, a Česká republika, Fiala a Jurečka, který byl šéf té delegace, tak to schválili pro celou Evropu laskavě. To je úplně neuvěřitelné. Oni udělali takovou škodu pro celou Evropu, kterou si nikdo neví představit. A další z těch faktorů byl CBAM, což jsou emisní cla. To jsou cla, že když někdo někde po světě vyrobí nějaký produkt, tak aby ho prodal do Evropské unie, tak za to bude muset vystavit certifikát. Za mnou byli Američani, kteří mají obrovský koncern a říkali, my máme desítky zaměstnanců, asi 260 zaměstnanců po celém světě, kteří jediné, co mají za práci, je vůbec vytvářet, jakoby číst tu legislativu Evropské unie, jak ten CBAM bude fungovat, jak ty emisní cla budou fungovat a jak budou vystavovat ty certifikáty, aby vůbec bylo možné obchodovat s Evropskou unií. Tohle všechno může tak strašně zdražit produkty, tak strašně zdražit život v Evropské unii vůbec, ale i v České republice, protože když tady někdo řekne, že vystoupíme z Evropské unie, že zruší Green Deal, tak úplně neví, o čem mluvíme. My máme 80% trhu v rámci exportu do Evropské unie a my jsme prostě integrováni na trhu Evropské unie a všechny zákony, 60-70% zákonů, které ročně my implementujeme, jsou vytvořeny Evropskou komisí, parlamentem a v rámci trialogu potom dál implementovány v České republice. To znamená, i kdybychom teď vystoupili z Evropské unie, tak by nám tady furt platili tisíce šílených předpisů, které bude roky trvat deinstalovat, a jenom bychom neměli na tu stávající legislativu vliv a neposílali by nám peníze z kohezních fondů a vlastně my bychom už nebyli příjemce těch peněz, které tam automaticky posíláme díky této platné legislativě. Takže je to složitá situace.
1: Co bys potom řekl třeba na slova Viktora Orbána, maďarského premiéra, že Evropská unie je ve stavu rozpadu a dává jí 9 let, jinými slovy, že v roce 2028 se staví poslední rozpočet, který je na 6 let do roku 34. A to bude konec Evropské unie, pokud se radikálně nezmění.
2: Já to tvrdím taky. Viktor samozřejmě s námi v Patriots for Europe. Já si myslím, že my máme poslední šanci ve 5 minut po 12. A tím nechci říct, že chci zachránit Evropskou unii, ale chtěl bych, aby ten její pád byl, aby to bylo přistání do měkkého.
1: Takže jinými slovy, je to ten důvod, proč ani nevystupovat z Evropské unie, že se rozpadne sama?
2: V žádném případě nelze vystupovat z Evropské unie, to je úplná blbost. To opravdu jako fakt, ta evropská legislativa má nějaké mechanismy, které nelze urychlovat. Jo. A je potřeba, a proto já kandiduji do Národního parlamentu, obnovit V4, obnovit práci na té mezinárodní úrovni, protože Evropská unie není Evropská komise, Evropský parlament, ale je to Rada ministrů. Ti volení ministři mají největší sílu a mohou blokovat všechny tyto věci. A v tom selhala naše vláda, když těm ministrům dokonce předsedala. Takže je potřeba, aby příští česká vláda se spojila s maďarskou, s polskou, já jsem byl teď na inauguraci Karola Navrockého, ti jsou připraveni absolutně bojovat proti migračnímu paktu, odmítli EU ETS 2, odmítají prostě velké části Green Deal, mají výjimky na uhlí. Tohle to za nás bohužel bývalé vlády neudělali a všechno to odsouhlasili. Všechny bývalé vlády odsouhlasili tyto nesmysly. A je potřeba, aby tam byli motoristi a aby pohlídali, že ta příští vláda prostě za každou cenu bude v tomhle tom spolupracovat s Poláky, se Slováky, s Robertem Ficem, a můžeme s tím souhlasit, nesouhlasit. Robert Fico teď při podpoře sankčního balíku Ruska říkal, že má papír, že má prostě požadavky pro automobilový průmysl. a podpoří ten balík, až když ty požadavky budou splněny. Ten,
1: ano,
2: ten,
1: ty je označován za vyděrače.
2: Ty požadavky jsem mu připravil já. Posílal jsem je přes Erika Kaliňáka, domluvili jsme se na tom. To jsou aktuální požadavky pro automobilový průmysl. A je potřeba vydírat Evropskou komisi. Je potřeba.
1: Čili my bychom měli postupovat stejným způsobem, jako Robert, co měli bychom něco požadovat za to, že odhlasujeme sankce.
2: My bychom měli vytvořit blokační menšinu, měli bychom vytvořit blokační bariéru ze Slováky, z Maďary, z Poláky, z Italy, z Rakušany a s dalšími. Ve Francii se dějí velké věci. V
1: no,
2: Evropě.
1: Velké věci.
2: Budou sedít ještě velké věci.
1: Opravdu?
2: Určitě ano.
1: Myslíš, že tento premiér, který tam teď byl instalován, že vydrží déle než jeho předchůdce?
2: Jordan Bardella určitě dříve nebo později a bude úspěšný, věřím tomu. A to je šéf naší evropské frakce Patriots for Europe. A máme velmi dobré přátelské vztahy. Věřím, že dokážeme v rámci obnovené V4, která by se měla okamžitě začít obnovovat po těchto volbách, pokud uspějeme, to je jeden z mých cílů zahraniční politiky, budeme blokovat Evropskou unii v rozpočtech, v sankcích, ve všem, pokud nezačne postupovat racionálně, tak aby zachránila průmysl, nejenom automobilí, aby zachránila naše zemědělce, naše potravináře, naše obyvatele, naše spotřebitele a abychom my jako východní a střední Evropa jsme se zbavili jejich komplexu z kolonialismu a ze špatné sociální politiky. My prostě jejich migranty přijímat nebudeme, to byla moje poslední řeč teď ve Štrasburku a v žádném případě já to prostě nedovolím a doufám, že pohlídáme příští vládu, aby to nedovolila a prostě pokud máme být její součástí, tak my budeme ti, kteří pohlídají, aby se to tak dělalo.
1: Tak teď trochu mluvíš jako budoucí ministr zahraničních věcí. Pokud bys jim byl, tak už si naznačil nějaké evidentní změny v zahraniční politice České republiky. Zajímalo by mě, když jsi zmínil Roberta Fica, nedávno se účastnil oslav v konce druhé světové války v Pekingu, jednal s mnoha státníky, včetně Putina a Xi Jinpinga. Zároveň se podivoval a říkal, že je velkou chybou, že tam nebyl nikdo jiný z Evropské unie. Byla to chyba? Měli jsme tam být my?
2: My máme opravdu jako jiné vztahy jiné vztahy ne s Pekingem. S Pekingem máme pokrytecky tvrdíme, že s nimi vztahy nemáme, přitom obchodujeme s Čínou. Každý obchodní kontrakt, který je uzavřen, znamená, že respektujeme politiku jedné Číny. Naši politici aktuálně jednu věc dělají a jinou věc říkají svým voličům a pak jezdí na Tchaj-wan. Je to trošičku jako směšné, protože opravdu každý kontrakt znamená, že souhlasíme s jejich politikou.
1: Ale ty cesty na Tchaj-wan nebo za Dalaj Lámu přeci potom poškozují ty vztahy.
2: Ano.
1: I ty obchodní.
2: Ano, poškozují a prostě já jsem realista a jde o to, s kým máme největší obchodní výměnu. Prostě ty mikrofony, ty telefony, to všechno je postaveno v Číně, dokonce Škodovka má u Šanghaje továrny a tak dále. My prostě Čína je náš největší obchodní partner.
1: Byla chyba, že jsme tam nebyli, měli jsme tam být?
2: Já si myslím, že jsme tam být opravdu neměli teď aktuálně, ale to neznamená, že nemáme mít dobré diplomatické styky a že máme mít aktivistickou zahraniční politiku. Nemyslím si, že by bylo teď rozumné nějak jako silným způsobem zlepšovat třeba vztahy s Ruskem na té bázi, že bychom aktivisticky tam nějak jezdili a zlepšili s nimi vztahy nebo se s nimi snažili nějak dále obchodovat.
1: Dělá Rusko chybu Robert Fico, že jedná s Putinem, že jedná se s tím Pingem, že lítá tam, kam jiní nelítají?
2: Nedělá chybu, protože Slovensko je opravdu závislé, i co se týče průmyslu, i co se týče obyvatel na ruských surovinách. Více než my. My s nimi obchodujeme, ale potichu. A Robert Fico prostě hájí slovenské zájmy. My máme ty zájmy trošičku jiné a Robert Fico na to má právo. Já osobně bych tam nejel, ale myslím si, že je to prostě jeho věc. Slovensko je svrchovaná země, má na to nárok a jel potom za Zelenským, vyřizoval vzkaz od Putina Zelenskému. Rozhodně tam nejel chválit Putina za to, že se vraždí na Ukrajině. Prostě to se jako nedělo. Takže ta představa, že Robert Fico je nějak extrémně proruský. Robert Fico má zemi, která má lepší portfolio v Evropské unii, než má Česká republika. Robert Fico dovedl Slovensko k euru. Robert Fico má Slovensko pevně ukotvené v NATO. Zbraňové systémy má ze západu, z velké části. U nás se stalo to, že ODS pod vedením Saši Vondry s Medvedevem vyjednala ruské vrtulníky v roce 2011 po útoku na Gruzii. A teď jsme Polákům posílali ruské vrtulníky a dali jsme jim biankošek na to, že nám budou dodávat náhradní díly. Jinými slovy, naše česká vláda, která úplně brutálně nadává na Rusko, všem dává proruské nálepky, by se měla omluvit, protože oni jsou ti, kteří koupili vrtulníky od Ruské federace v době, kdy už byla napadená Gruzie, kdy byla Jižní Osetie obsazená. Oni jsou ti, kteří dále máme palivo do jaderné elektrárny, máme samozřejmě z Ruska. Tady někdy v říjnu přistálo letadlo s palivovými tyčemi z Ruska. V Brně přistálo prostě ruské letadlo. To je realita.
1: Filipe, umíš si představit, obnovit obchodní vztahy s Ruskem po té, co skončí válka na Ukrajině?
2: Okamžitě. Samozřejmě. Já jsem měl, moje první obava, když odmyslím to, že válka je hnus, že tam umírají lidé, že je mi z toho fyzicky špatně, tak moje první obava byla, co teď bude s naší energetickou strukturou, energetickou strategií. Prostě oni, když nám teď stopnou kohoutky, tak my jsme v háji. A co my jsme udělali? Oni kohoutky nestopli a my jsme začali říkat, my to nechceme a kupujeme to bokem a 5x, 10x, 100x dráž.
1: A stále je to ruské?
2: Jak
1: to, co kupujeme?
2: No tak to pokrytectví, jak se naznačil v té jaderné elektrárně, tak například pokud polovina nebo velká část Moravy jezdí na ropné produkty, které jsou dovezeny ze Slovnaftu, tak jsou samozřejmě ruské. Pokud máme z Talu produkty a přímo v Talu je hlavní investor ruský stát, tak samozřejmě, že tím, co tady svítí, tím, co každý z našich liberálních lepších občanů, když si doma uvaří kafe, no tak samozřejmě, že platí do určité míry čistě hypoteticky válku na Ukrajině. Ale pokud my od nich ty zdroje neodebereme, tak Čínská lidová republika, která už dlouhodobě trpí takzvaným přehříváním ekonomiky, protože expanduje strašně rychle, tam jsou města, které mají 18% růst HDP ročně, tak oni všechny ty suroviny si velmi rádi odkoupí. Rusové nedávno deklarovali, že mají nedostatek plynu. Prostě oni to takovým způsobem exportují do Číny a horší ještě je, že ta Čína si samozřejmě dokáže lépe diktovat ceny než my. Takže pro nás je to velmi nevýhodné. A já jsem mluvil teď třeba s velvyslancem Turkmenistánu, řešili jsme právě energetickou strategii a díky zeleným magorům v Evropské unii nemáme přímý plynovod jako z Turkmenistánu. Takže Turkmenistán prodá plyn do Ruska, Rusové nám ho prodají 10x dráž a pro nás byl stejně nejlevnějším možným zdrojem energie, který jsme dokázali koupit a teď to jde oklikou různými jinými cestami a je to 100x dražší a pořád vlastně jako na to máme. Takže takhle funguje ta energetická struktura, je to poměrně dost smutné a je potřeba být kapitalista jako Američani, Francouzi, Němci obchodují samozřejmě s Ruskem úplně naplno, stejně jako s Čínou.
1: Musím tě zastavit, děkuju, mám tady samozřejmě další téma, obranu, zbrojení a tak dále, ale musíme si ho nechat na příště. Dobře. Moc děkuji, že jsi přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Filip Turek. Hraje vám Rádio Xaver.

Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz

0: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.
1: Za stranu a za lidi, 83. díl, paní Karol. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: 83. díl, na druhou stranu, co to je proti vaší 200 na streamu, vidíte?
2: No máme co dohánět.
1: No a proti mé 325 na streamu.
2: Ty, to je krása.
1: No.
2: Já si budu pamatovat, když jste se mnou oslavil tu 200, tak já s váma oslavím 333.
1: Myslíte?
2: Jo.
1: Tak jo. No a na kolikát se to máte dneska?
2: No to mám tak jako vysoko. Máme konec školního roku, začátek léta.
1: Uh-huh.
2: Prostě taková pěkná atmosféra. Uh-huh. A co vy?
1: No já to mám na takové slabé 4 dneska.
2: Co po to?
1: Tak ráno jsem řešil nějaké věci, jako pro kamarády smutný zdravotní, tak jsem všechny lékaře alarmoval, jako když člověk pro někoho něco schání. No asi tak.
2: Když tak to jste takhle hodnej.
1: No a tak to víte, dotkne se to někoho relativně blízkého, tak hned šup ze 7 na 4, to je hrozná rychlovka.
2: Hmm?
1: Ale vy jste

0: teda na desítce, mám to tak chápat?
1: Jo, klidně, na desítce.
0: Jo?
1: Klidně.
0: Já jsem byl včera dopoledne na devítce.
1: A co pak se stalo tak pozitivního?
0: Dostal jsem prášek proti alergii. Takže jsem najednou mohl dýchat.
1: Neslzel jste.
0: No,
1: ale tak ona to není legrace, být alergik. Jo. Já s tím mám taky své zkušenosti.
0: No, představte si, že jak jsme teď v týdnu volili druhé kolo, jo, nebo vlastně už čtvrté a páté kolo, nebo druhý den toho ředitele geniálního České televize.
1: Čehože? Geniálního?
0: České televize.
1: Jo, geniálního.
0: Jako generálního, chtěl jsem být vtipný. Tak až se to zvolilo, upeklo, tak jeden radní plakal.
1: Dojetím.
0: No, dojetím, jako ta atmosféra ho pohltila.
1: Aha, jestli on neměl slíbený nějaký všimný, když to dobře dopadne.
0: To...
1: Že plakal, že bude mít z čeho koupit vánoční dárky na Vánoce.
0: To bych opravdu z tohoto nepodezíral vůbec, ale regulérně a mě taky už se jako jednu chvíli jako slzy do očí, když jsem to viděl.
1: Jo, jakože, že tak jsme tu Českou televizi před těmi dezoláty ochránili.
0: No,
1: všechno tak... zůstane při starém, to je radosti.
0: Nevím, jestli jsi to říkal takto, ale prostě byl dojmutý, že po těch útrapách nakonec, rozumíte, kdyby se u toho ještě pouštěla hymna a vlajka pana Chudárka vstoupala...
1: Na stožár pana Friedricha.
0: No, tak já vám říkám, že normálně by se tam zhroutil.

0: and tell me, darling, whatever happened to me?
1: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lístkových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
2: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
3: Diplomacie, je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, tak bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znova vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde je můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
2: Mm-hmm. Jak jste dešifroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
3: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecovat, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst. Ta diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu, bych řekl.
2: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
3: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rovaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. on to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem, aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomí se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
2: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
3: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, právem, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně tam pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme, takhle, jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
2: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
3: Zachovat by se měli tak, že takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není totožný. Tam řada států není v Evropské unii a je v NATO a naopak.
2: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
3: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO, Severoatlantická aliance, byly 1,8 bilionu a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států Severoatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dát tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. Protože představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko, no to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
2: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, když to k Putinovi je smířlivý.
3: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojího dělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 tak dělení, ale říká se trojí dělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. Aho? A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že se nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, a už jedeme ve spirále.
2: A přijde preventivní válka.
3: A přijde preventivní.
2: Vy jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
3: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchajvan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s tím, no, od nich to je a nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že? Dohodne se s Bushem, na to se nebude roztahovat. Na východ a jaká je závaznost téhleté ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany, protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
2: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
3: Ale co to je první? Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku osamostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná, ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
2: Spojené státy americké, že souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu.
3: No, je to, říká se tomu v angličtině proxy war, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně zašlo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství a Viktoria Noulenová dělala náměstky ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, jo, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co.
2: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
3: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ta pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připraven dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajede. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách v skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
2: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
3: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoje. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbět. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. To prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
2: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
3: Myslím, že už zítra dokonce.
2: Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun toto jednání a Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomni?
3: Zelenský bude za dveřma.
2: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
3: Je vidět, že už ztrácí glanc. No. Tohle by neměl dělat. No, budiš,
2: neměl by tam jezdit.
3: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěž každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, takže když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlít kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý. Ne. Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazvěme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkaly, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, příprava smlouvy, volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
2: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
3: Ne,
2: co má dělat?
3: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformulovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio, že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná od začátku. Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, dalo by se říct, na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
2: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
3: Ideální do 9. května, to by bylo krásné.
2: To by bylo krásné, je to i reálné?
3: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
2: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá. Je to tak?
3: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
2: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
3: Bylo by to hezké.
2: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
4: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: Pane Holče, je tady čtvrtek, náš den. Představte si.
1: Ksaver to vždycky tak vidíš.
0: A já vím, ale vy jste dneska nějaký indisponovaný.
1: Indisponovaný.
0: Co pak, co se vám přihodilo?
1: Ksavere, na mě sedlo zlo nějaký a smutek. Já jsem si přečet, že Vít Rakušan chce být premiérem. Já jsem se úplně najednou rozklepal, přišel jsem o hlas.
0: Já jsem taky čet.
1: Já jsem si, víte, co představil úplně? Jak tam rozjede znovu ten kryt oživý po volbách. A já tam budu sedět proti němu v tom jednosměrném rozhovoru. Ona mě bude koukat těma velkýma, upřímnýma očima, plnýma dobra. A pak to bude jednosměrná cesta někam pryč.
0: Tak, pane Holče, abychom byli úplně upřímní. Na vás sedlo zlo den poté, co jste se narodil.
1: To není pravda.
0: A proto to jste byl ještě, pane Holče, malé holátko. A už to na vás sedlo a to vám zůstalo do dneška, protože na mě jste zlej od prvního dne, co jste sem přišel.
1: Na mě sedli hodnoty, Xavre.
0: No, to je skoro...
1: Když jsem se narodil.
0: To je někdy to samý, pozor. Ale k tomu samotnému. Já jsem si to přečetl na Novinkách, já jsem ale omdlel.
1: Já si říkám, to je nejstrašidelnější zpráva za posledních 35 let.
0: Ale...
1: I Fiala vedle něj vypadá vlastně najednou dobře, ne? Nepodpoříme ho?
0: Koho?
1: Fialu.
0: No.
1: Pane Petře, prosím vás, vemte to vy.
0: Čili vy si vykáte?
1: S Fialou? My se neznáme.
0: Neznáte, no. Jo. My se taky neznáme. Ale jo, viděli jsme se. Dokonce jsme vedli jakýsi privátní rozhovor. A to je jedno.
1: Já jsem se s ním taky bavila, netykáme se.
0: To je jedno.
1: Já je pan profesor Xavere. Konzervativní muž, to nevíte.
0: Pane Holče, jenže já jsem mezi tím, jak jsem to uviděl, tu zprávu, a mezi natáčením zažil něco moc hezkýho.
1: Vážně? S Vítkem?
0: Ne. Sám se sebou.
1: Tak to nemusíte možná rozvádět.
0: Řeknu.
1: Jo?
0: Měl jsem francouzské brambory a k tomu červenou řepu. A já jsem u toho přemýšlel a kladl jsem si otázku, dokud jsem zobal ty brambory. Jestli, takovou analýzu jsem si dělal, jestli bych raději toho Fialu, anebo když už, tak raději toho, tady toho pana Rakušana.
1: No tak to je jasný, ne?
0: Tak to mi řekněte.
1: No tak Nutellier je méně strašidelný než tenhle. Žnírácké nitra.
0: Tak já vám řeknu,
1: je,
0: že jsem došel k tomu, že už radí Rakušan. Protože Rakušan je střelec.
1: Střelec?
0: Střelec.
1: Čeho? Koho?
0: No ne, že se nebojí.
1: Jako do zimetru myslíte?
0: Ale jo, dobře.
1: Dobře, ale jo.
0: Rakušan, Fiala je bázlivý, ferda, prostě.
1: Přesně tak a to je dobře u nich, Xavere. Při těch neschopnosti. A děsivosti je dobře, když je někdo z nich bázlivější, to vám říkám.
0: Ne, a já vám říkám, pane Holče, že ten pan Rakušan, do něho vjede energie a on přijede do toho Lipska na tu burzu a řekne dost. Řekne dost.
1: Jo?
0: Zůstane elektřina. U nás občanům se bude prodávat za výrobní cenu, klesnou ceny energií a tím klesnou ceny všeho i tady kávy, prosím vás, jo. Dneska vychází hrnek na 30 korun, když
1: si
0: uděláte.
1: Jste si jistý, že jste měl francouzský brambory a řepu červenou?
0: No víte, že to nějak zvláštně chutnalo?
1: Já si říkám. Ne, Xavere,
0: no mám pocit, že se trošku tak jako...
1: Já to vidím. Trošku do vás to pro nějaký magie, ne? Taková,
0: kolik,
1: co?
0: Kolik vás tady je?
1: No a já to vidím. Xavere Rakušan. Ale si vemte ještě, víte, co on ještě řekl? Že si na svoji vlastní podporu udělá vládní demonstraci. Minister vnitra a první vicepremiér. Víte, kdo tohle dělá?
0: Kdo?
1: Lukašenko, Rakeťák Kim. No, a tahle parta.
0: To jo.
1: To není normálně možný přeci už, co?
0: No, jenže nemůže to být tak, pane Holče, že to vymysleli ti jeho podržtaškové. A řekli, že plácni takovouhle blbost a všechny média to napíšou dokonce. Normálně vidím tu poradu. Jak seděl, tak sedí ten Rakušan a takhle sedí tím, vedle ty marketing odborníci a říkají mi, Vítku, dokonce i ve Wilsonově 10 ti dva blbci to tam budou říkat.
1: No samozřejmě, že jo, Xavere, ale o to nejde, že to napíšou, ale on to myslí vážně, chápete to? A já ti řeknu, on je...
0: Já to taky myslím. Ne?
1: On je taková hodnotová svině, můžu říct. Že on den předtím narve na pivo proti Babišovi Fialu nebohýho, který je nejnenáviděnější politik, jako široko daleko. Tam si na něm udělá reklamu a den poté řekne, jak si být premiér. Chápete to?
0: Ale každý.
1: To je hodnoťák.
0: Vy zapomínáte, pane Holče, na jednu věc. Každý z těch lidí, každý, i když kandiduje na posledním místě kandidátky z zahrádkáři Kersku, to je jedno, tak každý z nich sedí večer doma takhle u té televize a říká si, mámo, představ si, že bych byl tím premiérem, ty bys měla 95 tisíc na šaty, no to má prezidentu, ale sní.
1: Ksavé, večer u televize, doma, v soukromí.
0: No.
1: Tenhle ten to říká veřejně. Vemte si, já úplně vidím naše Věra. Sedí doma, větákovka. A ta neříká,
0: moje Věra.
1: Máma říká, táto,
0: neříkejte si, naše Věra.
1: Ty bych byla premiérkou.
0: No.
1: No a tam to skončí ty sny. Doma. Za těma zdáš. Slyšel jste někdy Věru se zasnít veřejně, že by řekla, já budu premiér.
0: Ne, veřejně, ale...
1: Tak vidíte, to je ten rozdíl.
0: Ale ještě tam, ještě musíte dát jednu věc, že...
1: Co?
0: Že když doma sedí ty naprosto bezvýznamní kandidáti, kteří se nikam nedostanou a všichni i významní, i moje Věra nakonec, říká, taťko, představ si, že sem k nám do horních Čuchtomrdlí přijedou ty auta s těma majáčkama a já tam nastoupím, vezmu si ty šaty, co mám po babičce, ty hezký květovaný a vlezu tam a oni mě povezou tam do nějaké té akademie, myslím, že se to jmenuje Strakova nebo tak nějak, ani nevím, kde to je. Chápete, že sní ti lidi?
1: To já vím, ale říkám... U některých to zůstane u nich doma, u některých to nezůstane u nich doma.
0: Tak u mě to nezůstane, pane Holče.
1: No tak vy jste takový výtek druhý.
0: Chcete vědět, o čem já sním?
1: O čem?
0: No ne, vážně, teď
1: to je,
0: seriózně, ne, teď tady vždycky tak, jako, no, a já vám to řekl.
1: No?
0: Já sním o tom, že bych byl ředitelem České televize.
1: Tak to já vím.
0: A... Kolikrát vám ležím ve vaně a hulím a říkám si, no to bych zrušil, to bych tam, pan Holec by tam měl rubriku, jo, a to. A no, mám to vymyšlený zkrátka, a je chyba celé této země, že to tak ještě není.
1: No a na to dojde, ne?

0: náhli z toho.
1: Někteří lidé by si mohli myslet.
0: Tak, no, to mě napadlo.
1: Že to je, že jako, ne.
0: Že se tam třeba v pracovní době úplně nepracuje, ale dělá se tam něco jiného.
1: No tak pane Holče, počkejte, to už jsme, to jsme úplně kde jinde. No ale dovolit, můžeme se vrátit pak k České televizi, protože včera byla rada, ale to je jedno, ale pojďme dojet toho Fialu nebo Rakušana. Já opravdu, kdybych se musel s pistolí u hlavy vybrat, tak si vyberu Rakušana.
0: Ksavere, já chci z nich dvou radši upejpavýho neschopného lháře Fialu, než fakt leváka Rakušana, který nemá zábrany.
1: Ale vy to berete podle toho, že potom máte každou středu večer o čem mluvit. No.
0: Ne, oni jsou super oba. Oni dodávají materiál oba do středy.
1: No, takže to je. Myslíte, že levák?
0: Rakušan?
1: No.
0: Podívejte se, co udělal s migračním paktem. Jak to tam jezdil domluvit a podepsat. A no, pak říkal,
1: taková dobro.
0: No, jak říká Marek Benda, pár hloupostí, ne, jsme tam odsouhlasili. Blbostí. No, máte pravdu, no, vlastně to nic není migrační pakt.
1: Mimochodem, víte, že dnes je to, myslím, že na den přesně, 10 let od Wir schaffen das.
0: No a vidíte, díky Vítkovi Rakušanovi, Wir schaffen das taky v Česku.
1: Jo, no. Jo. Tak taková drobný šrámeček tam je. Vy, pane Holče, taky jste netolerantní. Kolik je mrtvých kolem toho dozimetru?
0: Jen 5 nebo 6.
1: 5 nebo 6. To jsou povolené ztráty.
0: Jasně, teď je nás tady skoro 11 milionů.
1: Byl jste na vojenském cvičení někdy?
0: Nebyl.
1: Tam jsou prý povolené ztráty žádná celá 0,2%.
0: Tak vidíte. Ne, to je to prkotina. Je to prkotina.
1: Já nevím, jestli pro ty pozůstalý teda.
0: Zdá se, že to není prkotina i pro soudce, ty to furt nechtějí soudit, ale...
1: To mě vysvětlete, pane Holče. I oni si to prej ti soudci přehazujou.
0: Jako... Oni prej si přenášejí ty spisy večer nebo po nocích. Když to někomu přistane na stole, tak pak v noci jde a přenese to někomu jinému na stůl.
1: Pak vždycky tam vypadne na stránka. No proč to tak je?
0: No tak my jsme na to odpověděli, ne? Když je někde 5 nebo 6 mrtvejch kolem nějaký kauzy, chtěl byste být 7.
1: Jo tak, ale oni se bojejí. No. Tak já jsem slyšel, ale asi to bude lež.
0: Nemáte to ze dvou?
1: Nemám. Že největší problém je ta smrt toho pana Michalíka. Uh-huh. Říkám to dobře, Michalík? Uh-huh. Věšek?
0: Věšek.
1: Že toho prostě řachlo v okamžiku, kdy mu někdo zavolal nějakou zprávu. Takhle se to říká, ale nechci špínit do památku. Je to jenom divný, řekněme.
0: Já jsem to slyšel říkat nějaký lidi.
1: Já jsem to slyšel v metru.
0: Jo. Já v tramvaji.
1: Tam ta, v tramvaji. V 9 nebo v 12 nebo kolik?
0: Ne, 18. Se.
1: 18. To říkají tak věci. No já jsem jel, prosím vás, z Flory na Anděl a tam to říkali dvě takový starší paní.
0: Jo.
1: Že to takhle bylo, ale jak říkám, slyšel jsem to a řekl bych, to jsou vám tak čestní lidi.
0: Právě, proto já tomu nevěřím.
1: Já tomu taky nevěřím. A čemu hlavně nevěřím, pane Holče? Chcete to slyšet?
0: Jo.
1: Že jeden z těch dvou bude premiérem.
0: No to doufám už nebude.
1: Já ale... vám říkám, že premiérem bude Pikora. Proč ne?
0: Jo, ale já...
1: On jako, je dobrý.
0: Jo, jasně.
1: Šichtář. Já ho vidím tady na streamu s ním, já ho rád poslouchám.
0: To jasně.
1: A on je takový jako člověk, jako z filmu trošku.
0: Z filmu? A jak to myslíte? Jako, jakýho?
1: Tak mě se to blbě říká, z jakýho? Z nějakého thrilleru.
0: Jakože lehce vás straší?
1: Ne, přijde mě prostě jak ředitel školy z amerického seriálu nekonečního. A já mám pocit, že on bude člověk kompromisu. Pan Pikora. A já bych ho tam chtěl, a když ne...
0: Vy ho chcete tady poškodit já?
1: Naopak, já doufám, pane Holče, já doufám, že se motoristi dostanou.
0: Jo, ale...
1: A že budou protiváhou. Nejenom, že se dostanou. že tam

0: budou ti hlavní motoristi v té sněmovně, ale že budou tím zdviženým prstem.
1: To radši ne, to neříkejte. Zdviženým prstem už byl ministr Nekula a ten skončil předčasně.
0: A já myslím takhle zdviženým prstem.
1: Jo, jo, jo. Bacha na to.
0: No.
1: No ale říkám vám, Ksevere, kdyby hrozilo, že má být premiérem Rakušan, já pořádám demonstraci na podporu Petra Fialy.
0: A to nehrozí.
1: Vy byste se nespli.
0: Ale počkejte, tak kolik, oni mají 10%, ne, průzkumy.
1: No. Ksevere.
0: Statistická chyba, dobře, budou mít 11,2. A kde to vezme? Podporu. Kdo podpoří ho? Podpoří ho Konečná? Nebo podpoří ho SPD? Když to nemůže ani cítit, to měl.
1: No já doufám, že se to nestane. Vůbec, že nebudeme tohle dilema už řešit, jestli Fiala nebo Rakušan.
0: No jasně, že ne.
1: Jo, a na takový politický funus to bych jim šel vo vyvak, Ksevere. Co? Byste tam mohl zahrát nějaký takový molový tóny na kytaru? Jste kytarista dobrý? Co?
0: To bych mohl, ale já zásadně nehraju zadarmo, pane holče.
1: To se ví. To byste dostal nějaký bitcoiny do futrálu.
0: Já teď skládám po strašně dlouhé době písničku.
1: Ajaj.
0: A mám první sloku a refrén. A jestli to chcete slyšet, skládám tu písničku na setkání klubu Svíni.
1: No to je dobrý.
0: Je to, povedlo se mi strašně vtipný.
1: No tak to o tom, tom nepochybu.
0: Kdyby to šlo dál, tak to bude nejvtipnější.
1: Tak to rád slyším.
0: A ještě tam nejste, teda musím říct, že to nejste.
1: Jako v té písnice?
0: No já jsem si napsal taky poznámky, co by tam mělo být zakomponované.
1: A tak místo předseda tam musí být, ne?
0: A vy jste místo předseda?
1: Já jsem místo předseda.
0: No já tam dám asi předsedu teda. Mě to jste mi neměl říkat.
1: Místo předseda musí být.
0: No, ale tam nebudete úplně jako... Oni to založili na takových jako přirovnání, na takových metaforách.
1: Já vím, vy jste člověk tak, metafor. Tak, to se o vás ví.
0: A jestli si o to takhle říkáte, tak ještě tady prohlašte veřejně, že všechno vydržíte a že se neurazíte.
1: Jasně, Ksevere. Já úplně vidím ty metafory na slovo místo předseda.
0: Řekněte, opakujte po mně, já Petr Holec.
1: Já vám to podepisu, Ksevere.
0: Tak to prohlašte veřejně.
1: Prohlašu to. Nechám vás složit svobodně písničku na klub Sviní.
0: Umělecký,
1: no.
0: Umělecký, protože umělecký, ne?
1: A co? Co umělecký? Co si
0: nevím.
1: Říkám, nechávám vás, dávám vám svobodu složit písničku na setkání klubu Sviní.
0: Pane Holče, a víte, jak, vy jste tak hodný, já jsem to ani nečekal a přitom je tady čím dál méně svobody.
1: No ale já jsem hodnej.
0: Teď jsem to zjistil. Já jsem si doteď myslel, že jste svině.
1: No to jsem.
0: No tak, jsem. Tak, čekajte, tak
1: ale já jsem dobrá svině.
0: Musíte si vybrat, pane Holče.
1: Já jsem dobrá svině, jak jsem řekl.
0: Jo.
1: Já jsem místo předsedou dobrých sviní.
0: Vy jste taková ta hodná svinička, co se pohladí.
1: Já nejsem svině jako Rakušan. Já jsem dobrá svině.
0: No. Já mám totiž s tím vaším Rakušanem úplně jiný problém, pane Holče.
1: Jo, jaký?
0: A to je to šmírování, ty zase.
1: No tak to je, on je šmírák, levák, lhář, no.
0: Počkejte, jak on to dělá z nějakého důvodu. Chce to Ursula, nebo proč? On chce vlastně lidem kontrolovat komunikaci.
1: Ale on je tím Ksevere posedlej. Teď víme, co na tom vnitru má zaparkovanýho. Případně na tu druhou čtyřletku. Ten kryt zaparkoval jenom proto, že se proti tomu zedmul odpor. A lidi se začali ptát, proboha, co to je? Nějaký jednosměrný rozhovory na vnitru?
0: Dvousměrný, ne? Nebo
1: jednosměrný. A pak jednosměrná cesta rovnou někam?
0: Jednosměrná cesta na gulak.
1: Co to jsou manuály na odhalování šiřitelů nevládních názorů, proboha? Takže tohle to tam všechno za ním je a to je všechno šmírování. On je obyčejný šmírák.
0: Já
1: no.
0: Vím, ale víte, o jakým šmírování já mluvím?
1: No jasně, na WhatsAppu, na Messengeru a tak dále. No.
0: No a...
1: Ale on nás chce chránit tady, aby jsme nevedli nějakou nehodnotovou komunikaci.
0: Tak na takový jo? Chránění mu seru, pane Holče.
1: Já tomu docela rozumím.
0: To jsou zlí lidi, pane Holče.
1: Ale on to myslí podle mě dobře, třeba jako s tím migračním paktem.
0: No ale lidi bude mít část, jako lidi, kteří to budou volit, protože já slyším od hodně voličů bývalých spolu, že už ne, že už bylo dost. No a takže si myslím, že většina z nich neuteče k Babišákovi, něco uteče k motoristům, to je jasný, a něco uteče ke stanu.
1: Já myslím, že se chystá ke konečný, to vám říkám.
0: A jo, no,
1: konečný. Ne, tak já bych jim vzkázal to, ať radši zůstanou u toho spolu.
0: Myslíte vážně?
1: No jasně.
0: Tak to já jim vzkazuju, když...
1: Stane tě, největší zlo.
0: Když tak motoristům.
1: Stane největší zlo. To má to polpravdu. A Rakušan je toho symbolem. Ten je toho víkem, Xavere.
0: To je hrozný, pane Holče, co budeme dělat. No,
1: no já, my věříme, že to dobře dopadne, ne?
0: Já jsem se zasnil, počkejte, uděláme teď, ať nezapomeneme. Protože to je jasný.
1: No zápis je jasný.
0: Ježíš, kdo jiný, než ten pan, volí ministr vnitra, ne?
1: No.
0: Ministr policie.
1: Chci být premiérem.
0: Cože? A já vidím, že vás to nějak vzalo.
1: No to vidíte dobře.
0: A nechcete taky Lexaurin, jako mám já, dva nebo tři? Mm. Lexaurin svým z toho si nebyl. To nejde.
1: To ani neznám, co to je.
0: To jsou taky prášky na uklidnění, který už jsem dlouho neviděl a beru si do letadla vždycky, ale jenom na dlouhý lety. A to je dobrý do letadla, to si dáte jeden a půl před odletem. To mě ještě Honza Cimický předepsal a sednete do toho letadla a tak 2 hodiny je vám všechno jedno. Kdyby to letadlo nad tím oceánem zašlo hoře, tak řeknete, tak to uhaste, děcka.
1: Vy byste se hodil do Brna, tady s tím, Xavere, s Lexaurinem.
0: Ale já to nejím. Ale klidně to nám někdo předepíše, když budeme chtít.
1: No tak nechte to předepsat a pojedeme do Brna to dílovat.
0: On se jmenuje Vítek nebo Vít?
1: Vít.
0: A nenapíšem
1: Vítek. Vítek mu říkám já, protože to tak já napíšu, familiérně, protože ho mám rád.
0: Tak já napíšu Vítek.
1: Dobře.
0: Jeho to potěší, ne?
1: Vítek, no.
0: Vítek Rakušan. Rakušana.
1: No na tu demonstraci na jeho podporu půjdem, ne? Ale...
0: Jo, je to bych šel. Alegorický vůz bychom měli XTV.
1: Jaký policejní, ne? My jsme si mohli od Pirátů půjčit ten vězeňský autobus, ne?
0: A to, že existuje? To
1: určitě.
0: Za šmírování, pane Holče.
1: No za šmírování, Xavere, ale hlavně za to, že chce být premiérem.
0: A že?
1: To si není možný.
0: Ale všechno je možný.
1: No asi už jo.
0: Já říkám, že chci za premiéra pana Pikoru.
1: Tak by mohl být vicepremiérem, ne?
0: Kdo? Piky?
1: Hm?
0: O, je nuda.
1: Pro gender.
0: Toto já úplně nenávidím.
1: Co?
0: No toto, co vy děláte? Jo? Co to je za zvyk? Kde jste toto pochytal jako? No, pane Holče, já mám důležitý téma.
1: Jo.
0: Důležitou věc vám chci oznámit. Budete koukat, ale ať to teda máme z jedné vody, já tu důležitou věc, a jsem zdravý, co budete říkat, ale ať vyřídíme agendu, poděkujeme teď všem, kdo nás podporuje na transparentní účet, podotýkám, že zatím ještě pořád to je na advokát.
1: Já úplně vidím, Xavere, jak to v sobě dusíte.
0: Já to dusím, no. No.
1: Honza Bacho, velkorysá podpora, musíme poděkovat. Za úsměv a pohodu z přístavu na Vlzonové 10, dál přinášejte optimismus a víru ve změnu. No tak jsme řekli, že vy chcete toho Rakušana, ne, premiérem, tak to je taková víra.
0: Já jsem řekl Pikoro.
1: Pavel Radslavský.
0: Kdyby bylo Pikoro, no.
1: Koncesionářský poplatek na přístav Pravdy, děkujeme za vaše vysílání, manžele Radslavští. Alena Ravítková, na Vlzonku od Azalky, díky. Jiří Vidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. A Daniel Klement, na Vlzonku, Čiči, Jahodu a Adonise.
0: Tak,
1: Xavere.
0: A jsme u toho. Jahoda a Adonis, mimochodem, sklidili velký úspěch, pane Holče, no. Ale Čiči.
1: No tak Čiči taky. Ta Čiči sklidila, mega úspěch, ne?
0: No.
1: Co?
0: My jsme vám včera měli tu radu České televize.
1: Už zas?
0: No tak teď nebyla dlouho, ona jednou za měsíc. A já jsem zasedal.
1: Co to znamená?
0: No tak zasedám, ne?
1: Jo.
0: Jsem člen, tak jsme zasedali. A byly dotazy na generálního ředitele pana Chudárka. A mimo jiné, já jsem byl nastartovaný z Čiči Tornádo.
1: Ne, já jsem se ptal, co to znamená, když jste zasedal, jestli jste, jako třeba Eva de Croix zasedá bitcoiny, tak jestli jste nezasedal Čičiho.
0: Ne,
1: tak jsem to
0: asi. Ne. Počkejte, nechte si to říct. No, a paní kolegyně Denčevová Chmel vyjela s tím první a řekla to skvěle.
1: Jo?
0: Pojmenovala ty věci kolem debility jménem pořad Čiči Tornádo. Řekla jasně, že to nemá žádný střeva, žádný vnitřek.
1: Žádný střeva ani vnitřek. Čičina nemá střeva ani vnitřek.
0: Poslouchejte ten pořad, že to není veřejná služba. Že je to prostě, ona to říkala vznešeně.
1: Jste se rozporoval, ne? Že to není veřejná služba.
0: Já jsem si vzal slovo a řekl jsem, že to je úplná blbost, že tam všechny profese selhaly, včetně kameramana, grafika, střihače, režiséra a moderátora, který takzvaně neumí říct souvislou větu, natož položit otázku.
1: Já jsem si říkal, jak jsem řekl před chvílí, když jsem viděl Mildu Friedricha, co na to Milda Friedrich?
0: Co na to Milda Friedrich? Tak k tomu bych došel. Pan ředitel generální.
1: On je tam teď generální.
0: Generální prokurák, ten se ošíval trapností. A říkal, že viděl jenom ukázky, no a že to je takové, no na druhou stranu, že to stojí jenom 30 tisíc jeden díl. Co to je? To pár lidí
1: tak
0: pošle
1: to
0: poplatek. A tak jsem pochopil, proč je to tak blbý, ono je to tak levný. No tak ono je to pořad, který by každý youtuber 15-letý natočil odpoledne v garáži.
1: No ale doma, líp asi, ne?
0: Ale líp, jo. No a pan Friedrich, to je prostě šajba, jo. On,
1: to je hlava.
0: To je hlava. A on já vám říkám, že Milan Friedrich té televizi bude. Ještě se dvakrát změní režim. Přijde teď totalita, potom přijde revoluce, sametová 2.0, potom zase bude kapitalismus. Všechno bude jinak, ale jenom jedna věc bude, že Milan Friedrich bude v České televizi.
1: Jak se úplně vidím jistou scénku, už není ani žádný rohlík, ani budova České televize. A Milda Friedrich tam sedí na té svojí židli, na té planíře.
0: Jsou splanírované kavky, je tam takhle stůl a jeden takový maličký počítač a židlička a tam sedí Milda Friedrich.
1: A má telefon velký, takový červený.
0: Telefon na stole. A říká, hele, budeme stavět televizi nově českou, nechceš tam jít pořád? No ale on je geniální.
1: Je?
0: On je geniální, protože ten samozřejmě, Milan.
1: No a odkud teď, Vane?
0: Milan vždycky pochopí, z které strany fouká vítr a je připravený. A když už viděl, že ti radní jsou, že se jim nelíbí Čiči Tornádo, že s tím nemůžou nic dělat, že můžou jenom na té radě říct, že to je blbost, a ptat si, kolik to stálo. A generální to taky sepsul. Tak Milda, aha, a zjistil, že fouká proti Čiči Tornádo. A řekl, vzal si slovo a říkal, hele, to se vyrábí jenom pro YouTube. To je jako... A já jsem říkal, do prdele, když se to vyrábí v České televizi. I kdyby se to vyrábělo, Bůh ví pro co, pro televizi Hulkotyčky, tak když je podepsaná Česká televize a je to za peníze lidí, kteří posílají čím dál víc peněz na Českou televizi, povinně s exekutorem za dveřma, tak to nehraje roli, ale Milan...
1: Milan je dobrý. Já chci zvýšit daň z ČT znovu k Savere dobrovolně.
0: Já taky.
1: Tohle je dobrý.
0: Já si dokonce myslím, že by tam, že by se mělo zvýšit poplatek a že by část toho poplatku, a mělo by tam být na místo Milana Friedricha,
1: jo, jo.
0: A pro jeho příbuzné.
1: Na stoleček a židličku pro Milana Friedricha.
0: No a co kdyby jsme tady na transparentním účtu, tady jsou vtipálci, jo?
1: No.
0: Co kdyby jsme na transparentním účtu příště, až budou takový ty poznámky, jak tady někdo píše na Přístav pravdy, nebo na Jahodu a Adonise, tak že bychom uspořádali nějakou sbírku.
1: Na Mildu Friedricha?
0: Na židli Milana Friedricha. která, to by byla židle na doživotní...
1: Doživotní židle.
0: Doživotní židle, ale udělali bychom for.
1: Jo.
0: Já nevím, kolik by poslali, třeba by poslali dohromady, třeba by poslali třeba 800 korun. Tak bychom v IKEA objednali 800 korun. A židli a poslali bychom jí Milanovi na ty kafe.
1: Jo, já jsem pro, protože Milda Friedrich musí přežít.
0: A já vám říkám, že on není špatný, on je fakt fajn chlap a má smysl pro humor. A až mu řekneme...
1: No to bych řekl docela,
0: že až mu řekneme, ať sem přijde. Tak jak jsme si říkali, že by ten Reichl, že má smysl pro humor, že přijde se zvonítkem. A přišel, já vám říkám, že Milan přijde.
1: Jsi pro židličku.
0: No.
1: Jo?
0: A jako kolik mu může být? On bude tak, jak já třeba, ne?
1: Jako my? Něco?
0: Třeba 50.
1: Jasně.
0: 52 řekneme, ne?
1: 55, já nevím, no.
0: No, já jsem to určitě četl v těch životopisech, jak kandidoval. No, ne, dítě to není. Jako je to už dospělý
1: chlap. Já už dítě, já, jak jsem viděl tu fotku, tak se mi zdálo, že jako by se vracel do dětských let trošku ve obličeji, ale to je jenom můj...
0: Ne, ty to ne, ale Milan je dobrý, ale říkám si, tyho, jednoho dne tam bude v té kolečkový židli, bude mu 99,5 roku a bude tam takhle jako a bude tam titulek řídí program České televize.
1: Chytám, tam bude furt s tím prstem.
0: Ne, já musím říct, že ho mám rád. A když se potkáme na radě, tak Milan, pozor, přijde, pevný stisk ruky a podívá se vám do očí.
1: Fakt.
0: A to je pro mě jako strašně důležitá věc.
1: Tak vy jste, asi se dá říct, jako je tam dělný kolektiv, ne? Dobrý, nebo?
0: No, no. A myslím si, že... že
1: děláte dobrý věci, se dá.
0: Rada České televize prostě Čiči Tornádu vyprala držku. A jestli v tom televize bude takovéhle hlouposti pokračovat, tak už začnu věřit prostě na to, že existuje. Vy jste věřící, ne, pane Volče?
1: Ne.
0: Ne? Nevěříte?
1: Já teď věřím v jednu věc.
0: Uzdravení.
1: Že to taky a že víte, Rakušan nikdy nebude premiér.
0: A nebojte se. To vám dávám písemně. Jo. Pane Volče, jsme na konci, protože vy musíte jít na lůžko.
1: Jo, jo. Do izolačky.
0: Do izolačky, dávejte si to, jak se jmenuje to, jak to prodávají Vietnamci, ta věc, co se dává do čaje, není to dobrý, takový kořen je
1: to. Tak díky, že to není dobrý. Já spíš asi to se obrátím na Markétu Vaňkovou, něco na pozbuzení nálady.
0: Jo, tak to je dobrý, tak ona vám nějaký, a myslíte, že ona ji prodává?
1: Já doufám, že jo.
0: Možná bychom jí zavolali, aby nám něco taky šupla.
1: Asi.
0: A ona bude mít kvalitu, pozor.
1: No tak to je.
0: Jsou lepší lidi. No, běžte se léčit, pane Holče, a já se těším na další Wilsonovou 10 za týden a nashledanou.
1: Nashledanou.
2: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
3: Hraje vám Rádio Xaver.
0: Policie v kauze Dozimetr obvinila ex-šéfa pražského dopravního podniku Dvořáka. O čem toto svědčí?
4: No mě to pobavilo, protože na ten internet má tu skvělou vlastnost, že se tam ty články aktualizují, takže v prvních verzích toho článku říkal tady pan Dvořák, že o ničem neví, že to je úplný nesmysl a že vůbec nemají důvod ho obvinovat, že mu nikdo nedal vědět, aby o pár jako desítek minut později bylo a už jsem to dostal oficiálně. No takhle, mě ta věc má dvě roviny. První je, že mě teda jako opravdu překvapilo, že v kauze, která se motá okolo dopravního podniku, nikde nefiguruje jméno pana ředitele bývalého Dvořáka, protože i když byl dávno pryč, tak ty vazby tam měl furt silný, takže v tomhle tomu si jako můžeme udělat odškrtnuto, jako není to tak, že by tam nijak nebyl. No ale co je mnohem podstatnější, je, že prostě já jsem byl teď v úterý na meetingu Víta Rakušana v Plzni, kde on teda jako rozmlouval s voliči. Musím říct, že na tom meetingu, jako kde měl asi 120 nebo 130 lidí, že teda jako naživo působí mnohem jako sympatičtěji a jako příčetněji. On tam jako chodil, vypadal jako kluk od vedle, prostě dělal, ale já jsem tady takový Vítek, shodou okolností jsem ministr vnitra a já pro vás chci to dobro a jsem ten správňák a to. To byla jako jedna věc, na dozimetr se ho tam samozřejmě jako nikdo neptal, ale jako oni si ty starostové myslí, že se jako na to zapomnělo. Že to není. A on se na to nezapomněl. Ono jako, když je meeting, tak tam z podstaty chodí lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem sympatizanti, který on jako zajímá a nikdo se ho tam na to neptal, tam řešili, jestli chce přijmout euro nebo ne. Ale prostě všichni ostatní ten dozimetr řešej. Včetně takových jako detailů a takový hlouposti, v uvozovkách hlouposti, jako když měl ten šifrovaný telefon, což by ještě samo o sobě nebylo nic tak děsuplnýho, jako kdyby se tak pitomně nevymlouval, že to dal na hraní svým dětem. Jo. Takže je to dohání a on začne, on by měl teďka začít ten soud, začínají utíkat věci o tom, kterak někteří ty aktéři, jeden ten aktér té kauzy, ten Augustín, začal vypovídat výměnou za beztrestnost a co všechno tam bude. Ve spisu jsou věci, že peníze z toho dozimetru se dělily a šly přímo na hnutí STAN. A teď si vemte, že ten soud má teprve začít na konci září a všechno to začne gradovat a myslím, že lepší závěr své dobré kampaně si ani nemohli přát.
0: Vy říkáte, pane Koláře, tak citlivě, že pan Augustín začal vypovídat. Myslím, že v Čechách proto existuje mnohem lepší výraz. Že začal zvonit.
4: Začal
0: bonzovat. Vypovídat musí každý. Ale
4: no jasně, ale záleží, co všechno chce vypovědět a co za to dostane. A tady evidentně jako má pan Augustín dostat beztrestnost a za to teda začal zvonit, když to chcete nazývat slovem zvonit.

0: láska.
1: Tomáš Zdechovský je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tomáš Zdechovský je europoslanec za KDU-ČSL. Započal jste už třetí volební období. Jste jediný lidovec, europoslanec. Já začnu jedním titulkem z Echa24. Zaděláno na velký návrat. Na Jurečkovo místo se pomalu chystá lidovecký matador Čunek. Co vy na to?
2: Že kandidátů vždycky bývá hodně, ale záleží, jestli ten kandidát potom je schopen se prosadit uvnitř v té debatě ve členské základně. Takže já vítám to, že bude hodně kandidátů, vítám to, že ta diskuze je hodně otevřená, že těch lidí, kteří by chtělo být předsedou strany, je víc. A to si myslím, že je vždycky dobrý signál pro to, aby ta demokratická diskuze v té straně ožila. Ale není to jenom o předsedovi. Musí to být o předsedovi a 5 místopředsedech, musí to být o dalších členech předsednictva a o celém tom týmu. Jinak celá ta debata jenom o předsedovi nemá smysl.
1: Jiří Čunek ještě neřekl, zda bude kandidovat či nikoliv. On se teď soustředí na dvoje volby, jak krajské, tak senátní. Ale sjezd lidovecký vás čeká v říjnu. Měl by Marian Jurečka znovu kandidovat nebo měl uvolnit místo někomu jinému, třeba Jiřímu Čunkovi?
2: Já jsem pozorně sledoval vaše debaty, co tady říkal Cyril Svoboda a co tady říkal Jirka Čunek. A oba dva dneska nejsou členové předsednictva, takže se jim jednodušeji řekne, no tak Mariane, ty nekandiduj, protože my si myslíme, že to vede špatně. Já jsem člen předsednictva a já nemůžu vzkazovat Marianovi nic přes jakýkoliv médium a já můžu říkat, hele Mariane, ty bys kandidovat neměl. Já říkám ty věci opravdu hodně otevřeně, uvnitř toho předsednictva, diskutuju, upozorňuji na věci, které se mi líbí a nelíbí a Marian Jurečka je dostatečně zkušený politik, aby si vyhodnotil tu situaci a zvážil, zda kandidovat bude nebo nebude. On sám dneska jezdí, hledá si tu podporu a uvidí, jestli tu podporu získá nebo nezíská.
1: No, Marian Jurečka se už dříve sám nechal slyšet, že pokud obhájí, nebudou dva europoslanci, takže skončí, pak tam přidali ještě nějaké další podmínky. Pokud jste poslouchal naše debaty třeba s Cyrilem Svobodou, což jsme rádi, že sledujete XTV, tak Cyril Svoboda říkal, že Marian Jurečka v ten okamžik, kdy byly vyhlášeny výsledky voleb do Evropského parlamentu, měl skončit. Měl skončit? Podle vás také?
2: Víte, když si jako politik dáte na krk nůž, tak strašně je potom jednoduchý udělat ten krok dopředu a vlastně všechno skončit. Na druhou stranu já můžu říct, že kdybych se dneska měl podívat, kdo pomáhal jakým způsobem v evropských volbách, tak ten Marian Jurečka na rozdíl od jiných členů předsednictva, a to nechci nikoho kritizovat, chci každý šáhne své svědomí, tak aspoň něco dělal. A já jsem byl ten poslední, kdo by řekl, Mariane, tak odstup. Jo, to prostě musí si vyhodnotit. Já třeba, kdybych takový slib dal, tak už mě tady dneska v tomhle pořadu asi nevidíte.
1: Dobře, takže tím jste mi odpověděl asi na to, že Marian Jurečka, vy byste skončil, kdybyste si dal nůž na krk, on neskončil.
2: Já bych skončil, protože já bych v tu chvíli bral, že musím dělat maximum pro to, abych tam měl ty dva europoslance. A fakt bych jakoby nabudil celou tu stranu na to, aby jsme ty dva europoslance prostě měli. Pro mě v tu chvíli není nic důležitějšího. Jste politik, to znamená, jestli digitalizace, no, tak to musí udělat úřednice, jestli situace v Liberty, no tak to musí udělat náměstci. Ale prostě musíte se soustředit. Politik je ten, který dává vizi. A když jste předseda strany, jak musíte udělat, jo, pojďte jít dohromady, dát ten tým dohromady a prostě udělat maximum pro to, ať ten výsledek je co nejlepší. Já bych třeba od rána do večera šel rozdávat lidem a šel s nima diskutovat. Marian několikrát sama byla, nebo to od rána do večera. Prostě to je taková moje vize třeba politiky.
1: Tak a myslíte si, že to by stačilo diskutovat s lidmi od rána do večera? Tím totiž narážím na to, že lidovci se teď pohybují někde v průzkumech mezi 2-3%. Kdybyste šli sami do voleb, tak asi neuspějete. Jste možná teď ve vleku hnutí Spolu nebo hnutí Koalice Spolu a bez nich prostě se do evropské, nebo do, pardon, do poslanecké sněmovny nedostanete. Tak mě zajímá, protože zase se vracím ke slovům Cyrila Svobody, který říkal, že možná by bylo lepší jedno volební období vynechat, nebýt v té sněmovně, ale vrátit se jako samostatná KDU-ČSL, ta konzervativní strana, kterou jsme všichni znali.
2: Víte, já mám jednu výhodu, historickou paměť. Já jsem dělal poradce jak Jiřímu Čunkovi, tak Cyrilu Svobodovi. A byl jsem u toho, když Cyril Svoboda neuspěl. A byl jsem u toho útěku a byl jsem u toho té záchrany KDU-ČSL. Vlastně ten manuál, žlutá barva v manuálu KDU-ČSL.
1: Pardon, a byl to útěk nebo to byla zodpovědnost?
2: No, tak on rezignoval, ale ano, rezignujete, ale vlastně ty dluhy, které v té straně nechal, tak to musel někdo zaplatit a musel se na to peníze, musel tu stranu konsolidovat, musel propouštět ty lidi a to dělalo tehdy vlastně v té straně 5 lidí a já jsem byl jeden mezi nimi, kdo scháněl peníze od sponzorů, kdo chodil a jedná. A ano, byla to zodpovědnost, politická zodpovědnost, ale pak je ještě ta hmotná zodpovědnost a další věci, kdy vy musíte prostě, jestli chcete tu stranu zachránit, tak jí pomoct. A já jsem v tu dobu třeba Cyrila v té pomoci neviděl. Já jsem tehdy s Michalou Šojdrovou, která byla pověřená předsedkyně, jsme hodně spolupracovali, pak jsem spolupracoval s Pavlem Bělobrátkem, který byl zvolený za předsedu KDU ČSL. Nevím, jestli jste četla třeba knížku Pavla Bělobrátka, byl to Pavel Bělobrádek v mý kanceláři u mě, kdy se definitivně rozhodl kandidovat na předsedu KDU ČSL a tím vlastně definitivně tehdy zachránit KDU ČSL. Ale bylo to na základě toho, že řekl, hele, já potřebuji pomoc s tím. A já jsem tedy řekl, OK, když půjdeš do toho, já půjdu do toho s tebou. A teďka...
1: Ale Cyril Svoboda to umožnil tím, že odstoupil.
2: Ano.
1: Znova tu stranu jakoby nakopnout.
2: Neměl
1: by to samé udělat Marian Jurečka, ano, teď to samé.
2: On odešel, ale nechal v tom tu Michalu Šojdrovou jakoby plavat. Jo. A ta Michala Šojdrová tehdy nikoho neměla. Tehdy byl Pavel Hořava, který dával dohromady vlastně finance a propouštění těch lidí a domluvu. Pak to byl Tomáš Zdechovský, který dával nějakou volební strategii a říkal, koho budeme podporovat do Senátu, koho nebudeme a jakým způsobem třeba budeme oslovovat sponzory. Byla to Michala Šojdrová. Tyhle ty tři lidi se pravidelně scházeli nebo pravidelně někde vídali a diskutovali o tom, co s tou stranou jakoby udělat. Kdyby přišel Cyril Svoboda a řekl, já vám s tím pomůžu, tak to bych bral jako férový. Ale on politicky odstoupil, šel se věnovat nějakým svým jakoby věcem a s tím nikdo jiný nepomáhal.
1: Jinými slovy, Marian Jurečka by měl odstoupit a pak straně pomáhat? Je to jakoby správné řešení? Neměl by přijít někdo úplně jiný, někdo úplně buď nový, anebo, a to je má otázka, má šanci Jiří Čunek tu stranu vrátit, řekněme, přes těch 5% pomoci, aby byla samostatně schopná se dostat do poslanecké sněmovny?
2: Tady ve vašem pořadu padlo několik jako důležitých věcí. První věc, která padla, která je zásadní, je, jsou lidovci liberální stranou nebo konzervativně sociální stranou. A poslední roky to vypadá, že jsme takový jako liberální zelený.
1: Takže, že máte dvě křídla, to tak vypadá.
2: Ano, ano. A to křídlo, které bylo liberální, tak to vypadá, že vlastně tu stranu vede. A Jiří Čunek tady správně řekl, ne, pojďme vrátit lidovcům vlastně tam, kam patří, to znamená, pojďme je vrátit do toho konzervativního, konzervativně sociálního jakoby křídla, protože to nám prostě sluší. Ty lidi ví, že budeme vždycky sociální, že je nenecháme jakoby na ulici. Na druhou stranu chtějí tu konzervativní politiku bezpečnosti a konzervativní politiku ekonomické zodpovědnosti.
1: Může se tam vrátit v rámci koalice Spolu?
2: To je otázka vyjednávací schopností a tvrdosti vlastně při tom vyjednávání. Někdo říká, že kdyby jsme nebyli součástí koalice Spolu, tak v evropských volbách se nedostaneme. Já v to jako úplně nevěřím, protože jsem tu kampaň prostě zažil. Myslím si, že jsme výrazným způsobem jako lidovci přispěli k tomu druhému místu a k tomu výsledku. A myslím si, že naše přidaná hodnota tam prostě byla poměrně velikánská. Tam, kde tradičně Spolu nebo ODSka nezískávala hlasy, kde jsou lidovecké oblasti, tak tam ty hlasy koalice Spolu dostala. Ale my musíme víc jako začít přemýšlet strategicky a musíme si říkat, co jsou naše témata. Je to téma zemědělství? Máme na to charismatického politika, který bude v zemědělství dělat politiku, za kterou budou všichni zemědělci od těch velkých nebo pomalých. Je to životní prostředí. Je životní prostředí to dominantní, vlastně, kde náš volič ocení, co tam ten ministr bude dělat. A je ministerstvo práce a sociálních věcí, je to právě to ministerstvo, které chtějí po lidovcích, aby měli jejich voliči, aby jsme ho měli, aby jsme ho spravovali, nebo jsou to třeba témata jako ministerstvo zahraničních věcí.
1: No a jaká je odpověď
2: nebo
1: na to?
2: MMR. No, já si myslím, že zvolení těch ministerstv není úplně nejvhodnější a pokud chceme v rámci koalice Spolu prostě něco změnit a chceme tu naši pozici změnit, tak bychom se měli říct o jiných ministerstva. To prostě tak je. A když by Marian Jurečka odstoupil jako předseda, tak by zůstal jako ministr. A co byste tím vyřešila? Prostě byste ho měla, teďka si vemte...
1: Dobře, ale si jestli teďka v říjnu a pak už děj se vůle boží, protože opravdu 2-3% a jste samostatně nevolitelní do poslanecké sněmovny momentálně. Když to v minulých volbách, teď nemyslím ty poslední, ale předtím, když jste šli ještě strana jako sami, tak jste sice měli 6,7, potom 5,8, ale stále jste se jako strana samostatná dostala. A já se znova ptám, jestli Jiří Čunek je ten, kdo tu stranu spasí, kdo jí pomůže vrátit se k tomu konzervativnímu.
2: Jirka Čunek je vizionář, ale on musí mít vedle sebe dotahovače. Já, když jsem s ním fungoval jako jeho poradce, když byl na MMR, tak on vám řekne spoustu věcí, ale nedokáže je prakticky dotáhnout.
1: Mohl byste tím dotahovačem být vy?
2: Já si myslím, že určitě ne, ale myslím si, že by měl k sobě si najít nějakého dotahovače, který mu to dotáhne. Z pozice europoslance nemůžete být dotahovač. Vy musíte být v české politice. To, co dělal Jan Kasal dlouhodobě pro všechny předsedy KDU ČSL, že byl ten první místopředseda a hlídal mu tu stranu, tak tohle to potřebuje k sobě Jiří Čunek. On potřebuje vždycky ten předseda, když by kandidoval. Když bude kandidovat, tak potřebuje tandem. Jo, to dneska se to ukazuje vlastně, neexistuje ten tandem.
1: Třeba Cyrila Svobodu.
2: Já myslím, že u Cyrila Svobody bude problém, že nebude chtít členská základna. Že Cyril bohužel vlastně si nevytvořil takový, jako bych řekl, renomé,
1: který... No ale když jste ho chtěli vylučovat ze strany, tak to ustál. Vy jste ho nakonec nevyloučili. Myslím, že jste snad o tom ani nehlasovali.
2: To já úplně nevím, jak tehdy to probíhalo. To na to se ptejte Petra Hladíka. I ten důvod, proč nedal hlasovat o tom, jestli Cyril Svoboda má být součástí strany nebo nemá. To já
1: ale slova, že se nedrží poslán. Linie, že je pořád mediálně vidět, slyšet, bere straně mediální prostor, i když nemá žádnou funkci, to jsou vaše slova.
2: Ano. A já jsem to řekl i a řekl jsem tam to B, řekl jsem, že tím nám argumentuje Česká televize. Česká televize nás nezve do pořadu a říká, teď my vám sem bereme vašeho člověka, vašeho člena Cyrila Svobodu. Já říkám, a Cyril Svoboda je v předsednictvu, je europoslanec, jaký má mandát, jako mluvit za celou stranu, no ale my tady máme to tabulku a ukazovali mi tabulku, Cyril Svoboda 5x, je to tak, že nikdo jiný nepůjde. Já nevím, jestli si pamatujete v České televize, jak všem v rámci jako měření měřili a my máme pořád Cyril Svobodu. A kdyby Cyril Svoboda byl členem předsednictva, tak neřeknu ani popel. Ale já jsem to řekl i v souvislosti s tímhle s tím, vlastně, když se mi novinářka, myslím, Lidových novin, zeptala vlastně na nějaký názor na Cyrila Svobodu, jak jsem říkal, že tohle to má nějakou i souvislost, že buď to Cyril, ať tam chodí sám za sebe, jako expert.
1: Nebo, ale on je člen KDU ČSL, je to bývalý předseda, je to bývalý ministr zahraničí, vnitra a já nevím čeho všeho. A poslouchal jste ho? Souhlasíte s tím třeba, co říká ohledně války na Ukrajině? Nebo v čem se shodujete v tom, co říká?
2: V čem se shodujeme? O hodně věcech. Shodujeme se prostě i třeba v některých věcech v zahraniční politice, že nesmíme být naivní, třeba v naší politice v Africe, měli bychom zřídit klíčové ambasády v zemích, se kterým máme historickou spolupráci. V tom se naprosto shodnu s Cyrilem Svobodou. Ale neschodnu se s ním třeba na to, že my jsme měli s Putinem jednat. Já v tuhle chvíli nevidím příliš prostoru, o čem s Putinem.
1: Třeba o příměří, o tom, aby se přestali dva slovanské národy zabíjet.
2: To jo,
1: ale... Příměří přece neznamená to, že někdo prohrál, vyhrál.
2: Ale příměří znamená dvě věci. Za prvé krátkodobé nebo dlouhodobé auto krátkodobého, je to na přeskupení vojsk nebo je to příměří, aby jsme si třeba vyměnili zajace?
1: Příměří o tom sednout ke stolu a jednat, třeba 10 let.
2: Hmm. A co myslíte, že se bude dál odehrávat na tom území, které ty státy si vzájemně jako dobily, nebo mají tam ty vojska, řekneme.
1: No nebude se tam aspoň zabíjet. Nebo myslíte, že jakoby nejednat s Putinem je to řešení, tu válku ukončí, když se nebude jednat s Putinem?
2: Ono se určitě na začátku jednat s Putinem nebude. Na začátku to bude probíhat vlastně veškerý oťukávání a ty 2 roky pořád ty oťukávání mezi diplomaty jsou a pořád jsou nějaký kanály mezi Kyjevem a Moskvou, kdy si prostě v určitou chvíli 2 vysocí úředníci z kanceláře prezidentů zavolají a řeknou, hele, teďka je čas, my tady máme 700 vašich zajaců, vy máte 700 našich zajaců, pojďme si je vyměnit. To vždycky probíhalo a to probíhá i během války. Ale druhá jakoby fáze je vlastně na jaký úrovni a kdy začít jednat na těch vysokých jakoby pozicích. A v tuhle chvíli si myslím, že u Vladimíra, u levelu prezident, u vlastně level ministr zahraničí, tak tam dneska v tuhle chvíli prostě to není...
1: No a co se musí stát, aby ta chvíle nazrála na to, aby, byť tady někdo říká, že to vůbec nebude záležitost Ukrajiny a Volodymyra Zelenského, ale Spojených států a Ruska, tak co se musí stát, aby nastala ta situace, že se začne jednat, začne se mluvit s Vladimírem Putinem?
2: Třeba, že Vladimír Putin přijde o větší část svého území, nebo že Vladimírovi Putinovi nebude dodávat Severní Korea a Čína součástky a zbraně, nebo že Irán třeba vypoví z důvodu konfliktu s Izraele, vypoví smlouvu na dodávání dronů. A nebo třeba v Rusku začnou protesty proti válce, na Ukrajině začnou protesty proti válce a najednou začne být jiná situace a ty ani jeden z těch státníků neucítí, že má tu většinovou podporu a že toho to může stát vlastně
1: život. A ta válka ale bude trvat hodně, hodně dlouho a umře ještě hodně
2: lidí. Já jsem si strašně přál, aby ta válka skončila dneska. V tuhle chvíli, ale prostě v tuhle chvíli já vidím, že tam je ambice spoustu lidí ještě něco dosáhnout na jedné na druhé straně a bohužel jako říkat tady, že si přejeme mír, to je jako hodně naivní, protože Česká republika o tom určitě nebude rozhodovat a my o tom nebudeme rozhodovat a říct Spojeným státům nedodávejte munici, když vidíte, kolik vlastně jsem byl v Mongolsku na pozorovací misi a byli jsme na vesnici a viděli jsme ty vlaky z Číny a ze Severní Koreje, který vozejí to vojenské vybavení směrem do Ruska přes Mongolsko. A dokud tohle to bude prostě probíhat, poběží to, tak těžko tady budeme se bavit o míru a o přestání jako dodávání.
1: Co pro to může udělat Evropská unie? A co jste třeba říkal na to, na kroky Viktora Orbána, když se ujal předsednictví, nejprve navštívil Ukrajinu, pak Rusko, pak Spojené státy americké, Čínu a tak. Co jste na to říkal, na jeho, nevím, jestli to nazvat mírou v misi, ale aspoň nějaká snaha?
2: Já vám řeknu, chcete verzi pro babičku a pro diváka jednoduššího, nebo chcete pravdu?
1: S ohledem času bych potřebovala stručnou nějakou verzi.
2: Tak já vám řeknu jenom to. Já fakt tím, že se známe s Viktorem Orbánem dlouho, jsem tam jezdil jako ještě tehdy mladý člen křesťanských demokratů a on nám dělal přednášky, on je opravdu velice vzdělaný a vím, jaký je jeho vztah k Rusku a vlastně k Sovětskému svazu a jak byl takový ten Havel pro Maďarsko, vlastně šéf těch protestů proti komunistickému režimu. Tak a jak vidím, jak se ta jeho pozice mění, tak on je takový lišák. Já si myslím, že to, že vzal na Ukrajinu, pak do Moskvy, on s tou Moskvou pořád ty 2 roky udržuje nejtěsnější vztahy. Víte, jak dostanete ruského občana do Evropské unie? Že ruský občan si koupí letenku do Istanbulu a v Istanbulu si dojde na pobočku maďarské ambasády a dostane víza do Maďarska. Takhle vlastně přes Maďarsko jsem ty Rusové do Evropské unie.
1: Dobře, co říkáte na to, že Viktor Orbán na rozdíl od zbytku Evropské unie má aspoň nějakou snahu, touží po míru, po příměří na rozdíl od Evropské unie. Tak a jak jste to hodnotil vy?
2: A myslíte, že to je touha po příměří, když nám Viktor Orbán v roce 2011 tvrdil, že čas Ukrajiny, že Ukrajina jako stát jako těžko obhajuje svoji pozici, že část Ukrajiny by měla připadnout Maďarsku, že tam jsou maďarský hovořící to. Jak myslíte, že Viktor Orbán jel za Zelenským a tam takhle jako jednal o míru nebo za Putinem a Putin
1: říkal, minimálně se jich ptal na jejich pohledy. Není aspoň jako lepší, aspoň něco udělala, když to Evropská unie neudělala vůbec nic a vaše oblíbená politička paní Ursula von der Leyen ještě jakoby vyplísnila Viktora Orbána a trochu začala dělat na schvály, co se týká eurokomisařů a schůzek a tak.
2: Vy jste jedna z nejzkušenějších moderátorek, takže víte, že když někdo jede do Ruska,
1: ano,
2: a jede se setkat s Vladimírem Putinem,
1: ano,
2: a to setkání trvá 30 minut, tak se tam nejede pro mandát vyjednávat mír. Tak tam prostě jede dělat něco jiného. To tež jsme se dozvěděli.
1: A tak co tam měli dělat, podle vás?
2: Jel tam řešit své kšefty. Kšefty s ropou, jel tam řešit svoje další věci.
1: To za 30 jako minut zvládnu to si vyřešit,
2: ne,
1: za
2: 30
1: s ropou?
2: Minut, zatímco on tam jako oficiálně si přečetli stanovisko za Maďarsko, protože on neměl mandát Evropské unie, Vladimír Putin mu 15 minut vypravoval ruský stanovisko, tak mezi tím ty všichni strejdové, kteří byli s ním v letadle, tak si tam prostě rozjeli ty
1: svoje
2: kšefty.
1: Dobře, a proč potom tedy jel za Donaldem Trumpem, od kterého očekává, že ten konflikt ukončí?
2: A myslíte, že si myslí, že Donald Trump ten konflikt ukončí?
1: No minimálně, a na tom se shodují i odborníci, komentátoři, že k tomu bude mít určitě blíže, než tedy ne teď Joe Biden, ale Kamala Harris.
2: To já nevím. Já prostě u Kamily Harris můj dlouhodobý názor je, že není tak silná, jak by si někteří liberálové v České republice přáli. U Donalda Trumpa si myslím, že zvítězil vždycky a vítězí nějaký určitý pragmatismus. Takže já si nemyslím, že mír bude takhle. Nemyslím, že i Spojené státy dneska mají vlastně nástroje, jak zatlačit na Putina, aby ukončil válku na Ukrajině.
1: Proč to neudělají?
2: No, protože si myslím, že je hodně důvodů se prostě obávat jakoby Ruska a ruského vlivu nejenom v Evropě, ale koukněte se na situaci v Africe. V Africe je to Rusko, které vykopává Spojené státy z jedné země za druhou. Koukněte se, kde dneska jsou ruští vojáci, teda to nejsou ruští vojáci, to jsou Wagnerovci, v jakých zemích, jak tam působí. A koukněte se, kolik těch zemí ztratilo nebo ztrácí za poslední dva roky Spojené státy jako blízký spojence v Africe. Já myslím, že vám potom začne spoustu věcí docházet.
1: Dobře, čas nás trochu tlačí, abych chtěla ještě jedno téma s vámi probrat, a to jsou výroky Otakara Foltýna, které vy jste okomentoval, respektive okomentoval jste to jeho, a mě se vůbec to slovo nechce používat, ale použil slovo svině, tak nazval určitou část obyvatel, malou část obyvatel. Načež se ozvala paní Konečná, která se pana Foltýna dotazovala, zda je svině, i ona, a vy jste na to reagoval, že odpověď už asi znáte. Tak je paní Konečná svině nebo ne?
2: Ne, já právě jsem nikdy nechtěl říct, že paní Konečná by byla svině, ale jenom mi přišla strašně legrační ta její jakoby otázka. Já jsem říkal, že odpověď znám, ale myslím jako pana Foltýna, ne jako svůj.
1: Aha, nebylo to myšleno, že znáte odpověď na tu otázku
2: ne,
1: paní Konečné,
2: kterou
1: položila.
2: A pak jsem se zeptal vlastně lidí, co si o tom myslí, takže jsem viděl tu diskuzi a to, ale jinak já s Katkou mám velmi dobrý vztahy. Uh-huh. Sama vidíte, že jsem jeden z mála europoslanců, který tyká i v televizních pořadech, protože my si běžně tykáme, takže já s ní souhlasím téměř v ničím, ale pořád mám k ní respekt jako k ženě a jako političce.
1: Dobře, a souhlasíte tedy s výroky pana Foltýna, který nazývá určitou část společnosti, tak jak jsem to říkala, nebo říká, že máme právo na svůj názor, ale už nemáme právo na svá fakta, a mohla bych určitě ty výroky jeho znáte.
2: Ota Foltýn je prostě své ráz. Jako kdybyste byla v aktivní záloze...
1: Je to pak muž na svém místě?
2: Tak víte, že on prostě jakhle mluví. To je záležitost premiéra, to si musí odpovědět.
1: No dobře, premiér, a vy jako Tomáš Zdechovský, jako europoslanec, to vidíte, jak je to muž na svém místě, má takhle mluvit koordinátor na krizovou komunikaci, nebo já přesně nevím, jak to je... koordinátor potlačování dezinformací, strategická komunikace a tak dále.
2: Ale já si myslím, že asi si musí promluvit s panem premiérem, jestli pan premiér, protože to bude vizitka pana premiéra Fialy, jestli pan premiér chce, aby takhle vystupoval. Ale kdo zná Otu Foltýna delší dobu, tak ví...
1: Což jste asi vy?
2: Já, no, v tom vojenském prostředí víte, že on nejde pro facku daleko. Že prostě on tak jako toto, a on není, to není diplomat. Ani člověk, který by tak říkal, víte, a tenhle je proruský, nebo to. Říkal, ne, tyhle jsou takovýhle, pravda je takhle, nebo takhle, prostě. Ale není to člověk, který bude dlouze se někde vykecávat, někde a poslouchat se.
1: Mm-hmm. Říkáte, nejde pro facku daleko, takže se můžeme ještě těšit na něco mnohem zajímavějšího, než jeho výroky jsou.
2: Jo, ale všimla jste si, že mám celou dobu před sebou pro vás dárek?
1: Všimla a ještě vydržte, všimla jsem si knihy, ale ještě jedna věc mě zajímá. A ta se vztahuje k vašemu vyjádření v jednom rozhovoru. Vy jste řekl, že demokracie je pro vás vysokou hodnotou, že máte určité i rodinné zkušenosti, smutné s minulým režimem i vlastně tím předchozím. Nemáte dojem, právě i s ohledem tedy na Otakara Foltýna a jeho slova, kdy z toho plyne, že kdo nejde s námi, jde proti nám, teď v současné době různé nálepkování, dělení strany demokratické a progresné, progresistické, demokratické a teď mě pomůžte.
2: Pro ruské nebo nevím.
1: No, pro ruské, ale...
2: Dezinformační.
1: Tak, třeba, že nedostáváte demokracie trochu na frak?
2: A to určitě, ale to nálepkování je jakový způsob zkratky, jakým v té politice se někteří lidi musí prostě vymezovat. To znamená
1: populistické určitě... Populistické a extremistické, mystické. Pardon. A nejsou všechny strany náhodou demokratické?
2: Rozhodně ano, pokud mají uvnitř mechanismus demokratických volby a vyznávají demokratické hodnoty, tak jo.
1: A tak proč říkáme, proč nálepkujeme a... Jsou to lidé z vlády, že je někdo populista, že je někdo extremista.
2: Ale víte co, všichni se těch nálepek bojí. O mě říkali, že jsem populista taky, že jsem fašista, že jsem nahnědlý, když jsem tady mluvil o vlastně migraci. A najednou všichni dneska opakují všechny věci, které jsem říkal o migraci. Takže já bych se toho nebál, přežije se to, to demokracii neuškodí. A mě 10 let všichni říkali, že skončím v politice teďka, tamhle a to. Dokonce na mě jeden právník podal nějakou žalobu nesmyslnou, že jsem ho označil, jsem řekl, že lže nebo něco takového, jsem si s ním udělal srandu, že prostě neunes to, že někoho označil.

0: Ale už jste tam byl a že jste si procházel ty kostely krásné.
1: Ne, 10 let je pomáhám zachraňovat a scházet na ně peníze. A teďka už jsme ve fázi, kdy ty broumovské kostely, Broumovsko a skály chceme dostat na seznam památek UNESCO. Takže tady se nafotila vlastně knížka, vydal ji a popsal Martin Lanči, což je tam místní farář, se kterým společně na tom pracujeme. Tak mi dovolte jeho jménem, on je teďka v Jižní Americe, tak k vám to předat a myslím, že mu tím uděláme obrovskou radost.
0: Já moc děkuju, to jste mě dostal. Ano, v Broumově jsem se narodila, studovala jsem tam gymnázium, takže vy jste tam byl na návštěvě.
1: Jo, byl jsem na gymnáziu na návštěvě, studenti vlastně z gymnázia dneska, vlastně já financuju to otevření těch kostelů a studenti tam dělají z gymnázia průvodce. Takže to vlastně snažíme se propojit a všechny ty lidi propojit a myslím si, že se dočkáme a že si připojeme na to, že celý Broumovsko bude v UNESCO.
0: Tak budu všem držet palce. Děkuju moc, že jste přišel.
1: Děkuju za pozvání. Hezký den.
0: Naším hostem byl Tomáš Zdechovský.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
2: Říkáte, musí se dohodnout všichni zúčastnění. Znamená to, a ptám se teď tedy praktika, znamená to, že sám Donald Trump a sám Vladimír Putin nejsou schopni domluvit mír na Ukrajině?
3: No tak já myslím, že oni, zejména Trump, musí uspokojovat své jestřáby v Americe a musí uspokojovat Evropu, která nainvestovala do podpory Ukrajiny nekonečné množství kapitálu, myslím, jak fyzického, tak lidského a slov a tak dále, tak on zase musí pro Evropu něco udělat, tak to nemůže udělat jednostranně s Putinem, proto on musí vést tahle širší jednání a já doufám, že k nějakému brzkému závěru prostě povedou. Bylo by to lidi na Ukrajině a v přilehlých oblastech by to strašně moc potřebovali. Já nevím, bráním se hodnotit každou zprávičku, která přichází a pak přijde za půl hodiny trošku jiná. No tak zdá se, že v té kurské oblasti ty Rusové strašlivě postupujou. Teď zdá se, nevím, já to nesleduju, ale já myslím, že jedna varianta, výkladová varianta je, že možná, že to je součást té dohody, kterou už Trump nutil ukrajinské straně, že vycouvejte z té kurské oblasti, nemůžete mít ani jednoho svého vojáka na původním území Ruska, to by blokovalo jakoukoliv dohodu. Nevím, nebyl jsem u toho, ale hypoteticky si to dovedu představit, že to by mohla být jedna z podmínek Američanů vůči Ukrajincům.
2: Říkáte, není třeba komentovat každý výrok, nikam
3: dokonce
2: to nevede.
3: Dokonce je to chyba, já myslím. Klidně. Naskakujeme na každý slovo.
2: No. Ale je-li to zásadní výrok, který se z nějakého úhlu pohledu týká i nás, že nějaký ten drápek toho výroku se dostane i k nám, tak o to bych teda poprosil. A my jsme se dozvěděli před pár dny z médií, že paní Ursula Leyen říkala, že 800 miliard eur, pane prezidente, 800 miliard eur je suma, kterou
3: myslím, velká docela.
2: Docela už jako velká. Nejsou to peníze ani paní Leyen, ani Coino, jsou to peníze stejně tak vaše, jako moje a všech našich diváků.
3: Jsou to peníze budoucích daňových poplatníků.

víc. Ten sekáč první třídy měl kamarádů kolem jako much. Vždycky nejvíc vypil, všechno platil a obdiv potřeboval jako vzduch.

Taky s námi byl jeden Slovák, Josef Kamarád, novinář na Blízký východ, znalý arabštiny. Byl to druhý člověk, se kterým jsem se setkal, který přežil pád dopravního letadla. Hrdina, statečný člověk. Já bych to asi nepřežil. Kamarádili jsme se, byl to velký sympaťák, ten Slováček. Pomáhal mi v té syrské neútulné, kamenité, nevlídné krajině přežít. Přemluvil jsem ho, aby se mnou šel na ten nejdelší trh na světě v Damašku. Je prý dlouhý 7 kilometrů. Ten trh končí mešitou, kam dámy směly jen obuté a zahalené. A co potřebuješ na tom trhu? Ptal se Josef. Ale ženě jsem slíbil, že jí přivezu trochu zlata, kterého v těchto končinách je mnoho a je obrovsky levné. To je pravda, ale žena bude dost překvapená. To zlato má tolik karátů, že ani jako zlato nevypadá. No tak jí přivezu nějaký levný cetky, no. A víš, že se tam musí smlouvat o ceně? Jo, ale nevím, jak se to dělá, když neumím arabsky. Když jsme vešli do prvního zlatnictví, to jsem čuměl a vylítlo ze mě. Ty vole, tady je zlata na násadách od košťat tolik, že by mohli zásobit celé Československo. Tolik zlata jsem viděl naposledy ve filmu Poklad na Stříbrném jezeře. A jak jsme vstoupili, se na nás vrhl starý, vyschlý a unavený človíček a posadil nás ke stolu. A začala exibice prodávajícího. Ale příjemná, mě to bavilo. Navíc jsem se nemusel starat o konverzaci. A přeze mě pořád něco nesrozumitelného říkali. Já se ho ptal, co říká? Nic důležitého. Odkudže jsme, tak jsem mu řekl, že z nejchudšího Československa na světě. To jsi mu řekl dobře, aby si nemyslel, že jsme nějaký bohatý. A dal to hodně pod cenou, když už se tady tak povinně smlouvá. Neboj to dá, když se tady tak na to koukám, tak stejně mu neubyde. To si ani nevšimne, že mu něco ubyde za ty naše drobný penízky, který dostane. Nesměj se, to není taktický. Tak mu řekni, že místo pláče se u nás smějeme. A konverzace, ta nenucená, pro mě zbytečná, trvala víc než 20 minut. Najednou zavonělo kafíčko, které nepiju, rozhrnula se dekorativní opona mezi domovem a prodávajícím divadlem a já jsem viděl do kuchyně a trochu taky do ložnice, no bydlet bych tam nechtěl. Navrch pozlacené pozlátko a pod tím fuj. Do obrovského zlatého sejfu vešla stařičká žena, prohlédla si nás, křečovitě se pousmála, polohlasem pronesla několik zdvořilostních frází, prý se omluvila, že má moc práce a zase odešla. Kafe nepiju, tak tady si ho dej, jinak ho urazíš a nedá nám nic. A to silný hořký kafe si dej klidně s odporem. A tak jsem si ho dal, i když se mi kroutila huba. Všechno se to odehrávalo jako na nejlepší návštěvě dvou dobrých známých rodin. Vlastně jsem se cítil dobře. Najednou, mezi řečí, aniž jsem to postřehl, jako by o to vlastně ani nešlo, se nás zeptal, cože to vlastně chceme. Co tedy chceš? Přichází na obchod. A nedělej ksichty, zeptal se mě kámoš. No, mám jenom 150 německých marek a nevím, kolik to je těch syrských. On se tě neptá, kolik máš. On chce vědět, co chceš. Aha, chci náušničky a náhrdelník. A kdyby to šlo, tak ještě řetízek. Ale nevím, jestli na to mám dost peněz. Musíme smlouvat. A kámoš se zeptal, za kolik je tohle a ukázal na řetízek a na náušničky a taky náhrdelník. A ten zlatník něco řekl. Když pak ukázal na prstech cenu, zeptal jsem se, kolik to je, já to neumím spočítat. Ta cena je dost vysoká, upíre. Ale nechce to v německých markách, to ti říkám rovnou. A já zazmatkoval, vyběhl jsem ven a vyndal marky. Change, please, change! Josef, kámoš, vyběhl za mnou, strašně vyděšenej. Zbláznil jsi se? Tady se to nesmí. Useknou ti ruku, vyříznou ti jazyk. Pojď rychle zpět, pojď se schovat. Snad si toho nikdo nevšiml. To byla velká blbost, tohle udělat upír. Ten zlatník se vyděsil, teď ho budu dlouho zase uklidňovat. Oba se na mě divně až zle podívali. Sundal další sadu od koštěte a oddělil z ní 3 věci
a kámoš smlouval dál. Upíre už začal, že má 8 dětí, 3 manželky a nemají co jíst. Tak mu povídám, tak ať prodá nějaký ty zlatá, hned bude mít co žrát. Upíre, uklidni se, smlouváme. A tak jsem se uklidnil a poslouchal dál. Smlouvání pokračovalo. Kámoš se na mě otočil a říkal, pořád je to dost peněz, netvař se nijak a zareaguj na to. Já ti teď řeknu cenu a ty se zatvař. Řekl mi vysokou cenu, tak jsem vstal, že odcházím, ten stařík mě vzal za rukáv a znovu posadil. To si udělal dobře, upíre. To bylo gesto výborný, za to tě pochválím. Takže určitě teď půjde dolů. Okomentoval můj herecký výkon Josef Kámoš. A nakonec jsme koupili dost pod cenou, ale jen naušničky a náhrdelník. A on ještě děkoval a chtěl, abychom přišli zítra zase. A pak nás pozvali do celkem luxusní, ale velké restaurace, kde pro nás pořádali závěrečný večírek. Vše bylo takové zakončovací. I řeč, kterou pronášeli všichni. A v té restauraci tam byla rezervovaná část jen pro nás a starostu Tartusu a další papaláše. Později jsme zjistili, že za bílou plentou na vyvýšeném místě je stůl pro štamgasty. Vypadali jako šejkové v bílých hábitech, sukně až na zem, s bílejma závojema a všem vykukoval krásný snědý obličej. Kdo je to Josef? No to jsou právě šejkové. Jím tady patří všechno. Nejen tahle restaurace, ale i hotely. Moc tam nekoukej. Ale já tomu nerozumím. Jak to může být socialistická země a přitom oni mají mnohoženství a všechno jim tady patří? Jak bych ti to vysvětlil? Ty šejkové jim to tolerují. Komu? No těm komunistům. Prostě komunisty tu mají pro legraci. Jako kdyby to byly jejich malí děti. Dovolím všechno, ale odsaď, pocaď. A když jim to ti komunisti, těm šejkům, nezakazují, tak ať si dělají, co chtějí, ne? A teď je sem zrovna pustili a pozorují je a mají z nich dobrou legraci, tedy i z nás.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Jaroslav Bašta je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Jaroslav Bašta, zejména teď aktuálně kandidát na prezidenta České republiky, také poslanec parlamentu za SPD.
2: Ano.
1: Tak. Pane Bašto, co jste říkal včerejší novince, že v prezidentské volbě je zase změna, neboli byla vyřazena ta paní Rohanová z té devítky, naopak byl doplněn pan Diviš. Spousta občanů to považuje, alespoň podle toho, co čtu na internetu, za nedůstojné. Co si o to myslíte vy?
2: Tak já jsem původně očekával, že vyřadí paní Rohanovou, ačkoliv právníci tvrdili, že je všechno v pořádku, tak z hlediska elementární logiky to v pořádku nebylo a je to, myslím, první takový případ, kdy politologové navedli právníky a celkem správně. A mě, když se na to pak ptali, tak jsem říkal, že mě na tom potěšila jediná věc, když ten nejvyšší správní soud jednoho vyřadil, druhého vrátil zpátky, tak zůstalo těch 9 kandidátů, což už je tradice, protože už je to po třetí. Takže...
1: Dobře, ale na spoustu občanů to nepůsobí dobře. Že to je jakési handrkování, lidově řečeno, jak to vlastně bude. Je to tím, že nejsou dána ta pravidla pro volbu prezidenta pevně, že ten zákon je třeba špatný. Co o tom soudíte?
2: Tam je spíš problém v tom, jak si ten zákon vykládá ministerstvo vnitra. Nikoli v tom, že by ten zákon sám o sobě byl špatný, ale ten způsob, jakým ministerstvo vnitra přepočítávalo hlasy, byl trochu podivný. To je první moment. A druhý moment byl, že naopak zcela přehlídli to, že paní Rohanová sbírala podpisy senátorů a poslanců ještě v době, kdy žádné volby vyhlášeny nebyly. To by mohl být precedens a mohlo by se od toho odvíjet, že by někdo teď sebral podpisy 20 poslanců na prezidentské volby za 10 let. Takže ten problém není v zákonu jako takovém, ale v jeho interpretaci ze strany ministerstva vnitra.
1: Je zralý ten zákon na jakousi novelu?
2: Minimálně v tomhle pro to upřesnění určitě.
1: Pane Bašto, v okamžiku, kdyby jste se vy stal prezidentem České republiky, co od vás mám očekávat já jako občan? V čem budete jiný? V čem budeme potom po letech vzpomínat na Baštovu dobu?
2: Já, když na tohle odpovídám, tak říkám, musíte očekávat prezidenta, který bude velmi aktivní, protože mě vadí, že ti stávající prezidenti vlastně od počátku České republiky nevyužívali všech pravomocí, které mají. A jedna, zejména pak těch, které jsou spojeny s vládou a s poslaneckou sněmovnou. Prezident má právo se účastnit zasedání vlády a kdekoliv požádá o slovo, tak tam vystoupit. Prezident má právo zúčastnit se zasedání poslanecké sněmovny, požádat o slovo a vystoupit. To též platí o senátu. Může se dokonce účastnit i jednání jednotlivých výborů. Takže to je jeden z momentů, kdy ta prezidentská pravomoc byla využívána jenom minimálně. Pokud vím, tak prezident navštívil poslaneckou sněmovnu maximálně jednou do roka, když se projednával rozpočet. Takže tohle bych asi trochu změnil, protože se projednává celá řada jiných zákonů, které jsou stejně důležité.
1: Vzdal byste se možnosti udělovat milosti?
2: Nevzdal bych se možnosti udělovat milosti, ale rovnou jsem říkal, že bych nedal plošnou amnestii. U těch milostí bych je rozdělil, ty případy, kdybych o nich uvažoval, na tři kategorie. Jedna z nich by byla to, co je už dnes, to znamená milosti ze zdravotních nebo humanitárních důvodů, které jsou na doporučení Ministerstva spravedlnosti. A ty další dvě kategorie, které teď se v úvahu neberou, tak první z nich by bylo, že bych se díval z tohoto pohledu zejména na lidi, kteří by byli odsouzeni za trestné činy verbální povahy, protože to trochu zavání až tedy politickým pronásledováním a ta možnost té prezidentské milosti by třeba umravnila ty, kteří mají tendenci některé věci a některé výroky stíhat. A konečně třetí možnost by byla, když bych byl nějaký případ zjevné justiční zvůle, jako byl třeba byla kauza paní Vitáskové, ředitelky regulačního úřadu energetického.
1: Předsedkyně.
2: Ano. A ta byla pro nás, ta dostala původně více jako 8 let, aby pak byla posléze osvobozená, dostávala odškodné. Takže to je jeden z takových těch. A měla štěstí, že ten její případ byl dostatečně medializován, takže to nakonec dobře dopadlo. Já, když sleduju některé kauzy a vyjádření třeba spolku Chamurapi nebo některých dalších, tak je celá řada takových, kde ta justiční zvůle potrestána anebo odstraněna, napravena nebyla. Takže tam bych byl, jako v tomto případě bych to dělal spíše z výchovných důvodů ve vztahu k té justici.
1: Pane poslanče, předpokládám, že v okamžiku, kdy kandidujete na prezidenta a už je to tak daleko, že jste vlastně v jakémsi předfinále, tak v zásadních věcech máte plán, představu. A za zásadní věc považuji, a myslím, že většina občanů, zahraniční politiku naší země. A my často slyšíme, že ten či onen prezident byl proruský, pro bůh jaký, proamerický. Jaký by v tomto byl Jaroslav Bašta?
2: Tak já bych byl asi v tomto ohledu prezident velmi pragmatický, který by jako hájil především zájmy České republiky. A když říkám pragmatický, tak tím myslím to, že dnes téměř 80% našeho hrubého domácího produktu vytváří export našich výrobků a zahraniční politika by tomu měla odpovídat. Protože v okamžiku, kdy začnete omezovat našim firmám možnosti do budoucna nejenom toho exportu, ale třeba i dovozu surovin nebo podobně, tak prostě tak ta zahraniční politika přispívá k tomu, aby ekonomika začala krachovat, což sledujeme právě teď. Takže bych v tomto ohledu se držel pouze toho, co je dobré pro Českou republiku a odhlížel bych od různých ideologických klišé, které se někdy do té politiky promítají.
1: Já vám, pane Bašto, rozumím i nerozumím, protože to, co je dobré pro Českou republiku, je velmi obecné. A já nepředpokládám, že kdokoliv z těch kandidátů na prezidenta by řekl něco jiného. Co je dobré. Ale řekněte mi, co je dobré v této chvíli pro Českou republiku, anebo ještě jinak. Byl byste prezident, který by byl ochoten třeba jednat s Ruskem?
2: To bylo to, o čem jsem mluvil. Protože v tomhle okamžiku, kdy potřebujete zaručit české ekonomice dobré vztahy se zahraničím, pragmatické, tak samozřejmě, že bych jednal s úplně každým. Neměl bych nejenom s Ruskem, ale neměl bych problémy s Čínou a podobně.
1: To je to, čemu říkával Miloš Zeman na začátku svého působení politika všech azimutů.
2: Politika všech azimutů, a já mám v tomhle docela dobrou zkušenost, protože jsem se prakticky 10 let, když jsem působil v diplomacii, věnoval především ekonomické diplomacii, ať už v rámci svého vyslání do Ruské federace a do asijských republik, protože já kromě toho, že jsem byl velvyslancem v Ruské federaci, tak jsem byl ještě velvyslancem v Kazachstánu, Kyrgyzstánu a Turkmenistánu, a neměl jsem problém jednat s režimem Turkmenbašiho, který patřil k těm nejhorším, protože to bylo v zájmu české ekonomiky, českých firm. A to samé bylo na Ukrajině a to tež jsem dělal, když jsem byl na městském ministra zahraničních věcí. Takže těch 10 let mých zkušeností s ekonomickou diplomacií by se nepochybně promítlo i do té prezidentské politiky.
1: Popravdě, pane Bašto, je to tak, že za posledních několik měsíců se vztahy a vazby směrem k zahraniční politice pootočily, trošku změnily. Je teď možné to, co říkáte, protože to zní logicky, ale je to možné uplatnit v praxi v okamžiku, kdy naše země součástí NATO, součástí Evropské unie a přeci jenom musíme plnit jakési závazky, a neumím si představit, že by někteří naši spojenci rádi viděli, že náš prezident například vyjednává v Ruské federaci.
2: Ale jestliže může jednat německý kancléř v Číně a může jednat v Ruské federaci, tak proč by nemohl jednat ve stejných zemích český prezident? To je, já bych byl prezident suverénní země. Nebo aspoň bych se teda velmi důsledně choval jako prezident suverénního státu. A neohlížel bych se na to jako nějaké kritiky těch spojenců, protože bych dělal to, co oni.
1: Jo, ale popravdě, proč nemůže, vy jste kladl otázku, proč by nemohl teoreticky český prezident jednat v Ruské federaci, když tam může jednat německý kancléř?
2: Ano, nebo francouzský prezident.
1: Nebo francouzský prezident. A na to jednoduchá odpověď, ze stejného důvodu, proč fotbalový klub po Černicích nemůže hrát extraligu. Protože je prostě slabší.
2: Ale tohle je argumentace, se kterou nikdy nebudu souhlasit. Prostě jestliže jsme suverénní stát, tak se podle toho taky musíme chovat. A to, že jako máme 10 milionů obyvatel a ne 80, tak nemůže bránit tomu, abychom dělali všechno pro to, co je dobré pro nás a nesloužili někomu jinému.
1: Pane poslanče, celkem mě překvapilo na sociálních sítích, když jsem sledoval diskuse občanů pod různými statusy prezidentských kandidátů, jak moc naši veřejnost zajímá, kdo by byli lidé, kteří by s vámi odcházeli na Pražský hrad. Málo kdo z těch kandidátů je, tuším, kromě Andreje Babiše, kohokoliv jmenovat, ale přesto jsem přesvědčený, že každý z vás, z těch soutěžících, promiňte, má nějaký plán. Kdo by se s vámi ocitnul na Pražském hradě?
2: Já odpovídám v tomto ohledu obecně z velice dobrých důvodů, protože když se podíváte na to, jakým způsobem o mě píší noviny jako kandidátovi SPD, tak v okamžiku, kdy dám nějaké jméno člověka, kterého bych si tam vzal, tak ho vystavím mediálnímu lynči. Mm-hmm. Že minimálně od některých serverů a od České televize, já nevím ještě od koho, aspoň od nějakých redakcí, které by se na něj vrhly, 168 reportéři podobně. Takže vždycky odpovídám, že to musí být lidé kvalifikovaní, čestní, které znám, kterým budu důvěřovat. A když se podíváte na mé aktivity, na věci, které organizuje, různé semináře, tak a rozhlídnete se tam, tak byste možné kandidáty mohlo odhalit.
1: Už jenom stručnou odpověď k tomuto. Pokud vám dobře rozumím, jakýsi tým, který by šel s vámi na Hrad, existuje, jenom neříkáte konkrétní jméno.
2: Ano.
1: Lze to takto?
2: Jako, protože je, jako, já vždycky slibuju, že to zveřejním, až postoupím do druhého kola. Ne když, ale až.
1: Rozumím. Pojďme na krátce ke konfliktu na Ukrajině. Pane Bašto, může český prezident, a tím bude kdokoliv, nebo a tím je kdokoliv, sehrát nějakou roli, nechci říct úplně v urovnání toho konfliktu, ale třeba započetím nějakých mírových jednání. Vy jste velmi zkušený diplomat a víte, jak tyto věci chodí. Má český prezident šanci do toho nějak vstoupit?
2: Má šanci do toho vstoupit, ale nemůže být ten, kdo to zahájí, protože na to přeci jenom pak bude platit ten argument o té malé váze. Nicméně v okamžiku, kdy do toho půjde třeba s podporou francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, tak se najednou to začne násobit. A speciálně, kdyby to byl v této situaci, která je teď český prezident, tak by se trochu změnila situace, protože Česká republika, Polsko, baltské státy, částečně Slovensko, podle toho, jak kdy a kdo, tak patří k těm válečným jestřábům. A kdyby toto bylo, a tohle by byl signál pro všechny, že i ta strana války se začíná rozpadat.
1: Zkusím to ještě jinak, ten dotaz. Představte si, že jsme tedy, řekněme, v březnu příští roku, vy jste prezidentem České republiky, a neříkejte mi, že vás nepopadají myšlenky, co já bych mohl udělat, aby to na té Ukrajině skončilo. Tak zkusme to, co vy byste vlastně sám za sebe jako Jaroslav Bašta, vy tam určitě nějaké kontakty z dob diplomacie máte, tak činil byste něco, anebo jenom vyčkal, co spojenci?
2: Tak tato jednání mají vždycky dvojí charakter. Důležitější jsou ta, o kterých se nemluví. Tam bych se také asi věděl rady. A u těch, která by byla veřejná, tak tam stačí jako naprosto jasná deklarace toho, že český prezident vyzývá obě válčící strany, aby zasedly k jednacímu stolu a nesnažili se rozhodnout ten spor na poli válečném, protože, jak mám i na billboardech, a tady opakuju slova tureckého prezidenta Erdoğana, i špatný mír je lepší než válka. A tam je, a to je prostě to, co musí zaznívat. Jako výsledkem bude kompromis, který naštve všechny. ale to je také jediný možný způsob, jak to válku ukončit.
1: Pokud vás dobře poslouchám, tak vlastně vy máte za to, že tu válku ani, když to tak řeknu, potrhnu to, co vy jste řekl, nemá šanci vyhrát ani jedna ze stran, tak to mám rozumět?
2: Nemá, protože tam je několik možných scénářů a všechny jsou špatné, protože je třeba poslouchat některým náznakům. Takže jestliže prezident Ruské federace Vladimír Putin řekne, že válku s jadernou mocností nelze vyhrát, tak říká, kdyby jsme prohrávali, tak ty jaderné zbraně použijem. Já si to takhle jako diplomat překládám. A to je konec, že jo? Protože to je úplně jedno, jestli je použije jenom na Ukrajině, vítr fouká ze všech stran a víme, co se stalo v když byl výbuch v elektrárně v Černobylu, jak to zasáhlo celou Evropu. Tak si představte 5-6 takových Černobylů. To je první moment. Druhý moment, který bych taky nechtěl připustit, nebo vidím jako velmi negativní, že vyhraje Ruská federace a porazí Ukrajinu. Jo, že se to rozhodne na poli válečném, ale jinak, než si myslí současná česká vláda v čele s panem premiérem Fialou. Takže to je prostě teď je doba pro to, aby se začalo jednat o míru, aby to skončilo nějakým příměřím, možná ani ne mírem. Já vždycky dávám jako příklad toho, jak se tyhle věci dají dělat válku v Koreji. V 50. letech prostě v okamžiku, kdy hrozilo, že přeroste ve třetí světovou válku vedenou jadernými zbraněmi, tak proběhlo asi 156 utajených jednání různých o míru a skončilo to příměřím, které trvá 70 let. Ano. Pozitivní na tom je, že ta třetí světová válka nebyla.
1: Pane Bašto, děkuju za knížku, kterou jste mi přinesl. Ten muž, to jste vy tady.
2: To jsem já.
1: Řekl bych dobře vybraná fotka.
2: Ano.
1: Já rád si to přečtu. Předpokládám, že se do prezidentských voleb ještě uvidíme. Pro informaci pro vás a taky pro naše diváky XTV nabídla prostor všem kandidátům na prezidenta. Ne všichni ho využili, myslím, že v této chvíli dva odmítli. Nicméně máme spoustu času pro to, abychom se ještě nejméně jednou potkali. Držím vám palce a jsem rád, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji za pozvání a děkuji za velmi podnětný rozhovor.
1: Díky. Naším hostem byl Jaroslav Bašta.

0: Chcete mít do 5 let, slibujete vyrovnaný státní rozpočet, jak toho docílíte?
1: Je to ta ambice, přesně tak. Říkáme, že ten více než bilion korun, který dnes Fialova vláda zasekla do státních financí, se nesmí dále opakovat a nesmí se prohlubovat. Oni to říkají všechny strany, ale tak nějak neslyším to řešení, protože oni jsou to přece spojité nádoby. Na jedné straně musíte říct, jak přisypete peníze do státního rozpočtu, tedy v oblasti příjmu, a na druhé straně, jaké výdaje z toho státního rozpočtu budete dávat. A myslím si, že možná na rozdíl od některých mých kolegů, já mám zkušenost nejen co by současný starosta, ale i bývalý hejtman jihočeský, sestavoval jsem už hezkou řádku rozpočtu. A věřte, že ani ta moje obec a ani ten jihočeský kraj nemají zaseknutou žádnou dluhovou sekeru a hospodaří s vyrovnanými rozpočty. Jde tedy o to stanovit si ty priority. Ale abych neutekl z vaší otázky. Přísaha říká, že předpokládáme rovnou daň. Rovná daň je daň, která je spravedlivá. Spravedlivá pro každého. Každý zaplatí 17% ze svých příjmů a co se týká DPH, jsme připraveni ještě dát nulovou sazbu daně na ty takzvané základní potraviny. Potraviny, bez kterých se skutečně nikdo z nás neobejdeme. Současně říkáme, že abychom docílili zvýšených příjmů státního rozpočtu, měli by

0: vyčerpávat peníze a nebudeme je dávat na ty, kdo pro společnost nedělají vůbec nic, kdo se jenom takzvaně vezou a na které my všichni, dovolte, abych se i já, i vás zařadil, mezi tu střední třídu pracujeme, pro které vytváříme daně a které pak platíme a oni se nám vesele smějí, když my každé ráno pochodujeme do práce.
1: Tak, ale schodek státního rozpočtu na příští rok je plánován až na 281, 286, nevím přesně teďka, ale je to takovéto číslo, miliard. To vám vychází, že těmi opatřeními, které jste zmiňoval, že byste se dostali na nulu během pěti let?
0: Je to přece běh na delší trať. A já bych přirovnal tu rovnou daň k určité záchranné brzdě. Radio Xaver. Kdo si pro mě

Když tak měřím svůj krok, vychází mi z toho valčík. Pravda, byly tu i polky, něco čač a něco samb, občas smihl se foxtrot. Rock'n'roll, bajto disco, ale valčík je ten tanec.

A tak vymetám bály a hledám sál, kde dobře hrají, kde bych se odvázal, zahodil sako, vrhl se na zem a tam brejkoval. A vždycky, když se mi už dá, že jsem to rozjel, že to je ono, někdo mě taktně upozorní zakašláním. No jo, no, zase nic.

0: Radio Xaver.
1: Šaráda se včera konala v poslanecké sněmovně, Novinky.cz napsali, česká vláda spolupracovala s mafií, křičela ve sněmovně Schillerová. Jak tu celou kauzu vidíte? Rozhodl Pavel Blažek o tom, jak dopadnou volby na podzim, nebo má koalice spolu štěstí, že to puklo už teď a jsou ještě prázdniny a do voleb stále zbývá několik měsíců?
2: A tohle jsou dvě různé otázky. Mě teď napadá, já si z toho budu trošku dělat legraci, jo? Takže jedna část obyvatel to má dneska v hlavě nějak takto, dvojtečka. Drogy, prostitutky, kriminálníci, ministři, bitcoiny, mámo, někde se nám ztratilo 12 miliard, nám nic nedali.
1: Miliardu.
2: 12 miliard, nám nic nedali. A to jsou jedni. Hmm. Pak jsou ale druzí, ty říkají, to jsou chudáci, kteří dobytkové to na ně zorganizovali. Oni jsou možná jenom trochu hloupí, že to takhle všechno zbaštili. No, proč tohle to říkám? No, že naprostá většina lidí je fanaticky pro vládu. Není jich moc, ale zase ne tak málo. To je skoro třetina. A ta druhá je stejně tak zásadně proti. A těch, kteří zatím ještě váhají a kteří čekají, co bude vyšetřeno například, těch je hrozně málo. Takže, že by se to nějak významně projevilo do volebních výsledků, já neočekávám.
1: Myslíte si, že kdyby se volby konaly teď, že se to na těch volbách, na tom výsledku nepodepíše? Třeba tím, že voliči koalice Spolu, ODS, nepřijdou k volbám?
2: Ne, oni mají jiná kritéria. Přeci dneska je to rozděleno na tom, chrání nás Fialovci před Rusem nebo nechrání. Jo, to je dneska klíčová otázka. A dokud se to nepodaří na Ukrajině uklidnit, dokud nebude zřejmé, že Rus nejede na Prahu, tak tahle ta zásadní otázka zůstane a ty lidé, dokud věří tomu, že a je jedno, jestli jsou to mafiáni nebo to nejsou mafiáni. Se vrátím k tomu příkladu. Mámo, chrání nás nebo nechrání? Tak jestli nás chrání, jak jsou výborní, budeme je volit. A jestli nás nechrání, tak ne, tak ty ne, tu už nechcem, protože něco, jo. A ten titulek, aby se k tomu vyjádřil, je samozřejmě přehnaný přesně přiměřeně tomu, jaká je doba, to znamená volební kampaň, ale že to je velký problém, to je pravda, že mě to připomíná ta dnešní vláda jako muška v pavučině. Ona jak se tam třepe, tak je čím dál víc omotaná. Protože pořád přibývají, třeba řeknu informaci ze včerejška, která mě zaujala. Policie zabavila na ministerstvu financí dokumenty o této věci. No to je přeci ale úplně průlomová informace, protože dosud jsme žili v iluzi, že na ministerstvu financí nikdo nic neprojednával. Tak jaký dokumenty tam zabavili? Já teď nevím, co tam zabavili, ale jenom ten titulek je pro mě šokující, protože jestli existují dokumenty o tom, že ministerstvo financí něco projednávalo, no tak je prokázáno, že nás pan ministr financí přinejmenším balamutil. To jsem použil mírný termín.

0: Helena Růžičková, Marie Formáčková, Deník mezi životem a smrtí.
1: Natáčelo se v Praze v Park Hotelu, kde jsem pracovala jako pokojská. V jedné scéně jsem Martě Vančurové, co by hlavní hrdince, domlouvala, aby se na chlapy vykašlala, že jsou všichni stejní a aby si svoje trápení s láskou nebrala moc k srdci. A při své řeči jsem neustále převlíkala postele. Když byla scéna natočená, zeptala jsem se kameramana a Jiřího Suchého, jestli už je to definitivně hotový. Ujistili mě, že ano, že tahle scéna je kompletní. No tak jsem šla do šatny odličit se a převléknout. Jenomže za chvíli za mnou přiběhl asistent režiséra s tím, že se musí záběr natočit ještě jednou, protože osvětlovač si není jistý, zda bylo dobré světlo. Tak jsem se vrátila, začala převlíkat postele, nadechla jsem se a s hrůzou zjistila, že vůbec neumím text. Nikdo tomu nemohl uvěřit, protože před několika minutami jsem ho chrlila jako báseň. Jenomže já jsem si ho cestou do šatny z hlavy vygumovala. Takže jsem se ho musela naučit znova. Ovšem jsou texty, a to především divadelní, které jsem si v mozkových závitech nechala. Ty odříkám, i kdyby mě vzbudili o půlnoci. Existuje sice jakási moje filmografie, ale bohužel není kompletní. Nezaznamenávala jsem si svoje role a dneska mě to mrzí. Ráda bych věděla, v kolika filmech, televizních hrách, scénkách, estrádách a dalších pořadech jsem účinkovala. Někdy jsem sama překvapená, když se vidím v něčem, na co jsem už dávno zapomněla. Například, nedávno jsem měla puštěnou televizi, jen tak po očku jsem zahlídla, že je to něco pamětnického a hraje v tom Josef Bejvl. Pak jsem ale uslyšela nějaký známý hlas a ke svému údivu jsem viděla na obrazovce sebe. Musela jsem se podívat do programu, co to vůbec je za pořad, a stejně mi to nic neřeklo. Vůbec jsem si na nic takového nevzpomněla. Lidská paměť je velice ošidná. Nelze se na ní stoprocentně spolehnout. Točila jsem spoustu různých kabaretů, silvestrovských pořadů a všelijakých estrád k různým výročím. Totéž bylo v rozhlase. Tam jsem toho udělala taky spoustu. Sama i ve dvojici s Jirkou. Sváťa Štefl mi nedávno připomněl seriál, který tehdy on jako pracovník hradecké redakce Československého rozhlasu připravoval v okolí kostela Kux. Na ten jsem si ale vzpomněla, protože to byla velice příjemná a zajímavá práce. Každý díl pořadu byl věnován jedné ze soch Matyáše Bernarda Brauna a konkrétní ctnosti či neřesti, kterou socha představovala. Pondělí 28. dubna 2003. Teď jsem měla sedět a přijímat do sebe po kapkách chemoterapii. Místo jedu jsem ale musela dostat krev. Nakapali do mě dva sáčky cizí krve, protože ta moje prý nestojí za nic. Transfúze cizí zdravé krve by měla tu moji probrat z letargie a dát jí novou kvalitu. Tak snad to vyjde. Transfúze je opravdu výborná metoda. Pomohla mi. Paní doktorka říkala, že se po ní všechno zlepšilo, krevní obraz je už zase dobrý, jaterní testy také. Mám ale ty zoufalé průjmy, proženou mě tak 10x denně. Nevadilo by mi to, kdyby šlo jen o průjmy bez vedlejších problémů. Už jsem celá bolavá, ani nemohu sedět. Ale musím to nějak přežít. Snad mi průjem dá už brzy pokoj. Řidič sanitky, který mě vezl do nemocnice, žasnul, když se mu vyprávěla, že mám za sebou cestu do Bratislavy. Chytal se za hlavu a říkal, že těch 400 kilometrů v jednom kuse je zápřah i pro zdravého člověka, natož pro mě. A to netušil, že jsem šla v Bratislavě z akce do akce. A to byly 2 dny plné aktivity. Rozhovory, natáčení v rádiu, v televizi, interview, autogramiády, křty. Jsem prostě kráva, na to jiný výraz není. Měla bych mít tolik rozumu a říct, že tohle dělat nemůžu a ne sebou nechat vláčet. Ale já vždycky všechno slíbím a když dám slovo, tak ho taky chci dodržet. Zapomenu na to, že jsem nemocná a že moje mantinely jsou jinde, než byly dřív. Úterý 29. dubna 2003. V krvi mám větší hodnoty markerů, než bych měla mít. To znamená, že ta potvora rakovina zase zkouší, co vydržím. Takže mi ani dneska nemohou dát chemoterapii, posílají mě do nemocnice na bory na CT, aby se mi prozkoumalo celé tělo, rozebrali se všechny moje tekutiny a tělesné orgány. Pořád musím myslet na tu mladinkou paní doktorku, která mi vynadala tak, jako bych byla malá neposlušná holka. Řekla mi, že se k sobě chovám velmi nezodpovědně. Že by mi snad mohlo stačit, že mě vraždí rakovina a nemusela bych jí tak vydatně pomáhat. A mám prý si uvědomit, že léčení taky něco stojí a já svojí neukázněností všechny do mě vložené investice vyhazuji oknem. Mlčela jsem jako zařezaná. Dobře jsem si uvědomovala, že má pravdu. Styděla jsem se před ní jako školačka před učitelkou. Ačkoliv věkem je to naopak, ona by klidně mohla být moje dcera. Vlastně, dokonce vnučka. Ale na věku nezáleží. Člověk je v podstatě stále stejný. Vždycky jsem byla trochu střeštěná, vždycky jsem milovala pohyb, potřebovala jsem, aby se kolem mě něco dělo. Chovám se tak i dneska, i když moc dobře vím, že bych měla ležet, hodně odpočívat. Ale jak mám odepřít někomu besedu, když mi řeknou, že se na mě těší několik desítek lidí? Já prostě neumím říct ne. Ale je pravděpodobně nejvyšší čas, abych se to naučila. No, snažím se být veselá, vtipkuji a spousta lidí si myslí, že asi tak moc nemocná nebudu. Jenomže to by mě museli vidět večer, když přijdu domů. Když jsem se vrátila z Bratislavy, sotva jsem se dovlekla od auta do postele. Padla jsem do ní jako zabitá a ani jsem neměla sílu se pohnout. Přitom jsem cítila, že mě něco ze spoda tlačí, ale nedokázala jsem pod sebe sama sáhnout. Až ráno jsem objevila velký šroub, kterým je normálně upevněná lampička nad postelí. Princezna na hrášku opravdu nejsem a už ani nebudu. Když někomu řeknu, že se těším do nemocnice, tak si myslí, že jsem blázen. Ale je to pravda. Teď na jaře je to tady božské. Trávník pod okny je posetý rozkvetlými pampeliškami. Nádherně růžově kvete sakura. Nejkrásnější ozdobou jsou ale sestřičky, to jsou bezvadné holky, miluji je. Bývala bych tu zůstala i na 1. máje, ale řekla jsem si, že tentokrát nutně musím dostat pusu pod rozkvetlou třešní. No, začínám být pověrčivá. Hrozně o tu pusu stojím, říkám si, že když ji dostanu, tak tady za rok ještě určitě budu. Tátu pod třešeň dovleču, i kdyby se bránil. Ale on se určitě bránit nebude. Má mě totiž pořád ještě rád. Až se uzdravím, založím klub žen. Moc bych si přála, aby zakládajícími členkami byly ženské, které v životě prožily své a vědí, zač je toho loket. Už mám pár jmen v hlavě a všechny postupně oslovím. Celkem by nás bylo 12, jako 12 měsíců v roce. I členky klubu by byly narozeny v jednotlivých měsících a ujímaly by se vlády podle toho, kdy mají narozeniny. A tak žena narozená v Kozorohu by vládla v lednu. Vodnářka by to vzala po ní, pak by se žezla chopila zrozenkyně v rybách a tak dále. Pokusím se to zařídit, aby náš klub měl i rozhlasovou podobu, aby vznikl kontaktní pořad, kde bychom si povídali o slzách, které svět nevidí. Dnešní svět se nějak rychle kamsi řítí. Lidé pádí v jeho tempu a je potřeba se občas zastavit. Od srdce si popovídat a pohladit si vzájemně duši a pomoci si. Vždycky bychom rozebrali problém někoho, kdo se ocitl v těžké životní situaci a pomohli bychom mu. Připravili bychom se předem, každý pořad by měl konkrétní vyústění. Aby to nebyly jenom řeči, ale opravdová pomoc. Těším se na to a myslím, že mi to vyjde. Hlavně potřebuji už být zdravá. Dostala jsem hrneček, na jehož dně je magická spirála, která zachovává energii a dodává člověku sílu. Na krku mám vltavín, který čistí čakry. Funguje. Měla jsem pořád ledové ruce a od té doby, co ho mám, tak jsou ruce teplé. Tyhle dárky jsem dostala od dobrých lidí, od Aleny a Rudolfa, dvou plzeňáků, kteří bydlí nedaleko onkologie a jednoho dne mě přišli navštívit. Přinesli mi svoje dárky a já jsem hned poznala, že jsem získala nové přátele. Je to zvláštní, ale když někoho vidím poprvé, okamžitě poznám, jak se bude náš další vztah vyvíjet. Je pravda, že se mi už také stalo, že jsem někdy překonala počáteční nepříznivý dojem s tím, že jsem se spletla a jde vlastně o skvělého člověka. Jenomže další vývoj událostí dal zapravdu prvnímu dojmu. Kde pak? Na ten se dát musí. Středa 30. dubna 2003. Jsem zase doma. Potřebuji být v klidu, musím nabrat sil a teprve pak mohu jít na další chemoterapii. Stydím se, že jsem lékařům připravila takové komplikace a už to opravdu neudělám. Zařekla jsem se, že mě hodně dlouho nikdo nikam nedostane, že budu v klidu relaxovat v křesle nebo v posteli budu číst, maximálně vyřizovat poštu a nic víc. Pustila jsem si televizi a hned jsem měla adrenalin ve varu. Vážně stačí vyslechnout si jenom zprávy, takže i těm se budu pro jistotu vyhýbat. Budu se dívat jenom na pohádky, filmy o přírodě a cestování. Bolí mě až tvé, když umírají nevinní tvorové. Proto se nemohu dívat na záběry z válek, na skázy, které způsobují živelné pohromy. Musí to být příšerné, když najednou nějaké tornádo nebo oheň nebo voda vezmou lidem střechu nad hlavou, životní jistoty a bohužel často také život. Byla jsem úplně bez sebe žalem, když jsem se v televizi dívala na záběry z bagdádské zoologické zahrady, kde zůstala ubohá hladová zvířata, jimž jejich ošetřovatelé neměli co dát k snědku. A už tam bylo jenom pár posledních zvířat, protože ta menší se postupně stala těm větším potravou. Svět je opravdu krutý a neustále se dějí věci, nad nimiž rozum zůstává stát. A to jsem si kdysi před lety říkala, že lidstvo zmoudří. Kde pak? Nezmoudří. Pořád si kluci všech věkových kategorií rádi hrají na vojáky, pořád je násilí prostředkem řešení sporů. Čtu si dopisy, které se mi tady zase pěkně nahromadily a ani ty mi klidu nepřidají. Hned v několika je prosba nebo žádost o finanční výpomoc. Někdo potřebuje pár stovek, jiný rovnou tisíce. Mám 100 chutí nechat si udělat kopii výměru svého důchodu a poslat jim to. Před chvílí jsem dočetla dopis paní, která si stěžuje, že má jenom 7 000 důchodu. Potřebovala by obnovit některé spotřebiče ve své domácnosti a nemá na to. Kdyby tušila, že jsme na tom stejně, že moje penze se od té její nějak neliší, no, možná si myslí, že si přijdu na peníze díky filmům a různým vystoupením, jenomže já už dlouho nefilmuji a nevystupuji. Už rok jsem nemocná a jsem odkázána také jenom na důchod. Když vydělám nějakou korunu navíc, jako byl třeba honorář za knížku, použili jsme to s tátou na nejnutnější opravy našeho domku ve Slatině. Na nic jiného nemáme. Nemohu si vyskakovat. Když potřebuji boty, tak si koupím ty nejlevnější. Mám v Brně vytipovaný obchod se zlevněnými botami a když jedu kolem, vždycky si tam něco koupím. Většinou jsou to boty za 200-300, jinak si lecos upletu, ušiju. Čas od času si koupím nějaké líčidlo, ale toho teď moc nepotřebuji. Jediný luxus, který si dopřeji, je parfém a nějaká vonavá pěna nebo

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím, dneska jsem si vzal spoustu prázdných stanovisek a pěkně klokotové vybavení, manžetové knoflíčky, protože dneska budu obrazem stávající české diplomacie, čili jedno velké hlasité nic.
1: No, dostali jsme lekci diplomatickou, politickou a dostali jsme lekci od největšího bubáka, kterýho jsme si ovšem stvořili sami, asi se Roberta Fica.
2: Já jsem se lek, že nám napsala Jana Černochová a vyhlásila válku.
1: Ne, ale k tý se dostaneme taky, protože i Janíčka...
2: To jste mě uklidnil.
1: Janíčka Sluníčko, jak jí říkají kolegové v ODS, ta do toho spadá taky, do dnešního tématu. A sice my máme vládu, která neumí vládnout reálně, není schopná řešit reálné problémy země, ale za to, o co víc selhává v tomhle, o to víc nám dopřává patetických, trapných gest, ale která už začínají škodit zemi. A já jsem to začal Robertem Ficem, novým slovenským premiérem, kterého a nejen vláda nebo vládní politici, ale i prezident Petr Pavel před slovenskými volbami jsme tady zažili nenávistnou kampaň vůči Robertovi Ficovi. Náš prezident Pavel dokonce hrozil, jestli si Slováci dovolejí zvolit Fica, takže se zhorší československé vztahy. Z vlády jsme viděli obrobu toho, když Robert Fico skutečně teda nakonec, když naší vládu vyslyšeli slovenští voliči a opravdu Robert Fico vyhrál ty volby, tak jsme viděli, že nebyli ani většina našich vládních politiků schopná mu pogratulovat, jak se sluší a patří. No a teď jsme byli traumatizováni dlouho první povolební návštěvou Roberta Fica už ve funkci premiéra, jímž už je mimochodem po čtvrtý, jestli se nepletu.
2: Ne, já jsem byl úplně překvapený, protože si pamatuju ještě, je to teda sranda, že my tady čím dál víc vytahujeme a že už si možná posluchači i sledují naše medailonky, jak jsme staří, že tady vytahujeme takový jako vousatý historky z pozdního komunismu, ale já jsem fakt měl pocit, že ten pátek, co přijel Robert Fico, tak došlo k reinkarnaci Kadáfího. A Kadáfí prostě nějak po smrtné vůli se rozhodl, že navštíví jednu jedinou zemi na světě, a to Českou republiku a vládu Petra Fialy a celou tu naši sestavu těch nejvyšších ústavních činitelů. Protože oni se, jako je provázela úděs, neschopnost vlastně jako to pojmout jako oslavu Československý, jako dvou národů, který mají k sobě blízko. Teďka řeší navíc spoustu stejných témat. Jako možnost nějakého pragmatického souznění. A máte pravdu, Robert Fico přišel věcně, klidně. To vůbec nebyl ten bouřlivák Robert Fico, jako kolikrát známe. Trošku jsem měl pocit, že spíš měl jako štefánikovské rysy. A oni opravdu na něj fakt koukali, jak kdyby prostě Kadáfí se svým stanem přijel a České republice se snažil vnutit svou jako pouštní armádu, nebo já už nevím co.
1: No, počkej, ještě to Robert Fico byl milosrdný na rozdíl od Kadáfího, který cestoval s tím pouštním stanem, v podstatě pouštním harémem, ten rozbalil i v Paříži. Když přijel navštívit Sarkozyho, tak Robert Fico přijel bez pouštní stanu a bez harému, ale přijel už jako nový premiér s tím puncem, vy jste mi tak potrhávali nohy ve volbách, že já jsem vám teď jedu dát za pravdu, že jsem teda ty volby skutečně vyhrál. No a ono vlastně se, tady bylo takový trauma ve Strakovce i na Pražském hradě, bude sem chtít přijet ten nenáviděný Fico, ten bubák Evropy a prokremelský šváp a já nevím co všechno. No a najednou jsme viděli, jakoby, jak se to diplomaticky komplikuje a v médiích najednou, v provládních médiích začaly vycházet články o tom, jak náš prezident i vláda vlastně vycházejí vstříc Ficovi, jak se do toho pozitivně vložila jejich oblíbenkyně slovenská prezidentka Čaputová. No a ono to ve skutečnosti bylo víceméně naopak. On vlastně, Robert Fico se snažil víc vstříc našemu prezidentovi i vládě. Nakonec tedy přijel a dal nám lekci v tom, že to byla pragmatická návštěva, diplomatická, a on tady nikomu nic, v podstatě nebyla žádná vendeta, ani známky žádný vendety
2: za to.
1: Naopak ještě chválil. Ale vlastně, jestli byla nějaká vendeta, a to už se stává nějaká tradice, že se sešel i s Andrejem Babišem, podobně jako se i Macron sešel s Babišem, když byl na návštěvě tady, tak jsme vlastně viděli...
2: A to prošlo. Sice se to trpně jasně přemlčelo, ale prošlo to.
1: Ale dostali jsme diplomatickou lekci od největšího bubáka, v podstatě kterýho naše vláda, náš prezident dávají na stejnou úroveň, jako je maďarský premiér Viktor Orbán. Tak tady jsme dostali lekci krásnou z politické a diplomatické, nebo z politického a diplomatického pragmatismu. Ta návštěva, prostě Robert Fico to udělal skvěle, ale ono to už je jenom to poslední z těch gest naší vlády i prezidenta, který teda vyvrcholil nebo kulminovali v těch slovenských volbách. My jsme viděli podobně vlastně šéfka naší sněmovny a šéfka vládní strany TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vlastně scénář se opakuje, historie se opakuje. Před maďarskými volbami posledními takhle vzkazovala maďarským voličům, ať teda vyženou toho nenáviděného Orbána.
2: A zapomněla, že maďarština je přece trošku jiný jazyk a oni si to přehodili jak
1: oni to špatně si to
2: no jméno a příjmení, oni to mají opačně, takže to nějak blbě pochopili a volili navzdory.
1: A Viktor Orbán vyhrál samozřejmě. Teď jsme viděli další krásný gesto a zase v tom naše obvyklá podezřela Markéta Pekarová Adamová vyrazila do Kyjeva s šéfem Senátu Milošem Vystrčilem. To je další gesto, kdy vidíme tu zoufalost toho, že už to nezajímá ani ty jejich zpřízněný média, z toho byly tři titulky a samozřejmě, co tam dělali.
2: Ale silné fotky byly.
1: Jsou z toho silné fotky a myslím, že šéfka TOPky Markéta Pekarová se rozhodla atakovat nebo trumfnout premiéra Fialu, protože ten má Nutellu a teď nově holinky s iglitovými pytly a Markéta Pekarová teda má tu krásnou fotku v té vestě neprůstřelný a v té vojenské helmě.
2: Já jsem myslel, a to se fakt strašně moc omlouvám, ale to jenom ukazuje, jaký já jsem ignorant a že bych měl jít k očnímu, ale já jsem si začátku myslel, že to je Jan Lipavský, no. Protože ona jak měla na sobě nandanou tu vestu a tu helmu a byla tam celá do toho zaražená.
1: A měla podobný pohled jako Lipavský, tak, trošku nepřítomný.
2: Tak, brýle podobný a jak dneska už člověk prostě neví, jestli někdo on nebo ona, tak mě už ani ta kabelka jakoby nevarovala a já jsem si fakt myslel, že došlo ke změně a že právě díky teda Kadáfímu Robertu Ficovi, čím se teda omlouvám Slovensku, protože mám velmi rád, tak, ale tak je tady u nás vnímán, tak jsem měl pocit, že teda Markéta Pekarová Adamová zůstala doma se svým slovenským manželem, mimochodem krásný důkaz federálního soužití a já jsem za to rád, protože duší jsem stále federalista, tak že jede Jan Lipavský. Pak jsem teprve dokouk a řekl jsem si, Honzo, ve jménu opravdu tvé politologické, čisté, panenské kariéry, k tomu očnímu už zajdeš. Fotografii jsem si zaznamenal, ponechal, hledám takovou helmu podobnou, protože tak trošku závidím. Ale Petře, promiň, proč jsem zneužil toho teďka gender vstupu, abych tě znejistil, kdo tam teda vlastně je.
1: Já jsem ti chtěl jenom ocenit, že jsi velmi progresivní a že smazáváš rozdíl mezi pohlavími, tak, to se mi líbí.
2: Je to pravda, já jsem si říkal, proč ta Markéta Pekarová Adamová nemohla dát povel Janu Lipavskému, už stejně píská vládu a premiéra a ve výsledku pískala pak předsedu Senátu. Ale přesně máš pravdu, k čemu ta cesta vedla, že vlastně z toho žádný výstup. A to je nádherně ukázaný u toho Roberta Fica, že tragédie současnosti je, že my jsme vlastně začali jako strašně ideologizovat zahraniční politiku, diplomacii a ekonomickou diplomacii. Samozřejmě nám vůbec z toho nic jakoby nekvete, nikdo nás nebere vážně. My tam, kde můžeme reálně dělat vztahy, kde opravdu můžeme to využít k duhu obou těch partnerských vztahů a naší ekonomiky a našich ekonomických zájmů a diplomatických vazeb, tak tam jenom káráme, doporučujeme, hodnotíme. To je vystřední Evropa, tady jsme mistry, že je, jako nebereme moc potaz, nerozvíjíme ty vztahy, ale tam, kde jsme s odpuštěním, někdo by řekl jako trn někde, osina v zadnici, anebo já to teda říkám eufemisticky, písečný malý drobný kamínek na Saharské poušti, čili velevýznamný, tak tam teda do toho promlouváme. To jsou naše vzkazy Americe, Číně, Tchajvanu, Ukrajině, kdo tě napadne, tak tomu doporučujeme. Naposled jsme ohromili a otřásli Afrikou, doteď se ještě nespamatovali.
1: No, otřásáme celým světem, jsme pukem světa.
2: Znejistila.
1: Musíme být hrdí. No, já jsem jenom chtěl dát
2: prostě
1: trošku
2: fráze, no.
1: Průchod svojí škodolibosti taky, když to udělal ty. A sice já, když jsem viděl tu fotku Markety Pekarový Adamový s tou vestou, tak nejdřív jsem si myslel, že ona tam má batoh na prsou, jenom že ho nemá na zádech, ale na prsou, a že tam veze ty trika Zelenskýmu s tím Putinem, protože fakt to bylo naprosto směšný. A ještě...
2: Z nás mluví závist.
1: To je pravda. Ale co ještě se nestalo, on tam přijel téměř ve stejnou dobu švýcarský prezident a ten tam prostě chodil po tom nádraží bez helmy, bez neprůstřelný vesty. A já už říkám, oni vlastně...
2: Vždyť i dokonce předá k senátu. Vždyť pan Vystrčil to strašně kazil kolegyni.
1: Že byl, vedle
2: že byl bez helmy a bez vesty.
1: A byl vestu, on měl tu vestičku takovou tu hipsterskou. On jak teď dělá do mody hodně, tak měl tu vestičku je, hipsterskou, šáličku. Takže bylo to samozřejmě celý směšný. Ale já jsem si jenom říkal, jestli už oni nezačali, jestli je nenajal Vít Rakušan, že vlastně budou zavdávat jako příčinu dezinformacím, protože když je tam člověk viděl hlavně Markétu Pekarovou v té helmě a neprůstřelné vestě, tak jak lidi říkají, oni nebyli v Kyjevě, to se točilo někde na Barandově, nebo byli ve Strakovce někde ve sklepě a tam si to celý zaranžovali. Oni v podstatě už tohle to píšou sami, protože to už je neuvěřitelný. Viděli jsme, že už je to... Jasně, první, kdo tam vyrazil na Ukrajinu, byl Petr Fiala, krátce po ruské invazi, to bylo ohromný mediální halo, ještě to bylo s dalšími politiky středoevropskými.
2: Máš pravdu, nějaký země typu Polsko, Slovinsko.
1: Jo, pak musel samozřejmě to udělat i prezident Petr Pavel, bez toho se to nemohlo obejít, mělo to taky velký mediální pokrytí, ale teď, když tam vyrazili tyhle dva, tak vlastně už to nikoho nezajímalo. Z toho bylo pár titulků, ale nikdo to neřešil, nikdo to nesledoval. Vlastně do dneška nevíme, proč tam byli, co tam vlastně přivezli, co bylo v té kabelce, protože no, Miloš Vystrčil, ten aspoň na Twitter napsal teda, že tam přivezl nějakou svíčku, která může vytopit, já nevím, jestli ukrajinský parlament, říkal, zbraně jsem sem přivíz nemohl, tak jsem přivez aspoň svíčku a ta vás, tou si tady můžete zahřát.
2: Tak to se obávám, že teďka je Ukrajina teda opravdu jako ve velkých těžkostech, protože jestli už pomáháme touto formou, jo, tak mě už začíná být ukrajinského lidu opravdu líto.
1: Vozíme svíčky.
2: No, tak to dotáhneme daleko. Ale to krásně dokumentuješ faktu naší diplomaci. Protože, hele, vždycky byly úlety. Ne, všechno se nezdaří, ale relativně jsme byli v dobrým konzervy. A snažili jsme se jako měnit, co se měnit dá. Někdy jsme byli velmi přihlouplí, viz uznání Kosova, viz oplítačky třeba Bosně a Hercegoviny a tak dál. Já pevně věřím, že z toho je jedno velké poučení. Ale teďka, aby jsme jako mistrovali tam, kde fakt nepohneme s ničím a jsme směšní a tam, kde opravdu můžeme něco opečovávat a má to nějaký smysl a můžeme to doplnit nějakýma hodnotama či realpolitikou, to znamená, řekněme, v Evropě, ale primárně v našem nejbližším okolí, kdy fakt jsme furt ty ekonomické recesy a hodila by se nám úspěšná ekonomická diplomacie, tak my jenom káráme, mistrujeme. Ono je mimochodem směšný i to. A to jenom dokumentuje, jak jako se koukáme přes prsty. My jsme strašně dlouho mistrovali Polsko a Maďarsko. Daňový ráj je v podobě Irska, Lucemburska, Kypru. Mimochodem, to je báječná země, na to se podívejte nejen počasím a teplým mořem, ale hlavně, jak se tam krásně properou ruský miliardářský peníze, často špinavého původu. A my jsme ticho. To nás nezajímá. To není problém. My furt jdeme do Maďarů. Ale Orbán není čistá ovečka, ale kdo je? Co se děje v Rakousku? Jak fungují jejich rafinérie? Z jaký ropy to dělají? Co jsme mimochodem teďka lobovali, aby nám ta ruská ropa dál tekla, protože bychom měli sakra problémy. A to teďka v tom, že už celkem nevíme, jako na jaký problém se zaměřit a kde to všude na nás vykoukne za průšvih. Tak to by nám hodně zkomplikovalo situaci, protože najednou dvě naše rafinérie, prostě by jim ropa, respektive následní produkty z toho významně chyběly a fakt bychom najednou tady měli jako fronty před benzínovými pumpama, což je asi poslední, co potřebujeme. Ale my jako fakt vymýšlíme perpetuum mobile. Fico je špatně, Právo i spravedlivost je dobře. Já třeba teďka se velmi bojím o italskou premiérku Giorgio Meloni, protože tu navštívil Petr Pavel s výraznou ekonomickou delegací, já jsem za to neskutečně rád, ale říkám si, když Petr Pavel má problém s Robertem Ficem, socialistou, čtyřnásobným premiérem teď aktuálně, jak zvládne Giorgio Meloni, sice to pohlednou dámu, ale která tady byla taky vykreslovaná pomalu jak posel všech fašistů, teďka teda nějak tak najednou nevědějí, kam ji zařadit, ale jako jak v tomhle světě chceme obstát. Máme ministryni války, já jenom připomínám, že naposled jsme ministra války měli Václava Klofáče v první vládě československé, pak už nikdy. Dáma, která se nebojí opravdu vyhlásit válku a vyzvat na steč úplně všechny.
1: Včetně OSN.
2: A já myslím, že OSN se sakra začalo bát, protože my zakládající stát, když my zakládající stát ve své době, Československo se hrdě hlásilo k OSN, ale má spoustu problémů. Ale jako chraň Bůh, jako my, kteří bychom mohli kádrovat svět, my si musíme nejdřív jako vyčistit na svém prahu a že tam máme problémů hodně. A jsme středně velký stát, středně lidnatý, který jako v jeho zájmu je mezinárodní právo. Prostě zrušej ho, bude tady zákon džungle, budeme poslední, na který bude brát ohled. Ne, my přesto i touhle cestou jdeme, aniž by něco cokoliv následovalo. A mimochodem, hlavně ještě kouzelný je, že my do tyhle ty organizace se chceme nominovat a uspět v Radě bezpečnosti. A tak si prostě v podstatě nejdřív řekneme, že ten klub, do kterého vlastně chceme, je blbost. Pak projedeme půl světa, kde jako nenaplníme očekávání, viz africká cesta, ale přesto jako stále se tváříme, že my bychom zrovna mohli teda v té Radě bezpečnosti být hodně plodní a pískat to.
1: Počkej, ale v Etiopii nebuď škodolibej a neférovej, v Etiopii jsme navázali zase kávový biznis, když tam byl premiér Fiala.
2: Já vím, já se přiznám, já jsem zapšklej čař.
1: No,
2: takže tak mě to zase nechytilo. A dokud nebudou chtít ty naše jako stíhačky a hlavně, dokud nezaplatí. Tak já se omlouvám, ale já bych byl hodně opatrný a to mám Etiopii jako horskou, neskutečně krásnou zemi rád.
1: To jo, a počkej, jak Afrika je známá tím, ta je plná tvrdých měn, od jak živá.
2: Ale teďka jí ano, ne?
1: Afričani platí. No já bych to řekl takhle, my jsme hodnotoví ve světě, akorát ty naše hodnoty doma, zvlášť ekonomický, jsou čím dál tím horší. Já bych řekl, že jsme o to hodnotovější ve světě, nebo pseudohodnotovější, o co jsme hůř hodnotoví doma. Ono to přesně tomu odpovídá. Když už se zmínil toho Orbána, taky dalšího Bubáka, našeho premiérsko-prezidentského tandemu, tak Viktor Orbán, ten nepoučuje svět, nevyhlašuje hodnotovou politiku, no ale pokud jde o skutečný hodnoty ekonomický, tak on je na dobrý cestě udělat z Maďarska epicentrum budoucí autoprůmyslu evropského, protože tam asi dokáže nalákat největší čínské investory nebo výrobce autobaterií a tohle to je to, co...
2: Na druhou stranu, kdo měl Suzuki z Maďarska, tak ví své.
1: No, ale...
2: ale promiň, to byl jenom osobní podotek. Mě ho dělali v pátek, no, víš?
1: To jo.
2: Před víkendem.
1: No, ale co, když člověk zjistí, že čínský baterky anebo komponenty jich používají už největší evropské automobilky, ať už italský nebo německý,
2: máš pravdu, no.
1: Tak Viktor Orbán je na dobrý cestě, protože to dělá v podstatě hodnotově dobře pro Maďarsko. Ale nám se zatím ty investoři vyhejbají. Vidíme, že my máme tady velkou cestovku politickou na Tajvan a Tajvan potom, když se rozhoduje, tak postaví tu fabriku na sofistikované čipy v Drážďanech a naše hodnotová vláda nebo hodnotoví politici vládí nám oznámí, že vlastně musíme slavit s Němci, protože Drážďany jsou velmi blízko Praze.
2: Ne, jako smutná pravda je, že dokud my jsme Tajvan respektovali, ale v podstatě jsme tam moc nejezdili, jenom jsme se snažili vytvářet dobrou ekonomickou biznisovou diplomaci a biznisové podmínky pro tchajvanské firmy, tak tady zakládali a jsou jeden z našich nejbohatších obchodních partnerů. To všechna čest, nakonec ostatně jeden z kandidátů, že v lednu budou na Tchajvanu prezidentské volby, mimochodem hodně zajímavý, a kandiduje jeden taky z vlastníků tady Foxconu.
1: A já si nekandiduje Miloš Vystrčil.
2: No, je pravda, že Tchajvancem je, ale víš, ono problém bude, že Miloš Vystrčil možná bude za chvilku nucen, protože začíná tady být ideový obrat. Já už začínám vidět jako čínské rysy na Petru Fialovi a polovině jeho vlády. A očividně prostě Tchajván už se jim znudil, okoukal a začnou jezdit do Číny. Ne, je fascinující a mě to hlava nebere. My jsme se kolikrát bavili o tom, jak tam často jezdí německá vláda, spolkový jednotlivý vlády. Hamburg je druhý

0: to odmítáme, protože Pekin byl Zemanův. Namísto toho, aby jsme prostě rozvíjeli to, kde to má smysl a byli suverénním, rozumným, předvídatelným partnerem, tak jsme přesně spustili diplomatickou ofenzívu všech azimutů, kdy jsme de facto každému akorát posílali velké fráze a do ty ekonomiky vzájemných vztahů jsme moc jako neinvestovali a skutek utek.
1: No ono...
0: jo, teďka tvrdě nás to objíždí, míjí a jsme tím kruhovým objezdem Petra Fialy. No,
1: no, když jsi zmínil francouzského prezidenta Macrona, ten tam nedávno byl s nejpočetnější delegací podnikatelů v Číně samozřejmě, a to Francie je asi tou zemí, která se ráda opájí hodnotama a filozofií v politice a ráda káže hodnoty podobně jako Fiala světu, ale
0: v
1: nakonec,
0: Číně ne.
1: Ale v Číně ne. A no, ono vlastně pokud jde o tady ty gesta, ono nedávno nám, zvlášť politici ODS, pořád si pamatuju Marka Bendu, když jsme řešili, proč jsme na energetický burze v Lipsku, proč tam prodáváme naši elektřinu, kterou lacino vyrábíme doma, ale platíme tady za ní jedny z nejvyšších cen v Evropě, tak jestli by nebylo dobrý z té burzy odejít ve vlastním národním zájmu a neničení, nebo aby jsme nepokračovali v ničení národní ekonomiky kvůli drahým energiím, tak Mark Benda, a nejen on, já si to pamatuju, tak vládní politici s vážnou tváří říkali, to přeci nemůžeme udělat Němcům, našim sousedům, a speciálně Němci teď a v posledních letech, vlastně už je to po několikátý, kdy vidíme, že hájí ekonomicky své národní zájmy a na žádný Čechy se vlastně neohlížejí.
0: Dělá každej. Jako, takže... A kuriozně, my jsme ve fázi, že smutnou pravdou je, že čím více Němcům a německým firmám daří v Americe nebo v Číně, tak tím je to výhodnější pro naše firmy. My máme teď obrovský problém, že Němci prostě spustili už běží de facto rok, tvrdý dumping, dotování elektřiny pro jejich vlastní firmy. A my nestačíme jako protáčet panenky, protože prostě konkurence přišla ze západu, tam, kde jsme ji nečekali, nedokážeme tomu čelit. Jo, že já nechci ani klišovitě skončit na tom, že se budeme tady lámat nad Tchaj-wanu nebo Číně, ale jen by si člověk lacině řekl, tak proč neděláme diplomaci podobně jako Dánové, Poláci, Rakušani nebo Portugalci. Kdybychom si řekli, budeme to dělat jako Portugalci, Rakušani, Řekové, to znamená státy stejné velikosti, obdobné lidnatosti a tím pádem podobnými zájmy. A v životě jsem mimochodem těchto zemích nezažil, že by si řekli, že jsou malým státem. Jo, že my máme, já miluju, jak ty naši politici dopoledne říkají, že jsme strašně maličcí na světovou diplomaci a na ekonomické vztahy, ale odpoledne, jak se blíží vysílání hlavních zpráv v televizi všech televizních stanic v tuzemsku, tak začnou být pupek světa, rozdávat rady a doporučovat, kdo teda má zaujmout postoj k čemu a jak. Rad máme na pochodu a na rozdávání, ale skutek utek. To je vlastně to nejstrašlivější, jo? Že my namísto toho, my prostě furt utíkáme, fakt to je odezdi ke zdi. Buď je to totální servilismus, a nebo je to zase, že budujeme ideovou železnou oponu vůči těm nesprávným zemím a pak jsme mimochodem v situaci, že nám výjimky pro udržení de facto dostupnosti ropy zachraňuje Orbán. My to taktně přejdeme.
1: No tak ten nám pomohl vyjednat výjimku z dovozu ropy v Evropské unii, samozřejmě.
0: Jinak je problémář, jako mám pocit, že dnešní vláda by byla tak ochotná se s ním potkat maximálně na Břeclavském železniční nádraží, dál by ho už nepustili. Nevšiml jsem si, že bychom měli nějakou politiku k Rakousku, nebo že bychom si aspoň kriticky povídali o tom, jak je možné, že za to, za co kritizujeme Maďarsko, tak nekritizujeme Rakousko, ač tu politiku má velmi neutrální a vůči Rusku, řekněme si, otevřeně střícnou. A to já jsem dost kritický. Jak říkám, neviděl jsem, že by se někdo zamyslel nad Kyprem, který prostě funguje de facto jako detašované pracoviště pro Rusko, Ruskou federaci a ruské zájmy. No a to, co děláme s Ukrajinou, jako co slibujeme a nejsme schopni naplnit, no to už jako nemá komentáře. Jo? No
1: to teď ukázala vlastně perfektně Markéta Pekarová Adamová, když si tam teď vyjela s Milošem Vystrčilem a výstupem bylo, kdy řekla, budeme prostě Ukrajinu dál vyzbrojovat, jako ale my Češi, a do toho ministryně obrany, nebo války spíš, Jana Černochová, současně zkáže, že už nemáme co dodat, už jsme tam všechno poslali.
0: No jasně, protože ta už vyhlásila tolik válek, že jako my už fakt nemáme.
1: No a je to vlastně, pokud je o ty gesta, tak když jsme u Jany Černochové, no tak si vzpomeň na ukrajinskou raketu obranou, která ale prostě dopadla do Polska.

0: toho mrazilo.
1: A ona byla skutečně schopná vyhlásit válku Rusku se všemi důsledky, tak to už není legrace.
0: Přesně. A to se teda musím zastat teda dvou kandidátů tehdy, protože to byla doba kandidátská prezidentská, Petra Pavla a Andreje Babiše, protože ty tady fakt byli jediní, kteří říkali, prosím vás, vyhodnotíme, vyčkáme, zeptáme se i Poláků, prořešíme na úrovni NATO a pak budeme zaujímat stanoviska. Protože de facto, když se podíval na ten soused vlády, tak všichni už jako opravdu téměř jako nadávali uniformu. No ono to pak pochopíš, protože opravdu Jana Černochová de facto konflikt miluje.
1: Jenom tě opravím, oni nadávali uniformu případně nám, ne sobě.
0: No, ale jako dovedli by nás k hranicím, jo. Markéta Pekarová by vytáhla neprůstřelnou diplomatku, Kabelku toho času. Vlastimil Válek, to je nadšený tankista, takže ten by jako nestíhá ty léky, ale taky by měl okamžitě vojenský plán. A nutno dodat, že tam teda jsem byl vylekaný, že se jako chytil i Petr Fiala, který jinak jako bývá často ten opatrnický, odtažitý, to ještě býval jiný Petr Fiala, než byl dnes. Jo. Ale fakt jsem překvapený a musím říct, že mě jako nesmírně mrzí, že se do toho chytá i Petr Pavel, protože tehda ještě než byl prezidentem, tak měl chladnou hlavu. Teďka najednou jako si komplikuje zbytečně vztahy se slovenskými partnery. Prostě řekněme si, Slováci si nějak vybrali, mají slovenskou legitimní vládu, Slováci tady budou a nechci děsit Petra Pavla, Robert Fico tady jednou nebude, ale ona tady nebude ani Zuzana Čaputová. Jo, já mám, když no já začínám mít pocit, že oni možná
1: velmi brzo, minimálně v té prezidentské funkci.
0: Já furt čekám, jestli nakonec nebude povolána sem, protože mám pocit, že teďka už se všechno řeší Zuzanou Čaputovou, jako že 17. listopad předvečer se řeší Zuzanou Čaputovou, kontakty se Slovenskem se řeší Zuzanou Čaputovou, výjezdy do evropských institucí se řeší Zuzanou Čaputovou. Takže já sám
1: to je pravda, to by se mohla stát takovou nějakou koordinátorkou vlastně české vlády.
0: Přijde mi, že jak Markéta řídí Petra, tak Zuzana dohlíží na druhého Petra a jako zatím ta diplomacie Petra Pavla, která bych řekl, že je docela věcná k Ukrajině, tak třeba to, co předváděl jako k Evropské unii, vysrušení VETA, to, co předvádí k Lichtensteinsku, to mě teda zamrazilo, že jsem říkal, z jakého
1: titulu, dekrety.
0: Jako probíhají soudy, je tedy nějaká dlouhodobá strategie České republiky, jemu to zbla nepřísluší. Proč se do toho vrtá, proč to vůbec vypouští, tohle jsou strašně jako nebezpečná slovíčka, slovy Klauze.
1: Jo, to je jeho reputační myčka. Všimni si, že on jde po těch, jak se říká, focus groups, a aby
0: vyšel
1: laciný gesta, aby se očistil, aby očistil tu svoji minulost toxickou, předlistopadovou, kterou má, a vzhledem, že tyhle ty skupiny lidí jsou na to háklivější, tak vidí, že si vybírá tady z těch skupin takovýhle jako symboly a tam se snaží čistit takovýmhle způsobem.
0: Já bych mu doporučil, ale když rád posedává, což jsem velmi rád, v knihovně Tomáše a pracovně Tomáše Garrigua Masaryka.
1: Což jste, že tam posedává?
0: Říká to. Jo. Do televizí to říká a že by chtěl posedávat i déle a listuje knihovnou Václava Havla a jeho sebraných spisů, tak bych ho chtěl upozornit, že i Václav Havel byl velmi opatrný vůči Lichtenštejnskému knížectví a vůči celé té kauze a spálil se několikrát, když vstoupil do činnosti soudů a myslím si, že Petr Pavel už se taky spálil několikrát, když vstoupil do činnosti a nominací ústavního soudu. Čili já bych prostě fakt byl radši, kdyby si řekli méně více. A pokud už potřebují po někom šilhat, že nemůžeme dělat svou vlastní politiku, tak prosím koukejte se do Varšavy a do Vídně. Někdy se koukněte, co třeba taky v Kodani.
1: No on, jsme u Petra Pavla, on vlastně začal vykrádat Petra Fialu. On už v volební kampani začal používat slovo hodnotový, hodnotová politika, hodnotový prezident a vlastně teď jakoby splácel nějaký dluh vládě Petra Fialy za tu podporu a jakoby chtěl nějak být druhým Petrem Fialou, protože i ohledně Visegrádské čtyřky vlastně jsme viděli, že on začal, jak říká Petr Fiala, vysílat podobné signály a sice V4 je toxická, je špatná, my jsme prozápadní, tohle je nějaký východní klub, prostě v Maďarsku mají Orbána, na Slovensku mají teď Fica, v Polsku
0: mají skoro dvě vlády.
1: V Polsku mají skoro dvě vlády a vlastně ODSka, politici ODS si se neumí rozhodnout, vlastně, která je jejich, což je taky hezká ironie.
0: Nemáš pravdu, tak, protože Petr Fiala, že ho pogratuloval a to všechna čest, Právo i spravedlivosti, že teda vyhráli a předseda Senátu vystrčil zase. Už si to dělá dobré u Tuska.
1: Pogratuloval opozici.
0: Je to kouzelný, ale přesně ty jsi uhodil na jako famózní náš český trapas. A mrzí mě to, já, protože já nemám rád takový to jako útočení na Čechy a na čecháčkovství a na české pozice, protože upřímně řečeno, ty lidi jsou všude stejný. Jo. Ale jak říkám, pro mě je vždycky velmi důležitý, když jako někdo začne o malý zemi a o malých manírek, tak já vždycky říkám, prosím vás, a slyšeli jste tohleto fakt někdy v Lisabonu, slyšeli jste tohleto někdy v Dánsku, který je násobně menší a méně lidnatý, slyšeli jste tohle ve Vídni, slyšeli jste tohleto v Aténách a podobně, kde se fakt bavíme o ekvivalentních zemích. A přesně ty si to pojmenoval u té Vyšegrádské skupiny. My bychom Vyšegrádskou skupinu rozmetávali co druhý volby, když nevyhraje ten náš oblíbenec. A teď jsme v situaci, kdy i Němci a Rakušani se scházejí v rámci formátu ministrů vnitra, aby řešili migraci a ochranu hranic. Mimochodem nedávno, že jo, ještě pár let zpátky, jak byl kritizován Orbánův plot na maďarsko-srbských hranicích. Teď se tam mimochodem páni ministři
1: sešli. Teď jsou dobrý, jsou potřeba i pro nás.
0: Samozřejmě, Maďaři si to zaplatili za svý, ale jako nemají problém, protože když vidí, že ta platforma je funkční, sejdou se a vyjednávají a budou se scházet co měsíc. Ne, my bychom rozmetávali Vyšegrádskou skupinu. Kdyby si Polákům řekl, že ať vystoupí z tyhle ty organizace, z tamty organizace. Poláci ještě jsou pověstní tím, že zakládají další organizace, ale hlavně cynicko-pragmaticky si chytře řeknou, kde je to pro nás partnersky výhodný. Tam se narvem. Takže najednou vidí, že Poláci nemají problém být severskou zemí, když je to pro ně výhodný. Když je to výhodný, sejdou se s Němci a s Francouzi v rámci vývarského trojúhelníku. Nerezignou na ukrajinský vztahy, ale řeknou si svý a prosadějí si svý. Scházejí se s pobaltskýma státama. Vytvářejí si trojmořskou skupinu. Někdy najednou zjistí, že jsou i balkánskou zemí, když je to pro ně výhodný. Nemají problém je do Vídně si něco vyjednat. Jsou v rámci Vyšegrádu. Všude potkáš Poláky, vyjednávali si, že jo, neměli problém se scházet s Chajvanem, neměli problém se scházet s Číňanama, jsou v NATO, jsou v Evropské unii, ale vedle toho dokážou vystupovat i jako nejbližší partner Spojených států amerických, jo, čili jako kde je problém? Jen my prostě buď jsme tady a buď jsme jenom s těmahle, a s ostatníma neexistuje, anebo to pro jistotu rozmeteme, protože prostě chceme nový a nový hračky.
1: My to začíná připomínat trošku soudružskou politiku posledních komunistických vlád, který jsem ještě zažil, to bylo podobně vlastně ideologický a soudružský a všechno založený na těch gestech a sloganech, který už i opravdu to, co plodí jak Petr Pavel, tak Fialova vláda mi to připomíná. Přitom je to ironie, protože máme premiéra, já vím, už téměř neexistující ODS, ale pořád ještě dobře nominálně je Petr Fiala i šéf ODS.
0: Ale má velký spolustan.
1: A ten Karáfího, myslíš? Ten Karáfího.
0: Stan s malým se teda, jo, aby Vít Rakušan nespozornil, že mu někdo ukradl hnutí.
1: Ale jestli někdo vždycky byl zastáncem pragmatický zahraniční politiky a nepraktikoval politiku gest, tak to byla ODS. On k tomu měl sklony Václav Havel k takovému moralizování a k těm gestům, ale i on potom se naučil a jeho vlastní gesta, jak si zmínil, ho často doběhla a vyučila. TOP 09 k tomu měla taky sklony, ale i Karel Schwarzenberg byl pragmatičtější.
0: Mnohem pragmatičtější.
1: Než nějaká Markéta Pekarová Adamová.
0: On sice něco jakoby říkal, ale řekněme si na rovinu, že jeho diplomacie byla velice pragmatická a nutno dodat, že on potom sám přiznával, že kdyby bylo na něm, tak třeba Kosovo. Omlouvám se, jo, že někdo řekne, proč zrovna Kosovo teďka vzpomíná, ale je to klasická ukázka. Prostě jsou určité mantry, jsou určité zájmy, diplomacie je velmi konzervativní a Karel Schwarzenberg byl velmi diplomaci konzervativní na poměry dnešní. Jo. A prostě platili určitý nepsaný pravidla. Pravda je, že třeba to uznání Kosova, to spíš bylo jako vytlačeno jako z jiných útrop. To nebyla úplně jeho aktivita. Taky nás to mimochodem teďka dobíhá, že jo, najednou máme problémy s tou černou dírou na všechny peníze a jeden velký bezpečnostní otazník a bude ten problém jako jenom narůstá. Ale odskočím z toho, ale každopádně chci říct, prostě ctilo se, že ta diplomacie je velmi konzervativní. Je to strašně pomalej parník, který pluje Missouri, jen tak ho neotočíš, ale tím ti taky generuje výsledky. Ale my jak prostě furt někde něco vykřikujeme a děláme to pro ty titulky a děláme to hlavně bohužel jenom pro český média a pro jeden den, tak jsme
1: patetický,
0: směšní.
1: Tak jako až směšně, no.
0: Jo. Že jako řeknu to takto, pokud teďka někdo poslouchá a moc má pocit, že a strašně by rád řekl, Kubáček je čínský špion nebo tchajvanský špion, že tam je mimochodem nádherný hory.
1: No se šířitel pro čínských narativů.
0: Já spíš mám, že jsem člověče polský špion, protože já fakt, a mě to strašně štěl,